Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Začíná letošní první červencová ostravská hodinka Oldies, má pořadové číslo 27. Prázdninovou přestávku tento pořad nikdy neměl a tak je tomu i letos. Pokud kvůli dovolené některý nestihnete poslouchat, máte šanci kdykoliv později v internetovém rozhlasovém archivu. Mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vám přejí příjemný poslech.

Začali jsme v horké stovce Billboardu přesně před 47 lety. Měla na 6. místě vokální trio z LA The Hughes Corporation a jeho hit Rock the Boat. Zpívá se v něm, překládám jen velmi volně, náš život a naše láska je jako loďka na moři. Tak s ní, miláčku, zbytečně nehoupej, ať se to všechno nepokazí. Pokračovat budu na e-mailové přání.

Pan Jiří Kostelňák chtěl slyšet rock'n'roll, ale ne v podání těch největších hvězd. Dohodli jsme se na 7 jménech a bude to samozřejmě postupně. Určitě jste poznali, že to začal Buddy Holly, jeho největší hity jsem vynechal. Byly to songy Love Me a Well All Right, na kterých má autorský podíl, a ještě panu Jiřímu přidávám Richieho Valence.

Také v případě Richieho Valence jsem vybral to, co nebodovalo v žebříčcích. Boney Maroney z repertoáru Larryho Williamse, to je jedna z mých oblíbených. Ten druhý song má název Stay Beside Me. Možná se vám vybavilo, že Halley a Valence mají společný den úmrtí. To letecké neštěstí, kdy zemřela hudba, se stalo 3. února 1959. Thank you.

Poprvé porovnávám, Zuzana Hanzlová zaspívala píseň Kdybych měla auto. Text si napsala sama, doprovázel ji orchestr Pavla Vitocha. Rozhlasová nahrávka je z roku 1975. Autorka hudby je napsána v jejím křestním listu správně, nebylo tedy těžké zjistit, že výše jmenovaným byl vzorem song Američanky Melanie Someday I'll Be a Farmer z roku 1971.

Pan Václav Matějka mi napsal, že si vzpomněl na píseň z 50. let, ve které se zpívá Abba Deli Deli Da. To první, co mě na začátku pátrání napadlo, bylo, že to citoslovce rozdělím. A potom jsem za pomoci internetu zjistil, že se jedná o píseň z gruzínského filmu Čričina, tedy Váška, z roku 1954, který u nás dostal název Šídlo.

Ta píseň z filmu Čričina má název Krásný květen a zazněla v podání orchestru Sovětského rozhlasu a jeho solistky. I takové jsou vaše vzpomínky, které patří do Oldies. A existuje i naše nahrávka v excelentním provedení Sylvie Kodetové. Ta následná orchestrálka byla také pro pana Václava, byla to italská ritorna souboru sonet Karla Sodomky.

Taková máš snad být, zaspíval Zdeněk Mann, text písně mu napsal Jiří Bezruč. Doprovázel ho ostravský rozhlasový orchestr a sbor, které řídil Pavel Staněk. Nahrávka je z roku 1978. V obchodech s gramodeskami bylo tehdy u nás možné za 100 korun koupit album Nila Sedaky Stepping Out a právě z něj je píseň I Let You Walk Away.

0: Neil Sedaka dospíval o nelehkém rozchodu, písnička je to pěkná, tak snad vám její opakování a delší stopáž nevadily. Letos bylo kulaté výročí Gagarinova letu, tak mě napadlo propátrat fonotéku. Kromě slavné Bromovy písně, také v podání Hanuše Bora, jsem ještě objevil dnes už zapomenutý pozdrav Gagarinovi trojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý a Ferdinand Havlík.
1: Smrt si vlezla kdesi do pumy a teď z pumy vylézt neumí, kouká z pumy, to se rozumí ven. A vidí, že se život nebe dotýká, děti, kytky, holky, muzika, všude vládne radost veliká jen. My nejsme ti, které k zemi víže, gravitace neboli zemská tíže, proto máme důvod k veselí, jak pak by ne, a život

pozdravu Gagarinovi jsem na přání pana Václava Matějky přidal ještě písničku Jany Petrů Jen tak pro obdiv. Je to rozhlasová nahrávka ze 60. let, ve které zpěvačku doprovází orchestr Kamila Lochmana, na deskách vydána nebyla. Je obdivuhodné, že si na ní pan Václav vzpomněl a si čerpá ze zápisku, které si tehdy pilně pořizoval.

Do posledního dnešního porovnávání jsem vybral nahrávku ze Slovenska. Zdeněk Sichra zaspíval píseň Cigánská romanca. Autorem textu je Ján Turan, doprovázel Oldo Zeman se svým orchestrem a RT Vox vydal opus v roce 1971. Písnička je z Německa, kde ji rok předtím zpíval anglicky Ben Thomas a německy pod názvem Zigeunerin Peter Alexander.

Nahlédnu dnes také do historického hudebního kalendáře. 29. června 1979 zemřel Lowell George, kytarista, zpěvák a skladatel americké skupiny Little Feat. Zemřel prý v hotelovém pokoji na infarkt, ale je třeba vysvětlit, že si jej z velké části zavinil sám, a to alkoholem, drogami a silnou obezitou. V podání Little Feat jsem vybral Walkin' All Night.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies, nabízím e-mail oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Začal jsem horkou stovkou přesně před 47 lety a stejně zakončím, vybírám to, co se u nás asi nikdy nehrálo. Na čtvrté příčce tehdy kulminoval William Devon a jeho Be Thankful for What You Got. Oldies s vámi, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Se zábavou, písničkami a možným kontaktem s námi za vámi přichází Patrik Rozehnal s Humoriádou a taky dnešní host Otakar Brousek. Já ho vítám.
2: Krásné odpoledne přeji.
1: Čudo, dneska je Mezinárodní den vtipů. Mm-hmm. Nějaký vtip?
2: To jsem nevěděl. Nějaký vtip? Já jsem si vzpomněl na jeden, který mám moc rád. Dva Yetiové stojí v Himalájích na kopcích v tom sněhu, koukají dolů do toho údolí a ten jeden říká: prosím tě, viděl jsi Messnera? Ten druhý se na něj tak udiveně podívá a říká: ty na něj věříš?
0: Humoriáda.

0: Vítejte ve světě zábavy a tak, vytažené z archivu, taková je humoriáda i dnes. Patrik Rozehnal, Otakar Brousek, a ten si vybírá první ukázku.
1: Já si vyberu podle toho, co mě zajímá, protože rád jezdím na motocyklu, tak bych rád věděl, jak Miroslav Horníček se učil jezdit na motocyklu.
0: Nebo jeho zážitky z motocyklu.
1: Jo, ano.
0: Dopravou, dobře.
1: Ano.
2: Do dneška nevím, čím to jede ta věc. Já vím základní věci, ale moc to nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. A říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy Octavii a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodlně. A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor a já tam poprvé viděl motorku 500, to tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, že to má tu lodičku, že to bude stabilní. A ty scény v celku, kdy není vidět do tváře, kdy jsem měl brýle, kuklu, kombinezu na zip, protože to byl takový moderní farář, který nosil takovýhle věci, tak faráře jsem hrál v tom filmu, tak ty scény v celku měl za mě jezdit voják, jezdec, instruktor, který učil kluky na vojně jezdit. A já měl točit jenom takový ty scény před kamerou. On povídá, sedněte si do té lodičky a prý vás provezu tou vesnicí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. Já si sed, on to vzal, s ničím hnul, to vyrazilo a já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v posledním momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl. Fara, škola, byto, kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem. Obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil. Já se šel převlíct. Myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládá? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, Hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn.
0: Jsem čekal, vy mi řekněte, kde jsou pedály.
1: No.
0: Čuldo, první jízda na motorce teda, když už tady byla takhle zvuká.
1: První jízda byla se strejdou Františkem a ten měl Ogara. Vím, že jsem se vozil na Ogarovi, ale jako pamatuju si to matně, jenomže se řadilo takhle nějak divně, myslím, že to byl Ogar, že se řadilo takhle jako pod nohou byla ta řadička, že to nebylo na noze. Ale to jsem byl mrně, takže to jenom mě strejda svéz. A potom jsem studoval na konzervatoři herectví a vybrali mě do filmu Údolí krásných žab. A říkali, umíš jezdit na motorce? A já jako správnej frajer, jasně, že umím. No v životě jsem na tom nejel. Že? A oni mě přivezli na plac a tam stála 360 číza, taková opravdu terénní závodní motorka. A tak jsem zesinal samozřejmě, říkám, já si to musím ale vyzkoušet. No jasně, to víš, jo, tady máš louku, sedni si na to a jeď. Tak jsem přidal, motorka jela dál a já seděl na té louce, že jo. Hned mě schodila, ale hned, a oni se smáli. Říkali, no to je normální, to musíš opatrně s tím plynem, ze spojkou, jak tady děl pan Horníček. No tak jsem se to naučil, pak mě to začalo bavit, takže jsem i přejížděl mezi obrazama. Přejedem tam, pojedeš na té motorce? Já jasně, pojedu. Nějak jim to zůstalo v hlavě, že umím jezdit na motorce, takže další film byl Hopa je tu lidop, tam byla taky nějaká java a teď nevím, jestli 250, 360, nevím, 350, to nevím. A pak jsem na to dlouho zanevřel, prostě já měl radši auto, udělal jsem si papíry na auto a jezdil jsem autem. A když mě bylo 48 let, tak za mnou přiběh Dalibor Gondík a říkal, hele, na týden do Ameriky pojedeme, co ty na to? A já, co tam budem dělat? Pojedem na motorky. A já, teď já nemám papíry, teď to je blbost. Říká, to uděláme, ještě to stihneme. Ale
0: proč jsi vybral vás? Jako, vím, že jste kamarádi, no, ale kamarádi, protože jsi myslel, že ta motorka prostě, když už filmy, tak jako, že člověk to není umí?
1: Ne, to ne, ne, ne, on jezdil vždycky na motorce.
0: Ano.
1: A věděl, že já na té motorce umím jezdit, protože on mi občas, hele, svez se, a já, tak jsem se svez, tak jsem objel blok. Já jsem se vrátil, neupadl jsem, tak on zjistil, že umím jako na té motorce jezdit, takže proto s tím on za mnou přišel, ale nevěděl, že nemám papíry, to nevěděl. No a tak jsem mu to řekl, tak to zesinal on zase, ale pak říkal, to zvládnem a měli jsme 2 měsíce na to. Což o to, řidičák bych si udělal, ale ta tiskárna byla nějak delší, takže jsme nakonec odjeli do Ameriky a já bez papírů.
0: Ale
1: jak mě bylo řečeno, když jsem si kupoval rukavice a chlapi říkali, kam jedete, do Ameriky, a nemám papíry. A ten pokérovaný motorkář se na mě tak zazubil a říkal, prosím tě, motorka na papíry nejezdí.
0: Humoriáda. Vážení, budeme si ještě povídat o motocyklech, o tom pohybu na tomto motoru, nebo ne. Vybíráte si vy, protože v ukázce je samozřejmě pokračování s Mirkem Horníčkem, anebo Halina Pavlovská se může rozhovořit o hostech ve svém pořadu, tak s šarmantní osobnosti. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak pište a volejte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše příležitosti.

0: Kunecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zpátky do Homoriády, kde si vybíráte mezi dvěma ukázkami. Jedna s Miroslavem Horníčkem, druhá s Helenou Pavlovskou. Na telefonu s námi můžete být vy. Linka sem do studia 731 800 900. Ve studiu se mnou dnes Otakar Brousek. Tak kdo hlasuje a kdo si vybírá tu další ukázku? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Zemník vás, Voda, pánové, zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych rád slyšel, jak to dopadne s těma motorkama.
3: Dobře, tak zapisujeme a děkujeme. Kdo další?
6: Já vás zdravím, Humoriádě, tady Čenda.
5: Dobrý den. Dobrý den.
6: Mám rád veškerý humor, který je. A myslím, že i pan Horníček dělá skvělý humor, i když paní Pavlovská také, ale jiným způsobem.
3: Ano.
6: Tak já bych si dovolil hlasovat pro pana Horníčka.
3: Píšeme
6: a pošte mu bod a pozdravujte pana Čuldu, protože jsme stejně mladí kluci.
5: Ano. Děkuju.
3: Děkujeme. Kdo další vybírá?
7: Dobrý den, tady je Alča. Zdravím vás. Já bych vybrala pana Horníčka, protože miluju jeho filmy, Byl jednou dva písaři a podobně. A jenom bych chtěla říct, že taky se mě stačilo, že jsem zkoušela na Pionýru Mustang a vyhodilo mě to tam, že jsem seděla taky na zadku. Takže
3: ale neodradilo vás to o to, pak si tam sednou
7: ne.
3: Znovu. Dobře.
7: Ne, jezdila jsem x let.
3: Výbor.
7: Děkuju, mějte se moc
5: taky.
7: Pěkně.
3: My děkujeme za zavolání. No a přesouváme se tedy tím pádem, už jste to asi pochopili, těch hlasů bylo opravdu hodně, za Mirkem Horníčkem znovu povídání o motocyklu.
8: A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu pustil spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů. Tak jsem pustil řidička, protože po lukách nejezdím. A on stál v té lodičce, držel ty řidička. Zastavil to. A říkal, já prej vám neřek, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl. Nasedat, jeden. On si sedl, já to namířil tam, tudíž jsem řídil tam a vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. Druhý pokus a ke třetímu přijeli dva instruktoři z Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry. Režisér Brynich zakázal další pokus, říkal, nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu, tam je motocykl, motor puštěný, to se třese, já na to sedám, už jen to mě museli přísat, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano. V jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře, do vršku. Jediná scéna, kterou jsem jel. Ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně.

0: Taky nějaká taková vzpomínka, taková jaká faleš na diváka nebo režisérská? Bylo něco takového?
1: Já si vzpomínám, že mě chtěli do jednoho takového, no, do pohádky, westernová pohádka a na koních. A já jsem na tom koni nikdy pořádně neseděl, že jo. Já říkám, já bych si rád s tím koněm trošku jako popovídal. A projel se, jako abych věděl, co ten dělá. A byli to takový hodný koně, který z filmový znali to. Říkali, daj si sedni na tu kobylu. Tak já jsem se na ní, teda vydrápal jsem se na ní. A ona tak žvejkala tu trávu pode mnou. A on do ní takhle klepnul. A říkal, budeš tady chodit takhle dokola, jo? Aby se zvyk na ten rytmus. A kobylka tak chodila dokola. A když chodila už 5 minut, tak mě to přišlo blbý, že chodíme furt doleva, jo? Jsem říkal, budeme chodit taky doprava, ne? A tak jsem věděl, že mám vzít za tu úzdu a trošku ji takhle pravou nohou kopnout do žeber, aby věděla, že teda napravo. A ona otočila tu hlavu úplně doprava, tak se na mě dívala tím jedním okem, ale chodila furt doleva. Tak jsem zjistil, že prostě kůň to ne. To já neumím řídit. Koně řídit neumím. Motorku jo, ale koně ne.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Teď má právo si vybrat další ukázku zase od Takar Brousek.
2: To je hezké právo. Aspoň mám taková práva tady v rozhlase.
1: Ano, na hodinu.
2: Na hodinku. Tak o práci imitátora, když se směje Václav Faltus.
1: Zpovídám Vladimírem Bernáškem.
3: Ano, i to patří tomuhle z tomu takovýmu meziobdobíčku, že člověk, když takhle někde dopovídá, tak ten krk je potřeba zazdát do pucu.
4: Aha, tak to, v tom já asi dělám tu chybu, proto jsem to splet.
3: Já používám třeba Vincentku s mlíkem, uh-huh, nebo medovinu. Nesmí toho být teda moc, ale ta medovina je dobrá.
4: No to už praotec Čech.
3: Praotec Čech, že jo, Čech. To je pravda, že jako. A praotec Čech, a Franta Ringo Čech samozřejmě, ten to spíje jiný takový nápoj, že jo. A Franta ten, když promluví, tak ono toho krásně prská. A ty, co sedí v první řadě, jsou osprchovaný, ale on má radost, je veselo prostě, jo. Franta Ringo Čech, to je člověk, který si řekl o napodobení. Ten přišel jako první vůbec s tím. A on takhle říká, ty Václave, co takhle můj hlas. A jsi říkal, no Františku, už to je jako, to se nenaučím za den nebo za týden, ale to třeba za čtvrt roku, za půl roku a víš co, za 10 minut se chci slyšet. Tady je taková kabinka. To bylo, hrálo se nějaký utkání takový, jako, jak se říká, srandamač. A on to tam jako moderoval a opravdu za těch 10 minut to chtěl slyšet. No, tak jsme to zkusili. A samozřejmě, že tenkrát ještě to nebylo, jak bych si představoval, protože, jak říkám, každý ten hlas dozrává. Jo, to je kolikrát vidět, že já už si říkám, a teď už ho dám do placu, ale ještě ho jako malinko potrénuju. No a na těch prvních třeba 10 akcích si opravdu ten krk zvyká na ten textík. A dejme tomu, já pak ten textík musím obměnit, takže ten hlas si zase zvyká na novej textík a aspoň trošku to.
4: Takže to je úplná věda.
3: No tak, jak se to vám, že jo, to ono. Já z toho jako vědu nedělám, ale je fakt, že je trošku to složitější, ale když je jedná o humor, tak se to nesmí brát složitě. Kolikrát jsou lidé, kteří jsou jenom veselí na tom jevišti a sejdou z toho pódia nebo dozadu někde do té šatny a prostě vážný, když to řeknu lidově, vážný ksichtí.
4: No to ještě jde. To já znám komiky, kteří jsou veselí v šatně a když vylezou na jeviště,
3: aha,
4: tak
3: takhle.
4: To humor nemají.
3: Ale jsou dobrý výjimky, kde vlastně kde jsou veselí tam i tam.
4: No to je Jaroslav Šterce.
3: Že jo.
4: My jsme jednou jeli z Ostrova do Prahy v noci a já jsem seděl vzadu ještě s někým, ten spal, teď se probudil a ptal se, kde jsme. A Šterce pojďal, to je Petrohrad, tady to. A teď tam byla stodola v plamenech, oheň šlehal, v té tmě se to tak odrážel a ten můj spolujezdec povídá, proboha, a co se to tady děje? A Šterce povídá, jestli oni z toho nedělají Leningrad.
3: Já si vzpomínám na Jaroslava Šterce, teď se dělají Šterclovy blovice občas takhle, že?
4: Šterce se tam narodil.
3: Ano, on se tam narodil, on tam žil těch 5 roků.
4: Vzpomíná na to, že tam je, nad tím je vlastně Radyně a že to je ruina jako on ve své 70.
3: Když jsme tam byli naposledy na tom, myslím, že druhým ročníku těch Šterclových blovic, tak teďka se tam procházelo po tom náměstí a ten Šterc tam volal na nějakou paní, říká, a paní, to je pak, vy jste ročník. A ona říká, 27. To jste ještě žába.
1: Abyste se potkal se Šterclem?
2: Ne, nepotkal, ale hrozně rád jsem ho pozoroval v televizi. To bylo takový, já nevím, co to bylo, 8 vteřin a dost, nebo něco takového. No, on byl jako
1: 10 stupňů ke zlaté, nebo něco takového?
2: Nevím, no prostě byl tam soutěžící a vždycky ano. Se zeptal někoho z těch VIP teda a mezi nima byl Štercl a on vypadal, že neumí do 5 počítat a on, táta mi potom říkal, to je nesmírně vzdělaný člověk, on to jenom dělá, tenhle ten humor jakoby. A no. Vím, že ten Štercl vždycky každýho upek, protože začal to vykládat teda jako těma prstama, rukama, on to tak jako složitě vykládal, že mu nikdo nevěřil a on říkal pravdu. Já jsem se tak u toho bavil, to bylo bezvadné. stejný, ale nepotkal jsem.
1: A díky němu pak vymysleli videostop, tam asi se o to šlo.
2: Jo, ano, vlastně stejný princip.
1: Ano, stejný princip, jenom nad ukázkami tedy těch video, co se tehdy nabízelo. No a vzpomínky tedy máme takhle za sebou, s Václavem Faltusem nějaké potkání bylo?
2: Ne. Vůbec, vůbec ne. No, já obdivuju tyhle ty chlapy, který to umějí takhle.
1: No ale vám to taky jde.
2: Nejde. Malinko, no musel bych to študovat, protože je to práce chytit přesně ten
1: tón. Nastavit
2: to,
1: Je to jediný hlas takhle, nebo je další? Jsou další.
2: Já ještě trošku Sováka, protože toho jsem potkal a vím, že měl nádherný výrok, to jsme byli s tátou v Táboře, nějaký vánoční pořad, já nevím co, a byl tam právě Jiří Sovák. A do toho přišla Květa Fialová, Jiříčku, jak se máte? A to stáří, co? Stáří, stojí za pendrek, a takový měl krásný průpovídky. A pak říkal, to se pořád říká, stáří podzim z života, prdlajs, to je jaro smrti. Tak u toho jsem byl, tak si to pamatuju, jak to říkal.
1: Vážení, čím pokračovat? Dalšími vzpomínkami Václava Faltuse na to, jak to je pracovat s hlasy nebo se setkat třeba s politiky, anebo přijde na řadu vyprávění o vojně z úst Vladimíra Menšíka, nabízím já proti variantu B. Ačko Václav Faltus, Bčko Vladimír Menšík. Další souboj před námi a jen vy rozhodnete, co budeme vysílat, co si poslechneme, co pustíme do éteru. Hlasujte a vybírejte na telefonním čísle 731 800 900, přímé volání do studia, nebo pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Nezapomeňte hlavně poslat to heslo Humor, mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, ještě není rozhodnuto o další ukázce v tom druhém souboji. Václav Faltus, Vladimír Menšík stojí proti sobě. Komu dáte hlas? Ptáme se vás po telefonu. Číslo je 731 800 900.
4: Ano, ano, dobrý den, Míla z Prahy 8, vás oba dva zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych byl pro pana Menšíka, protože on vyprávěl kromě jiného taky, jak zastavoval tu krávu, jestli si to znáte.
3: Ano, ano. Práče, tak krázka.
4: A on ten Jarda Štercl jezdil ke konci života s estrádou, kterou tenhle ten člověk, který Jarda Toms režíroval, ten, co stavil tu krávu. Takže to není vymyšlený, je to pravda.
5: Je to pravda.
4: A pravda je, že ty, když jsme s ní točili i nějaký pořadí v rámci Kalorovky, dá se to najít, ale bohužel 76 narozeniny byly poslední, no, co naděláme. Ale kdo chce, tak se podívá a pan Menšík to možná bude vyprávět.
3: Dobře, děkujeme, ano, děkujeme taky moc, mějte se pěkně. Kdo další vybírá, hlasuje.
6: Dobrý den, tady René Zvišková a já bych chtěl pana Menšíka.
5: Děkujeme taky.
3: Děkujeme, Patrik Rozehnal, Otakar Borusek ve studiu, na telefonu teď kdo, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zvokavý, chlapi, zdravím vás oba, taky hlasu pro pana Menšíka určitě.
3: Dobře, ano. Děkujeme. Ještě někdo, kdo se ozve? Tady někdo vypadl, teď další, ne, je tady dost telefonů.
7: Dobré odpoledne, Jarda z Brna, Menšík.
3: Dobře,
5: ano.
3: Máte ho mít. Dobře, uděláme změnu a bude to povídání o vojně, tak jste si to vybrali a zvolili.
8: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky, hele, Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on pán, no tak se chlapi nesází, to vím pán, no jste takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. A on pán, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršila, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Povídá, jdou se víc paclany, na mě s tímhle nemůžou. On pá, dobře, vsadíte se? On povídá, no jestli to není nějak pá, normální, regulární úkol početní. Pá, dobře, o kolik? O stovku? Slaný pohá, to je málo, tak o 500. Tak se vsadí, on pá, podívejte se, pane plukovníku.
2: Obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde, zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on pá, ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá, no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On, páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle pořád, počkejte, na to musím jinak, vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá, hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? Stric Ondřej povídá, ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
0: Humoru na vaše přání.
3: Ano. Tak to se povedlo, ano.
9: To je krásný.
3: Co počty, co matematika teda?
9: Já jsem na 9 letech s tím měl velké problémy a chodil jsem na doučování.
3: Fakt.
9: No jo.
3: K komu?
9: K paní učitelce, na jméno, teď už si nesmím, strašně hodná paní učitelka. A ta mě vysvětlila tu rovnici a mě to najednou, jak když se rozsvítí žárovka,
3: seplo.
9: A mě to začalo bavit. Jo, ale skončil jsem u takový té rovnice A plus závorka, B minus C, jo, takhle, tak to tam ještě to umím a jo. Pak dál už ne.
3: A ještě pořád?
9: Ne, já už se tím vůbec nezabývám.
3: Neživím.
9: já si jsem rád, že si spočítám, kolik co stojí a tak, no. Jako no.
3: No vůbec si nedovedu představit. Člověk matematiku vystudoval i na vysoké škole, ale jak ji nepoužívá takhle.
9: A na konzervatoři jsme jim neměli už vůbec, takže já skončil opravdu 9letka. A šluz.
3: Takže obdiv ke všem.
9: No, obdiv, totální. Jako.
3: A přitom na tom je založen dnešní svět, že no, všechny ty počítače, řízení.
9: Jako Einstein a tyhle ty, no to je úplně, to je geniální. A já vím, že Stella Zázvorková, ta to milovala, říká, matematika, to je vlastně jako, to je literatura, to vlastně se o tom dámlo. A ona byla takhle sečtěla, no. Takže říkala,
3: no to jo, že měla několik jazyků, ale no, že do matematiky byla.
9: No tak ona znala nějaký ty, že jo, ty doktory a lékaře a to. A bavila se oni s nima o všem, takže jo. A ona, ta matematika je zábavná, no. Tak všechno se dá vlastně jako spočítat. Muzika se dá spočítat, že jo, všechno se dá spočítat. A pak se to nedá hrát třeba.
3: My budeme taky počítat.
9: Jo, my budeme taky počítat.
3: Ano, hlasy, teda tohle ještě zvládnu, dělat čárky a pak to
9: ano,
3: se číst.
9: Ano.
3: Ale bych to měl dělat kvadratickou rovnici, tak to už asi ne. Ale co nabídnout? Tak Vladimír Menšík je ve hře, vy jste předtím udělali tu změnu, tak máme ho tu teď jako Ačko. A B, varianta B, já zkusím Václava Vosku, taky silné jméno.
9: Taky na to koukám, to je hezký, Voska.
3: Tak Vladimír Menšík nebo Václav Voska. Povídejte, hlasujte, vybírejte si, ale ne moc dlouho, ať to stihnete. Máte zase na to jednu písničku. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900. Nic se nemění, stejně jako SMS-kové číslo 90 011 04, humor, mezera A nebo B. Během toho, co vám bude zpívat Petr Kotvald, tak budeme sčítat hlasy, s vámi si povídat a pak i do éteru. Takový je princip Humoriády.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Selnáme naproti sobě v Humoriádě na konci Vladimír Menšík a Václav Voska. Na telefonu, kdo vybírá a pomáhá tedy dnes Patriku Rozehnalovi a Otakaru Brouskovi.
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Brousku.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Vladimíru Menšíkovi.
1: Děkuji za hlasování, mějte se moc pěkně a jdeme za dalším.
4: Halo, halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý den.
4: Zdravím Otakara Brouska a Patrika Rozehnala.
3: Děkujeme.
1: A co vybíráte?
4: Bečko.
1: Dobře, Bečko. Zapisuju, to je Václav Voska, ještě někdo?
5: Jarda z Brna, ještě jedno, zdraví vás oba pánové, zase Menšík.
1: Zase Menšík, ano. Na střídačku to máme.
3: Děkujeme.
1: Dobře, píšeme mu bod, ještě někdo se přidá, vítejte.
6: Dobré odpoledne, tady Karel Jiřábek, Mašovice u Znojma. A chtěl jsem panu Brouskovi, to byl souboj z paměti a on byl judr, ten Šterce byl judr.
3: Ano, ano, souboj z paměti, vidíte to, no jo, vy máte paměť.
1: Klobouk dolů. A co vybíráte?
6: Menšíka.
1: Menšíka.
3: Ano, děkujeme.
1: Snažil se to dotáhnout, ale ne.

0: roznáší plakáty pro pražský filmový podnik a takový je to. A on ho naučil mluvit, ten Tonda Jedlička. To bylo neuvěřitelné. Dnes potkávám, že jo, nemáš Bulán, dej mi Bulán, prosím, Tanda Liška, že jo, teď má ještě částečně mluví rukama, ale takhle, jak říkáte, říkám takhle, on mluví, a to byla skutečně zásluha Jedličko, ano, to bylo neuvěřitelné. No, a on si tam pozval teda nějaký specialisty, který by dělali ovce, že jo, a to, teď tam přišli nějaký ty páni, teď by rudli, že jo, já jsem, když jsem to poslouchal jako při zkoušce, že jo, a já jsem taky najednou udělal, a on říkal, to bylo výborné, kdo tohle to prosím byl? Takže já jsem hrál Odysea i tu hlavní ovci a to je moje hlavní vítězství nad Antoniem Jedličkou, dodnes mu to připomínám. A on omdlívá tedy hněvem, že jsem ho tenkrát jaksi zničil beraní specialisty, že jsem hrál dvoj roli Odysea a ještě hlavního berana. No to je taková.
1: Humoriáda.
2: Hezla Esterka od Václava Vlasky, nečekaně v Humoriádě, jsme rádi, že zazněla. A loučíme se, děkujeme.
3: Lišku jsem znal.
2: Jo.
3: No pojď mi Bumrán, a pak opačně, hele, Lišáku, dlužíš mi stovku, ten, já nechlichním, nechlichním. No to bylo ono, ten chodil po těch klubech. No nic, já vám přeju krásný léto, doufám, že nebude takový vedro, jako bylo, a že nebude tolik pršet, jako dneska.
2: Mějte se dobře a hlavně s úsměvem na rtech a zase zítra u vysílání Humoriády. Ať se daří, děkuju.
3: Taky děkuju.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Ostravě se budou vzdělávat technici se zaměřením na jadernou energetiku. Prezident Petr Pavel se zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Krnov hledá nové názvy tamních autobusových zastávek. Během dne bude ubývat oblačnosti i srážek. Naměříme do 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Vysoká škola Báňská technická univerzita v Ostravě bude od podzimu vzdělávat technické experty se zaměřením na jadernou energetiku. Reaguje tak na poptávku kvůli dostavbě jaderných zdrojů v Dukovanech a chystanému budování malých modulárních reaktorů. Absolventi se uplatní při výrobě dílů, jako je technický dozor, anebo třeba v kontrole kvality. Jak dodává Vojtěch Graf ze strojní fakulty VŠB, zájem o tento dvouletý navazující magisterský obor by mohl být velký.
2: Protože ta poptávka na trhu práce určitě je. Aktuálně máme kapacitu nastavenou na 30 studentů. Podle toho vývoje do 1-2 let uvidíme, zda kapacitu nebudeme navyšovat.
0: Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Ta by měla pokračovat v debatě o nové koncepci výstavby armády. Po posledním zasedání Bezpečnostní rady uvedl prezident Pavel, že je důležité, aby armáda věděla, s čím může v následujících letech počítat.
3: Armáda musí mít přehled minimálně na dekádu, s čím se asi tak dá počítat a jaké cíle má plánovat. Potřebuje od vlády naprosto jasné zadání, včetně finančního rámce.
0: Prezident možná bude chtít opět řešit nadcházející summit NATO v turecké Ankaře. Od předběžného opatření ústavního soudu, který nařídil vládě, aby hlavu státu doakreditovala, se totiž s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO neviděl. O schůzku přitom žádal, ale předseda vlády ji odmítl. Ve Frýdku-Místku začala oprava poslední části lávky v Revoluční ulici. Nadchod proto bude do konce září uzavřený. Zúžený je taky průjezd po krajské silnici. Jak za magistrát doplnila Bronislava Rudinská-Supíková, dělníci v poslední fázi opraví věž se vstupem na lávku u obchodního domu.
4: Současné stavební práce se budou týkat především odstranění polikarbonátových desek a dalšího vybavení, otřískání ocelové konstrukce a provedení nového protikorozního nátěru. Nové opláštění vstupu na lávku bude z tahokovu a v antracitově šedé barvě, aby bylo sjednoceno s již opravenou částí lávky.
0: Lidé v Krnově teď můžou posílat návrhy na změny jmen tamních autobusových zastávek. Město totiž připravuje aktualizaci názvů a hledá nápady u svých občanů. Podle radnice už můžou být některá jména zastávek zastaralá nebo nelogická. Podrobnosti jsou na webu města Krnov. Své nápady můžou lidé posílat do 12. července.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku zejména na východě zvětšená oblačnost s doznívajícími srážkami. Postupně od západu ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměříte kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené žádné nehody. Pokud se dostanete do dopravních problémů, zavolejte nám a pomozte tak varovat ostatní řidiče. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Máme čtvrtek 2. července roku 2026, jsou 4 minuty po páté. Tereza Hájková nabídla první zprávy z ostravského studia Českého rozhlasu, což znamená, že začíná dnešní dobré ráno. U mikrofonu je Petr Soukumyoba. Přejeme vám všem příjemný a pohodový den. Hudebně dnes startujeme s Pavlem Bobkem.
6: Mám naději, že uslyšíš.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Ostrava, písnička.

0: 5:11 a jsme Český rozhlas Ostrava. Silnice mezi přehradami Šermanice a Tědlicko je opět průjezdná. Před necelými 2 lety ji zničili povodně. Sesunul se svah a s ním i polovina cesty. Teď už ale auta i cyklisté mohou jezdit po novém asfaltu. My vám řekneme mnohem více v reportáži. Krátce před 17:30. Teď si připomeneme historii spjatou s dnešním datem 2. července.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 2. července svátek slaví urozená Patricie. A tady je Petr Jungmann, hezký den. 10. díl seriálu 30 případů majora Zemana se jmenoval Vrah se skrývá v poli. Skutečná vražda v Babicích na Třebíčsku se odehrála před 75 lety v roce 1951. Při ní byli zabiti 3 místní komunisté, 4. byl těžce zraněn. Babický případ na rozdíl od seriálu nebyl nikdy zcela přesně objasněn, avšak spolehlivě posloužil k ideologickým cílům a tvrdým represím. Jeden z největších spisovatelů všech dob, nositel Nobelovy ceny Ernest Hemingway, si sáhl na život před 65 lety v roce 1961. Zastřelil se ve svých 62. První jaderný výbuch na atolu Mururoa uskutečnila Francie před 60 lety v roce 1966. V dalších 30 letech provedla země Galského kohouta na tomto atolu v Tichomoří 181 testů jaderných zbraní. První úplně autonomní umělé srdce na světě bylo v americkém Louisville operováno před 25 lety v roce 2001. Pacient Robert Tools žil s bionickým srdcem 101 50 dní. Nejcennější tenisovou trofej poprvé zdvihla nad hlavu lvice z Fulneku Petra Kvitová před 15 lety. V roce 2011 se stala wimbledonskou vítězkou. Petra Kvitová. Po 3 letech si vítězství zopakovala. A kulatých 50 má dneska hokejový brankář, dvojnásobný mistr světa Tomáš Vokoun. Výborně, výborně, Tomáši! Já přeju pěkný den.

0: počasí.
1: Tak konečně i v našem regionu došlo ke schlazení, ale zase na druhou stranu jeden extrém vystřídal druhý. Včerejší bouřky v některých lokalitách našeho regionu byly opět extrémní. Jak to vypadá dnes po ránu? Většinou je všude oblačno, co se teplot týče, tak v Karviné v tuto chvíli 16 stupňů Celsia, v Beskydech třeba na vrcholu Lysé hory naměříte desítku. Prognóza na dnešek hovoří o tom, že druhý červencový den bude většinou oblačný s doznívajícími srážkami. Postupně od západu té oblačnosti bude ubývat. Teploty se dnes vyšplhají maximálně k 25 stupňům, na horách naměříte okolo 16.
2: Naším pátečním dopoledním hostem bude výkonná ředitelka festivalu Colors of Ostrava Petra Řezníčková. Kdo ji před 20 lety do týmu přivedl? Jak se mění v čase požadavky účinkujících a v čem bude jiný letošní ročník? Ptát se bude Iva Piskalová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Jelen a Český rozhlas Ostrava, přesný čas 5:22. Po skoro 2 letech mohou řidiči a cyklisté na silnici mezi přehradami Těrlicko a Žermanice na Frýdecko-Místecku. Obec Těrlicko dokončila opravu Čaploveckého ulice. Silnici v září 2024 poničili povodně a došlo tam i k sesuvu půdy. Stavaři proto museli svah zpevnit.
1: Tady byly krátery, tady bylo opravdu nebezpečné chodit a auta by tady neprojeli. Tady jsme na nějakém ukloněném terénu, kde se pohybuje poměrně velké množství vody a je tady skalní podloží, na tom skalním podloží jsou nějaké méně stabilní zeminy.
2: Podle geologa Karla Frančíka kvůli dešti a spodní vodě ujela část svahu i s polovinou cesty. Pro zpevnění podloží provrtala stavební firma svah 8-metrovými ocelovými výstužemi, říká jednatel firmy Marian Kotas.
3: Ta vozovka má nějakých 200 metrů, takže po té celé délce došlo k sesuvu a pak se došlo k tomu, že se postupně odtěžovalo to, co bylo sesunuté, a to, co nebylo, tak se začalo prvním krokem tím vrtáním těch hebek, my tomu říkáme, a vlastně, aby došlo k zajištění, tak se potom nakotvilo vlastně kontra vůči tomu svahu a převázkou se to vlastně svázalo, to znamená staticky je to zpevněné.
2: Kotvy jsou v hloubce 10 metrů. Přibyla i opěrná zeď se zábradlím, která má drenážní systém. Ten odvádí spodní vodu do blízkého potoka. Nová cesta a zpevněný svah má podle stavební firmy další velké vodě odolat. Opravená část silnice je hned u přehrady, říká starosta David Běgun za naše Těrlicko.
4: Nejvíce tady jezdí občané, kteří na té ulici Čaplovecké bydlí, ale také je to důležitá spojka mezi Těrlickem a Žermanicemi, která je jako velmi, velmi často využívaná, hlavně v letních měsících. No a taky tady vede modrá cyklostezka, takže i cyklisté tady po ní velmi často jezdili a teď už zase jezdit budou.
2: Obec za opravy zaplatila 15 milionů korun. Většinu částky pokryla dotace z programu Živel na popovodňovou obnovu. Z Těrlicka Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Ve studiu nejsem sám, je tady i Tereza Hájková, čekají vás krátké zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Ode dneška až do neděle bude uzavřená část silničního obchvatu Opavy. Jak potvrdil tamní magistrát, silničáři budou měnit asfaltový povrch na takzvané spojce S1 mezi kruhovými objezdy u Kauflandu a Globusu. Objížďka vede ulicemi Těšínská a Ratiborská. Dočasně budou odkloněné taky příměstské autobusy. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes mírně vzrostly. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat na nejvýš za 40 korun a 64 haléřů. To je o 8 haléřů více než ve středu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty stoupl o 13 haléřů na 36 korun a 74 haléřů. Okresní soud v Přerově dnes pokračuje v projednávání případu tří mužů obžalovaných z listopadové krádeže měděných kabelů na železniční trati u Jezernice na Přerovsku. Událost zkomplikovala na několik hodin dopravu na trati mezi Prahou a Ostravou. Dva dopravci a správa železnic škodu vyčíslili na zhruba 2,5 milionu korun. Obžalovaným hrozí až 6leté vězení. Kvůli problémům s jednotným hlášením může letos zhruba 1000 firem podat daňové přiznání později. O prodloužení lhůty ale museli požádat do konce června. Maximální přípustný odklad jsou 3 měsíce. Některé firmy tak budou moct daňové přiznání podat až do konce září. Dobrovolní hasiči z Frýdku Místku dostanou nové výjezdové vozidlo. Nový podvozek čeká na nastrojení u dodavatele. Auto bude vybavené pro zásahy u požárů, dopravních nehod i jiných mimořádných událostí. Firma má dokončený zásahový vůz dodat do konce roku. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku zejména na východě zvětšená oblačnost s doznívajícími srážkami. Postupně od západu ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Českém Těšíně počítejte s uzavírkou v ulici Lípová. Probíhá tam rekonstrukce mostu přes potok Hrabinka. Objížďka vede po ulicích k Antoníčku, Ostravská a Sokolovská.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: I dnes dopoledne vám nabídneme malou inspiraci k výletům v rámci Moravskoslezského regionu. Kam nás zavede magazín Křížem krajem, to povím po nahrávkách od kapely Tým a Jiřího Korna. Pěkné ráno.

Zpíval nám Jiří Korn, teď je 5 hodin 40 minut. Kostel Navštívení Panny Marie, takzvaná kaple v Lipkách v Rýmařově, je nejhodnotnější historickou památkou tohoto města. Považována je za perlu severomoravského baroka. Kaple z počátku 18. století se pyšní především freskovou výzdobou. Aktuálně ji halí kvůli venkovním opravám lešení, ovšem zůstává dál otevřená. Na toto místo se dnes podíváme s reportérkou Petrou Štrimplovou v magazínu Křížem krajem a ten, jak známo, začíná 10 minut po 9. hodině. Budeme rádi, když budete poslouchat. Teď zpěvačka Madonna, hned poté informace o počasí.

0: počasí.
1: Hosteme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, teď bude meteorolog Tomáš Ostrožilík. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Budeme se věnovat aktuální situaci na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Tak v regionu je převážně zataženo, na Bruntálsku se může oblačnost již trochu protrhávat, teploty jsou kolem 15 stupňů, na horách kolem 12 a vane slabý severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď na druhý červencový den?
2: Očekáváme, že teď zpočátku ještě oblačno až zataženo, zejména na jihovýchodě Těšínsko, Beskydy se mohou vyskytovat slabé dešťové srážky, ale postupně od severozápadu bude oblačnosti ubývat a bude taková proměnlivá kupovitá přeháňka odpoledne, lze vyločit v Jeseníkách, ale je to málo pravděpodobné. Teploty dnes odpoledne vystoupí na 23 až 26 stupňů, ve městech může být až 27 a na horách teplota kolem 18. Vítr ten se trochu rozfouká, bude mírný severní, severovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaká bude pak následně noc na pátek a co zítra?
2: Zpočátku noci jasno, skoro jasno, ale po půlnoci od západu přibývání oblačnosti a k ránu, zejména na Bruntálsku, již možnost přehánky. Teploty v noci budou klesat na 17 až 13 stupňů, na horách kolem 12 a vítr slabý severní až severozápadní. Zítra zpočátku hodně oblačnosti, místy zejména na horách přehánky, ale postupně bude oblačnosti od západu opět ubývat. Teploty zítra 21 až 25, na horách kolem 16 a vítr ten bude zítra o něco silnější než dnes, mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Tomáš Ostrožilík, nezbývá než poděkovat a popřát pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvák a skladatel Petr Bende.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Michal Tučný opouští frekvence Českého rozhlasu Ostrava přesně v 5:52. Pokud nás budete poslouchat odpoledne po 13. hodině, dočkáte se hosta v pořadu Alex a host u mikrofonu bude zpěvák a skladatel Petr Bende. Poslouchat budeme i o tom, kdo mu vnukl myšlenku, aby zpíval písně Petra Nováka.
1: Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým jako pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď.
0: Připomenu, že celý rozhovor s Petrem Bende si můžete poslechnout po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová souhlasí se snížením hranice trestní odpovědnosti. Rožnov spustil veřejnou dopravu na zavolání. Využijí ji taky obyvatelé sousední Dolní Bečvy. Ryžoviště na Bruntálsku dokončilo modernizaci pouličního osvětlení. Během dne má oblačnosti i srážek ubývat a naměříme do 27 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová by podpořila snížení hranice trestní odpovědnosti na 13 let. Měla by se o tom ale vést odborná debata. Bradáčová to řekla ve vysílání Českého rozhlasu. Hranici chce ze současných 15 let snížit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Týkat by se to ale podle něj mělo jen závažných trestných činů, jako je vražda. Podle Bradáčové přibývá v této věkové skupině případů násilných trestných činů.
2: Agrese mezi dětmi roste. A to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce.
0: Do ulic Rožnova pod Radhoštěm včera poprvé vyjela veřejná doprava na zavolání. Lidé si mohou osobní auto objednat přes mobilní aplikaci a za 15 korun se nechat odvést na jedno z 230 nástupních anebo výstupních míst ve městě. Do systému se jako jediná z okolních obcí zapojila i sousední Dolní Bečva. Proč se obec rozhodla službu podpořit, vysvětluje nezávislý místostarosta Pavel Mana.
3: Autobusy sice jezdí často, ale zase my máme údolí tu dvě horní rozpité, dolní rozpité, takže rozšíří to nabídku pro třeba děti, starší občany. Tak já si myslím, že to, když to bude fungovat, takže to je dobře jedině.
0: Od letoška platí mírnější hygienická pravidla pro letní dětské tábory. Na jejich dodržování se zaměří hygienici. Kontrolovat ale budou třeba i pestrost stravy. Děti se od letoška můžou nově zapojit do přípravy teplých jídel. Rozvolnila se například i pravidla pro počet umyvadel anebo toalet. Záchody pro děti taky nově nemusí být oddělené pro dívky a chlapce. Loni hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili asi v 80 případech. Ryžoviště na Bruntálsku má nové pouliční lampy. Místo klasického žárovkového osvětlení přešla na ledková svítidla. Ryžoviště tak ušetří 10 000. Přibyly taky dvě úplně nové lampy, na hřbitově a na vyhlídce. Podle nezávislé starostky Petry Poláčkové bude osvětlení od podzimu napájet nová fotovoltaická elektrárna s baterií.
4: Bude to na škole, tam je sedlová střecha, takže už jsme dostali dotaci na projektovou dokumentaci a teď se dělá výběrové řízení. Budeme napájet veřejné osvětlení z té baterky a všechno. My máme i sdílenou elektřinu z Malče, tu máme ve škole na kuchyň, takže snažíme se to nějak pošetřit. No.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku zvětšená oblačnost, na východě s doznívajícími srážkami. Postupně od západu ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách kolem 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Frýdecko-Místecka. V obci Dobrá na silnici 648 se srazilo osobní auto s autobusem. Místo je s opatrností průjezdné. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tereza Hájková a Petr Soukup máme na starosti dnešní druhý červencový ranní program na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Přejeme vám pěkný den a v tuto chvíli budeme gratulovat Patricii jméno. Nositelky tohoto jména dnes mají svůj svátek. Je to ženské křestní jméno, jehož původ bychom měli hledat v latině. To jméno by se významově dalo vyložit jako vznešená nebo urozená. Všema Patriciím přejeme opravdu hezký sváteční den.

0: Poslouchali jsme britské duo Pet Shop Boys v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Teď je 6 hodin 12 minut a kdo nás v tuto denní dobu poslouchá pravidelně, tak ví, že se máme připravit k tomu, abychom si po ránu trochu protáhli tělo.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla u sebe. S výdechem ukročíme pravou nohou do strany do výpadu a zároveň se pravou rukou dotkneme levého vnitřního kotníku a levá paži jde vzhůru do stropu. Hlava sleduje levou paži. Cvik provádíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!

0: zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Počasí.
2: Vysoké tropické teploty nás dnes rozhodně trápit nebudou, ale na druhou stranu můžeme lehce zmoknout. Pojďme se podívat, jak to aktuálně v regionu vypadá. Většinou je všude oblačno, někde mohou ještě doznívat srážky, co se teplot týče. V Ostravě v tuto chvíli 15,5 stupně Celsia, ve Frenštátě pod Radoštěm teď naměříte 14 stupňů. Prognóza od našich meteorologů na dnešek, na druhý červencový den, hovoří o tom, že bude zpočátku ještě zvětšená oblačnost, mohou doznívat srážky, postupně ale té oblačnosti bude ubývat, samozřejmě srážky také budou ustávat a teploty se v průběhu dne budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni, na horách naměříte okolo 16.
1: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů. Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorin Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Poslouchali jsme skupinu Black Milk 6 hodin 22 minut. Hledají se strojaři, kteří umí vyrobit složitou součástku, dokážou přesně svařovat a k tomu ještě ovládají normy pro jadernou energetiku. I tak vypadají přípravy na dostavbu nových jaderných zdrojů v Dukovanech a také na budování malých modulárních reaktorů. Na velkou poptávku po technických expertech už reagují také univerzity. Ostravská vysoká škola báňská otevřela nový obor, který propojuje strojírenství a energetiku.
1: Mám nastavené tak, že můžeme, jo, však? Zkusíme to teda. Je to šestiosý robot, který slouží pro průmyslové svařování, vlastně automatické.
2: Svářečská laboratoř na kraji Ostravy. Technik ukazuje robota, který umí i metodou 3D tisku vyrobit prakticky cokoliv. Třeba složitou součástku potrubních rozvodů v elektrárně. A taky se tady svařuje ručně. Ale s maximální přesností, se zařízením, které hlídá a zapisuje všechny parametry, aby byly spoje dokonale bezpečné. Tady v laboratoři budou pracovat první budoucí experti ovládající techniku i jadernou bezpečnost a všechny předpisy spojené s dostavbou Dukovan, potvrzuje děkan strojní fakulty Vysoké školy báňské Ivo Hlavatý.
3: Ti studenti můžou jít do technologie, můžou být ve výrobě dílců komponentů v různých firmách, ať je to Škoda, Doosan, Škoda Power, Sigma a další. Můžou být energetici. A to třetí je právě ten jaderný pohled. Takže to je to novum, které tady nikdy ještě v České republice, Československu, když to tak řeknu, není.
2: Hlad po absolventech je už teď velký. V dalších desetiletích budou potřeba až 3 generace takových technických expertů. Stovky nebo spíš tisíce lidí, dodává Linda Navrátilová ze společnosti ČES.
4: Takže jsme velmi rádi, že vznikne další takové hnízdo i tady v Ostravě, které bude vychovávat budoucí odborníky v oblasti jaderné technologie.
2: Ostravská univerzita čeká podle Vojtěcha Gráfa, proděkana strojní fakulty, velký zájem.
5: Aktuálně máme kapacitu nastavenou na 30 studentů. Podle toho vývoje do jednoho, dvou let uvidíme, zda kapacitu nebudeme navyšovat.
2: Je to navazující magisterský program a přijímací řízení už začalo. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Co je nového, to ví Tereza Hájková. Krátké zprávy.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Bezpečnostní rada státu se dnes vrátí k jednání o koncepci výstavby armády do roku 2040. Věnovat by se taky měla dalším dvěma bodům, které nestihla projednat před dvěma týdny. Dnešního zasedání se zúčastní i prezident Petr Pavel. Dá se očekávat, že bude chtít mluvit i o summitu NATO v Ankaře. Čaplovecká ulice v Těrlicku, která byla zavřená od povodní v roce 2024, je znovu průjezdná. Svah, který se tehdy utrhl i s vozovkou, vystužili stavbaři 10-metrovými kovovými tyčemi a kotvami. Teď je odolnější a navíc tam přibylo zábradlí a svodidla. Stavba přišla na 15 milionů korun. 80% nákladů zaplatila dotace ze státního programu Živel. Lidé v Krnově můžou posílat návrhy na změny jmen tamních autobusových zastávek. Město totiž připravuje aktualizaci názvů a hledá nápady u svých občanů. Podle radnice už můžou být některá jména zastávek zastaralá anebo nelogická. Podrobnosti jsou na webu města Krnov. Své nápady můžou lidé posílat do 12. července. Kostel svatého Petra z Alcantary v Karviné má zpátky původní historickou podobu. Biskupství dokončilo opravy střechy a fasád. Kostel je známý jako šikmý kostel. Kvůli poddolování klesl o necelých 40 metrů a nahnul se o 7 stupňů. Ročně památku navštíví přes 15 000 lidí. 3/4 obyvatel států 27 považují Evropskou unii za stabilní přístav v neklidném světě. Je to o 8% bodů více než před rokem. Vyplývá to z jarního průzkumu Eurobarometr. V dubnu a květnu se do něj zapojilo přes 26 000 respondentů ze všech členských zemí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku zvětšená oblačnost, na východě s doznívajícími srážkami. Postupně od západu ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor stále v obci Dobrá na Frýdecko-Místecku. Na silnici 648 havarovalo osobní auto s autobusem. Jiné nehody teď hlášené nejsou. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Dnes dopoledne po 11. vysíláme náš pravidelný magazín Lékárna. O čem bude, povím za chvíli.

Chirurgická léčba bercových vředů a proleženin. O tom bude dnešní rozhlasová lékárna, která bude věnovaná chronickým kožním defektům. Pozvání do pořadu přijal doktor Ladislav Petráš z oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava. A i vy se ho budete moci zeptat v našem pořadu prostřednictvím naší telefonní linky 596 11 22 66. Lékárnu odstartujeme v pravidelném čase, čili 10 minut po 11. hodině.

0: počasí.
1: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď bude meteorolog Tomáš Ostrožlík. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Budeme se věnovat aktuální situaci na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Tak v regionu je převážně zataženo. Na Bruntálsku se může oblačnost již trochu protrhávat. Teploty jsou kolem 15 stupňů, na horách kolem 12 a vane slabý severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď na druhý červencový den?
2: Očekáváme, že teď zpočátku ještě oblačno až zataženo, zejména na jihovýchodě Těšínsko, Beskydy se mohou vyskytovat slabé dešťové srážky, ale postupně od severozápadu bude oblačnosti ubývat a bude taková proměnlivá kupovitá přeháňka odpoledne, nelze vyločit v jeseníkách, ale je to málo pravděpodobné. Teploty dnes odpoledne vystoupí na 23 až 26 stupňů, ve městech může být až 27 a na horách teplota kolem 18. Vítr ten se trochu rozfouká, bude mírný severní, severovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaká bude pak následně noc na pátek a co zítra?
2: Zpočátku noci jasno, skoro jasno, ale po půlnoci od západu přibývání oblačnosti a k ránu, zejména na Bruntálsku, již možnost přehánky. Teploty v noci budou klesat na 17 až 13 stupňů, na horách kolem 12 a vítr slabý severní až severozápadní. Zítra zpočátku hodně oblačnosti, místy zejména na horách přehánky, ale postupně bude oblačnosti od západu opět ubývat. Teploty zítra 21 až 25, na horách kolem 16 a vítr ten bude zítra o něco silnější než dnes mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Tomáš Ostrožlík, nezbývá než poděkovat a popřát pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zamilovaná Hana Zagorová, teď je 6 hodin 50 minut. Pojďme se podívat, jaké zajímavé akce dnes v našem regionu můžete navštívit. Do Městského muzea Rýmařov vás zveme na výstavu s názvem Jindrovi k narozeninám. Ta vznikla k letošnímu jubileu známého fotografa Jindřicha Štrajta. Jeho snímky si můžete prohlédnout v muzejních galeriích Oktopus a Pranýř a také na panelech na náměstí. Dnes začíná výstava slavnostní vernisáží v 5 odpoledne. Do Třince zveme na Třinecké kulturní léto, tradiční letní festival oživí prázdninové centrum města. Nabídne divadlo, tvořivé dílny, hudební vystoupení od klecmeru přes folklor až po elektronickou hudbu. A v památníku bratří Strnadlu a Jana Knebla je k vidění výstava sochaře Pavla Cupáka. Jmenuje se Od srdce a trvat bude až do 20. července.
1: Východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

0: prachy. Si.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Opozice vyzvala vládu k jednání o změnách ve financování veřejnoprávních médií. Soud řeší krádež kabelů na trati u Lipníku nad Bečvou. Zřejmě padne rozsudek. Dobrovolní hasiči z Frýdku Místku budou mít modernější zásahové vozidlo. V průběhu dne bude oblačnosti i srážek ubývat a naměříme do 27 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Opozice je podle předsedy Starostů Víta Rakušana připravená obstruovat novelu, která má změnit financování veřejnoprávních médií. Řekl to po jednání sněmovních opozičních stran se zástupci Senátu a řediteli Českého rozhlasu a České televize. Pozvání na schůzku dostali i zástupci koalice. Nikdo z nich ale nedorazil. Poslanec Libor Vondráček za SPD uvedl, že na jednání zapomněl.
2: Já jsem úplně neporozuměl, v čem bude třeba odlišná oproti té schůzce předchozí. Myslím si, že tam ty zásadní stanoviska, ať už ředitel ČT Českého rozhlasu byli. Kdybych si to uvědomil, že ta schůzka je, asi bych tam šel, ale nějak už těch schůzek je moc na téma České televize, Českého rozhlasu. Ty věci se pořád dokola opakují.
1: Vládní koalice chce od nového roku převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle opozice návrh ohrozí nezávislost Českého rozhlasu a České televize. Zachovat chtějí současný poplatkový systém. Na tom trvají taky ředitelé obou médií. Okresní soud v Přerově dnes pokračuje v projednávání případu tří mužů obžalovaných z listopadové krádeže měděných kabelů na železniční trati u Lipníku nad Bečvou. Událost zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou. Dva dopravci a správa železnic škodu vyčíslili na zhruba 2,5 milionu korun. Obžalovaným za to hrozí až 6leté vězení.
3: Muže i s kabely v kufru auta nedaleko místa činu zadržela policejní hlídka. K činu se přiznali. Dnes chce předseda Senátu Jan Rektor vyslechnout svědky a v plánu má i vyhlášení rozhodnutí. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: O peněžní podporu Ostravy mohou letos požádat i organizátoři, kteří pořádají novou kulturní událost nebo festival. Na vznikající akce město vyčlenilo 5% z 12 milionů korun určených na kulturní granty. Podle náměstkyně ostravského primátora Lucie Barankové-Vilamové z Hnutí ANO potřebuje živá kultura finance právě na startu.
4: Je tam vyčleněn nějaký budget na to, aby se mohly ucházet i nové projekty, to znamená, které ještě na území města nebyly. Je to proto, aby se kultura rozvíjela, posouvala dál samozřejmě. Zájemci se mohou přihlašovat v druhé polovině září.
1: Dobrovolní hasiči z Frýdku Místku dostanou nové výjezdové vozidlo. Nový podvozek teď čeká na nastrojení u dodavatele. Auto bude vybavené pro zásahy u požárů, dopravních nehod a jiných mimořádných událostí. Firma má dokončený zásahový vůz dodat do konce roku. Původní vozidlo dostane jiná jednotka dobrovolných hasičů.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku zvětšená oblačnost, na východě s doznívajícími srážkami. Postupně od západu ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměříte kolem 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Problémy stále hlásíte z Dobré na Frýdecko-Místecku. Osobní auto s autobusem havarovalo na silnici číslo 648. Projíždějte opatrně. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo je 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsou 4 minuty po 7, vstupujeme do druhé části dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. Tereza Hájková a Petr Soukup vám dělají společnost. Ta nejbližší půlhodina v našem programu přinese rozhlasovou anketu na téma nákupy, ale ještě předtím tady budou dobré rady a nápady, které nám ráno co ráno nabízí Artur Kubica ve své rubrice Dvakrát měř jednou řeš. Dnes se z Artura stane automechanik a budeme s ním vyměňovat olej v autě. Než se tak stane, muzika, buty anebo Miroš Birka. Pěkné ráno.

0: Duet, který výborně funguje, Miroslav Žbírka, Marika Gombitová v Slepých uličkách, 7 hodin 12 minut. Jak to máte s nakupováním? Jestli vás baví nebo ne a jakým stylem nakupujete? To jsou otázky, které vám položíme v rozhlasové anketě krátce před 7:30. Teď ale zamíříme společně s naším kolegou Arturem Kubicou do dílny. Budeme totiž měnit olej u auta.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Máte auto? No určitě máte auto a měníte olej v pravidelných intervalech, tak starostlivý člověk by to měl dělat. Kvalita oleje se po čase a po najetí určitého množství kilometrů zhoršuje. Výrobce vašeho auta samozřejmě v dokumentaci k vašemu typu auta doporučuje, kdy olej měnit, ale pro nás je důležité, že by olej neměl být v autě více jak 15 000 kilometrů, pokud jezdíte jenom ve městě, pak interval snižte na takových 10 000 až 12 000 kilometrů. A bez ohledu na počet ujetých kilometrů, nenechávejte olej v autě déle než jeden rok. Peníze utracené za nový olej jsou určitě rozumnou pojistkou proti nákladným opravám. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Po ránu máme na severní Moravě a ve Slezsku dost oblačnosti, místy ještě mohou doznívat srážky, teploty ale relativně příjemné. V Třinci teď naměříte 15 stupňů Celsia, trochu západněji v Krnově už teď 18 stupňů. Prognóza na druhý červencový den říká, že oblačnosti bude ubývat, ty nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat okolo 25 v nížinách, pokud vyrazíte nahory, počítejte s teplotou okolo 16-17 stupňů Celsia. Mějte hezký den.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: To byl Xindl X, 7:22. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, který právě teď nabídne rozhlasovou anketu. Někdo zmateně pobíhá po obchodě, jiný má jasný plán. A patří lidé v Ostravě mezi ty, kteří jdou do obchodu jen pro mléko, ale odchází s plnými taškami jídla? Na to jsme se vás v anketě zeptali.
1: No, teď už beru seznam spíše dříve, ale stejně kupuju něco navíc. Jdu pro jednu věc, tak mám skoro plnou tašku.
2: Co mi přijde pod ruku?
3: Bene, já si seznám, já si to všechno musím napsat dopředu a stejně ještě přinesu spoustu věcí, pokud na to mám teda, jo, no takže.
4: Udělám si nákupní seznam a pak stejně vezmu ještě něco navíc.
5: Zjistím si, co je v akci samozřejmě a co mi padne do oka.
6: Já nechodím nakupovat, chodím nakupovat manžel.
7: No jako já moc nakupovat nechodím, ale asi si radši něco napíšu.
8: Beru to, co mi přijde pod ruku.
2: Většinu nakupní seznam.
9: Já beru nakupní seznam a pak od něho odbočím a beru to, co mi přijde pod ruku.
10: Já ten seznam bych si vždy měl napsat, ale většinou si ho nenapíšu. Tak co mě napadne? Vím jednu, dvě věci, které bych měl, ale jinak ne.
11: Nakupuju to, co potřebuju. To znamená, že už to mám v hlavě srovnané a vím, za čím jdu. Slevy, když jsou, tak přiberu samozřejmě.
2: To, co mi přijde pod ruku.
12: No tak mám to v hlavě, vím, co chci koupit.
13: V obchodě, normálně jdu po obchodě a dívám se, ale chodí mi taky domů.
14: Neberu už, ale mám v telefonu udanou poznámku a průběžně si vypisuju, co nám chybí nebo ne, takže mám to jako zálohu.
15: Máme sdílený seznam s manželem telefon.
16: Když se to týká jídla, tak určitě si sestavuju podle toho, co nemám v lednici.
17: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa Pekárek dostává nabídku, která se neodmítá. Stává se řidičem Československé televize. Seriál Volha. ČT2. Rob plánuje další střet s normandskými pány. A Mariana je zatažena do vysokých intrik u dvora. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí fascinující historii tance na stříbrném plátně s výběrem nejslavnějších tanečních čísel Hollywoodu. Premiérový dokument Svět tančí. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Tereza Hájková pro vás má krátké zprávy.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ode dneška až do neděle bude uzavřená část silničního obchvatu Opavy. Jak potvrdil opavský magistrát, silničáři budou měnit asfaltový povrch na takzvané spojce S1 mezi kruhovými objezdy u Kauflandu a Globusu. Objížďka vede ulicemi Těšínská a Ratiborská. Dočasně budou odkloněné taky příměstské autobusy. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes mírně vzrostly. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat nejvýš za 40 korun a 64 haléřů. To je o 8 haléřů více než ve středu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty stoupl o 13 haléřů na 36 korun a 74 haléřů. V Ostravě se budou vzdělávat technici se zaměřením na jadernou energetiku. Tamní Vysoká škola báňská reaguje na velkou poptávku kvůli dostavbě jaderných zdrojů v Dukovanech. Nový obor propojí energetiku se strojírenstvím. Škola očekává velký zájem. Kvůli problémům s jednotným hlášením může letos zhruba 1000 firem podat daňové přiznání později. O prodloužení lhůty ale museli požádat do konce června. Maximální přípustný odklad jsou 3 měsíce. Některé firmy tak budou moct daňové přiznání podat až na konci září. Ryžoviště na Bruntálsku má nové pouliční lampy. Místo klasického žárovkového osvětlení přešla na ledková svítidla. Obec tak ušetří 10 000. Přibyly taky 2 úplně nové lampy na hřbitově a na vyhlídce. Podle nezávislé starostky Petry Poláčkové bude osvětlení od podzimu napájet taky nová fotovoltaická elektrárna. Dnes bude v regionu zpočátku zvětšená oblačnost, na východě s doznívajícími srážkami. Postupně od západu ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na dálnici D1 v Ostravě přívoze u sjezdu k outletu Moravia se srazilo osobní auto s nákladním. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Teď nám zaspíval s nohami na stole Petr Nať, 7 hodin 39 minut. Po skoro dvou letech mohou řidiči a cyklisté na silnici mezi přehradami Těrlicko a Žermanice. Obec Těrlicko dokončilo opravu Čaplovecké ulice. Silnici v září 2024 poničili povodně a došlo tam i k sesuvu půdy. Stavaři proto museli svah zpevnit.
1: Tady byly krátery, tady bylo opravdu nebezpečné chodit a auta by tady neprojeli. Tady jsme na nějakém ukloněném terénu, kde se pohybuje poměrně velké množství vody a je tady skalní podloží. Na tom skalním podloží jsou nějaké méně stabilní zeminy.
2: Podle geologa Karla Frančíka kvůli dešti a spodní vodě ujela část svahu i s polovinou cesty. Pro zpevnění podloží provrtala stavební firma svah 8-metrovými ocelovými výstužemi, říká jednatel firmy Marian Kotas.
3: Ta vozovka má nějakých 200 metrů, takže po té celé délce došlo k sesuvu a pak se došlo k tomu, že se postupně odtěžovalo to, co bylo sesunuté, a to, co nebylo, tak se začalo prvním krokem tím vrtáním těch hebek, my tomu říkáme, a vlastně, aby došlo k zajištění, tak se potom nakotvilo vlastně kontra vůči tomu svahu a převázkou se to vlastně svázalo, to znamená staticky je to zpevněné.
2: Kotvy jsou v hloubce 10 metrů. Přibyla i opěrná zeď se zábradlím, která má drenážní systém. Ten odvádí spodní vodu do blízkého potoka. Nová cesta a zpevněný svah má podle stavební firmy další velké vodě odolat. Opravená část silnice je hned u přehrady, říká starosta David Běgun za naše Těrlicko.
4: Nejvíce tady jezdí občané, kteří na té ulici Čaplovecké bydlí, ale také je to důležitá spojka mezi Těrlickem a Žermanicemi, která je jako velmi, velmi často využívaná, hlavně v letních měsících. No a taky tady vede modrá cyklostezka, takže i cyklisté tady po ní velmi často jezdili a teď už zase jezdit budou.
2: Obec za opravy zaplatila 15 milionů korun. Většinu částky pokryla dotace z programu Živel na popovodňovou obnovu. Z Těrlicka Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Meteoroložka Eva Richtáriková na naší studiové telefonní lince. Přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o aktuálním počasí.
2: Tak je to různorodé, zatímco na východě máme ještě hodně oblačnosti a v oblasti Beskyd ještě se mohou vyskytovat i slabé srážky, tak od západu už oblačnosti ubývá, no a teploty se pohybují nejčastěji mezi 18 až 15 stupni Celsia, výrazně se ochladilo na horách, v nejvyšších polohách je kolem 8 až 10 stupňů Celsia a vítr fouká většinou slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je teď to podstatné, jak bude v průběhu celého dne.
2: Ta oblačnost, která trápí ještě východ nebo našeho regionu, se bude dále odsouvat a postupně během dne převládne polojasno nebo přechodně i skoro jasná obloha. Teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia, na horách kolem 18 stupňů a vítr povane mírný severní až severovýchodní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a k večeru bude slábnout.
1: Tolik dnešek, jaké počasí pak máme čekat v noci na pátek a co zítra?
2: V noci bude už málo oblačnosti, jasno, ale od půlnoci nás od západu začne ovlivňovat studená fronta, takže bude přibývat oblačnosti. Kránu v oblasti Bruntálska je i malá šance na přehánku. Teploty se budou v noci pohybovat mezi 18 až 13 stupni Celsia. Vítr povane slabý, severní, severozápadní do 4 metrů za sekundu. No a během zítřka zpočátku nás tedy bude ovlivňovat studená fronta, to znamená skoro zataženo nebo zataženo místy s přeháňkami, ale postupně od západu bude opět ubývat oblačnosti a během dne tak převládná polojasná obloha. Teploty během zítřka budou mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 a vítr povane mírný severozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a ten bude k večeru pak slábnout.
1: Ještě nám povězte, jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1019 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje mezi 80 až 100%.
1: O počasí víme vše, co jsme vědět chtěli. Eva Richtáriková se s námi loučí. Děkujeme, přejeme pěkný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Chronické kožní defekty, jako například bercové vředy a proleženiny, které vyžadují chirurgickou léčbu. Tomu se budeme věnovat v příští rozhlasové lékárně s doktorem Ladislavem Petrášem z oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu pořadu zve Naděja Čvančarová.
4: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
5: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Pokud ve volném čase dnes nechcete sedět doma, něco bychom pro vás měli. Muzeum nákladních automobilů Tatra hostí výstavu Cestovatelé František Vladimír Foyt a Jiří Baum. Přibližuje životní osudy významných meziválečných cestovatelů prostřednictvím fotografií, dokumentů a exponátů z jejich cest. Součástí výstavy je i model expediční Tatry 72 Jiřího Bauma. Hravé léto v Muzeu Trojmezí, to je pozvání do Jablunkova. Po celý červenec a srpen nabízí muzeum dětem kvízy, edukační bojovky, tématické hry anebo tvořivé dílny a stavebnice. Zastavte se. Opavské arkády pak hostí Jan Mann Band. Performer, zpěvák a multiinstrumentalista Jan Galia představí svůj solový projekt. S kytarou a ukulele, trombónem, flétnou a za pomoci živé práce se smyčkami vytváří v reálném čase muzikantské divy. Jeho vystoupení můžete vidět od 18 hodin.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Bezpečnostní rada státu se dnes vrátí k projednávání nové koncepce výstavby armády. Bohumín chce dron pro strážníky, a to kvůli černým skládkám i povodním. Rýmařov má nové veřejné sociální zázemí ve Flemichově zahradě. Během dne má oblačnosti i srážek ubývat a naměříme do 27 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá a dobré ráno přeje Tereza Hájková. Přerušené debatě o nové koncepci výstavby armády do roku 2040 se dnes vrátí Bezpečnostní rada státu. Ta má zatím několik variant podle růstu výdajů na obranu. Potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
2: Vláda to ještě neschvalovala. My jsme viděli právě na té Bezpečnostní radě státu nějaké drafty, nějaké varianty, jak by to mohlo vypadat. Bylo to tam podrobeno poměrně široké diskuzi, což je určitě dobře, a ministerstvo obrany na tom dále pracuje.
0: Bezpečnostní rada chce projednat i další body, které nestihla před dvěma týdny. Zasedání se znovu zúčastní i prezident Petr Pavel. Bohumín pořídí dron pro strážníky, chystá výběrové řízení a potřebné souhlasy. Dron nasadí i na boj proti černým skládkám. Jde například o lokalitu Heřmanické rybníky. Opakovaně se tam objevují navezené pneumatiky, staré spotřebiče anebo třeba stavební suť. Dron bude užitečný právě v hůř přístupných oblastech, upřesňuje mluvčí radnice Jana Končítková.
3: Mohl by pomoci právě při odhalování černých skládek v přírodě. Nejdůležitější roli by ale tato moderní technika měla sehrát při mimořádných událostech, například při záplavách, které naše město v minulosti opakovaně zasáhly.
0: Stát za letošní půlrok vybral na daních 789 miliard a 300 milionů korun. To je meziročně o 5% víc. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem. Nejvíce peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mezd i vyšší útraty domácností. Rýmařovská radnice dnes otevírá nové veřejné toalety v tamní Flemichově zahradě. Sociální zázemí je bezbariérové. Uvnitř jsou oddělené kabiny pro ženy, muže a osoby s omezenou pohyblivostí. Město toalety vybudovalo i na základě připomínek od lidí, říká mluvčí rýmařovské radnice Leona Pleska.
4: Flemichova zahrada je v Rýmařově velice frekventované místo, oblíbené pro procházky, pro rodiny s dětmi, chodí si tam hrát, jsou tam herní prvky, chodí tam hodně často i seniori, kteří využívají vlastně cvičební prvky, které jsou tam pro ně připravené, a WC tam citelně chybělo.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku zvětšená oblačnost, na východě s doznívajícími srážkami. Postupně od západu ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na horách naměříte kolem 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Karviné v ulici Havířská probíhá rekonstrukce vodovodního řadu. Silnice je zcela uzavřená. Objížďka vede přes ulice Havlíčková a u Barbory. Práce potrvají až do konce července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přátelé, tušíte, jak v našem těle působí kyseliny? Pokud byste to vědět chtěli, tak bych doporučil i nadále poslouchat náš program, protože vše vysvětlí Martin Písařík už za pár minut v rubrice Co v učebnicích nebylo, ale budeme pro vás mít i pěknou muziku, třeba písně Leony Machálkové, Ivety Bartošové anebo Neila Diamonda. Posloucháte program, o který se od moderátorského mikrofonu stará Petr Souku. Přejeme vám pěkný druhý červencový den.

0: 8:12 jsme Český rozhlas Ostrava. Musí umět svařovat, opravovat speciální zařízení a k tomu ještě rozumět jaderné energetice. Kvůli dostavbě nových jaderných zdrojů v Dukovanech se hledají stovky strojařů se zvláštním zaměřením. V Ostravě kvůli tomu vznikl úplně nový vysokoškolský obor. My vám ho představíme krátce před 8:30 v reportáži. Teď ale prostor pro Martina Písaříka.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Mrkneme na počasí, dopoledne ještě máme v regionu dost oblačnosti, zaměříme se ale samozřejmě na teploty, jak to tedy vypadá, nejdříve východ našeho regionu, konkrétně Třinec, v tuto chvíli 15 stupňů Celsia, teď míříme trochu západněji, konkrétně do Osoblahy 18 stupňů Celsia. No a prognóza na celý den, ta oblačnost by se v průběhu dne měla rozpouštět, bude jí ubývat a s tím budou také ustávat případné doznívající srážky. Teploty dnes celkem příjemných 25 stupňů v maximu v nížinách. Pokud vyrazíte nahoru, tak byste měli počítat s teplotami okolo 16-17 stupňů. Hezký den!
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Asi jste poznali Evu Farnou 8 hodin 23 minut. Hledají se strojaři, kteří umí vyrobit složitou součástku, dokážou přesně svařovat a ještě k tomu ovládají normy pro jadernou energetiku. I tak vypadají přípravy na dostavbu nových jaderných zdrojů v Dukovanech a také na budování malých modulárních reaktorů. Na velkou poptávku po technických expertech už reagují univerzity. Ostravská vysoká škola báňská otevřela nový obor, který propojuje strojírenství a energetiku.
1: Mám nastavené tak, že můžeme, jo, však? Zkusíme to teda? Je to šestiosý robot, který slouží pro průmyslové svařování, vlastně automatické.
2: Svářečská laboratoř na kraji Ostravy. Technik ukazuje robota, který umí i metodou 3D tisku vyrobit prakticky cokoliv, třeba složitou součástku potrubních rozvodů v elektrárně. A taky se tady svařuje ručně. Ale s maximální přesností, se zařízením, které hlídá a zapisuje všechny parametry, aby byly spoje dokonale bezpečné. Tady v laboratoři budou pracovat první budoucí experti ovládající techniku i jadernou bezpečnost a všechny předpisy spojené s dostavbou Dukovan, potvrzuje děkan strojní fakulty Vysoké školy báňské Ivo Hlavatý.
3: Ti studenti můžou jít do technologie, můžou být ve výrobě dílců komponentů v různých firmách, ať je to Škoda, JS, Doosan, Škoda Power, Sigma a další. Můžou být energetici. A to třetí je právě ten jaderný pohled. Takže to je to novum, které tady nikdy ještě v České republice, Československu, když to tak řeknu, není.
2: Hlad po absolventech je už teď velký. V dalších desetiletích budou potřeba až 3 generace takových technických expertů. Stovky nebo spíš tisíce lidí, dodává Linda Navrátilová ze společnosti ČES.
4: Takže jsme velmi rádi, že vznikne další takové hnízdo i tady v Ostravě, které bude vychovávat budoucí odborníky v oblasti jaderné technologie.
2: Ostravská univerzita čeká podle Vojtěcha Gráfa, proděkana strojní fakulty, velký zájem.
5: Aktuálně máme kapacitu nastavenou na 30 studentů. Podle toho vývoje do jednoho, dvou let uvidíme, zda kapacitu nebudeme navyšovat.
2: Je to navazující magisterský program a přijímací řízení už začalo. Z Ostravy Martin Krytl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Zpíval Neil Diamond, ale teď už je ve studiu Tereza Hájková.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Okresní soud v Přerově by dnes mohl vynést rozsudek v případu listopadové krádeže měděných kabelů na železniční trati u Lipníku nad Bečvou. Událost zkomplikovala na několik hodin dopravu na trati mezi Prahou a Ostravou. Dva dopravci a správa železnic škodu vyčíslili na zhruba 2,5 milionu korun. Třem obžalovaným hrozí až 6leté vězení. Hygienici se začátkem léta začínají kontrolovat dětské tábory. V minulém roce našli pochybení u zhruba 80 z 2000 kontrolovaných míst. V letošním roce se zaměří třeba na pestrost táborové stravy. Zatímco loni kontrolovali i počet umyvadel a toalet, letos už nemusí. Některá pravidla pro letní tábory se totiž rozvolnila. Kostel svatého Petra z Alcantary v Karviné má zpátky původní historickou podobu. Biskupství dokončilo opravy střechy a fasád. Kostel je známý jako šikmý kostel. Kvůli poddolování klesl o necelých 40 metrů a nahnul se o 7 stupňů. Ročně památku navštíví přes 15 000 lidí. Lidé v Krnově teď můžou až do 12. července posílat návrhy na změny jmen tamních autobusových zastávek. Město totiž připravuje aktualizaci názvů a hledá nápady u svých občanů. Podle radnice už můžou být některá jména zastávek zastaralá anebo nelogická. Podrobnosti najdete na webu města Krnov. Dobrovolní hasiči z Frýdku Místku dostanou nové výjezdové vozidlo. Nový podvozek teď čeká na nastrojení u dodavatele. Auto bude vybavené pro zásahy u požárů, dopravních nehod a jiných mimořádných událostí. Firma má dokončený zásahový vůz dodat do konce roku. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku zvětšená oblačnost, na východě s doznívajícími srážkami. Postupně od západu ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Havířově v ulici Petřvaldská v křižovatce s ulicí Na Krempách se srazila dvě osobní auta. Právě teď se to tam vyšetřuje, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Město Bohumín chce zpřísnit boj s lidmi, kteří u heřmanických rybníků zakládají nelegální skládky. Vznikají tam stále dokola. A my o tom budeme podrobněji mluvit v našem vysílání za pár minut. Teď kapela Lucie.

0: Míříme na Karvensko. Bohumín chce zpřísnit boj s lidmi, kteří u hermanických rybníků zakládají nelegální skládky. Vznikají tam stále dokola, radnice proto chce lokalitu monitorovat i za pomoci dronu a chystá i další opatření. My jsme teď telefonicky ve spojení s mluvčí Bohumína Janou Končítkovou. Přejeme dobré ráno.
1: Pěkný den z Bohumína.
0: Můžete nám povědět, jak to vypadá v okolí rybníků? Co tam tedy lidé navážejí?
1: Bohužel nejde o běžný odpad po návštěvnících přírody, tak jak jej známe, myslím tím třeba PET lahve nebo obaly od potravin. Nám se tam opakovaně objevují hromady stavební suti, pneumatiky a další části aut, kabely, staré spotřebiče. Je prostě zřejmé, že tam někdo cíleně tento odpad naváží auty a jakmile jednu černou skladku odstraníme, tak po krátké době se objeví další.
0: My už jsme zmínili, že pomoci by měl ten dron. Jak a kdy začne ten monitoring fungovat?
1: My ten dron chceme využívat nejen kvůli černým skladkám, ale obecně ke kontrole rozsáhlých a hůře přístupných lokalit, jako je právě tato, a slouží by měl při mimořádných událostech, například třeba při povodních. Než ale vybereme dodavatele, tak potřebujeme získat všechna potřebná povolení a souhlasy s přelety nad železničním koridorem, který u nás vede, a také nad dálnicí. To znamená, že reálně by mohl poprvé vzletnout nad Bohumínem letos na podzim.
0: Kromě dronu chystáte nějaká jiná opatření?
1: Tak my jsme na příjezdu k hermanickému rybníku od ostravské strany už po dohodě s vlastníky pozemku instalovali závoru a bezpečnostní kameru. A musím teda zmínit velmi dobrou spolupráci s mysliveckým spolkem Pudlov Vrbice. Jeho členové vlastně pořídili na vlastní náklady fotopás. A my věříme, že právě tato kombinace těchto opatření pomohou a že lidem, kteří sem ten odpad navážejí, jejich počínání výrazně zkomplikuje.
0: Jak chce Bohumín bojovat se zakládáním nelegálních skládek u hermanických rybníků? To nám pověděla mluvčí města Jana Končítková. Děkujeme za váš čas. Hezký den.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: V regionu Severní Moravy a Slezska je po ránu většinou zataženo nízkou oblačností. Teploty se momentálně pohybují okolo 16 stupňů, když budeme konkrétní a budeme mluvit třeba o Bohumínu, tam teď naměříte 17 stupňů Celsia, o 1 stupeň vyšší teplotu teď evidují v Opavě. No a prognóza na dnešek, té oblačnosti by v průběhu dne mělo ubývat, teploty by se měly ustálit na hodnotách mezi 21 a 25 stupni v nížinách, na horách pak počítejte s teplotou okolo 16-17 stupňů.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák a skladatel Petr Bende.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jiří Schellinger hudebně přispěl do dnešního ranního programu Českého rozhlasu Ostrava. Čas dopolední mezi 11. a 12. trávíme každý čtvrtek ve společnosti našeho magazínu O zdraví. Chirurgická léčba bercových vředů a proloženin, tak o tom budeme mluvit v dnešním vydání rozhlasové lékárny. To bude věnováno chronickým kožním defektům. Pozvání do pořadu přijal doktor Ladislav Petráš z oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava. Kdo nás poslouchá, tak ví, že naši hostů se můžete ptát i vy, naši posluchači, a to prostřednictvím telefonní linky 596 11 22 66. Tolik tedy pozvání k našemu dopolednímu vysílání. Já se ještě zmíním o tom, že hned po zprávách vás začne vysíláním provázet kolega Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se s přáním všeho dobrého loučí Petr Soukup.
1: Zasmějte se s námi! A to se potkají dva pánové v parku a ten první si toho druhého prohlíží a potom povídá: vy asi nebudete ženatý, že ano? A ten druhý odloží noviny a ptá se: no a proč si to myslíte? A ten první povídá: no je to zřejmé, že nejste ženatý, protože se stále na ten svět okolo tak hezky usmíváte. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministerstvo zahraničí už poslalo prezidentovi mandát na summit NATO. Rozšířilo mu taky delegaci. Silnice mezi Těrlickem a Žermanicemi je opět průjezdná. Ryžoviště na Bruntálsku dokončilo modernizaci pouličního osvětlení. Oblačnosti během dne ubude a srážky ustanou. Naměříme do 27 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Ministerstvo zahraničí rozšířilo delegaci prezidenta Petra Pavla na nadcházející summit NATO v Ankaře. Akreditovalo mu více zaměstnanců kanceláře. Serveru Seznam zprávy to řekl mluvčí hradu Daniel Drake. Rezort původně prezidentovi zredukoval jeho delegaci a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle Drakea už taky prezident dostal od vlády mandát, který pro Ankaru schválila. Ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Těrlicko dokončilo opravu cesty mezi Žermanickou a Těrlickou přehradou. Čaploveckou ulici zničili v září 2024 povodně. Kvůli tekoucí a spodní vodě ujel svah i z částí silnice. Stavební firma vytvořila podzemní kotvení, které podloží zpevnilo. Je v hloubce 10 metrů, říká starosta David Běgun za naše Těrlicko.
2: První varianta říkala, uděláme jenom opěrnou stěnu dole na patě svahu a bude to stačit. Nicméně pro počty na Vysoké škole báňské říkali, že tomu tak nebude. Zkusili jsme druhou variantu, silnější stěnu, ani ta bohužel nebyla možná, a tak jsme museli přistoupit právě na tu variantu té injektáže, kde tady byl celý ten svah provrtán, ať už šikmými vrty, anebo kolmými vrty.
0: Do ulic Rožnova pod Radhoštěm včera poprvé vyjela veřejná doprava na zavolání. Lidé si mohou osobní auto objednat přes mobilní aplikaci a za 15 korun se nechat odvést na jedno z 230 míst ve městě. Do systému se jako jediná z okolních obcí zapojila Dolní Bečva. Proč se obec rozhodla službu podpořit, vysvětluje nezávislý místostarosta Pavel Mana.
3: Autobusy sice jezdí často, ale zase my máme údolí tu dvě horní rozpité, dolní rozpité, takže rozšířit to nabídku pro třeba děti, starší občany, tak já si myslím, že to, když to bude fungovat, takže to je dobře jedině.
0: Ryžoviště na Bruntálsku má nové pouliční lampy. Místo klasického žárovkového osvětlení přešla na LEDková svítidla. Obec tak ušetří 10 000. Přibyly taky dvě úplně nové lampy na hřbitově a na vyhlídce. Podle nezávislé starostky Petry Poláčkové bude osvětlení od podzimu napájet taky nová fotovoltaická elektrárna s baterií.
4: Bude to na škole, tam je sedlová střecha, takže už jsme dostali dotaci na projektovou dokumentaci a teď se dělá výběrové řízení. Budeme napájet veřejné osvětlení z té baterky a všechno. My máme i sdílenou elektřinu z Malče, tu máme ve škole na kuchyň, takže snažíme se to nějak pošetřit. No.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku zvětšená oblačnost, na východě s doznívajícími srážkami. Postupně od západu ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách kolem 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor stále v Havířově, v křižovatce ulic Petřvaldská a na Krempách se vyšetřuje srážka dvou osobních aut. Pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Ostrava, jsou 4 minuty po deváté. Peťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík a začíná Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Dobré dopoledne s datem 2. července. I dnes ve čtvrtek začínáme magazínem Křížem krajem. Tentokrát vás vezmeme na Rýmařovsko, a to konkrétně do kaple v Lipkách. Za malou chvíli prozradíme více.

9:07 ladíte Český rozhlas Ostrava. Za malou chvíli vás vezmeme na západ našeho kraje. Skrývá jí sice lešení, nicméně kdo výlet ke kapli v Lipkách v Rýmařově podnikne, určitě neodejde zklamaný. Historická památka je v provozu a její interiér návštěvníka rozhodně ohromí. Na dnešní výlet nás vezme Petra Štrimplová za malou chvíli.

0: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
2: Kostel navštívení Panny Marie, takzvaná kaple v Rýmařovských Lipkách, je nejhodnotnější historickou památkou celého města. Je považována za perlu severomoravského baroka. Kaple z počátku 18. století se pyšní především freskovou výzdobou, která vám vezme dech. Aktuálně jí halí lešení kvůli venkovním opravám, ovšem interiéry zůstávají otevřené a na návštěvu nás tam vezme Petra Štrimplová.
3: Vlastně v takovém kabátku z lešení je teďka kaple v Lipkách. Já stojím těsně před jejím vchodem na konci té aleje, která k ní vede, s historikem Městského muzea v Rýmařově Filipem Vrobelem. A ten mi řekne, co se tady aktuálně děje, protože kaple je normálně pro turisty otevřená.
4: Ano, nyní během letní sezóny je pro návštěvníky kaple otevřená, ale již od minulého roku tady probíhá rekonstrukce, poněvadž kaple jako taková získala dotaci od ministra kultury a ty prostředky finanční v současné době se z nich dělá nový exteriér kaple, dělají se nové omítky a byla vyměněna i okna a už je hotové i odvodnění, poněvadž se dělali retenční nádrže.
3: Bylo teda třeba do toho zdiva, koukám se, zasáhnout, aby se to odvlhčení pořešilo? Byly nějaké problémy viditelné třeba i vevnitř kaple, která je bohatá na výzdobu?
4: Ano, byly. On je problém právě v tom, že za kaplí se nachází takový svah a kaple je postavená v takovém drobném svahu a tím pádem, jak prší, tak veškerá voda tak teče ke stěnám té kaple, takže jak to podlaží, tak i ty stěny tím trpěly, byly nasáknuté vodou a v interiéru i v exteriéru šlo vidět, že to praská, že to pracuje a že v těch stěnách se nachází různé praskliny a tak dále.
3: No a to přitom člověku by se zdálo, že ona je vlastně na takovém vršíčku, protože ta cesta tou zmiňovanou alejí vede do kopečka. Takže člověk by si myslel, že s vodou nemá problém, ale jak říkáte, ten vršíček, který má takhle po boku, tak ten byl tou bolavou patou. Možná ještě, jak dlouho ty opravy jsou naplánované?
4: Začalo se už v minulém roce, kdy se vyměnila část oken. Zbylé okna se vyměnily letos na jaře a někdy v průběhu léta, předpokládám, že třeba do konce července, tak už ty omítky by měly být hotové. Když se vlastně podíváme, tak pod střechou tam je taková drobná římsa, která už je dokončená, jde tam vidět i nátěr kaple, je to taková bílá barva a potom práce budou pokračovat ještě v příštím roce, kdy se bude dělat ještě část toho odvodnění stavby.
3: Tak my se teď budeme podívat do interiéru, tak jakoby letem světem a dneska netradičně, protože my nepůjdeme do centra vlastně té lodě, ale podíváme se pěkně z vršku. Jdeme po schodišti, které nás vede na Ochos, říkám správně, na tou centrální lodí.
5: Tribuna,
3: ano. Takže to je pár příkrých schodů v historickém interiéru.
2: No a co z tribuny Petra Štrimplová s historikem Filipem Vrobelem viděli, tak to uslyšíte hned po písničce.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte magazín Křížem krajem, vracíme se zpátky do Rýmařova. Omítky okna odvodnění díky dotaci z Ministerstva kultury kaple v Lipkách na okraji Rýmařova po letech prokoukne. Přes stavební práce je památka ale pro návštěvníky stále otevřená a s jejím průvodcem a historikem Filipem Vrobelem z Městského muzea Rýmařov si mohou návštěvníci prohlédnout její jedinečně vyzdobený barokní interiér. Udělala to i redaktorka Petra Štrimplová.
3: A teď už my jsme, kolik je to metrů nad tou zemí? 6?
4: Je to možné, 7? 5 až 10 a my jsme vystoupili po schodišti a přímo napravo od nás tak jsou varhany.
3: Koukám, stěžení tady v této kapli barokní je fresková výzdoba. Za tím autorsky stojí kdo?
4: Autorsky za freskovou výzdobou stojí Ferdinand Nabot, původně vídeňský malíř usazený v Olomouci a jeho žák Jan Krištof Handke. A hlavní námět té freskové výzdoby tak je tehdy typická modlitba Zdráva z královno, která byla doplněna o královské tituly Panny Marie a ještě o medailonky svědců. A uprostřed my vidíme největší centrální oválnou fresku, a tam zobrazuje Panu Marii při korunovací nejsvětější trojici. Většinu těch stropních fresek tak namaloval ten Ferdinand Nabot a Jan Krištof Handke tady má pouze jednu jedinou a ta freska je jeho první autorskou realizací a nachází se nad varhanami a na té Handkeho fresce tak je znázorněn kostel společně s děkanem Janem Ferdinandem Račkerem, který tady tento kostel vysvětil.
3: Koukám, že na té Handkeho fresce jsou ty 4 monumentální sloupy, které jsou vlastně nedílnou a taky vlastně stěžejní součástí toho interiéru, podpírají tady ty klenby. Kaple.
4: Přesně tak, ony ty sloupy jsou celkem 4 a jsou vyrobené z umělého mramoru. Jedná se pouze o takovou omítku, která byla nabarvena do tady této kombinace růžovo-bílé, která má pravý mramor znázorňovat a tady tyto sloupy jsou skutečně dominantou kaple a podpírají tu klenbu z kupolí.
3: No a další sloupy, které mě osobně zaujaly, jsou součástí vlastně toho oltáře. Ty jsou už v takové velmi temné, tmavo-modré se zlatavými prvky.
4: Je to skutečně tak, oni se nachází na hlavním oltáři, který nese oltářní plátno rovněž od Jana Krištofa Handkeho a na tom obraze tak je znázorněná Panna Marie při navštívení svaté Alžběty a jak říkáte, tak ty 4 sloupy, které se tam nacházejí, tak již nejsou z umělého mramoru, ale jsou dřevěné a jsou nabarvené do tady té kombinace modro-zlatavé a před těmi sloupy tak se nachází ještě 4 plastiky nadživotní velikosti, plastiky českých zemských patronů, svatého Prokopa, svatého Václava, svatého Zikmunda a nakonec svatého Vojtěcha. Kaple v Lipkách je pro tady tento region skutečný unikát. Jednak je to nejvýznamnější historická stavba současného města Rýmařova a zároveň je významná jak tou svojí freskovou výzdobou, tak i tou oltářní řezbářskou, která v tady tomto rýmařovském regionu i v širším okolí nemá obdoby.
3: Z Rýmařova Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Magazín Křížem krajem je na vlnách Českého rozhlasu Ostrava každý všední den od pondělí do pátku vždy po 9. hodině. V tom zítřejším se vydáme na první z turistických chat, které jsou zahrnuty do naší velké letní soutěže Křížem krajem. Romana Kubicová nás pozve na Prašivou. Zajímavosti nejen z historie, ale i ze současnosti této hojně navštěvované chaty, tedy uslyšíte zítra krátce po 9. hodině.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
5: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.mujkraličák.cz.

Je 9 hodin 32 minut, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a i dnes má pro vás Jarka Vykoupilová babskou radu. Obyčejný úklid prý může připomínat spíš domácí aromaterapii. No tak uvidíme hned po písničce, kterou zaspívá Karel Gott.

0: České rady.
1: Chcete-li při vytírání podlahy i provonit vaši domácnost, přidejte do vody na vytírání podlah hřebíček. Obsahuje silice s velmi intenzivním aroma, které se výborně uvolňuje v horké vodě. Právě proto se hodí k povýšení úklidových prací na aromaterapii. Vaše domácnost bude provoněna teplou kořeněnou vůní, která navodí pocit čistoty a útulnosti. Do teplé vody stačí přidat několik kousků hřebíčku nebo jejich výluh. Pokud máte čas a chuť, tak koření nejprve několik minut povařte, aby byla vůně co nejintenzivnější. Za připomenutí stojí i další možnosti použití hřebíčku. Ať už do domácích vonných směsí do aromalampy, kdy se dobře kombinuje se skořicí a citrusy, ostatně jeho silná vůně spolehlivě odpuzuje komáry, mravence a moly, nebo ho použijte k rychlému osvěžení dechu, kdy hřebíček stačí pár minut převalovat v ústech.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Už za 4 minuty bude 9:45. Už za 4 minuty je pro vás připravena speciální soutěž zámeckého léta. Uslyšíte Františka Kinského, který vám představí jeden z 10 zámků u nás. A moderátor Pavel Kudrna vám pak položí soutěžní otázku. Každý třetí, který se dovolá, nebo třetí, který se dovolá, může vyhrát krásný cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku a navíc bude zařazen do slosování o úžasnou soukromou prohlídku zámku Františka Kinského pro 2 osoby v Kostelci nad Orlicí. Začínáme přesně ve 3:15.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám všem úspěšný druhý červencový den letošního léta. Letošní léto je v našem vysílání v zámeckém stylu. I dnes pro vás máme pozvánku na jeden z našich zámků a také soutěž o zámecký cestovatelský balíček. V něm jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Soutěží vás provází Pavel Kudrna, našimi zámky František Kinský, a hned nabízí dnešní pozvánku.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet na jižní Moravu, kde na skále nad řekou Rokytná střeží město pod sebou zámek Moravský Krumlov. Pokochat se tam můžete i monumentálními plátny z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Na místo se vydal Zdeněk Truhlář.
3: Společně s průvodkyní Evou Fruvirtovou se hned za pokladnou dostáváme do dlouhého tunelu.
4: Původně to byl vjezd do města a dnes se tady nachází krásná expozice. Když ji projdete až na konec, tak narazíte na vlčí jámu, což byl původně obranný prvek hradu.
3: To znamená, byl tady padací most.
4: Zřejmě tady byl padací most a sloužilo to k tomu, aby se nemohl dostat nikdo dovnitř těch nepřátel.
3: Procházíme dále a narážíme na stavbu, která vypadá jako kaple, ale není to kaple.
4: Je to takzvaná lucerna, která byla snesena ze zámecké věže a návštěvníci tady mohou vidět a obdivovat vůbec vlastně práci tehdejších mistrů.
3: Vcházíme na nádherné arkádové nádvoří.
4: Zámek v Moravském Krumlově patří k těm prvním na Moravě, kterým se říká takzvaný arkádový zámek. A za těmi arkádami, za tou přestavbou, stojí páni z Lipé a konkrétně italský architekt Leonardo di Bisogno. Tady se dostáváme na chodbu, ze které je krásný výhled na anglický park, který nechala založit kněžna Eleonora. Ten park je obrovský, dá se tam jít na piknik, ale zahrát i třeba disc golf.
3: Prohlídka Krumlovského zámku pokračuje v takové pěkné místnosti, kde jsou odhaleny fresky. Předpokládám, že jsou to původní fresky?
4: Jsou to původní fresky, datace je kolem roku 1530 a nebyly objeveny na žádném jiném zámku než tady u nás.
3: Vstoupili jsme do šlechtických komnat, což jsou opravdu krásné reprezentativní prostory. Ten mobiliář je tady původní.
4: On byl odvezen, ale po několika desítkách let se vrátil zpět. To znamená, to, co tady návštěvník uvidí, tak je opravdu ten původní nábytek dotýkaný právě lidmi, šlechtici, kteří zde na zámku pobývali a žili.
3: Když už jsme u těch majitelů, jaká je vlastně historie zámku v Moravském Krumlově?
4: Původně to byl hrad z 13. století. Největší rozkvět zámek zažil v 16. století, kdy majitele byli Lichtenštejnové, kteří zde byli až do roku 1908 a po nich přebírá zámek šlechtický rod Kinských. No a potom ten osud byl trošku tragický.
3: Co se potom se zámkem stalo?
4: Na základě Benešových dekretů jim byl zámek odebrán. Během druhé světové války bylo město Moravský Krumlov poměrně dost poničeno. Jako zázrakem zámek přežil, takže se semka nastěhovaly různé úřady, byly tady byty a také potom v těch 50. letech armáda. Následně se zde vyráběl zahradní nábytek a také zde bylo odborné učiliště železničářské a teprve později, o mnoho let později, v tom zdevastovaném stavu koupilo město tento zámek a dá se říct, že ho opravdu zachránilo.
3: Zámek Moravský Krumlov rozhodně stojí za návštěvu, ovšem jedním z těch hlavních lákadel, a na to nesmíme zapomenout, je také Muchova Slovanská epopej.
4: Uvidíte tady 20 monumentálních pláten, na kterých Alfons Mucha stvárnil historii slovanských národů.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Moravský Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Jak tak putujeme těmi zámky celou naší zemí, tak si všímáme té krásné češtiny, jak má různé tvary. Všimli jste si třeba, semka se nastěhovali, to je přeci nádherný tvar. Tak semka, teď budete volat, tedy sem ke mně do studia na telefon 731 800 900, protože máte-li chuť soutěžit, tak přijměte tu moji výzvu, která teď přichází. O co hrajeme, tak to už jsme říkali, ale já to připomenu samozřejmě, ve hře je denní výhra, takový balíček zámecký, cestovatelský, a tam jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek pak vylosujeme jednoho z vás, ten si užije prohlídku, soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, čili z těch 5 výherců od pondělí do pátku, v pátek jeden bude mít štěstí, tam je obrovská šance na výhru samozřejmě. No a potom na konci prázdnin vylosujeme 3 výherce ze všech těch denních výherců, kteří mohou získat 3 víkendové zámecké pobyty. Tak písnička Věra Martinová, Toulavý džiny, 3.41 je stopáž, máte na to čas, jsou vypnuté telefony, teď je pouštím a vy se dejte tedy do volání 731 800 900. Všichni máte stejnou startovací čáru.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Jirko?
1: Jo, rychle nad knižnou.
0: Takže jak vy jste soutěžícím typem? Soutěžíte vždy všude, nebo jen tak náhodou namátkou?
1: Všude, jo.
0: Jo,
1: mám rád soutěže i v televizi. Jo,
0: já vždycky říkám, chtěl bych vyhrát ty miliardy, ale pak si říkám, taky by to chtělo si jednou třeba vsadit. Vyhrál jste něco zajímavého, podstatného?
1: No, jakoby nic moc hodnotného, no. Třeba nějaký vstupenky na koncert.
0: Tak aspoň něco drobného.
1: Dobrý,
0: no jistě, tak samozřejmě. U nás to může být zámecký balíček, prohlídka, pak pobyt, víkendový tak zámecký. Takže by to bylo parádní. Takže pane Jiří, jinak já jsem se díval nejblíž k Liberku, Kolovratský zámek v Rychnově, Kvasiny, taky zámek, vidíte?
1: Jo, Kvasiny.
0: Znáte určitě.
1: Jo.
0: Tak dáme se do té soutěže, máte-li chuť, já už teď trošku zvážním, jak se říká obrannému prvku, který měl ochránit původní hrad v Moravském Krumlově před nájezdníky. Jak se říká obrannému prvku, který měl ochránit původní hrad v Moravském Krumlově před nájezdníky? Za A Vlčí jáma, za B Medvědí příkop, za C Tygří stezka.
1: Tak je to Vlčí jáma.
0: Tam nebylo vůbec pochybnosti v té odpovědi. To jste věděl, nebo jak jste?
1: Poslouchal jsem.
0: Vzorný posluchač, vzorný soutěžící. Mám pro vás dobrou zprávu a špatnou, kterou chcete dřív?
1: To je jedno.
0: Tak vyhráváte ten náš balíček denní. Špatná je, že tím pro vás soutěž skončila. Tedy v tom zámeckém létě. Tak se mějte hezky, ať se vám daří a naslyšenou. Zdravím pana Jiřího do Liberku. No zdravím vás všechny, Pavel Kudrna vám přeje dobrý den, hezký čtvrtek, zítra máte chuť se sejdeme, zase v 9.45 a kam se to podíváme, bude to zámek Kravaře. Užijte si zbytek dnešního dne, podstatný zbytek, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová souhlasí se snížením hranice trestní odpovědnosti. V Ostravě se budou vzdělávat technici se zaměřením na jadernou energetiku. Spojka S1 v Opavě bude do neděle neprůjezdná. Během dne bude oblačnosti na obloze ubývat a naměříme do 27 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová by podpořila snížení hranice trestní odpovědnosti na 13 let. Měla by se o tom ale vést odborná debata. Bradáčová to řekla ve vysílání Českého rozhlasu. Hranici chce ze současných 15 let snížit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Týkat by se to ale podle něj mělo jen závažných trestných činů, jako je vražda. Podle Bradáčové přibývá v této věkové skupině případů násilných trestných činů.
2: Agrese mezi dětmi roste. A to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce.
0: Vysoká škola Báňská technická univerzita v Ostravě bude od podzimu vzdělávat technické experty se zaměřením na jadernou energetiku. Reaguje tak na poptávku kvůli dostavbě jaderných zdrojů v Dukovanech a chystanému budování malých modulárních reaktorů. Absolventi se uplatní při výrobě dílů, jako technický dozor anebo třeba v kontrole kvality. Jak dodává Vojtěch Graf ze strojní fakulty VŠB, zájem o tento dvouletý navazující magisterský obor by mohl být velký.
3: Stávka na trhu práce určitě je. Aktuálně máme kapacitu nastavenou na 30 studentů. Podle toho vývoje do jednoho, dvou let uvidíme, zda kapacitu nebudeme navyšovat.
0: Ode dneška až do neděle bude uzavřená část silničního obchvatu Opavy. Jak potvrdil opavský magistrát, silničáři budou měnit asfaltový povrch na takzvané spojce S1 mezi kruhovými objezdy u Kauflandu a Globusu. Objížďka vede ulicemi Těšínská a Ratibořská. Dočasně budou odkloněné taky příměstské autobusy. Tropické teploty a bouřky v Česku vystřídá na konci týdne klidnější počasí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se teploty zastaví pod 30 stupni a pršet bude minimálně. V noci na pátek se mírně ochladí, ale až do soboty bude převážně slunečno a denní teploty zůstanou okolo 25 stupňů Celsia. Déšť očekávají meteorologové v neděli. Lesní cesta mezi Skřídkem a zříceninou hradu Rabštejn v Jeseníkách je znovu přístupná turistům i cyklistům. Uzavřená byla kvůli opravám povrchu, který byl ve špatném stavu, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
4: Udržujeme ji primárně kvůli přístupu do lesů při našem hospodaření a dopravě dřeva, ale teď po opravě je ideální i pro cyklisty. Degradovaný makadam nahradil asfaltový povrch. Cyklotrasa číslo 62-61 je tak v celém úseku znovu průjezdná.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku zvětšená oblačnost, na východě s doznívajícími srážkami. Postupně od západu ubývání oblačnosti a srážek. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na trase Ostrava-Opava v Nových Sedlicích v křížení ulic Opavská a Hlavní nefungují semafory. Počítejte se zdržením v koloně. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tak tohle byla Tereza Hájková a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Jsou 4 minuty po 10. hodině a posloucháte Dobré dopoledne. I dnes, protože je všední den, tak i dnes začneme po 10. hodině tradiční otázkou Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Dneska jsem si pro vás připravil otázku, ve které budeme pátrat po jedné významné umělecké osobnosti. Pokud správně odpovíte a máme k tomu i nápovědy, tak můžete můžete vyhrát úžasnou audioknihu Roberta Lacyho Koruna. A co dál? Budou tady rozhlasové a kulturní tipy a taky se pojedeme podívat do Havířova na tamní zimní stadion. Sice se tam neochladíme, protože rekonstruujou ledovou plochu, ale přineseme zajímavé informace. Tolik aktuálně nabídka, 10 hodin a 5 minut. Teď ještě Olga Lounová, Tomáš Linka a potom tedy záludná otázka Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas. Kdo pak se nám dovolal?
2: Dobrý den, tady Robert Orlové.
1: A zdravím, Roberte, tak jdeme na to. Otázka nebude složitá, ale uvidíme. Tak, ready?
2: Ano.
1: Dobře, dobře. Tak jo, hledáme osobnost, ano. Narodil se v Horní Suché jen 3 týdny před vypuknutím druhé světové války. Vystudoval polské gymnázium v Orlové. V roce 1956 se poprvé objevil na prknech, která znamenají svět. Byl členem souboru polské scény Těšínského divadla. Po studiích herectví v Brně působil v divadlech v Pardubicích, Liberci i Praze. Od roku 1988 byl poté členem činoherního souboru Pražského Národního divadla. Za svůj život si zahrál v desítkách filmů i seriálů. Jak se jmenoval herec, kterého můžete znát třeba z filmů Černí baroni nebo seriálu Hospoda či Život na zámku?
2: Bronislav Poloček.
1: Tak to bylo bez nápovědy. Tak to bylo bez nápovědy a bylo to samozřejmě naprosto správně. Bronislav Poloček a vy vyhráváte audioknihu a já vám blahopřeju.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším pátečním dopoledním hostem bude výkonná ředitelka festivalu Colors of Ostrava Petra Řezníčková. Kdo ji před 20 lety do týmu přivedl? Jak se mění v čase požadavky účinkujících a v čem bude jiný letošní ročník? Ptát se bude Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Úžasná výstava fotografií z cest a také třeba sochy Kurta Gebauera a nebo letní čtení na terase knihovny. Za malou chvíli nabídneme v našem dopoledním vysílání rozhlasové pozvánky a kulturní tipy.

0: 10 hodin 24 minut, tohle byla Hanka Zagorová a Počítadlo lásky a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Letem světem, to je název výstavy, která je ode dneška k vidění v čítárně Kopřivnické knihovny v Kulturním domě. Prezentuje fotografie Denisy Zmeškalové a Karolíny Kilhofové z cest po Americe, Asii a Evropě. Výstava v knihovně v Kopřivnici potrvá do 2. října. No a pozvánka také do areálu Červeného zámku v Hradci nad Moravicí. Přední český sochař a hradecký rodák Kurt Gebauer zde má u příležitosti 85. narozenin velkou výstavu s názvem Zámku Kurt. K vidění bude v Červeném zámku až do 27. září. A teď ještě pozvánka do knihovny v Tiché na Frenštátsku. Knihovna v Tiché zve na letní čtení na terase knihovny a ne 3 pohádky ve 3. Akce začíná v 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: 10:29, ladíte Český rozhlas Ostrava, posloucháte naše dopolední vysílání. No a zatímco venku panují letní tropy a letní teploty, tak na Havířovském zimním stadionu momentálně neochladí nikoho ani vzpomínka na zimu. Stavební firma tam totiž mezi sezónami mění chladící desku, která mrazí ledovou plochu. Více o tom ví Natálie Janešková a prozradí vám to v našem vysílání za malou chvíli.

0: Tak tohle byla Věra Špinarová v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava, je 10 hodin a 33 minut. Havířovský zimní stadion bude mít na novou sezónu i nové chladící desky. Zajistí, aby byla ledová plocha správně zamrazená, ty staré už totiž dosloužily. Detaily k tomu už zjišťovala i naše reportérka Natálie Janešková. Natálie, vítej ve studiu.
1: Dopoledne. Já jsem se byla na tom zimním stadionu podívat, neboli na té havířovské víceúčelové hale. Zvenku člověk moc nepozná, že se něco děje, ale když jsem budovu obcházela, tak byly otevřené všechny vchody a větralo se. Šlo vidět dovnitř, ta ledová plocha je aktuálně celá rozebraná a pohybují se tam dělníci.
0: Co se teda konkrétního změní? Proč musel ten starý chladící systém pryč?
1: To už vysvětluje ředitel správy sportovních a rekreačních zařízení Nazim Afana.
2: Dochází k tomu po mnoha letech, kdy se vrstvila jedna deska na druhou, nyní se odebraly všechny tři desky, které tam původně byly, a bude se dávat zcela nová moderní technologie, založená také na čpavku, ale s mnohem menším objemem toho čpavku, budeme zhruba na třetině až polovině toho původního objemu.
1: Nový chladící systém bude energeticky úspornější. Současně s ním vzniknou nové střídečky a nové mantinely. Takže diváci uvidí, že se něco proměnilo.
0: A havířovští hokejisté tu nadcházející sezónu budou hrát první ligu. Připravují se i v souvislosti s tím nějaké změny?
1: Je to tak, klub AZ Havířov bude v další sezóně v první lize, pokračuje Nazim Afana.
2: Podnikáme další věci přípravné ve vztahu k první lize, ať zajistíme bezpečnost všech návštěvníků, protože samozřejmě první liga sebou obnáší i temperamentní fanoušky, takže ať je tady každý v bezpečí a cítí se komfortně, a s tím jsou i povinnosti spojené a dané hokejovým svazem, ať už je to video rozhodčí a tak dále.
1: Já ještě doplním, že na zimním stadionu trénují taky amatérští hokejisté, krasobruslaři, parahokejisté, pak taky veřejnost na veřejných brusleních a jsou na stadionu taky posilovny, tělocvična nebo třeba bowling.
0: Všechno, co jste potřebovali vědět o havířovském zimáku, ví Natálie Janešková. Natálie, díky za návštěvu ve studiu.
1: Slyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Chronické kožní defekty, jako například bercové vředy a proleženiny, které vyžadují chirurgickou léčbu. Tomu se budeme věnovat v příští rozhlasové lékárně s doktorem Ladislavem Petrášem z oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu pořadu zve Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
2: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
3: Za vodou, za horou.
2: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Už jste někdy měnili olej na svém autě a dělali jste to někdy sami? Za malou chvíli pro vás máme v našem vysílání tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Artur Kubica se dnes právě zaměří na výměnu oleje u auta. Tak jsem zvědavý, jak tohle to dopadne, protože já bych to sám nedělal.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Máte auto? No určitě máte auto a měníte olej v pravidelných intervalech, tak starostlivý člověk by to měl dělat. Kvalita oleje se po čase a po najetí určitého množství kilometrů zhoršuje. Výrobce vašeho auta samozřejmě v dokumentaci k vašemu typu auta doporučuje, kdy olej měnit, ale pro nás je důležité, že by olej neměl být v autě více jak 15 000 kilometrů, pokud jezdíte jenom ve městě, pak interval snižte na takových 10 000 až 12 000 kilometrů. A bez ohledu na počet ujetých kilometrů nenechávejte olej v autě déle než jeden rok. Peníze utracené za nový olej jsou určitě rozumnou pojistkou proti nákladným opravám. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Český rozhlas, dopolední vysílání, a máme tady zprávu pro řidiče. Bacha si dávejte na ostravské úseku D1, protože mezi 364. a 5. a 359., což je dálnice přímo v Ostravě, ve směru na Brno, jede pomalu jedoucí vozidlo údržby po zpevněné krajnici, po odstavném pruhu. Je tedy uzavřená, seká se tam tráva a komplikuje to dopravu. Velmi hustý provoz je ve směru na Brno i v Klimkovickém tunelu, takže tam taky zvolněte. Bacha na to, v tunelu je jenom 80 a docela se to tam štosuje. No a dopravní komplikace máme i v Nových Sedlicích před Opavou. Když jedete z Ostravy do Opavy po 11, tak tam, kde končí taková ta dálnice a přijíždíte do Nových Sedlic, kde jsou semafory, tak bacha, dneska ty semafory nefungují, světelná signalizace je tam mimo provoz a tvoří se tam kolona vozidel. Dávejte na to pozor a jezděte opatrně.

0: Marie Rotrová, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Blíží se 11. hodina, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi Petru Pavlovi a rozšířilo jeho delegaci na nadcházející summit NATO v Ankaře. Více ví Tereza Hájková a vy se to dozvíte v 11 hodin ze zpráv.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi a rozšířilo jeho delegaci na nadcházející summit NATO v Ankaře. Bohumín chce dron pro strážníky, kvůli černým skládkám i povodním. Rýmařov má nové veřejné sociální zázemí ve Flemichově zahradě. Během dne bude oblačnosti ubývat a naměříme do 27 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Ministerstvo zahraničí už

0: poslalo prezidentovi Petru Pavlovi mandát pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga. Mandát určuje hlavní priority, ze kterých bude Česko na summitu vycházet. Podle Šeligy taky rezort rozšířil delegaci prezidenta a akreditoval mu více zaměstnanců kanceláře.
1: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovělo žádosti kanceláře prezidenta republiky. Upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
0: Rozšíření své delegace prezident požadoval potom, co ji rezort výrazně zredukoval a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní. Soud poslal trojici mužů za krádež měděných kabelů na železniční trati u Lipníku nad Bečvou do vězení. Uložil jim tresty od 1 roku a 3 měsíců až do 3,5 roku. Událost v listopadu zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou. Dva dopravci a správa železnic škodu vyčíslili na zhruba 2,5 milionu korun. Bohumín pořídí dron pro strážníky, chystá výběrové řízení a taky potřebné souhlasy. Dron nasadí i na boj proti černým skládkám. Jde například o lokalitu Heřmanické rybníky. Opakovaně se tam objevují navezené pneumatiky, staré spotřebiče anebo třeba stavební suť. Dron bude užitečný právě v hůř přístupných oblastech, upřesňuje mluvčí radnice Jana Končítková.
2: Mohl by pomoci právě při odhalování černých skládek v přírodě. Nejdůležitější roli by ale tato moderní technika měla sehrát při mimořádných událostech, například při záplavách, které naše město v minulosti opakovaně zasáhly.
0: Zhruba 1000 firem dostalo odklad na podání daňového přiznání. Původně ho měli odevzdat už 1. července. Finanční správa ale lhůtu prodloužila kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Některé firmy tak budou moct daňové přiznání podat až na konci září. Rýmařovská radnice dnes otevírá nové veřejné toalety v tamní Flemichově zahradě. Sociální zázemí je bezbariérové. Uvnitř jsou oddělené kabiny pro ženy, muže a osoby s omezenou pohyblivostí. Město toalety vybudovalo i na základě připomínek od lidí, říká mluvčí Rýmařovské radnice Leona Pleská.
3: Flemichova zahrada je v Rýmařově velice frekventované místo, oblíbené pro procházky, pro rodiny s dětmi, chodí si tam hrát, jsou tam herní prvky, chodí tam hodně často i seniori, kteří využívají vlastní cvičební prvky, které jsou tam pro ně připravené, a WC tam citelně chybělo.
4: Počasí.
0: Dnes bude v regionu zpočátku ještě zvětšená oblačnost, postupně od západu ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě přívoze na sjezdu ze silnice číslo 56 ve směru do centra havarovala 2 osobní auta. S opatrností je místo průjezdné. Pokud víte o dalších dopravních potížích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 11. hodině, tak to byla Tereza Hájková a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Tereza se pro dnešek s mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava rozloučila a ty další zprávy v pravé poledne už pro vás bude mít připraveny Lucie Kociánová. Naproti mě ve studiu číslo 2 hnedka za sklem už sedí má milá kolegyně Naďa Čvančarová s panem doktorem Ladislavem Petrášem. Za malou chvíli tady bude rozhlasová lékárna. Dnes o chirurgické léčbě bercových vředů a pro leženin. Ještě předtím ale Dalibor Janda a taky Rejsi. A pokud nás sledujete na online kamerách Českého rozhlasu Ostrava, tak si nezapomeňte přepnout na Studio 2. Začínáme za malou chvíli.

Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne, začíná naše pravidelná rozhlasová lékárna. Příjemný poslech vám, vážení posluchači, přeje Naďa Čvančarová. A jako každý čtvrtek, kdy si krátce po 11. hodině zveme k mikrofonu lékaře, je tady i dnes náš host. Ve studiu vítám doktora Ladislava Petráše, zástupce primáře oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava. Já vás moc vítám, pane doktore.
2: Děkuji. Hezké vážení dopoledne. Posluchači, já vám přeju pěkný, slunečný, ale chladnější den.
1: Pane doktore, my se dnes zaměříme na chronické kožní defekty. Tak co si pod tím můžeme představit, aspoň pro začátek, abychom si udělali takový obrázek? O čem budeme hovořit?
2: Budeme hovořit hlavní, naším tématem hlavně budou teda bercové vředy. Budou to taky proleženiny neboli dekubity, ale můžeme se zmínit i o kožních defektech, které působí jiná přidružená oddělení, jako je třeba diabetes, cukrovka. Mm-hmm.
1: Co všechno tady podle toho, jak jste to vyjmenoval, může být příčinou vzniku chronických kožních defektů?
2: Většinou ta příčina zastává, nebo dá se na ní aplikovat určitá teorie, je to teorie ledovce, a ta je o tom, že to, co vidíme na kůži, je pouze důsledek procesu, který probíhá někde hlouběji ve tkání. U bercových vředů asi 80% vředů má příčinu. V cévním systému je naprostá většina v poruchách systému žilního, odtoku žilní krve, nebo říká se taky venozní nedostatečnost nebo insuficience. Malé procento se týká arteriálních onemocnění. Ten zbytek bývá většinou spojený s různou skupinou onemocnění. Můžou to být diabetické vředy, často to bývá onemocnění lymfatického systému s následnou infekcí streptokokovými kmeny. Často mají vliv i maligní onemocnění, to znamená nádory, onkologická onemocnění, ale mohou to být i různá plísňová onemocnění. Jsou to samozřejmě i drobné inzulty, tak všechno začíná, to znamená drobné ranky. Podílí se i interní oddělení, jako je nedostatečnost ledvinná, nedostatečnost srdeční. Je to celá plejáda možných příčin. Mm-hmm.
1: Takže tady dochází k určitému narušení kůže. Proč se vlastně některé rány špatně hojí a přecházejí do toho chronického stádia?
2: Já si myslím, že je to právě proto, proč jsem mluvil o těch všech možných příčinách, které tam jsou. Každá ta jednotka, každé onemocnění má v podstatě svůj algoritmus, proč rána z defektu nebo z oděrky se stává po několika týdnech ránou chronickou, která často není léčena, toho člověka ničí, doslova ničí několik let života. Často i několik desítek let života.
1: Možná bychom se mohli zmínit taky o tom, že chronické kožní defekty nemusí postihovat jenom starší nebo nemocné lidi, ale i ty mladé aktivní, nebo do té chvíli aktivní.
2: Ano, je to tak. My to vydáváme u nás na popáleninovém centru poměrně často a v naprosté skupině, teda v naprosté většině, to bývají pacienti, kteří trpí nějakou formou cukrovky. Dnes je to onemocnění, které se řadí k civilizačním chorobám. Znamená to, že klesá i věková hranice těchto pacientů. Často to bývají muži. Často hraje určitou roli požívání alkoholu a kouření. Je to bohužel tak. A je to i určitý způsob života, protože mám-li být upřímný, ženy jsou na sebe opatrnější, muži často se chovají trochu více fanfaronsky, způsobí si nějaký drobný úraz, třeba na plantě, nebo je to i nějaká drobná ranka. Nevěnují mu dostatečnou pozornost a výsledkem je chronický kožní defekt.
1: Já tedy připomenu, že v naší rozhlasové lékárně hovoříme s doktorem Ladislavem Petrášem z oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava. A telefonovat své dotazy k tématu chronické kožní defekty nám můžete, vážení posluchači, na číslo 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Je to tak, posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava dnes s doktorem Ladislavem Petrášem z oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava. A pokud máte nějaký dotaz, vážení posluchači, který se týká chronických kožních defektů, tak máte jedinečnou možnost se teď zeptat. A to na čísle 59 611 22 66. Pane doktore, pojďme si prosím ještě přiblížit více, na kterých částech těla vznikají chronické kožní defekty nejčastěji. Dá se to tak zobecnit?
2: Ano, dá se to zobecnit. Já budu teď hodně obecný, ale uděláme si v tom určitou takovou strukturu. Kdybychom to vzali od periferních částí končetin, a mám na mysli hlavně dolní končetiny, začali bychom diabetem neboli cukrovkou. Protože tam se první defekty a první problémy objevují vždycky v oblasti prstců, neboli prstů na nohách, a je to v oblasti plosek. Souvislost to má hlavně s diabetickou angiopatií a neuropatií, protože ztrácí se přirozená vlastnost regulace drobných cév, které jsou posledním článkem řečiště cévního v plosce nohy, mění se průtok a samozřejmě vyšší hladiny cukru, pokud není diabetes dobře kompenzovaný, mají nepříznivý vliv i na fungování nervové sítě. Konkrétně ploska, jak jistě víte, je velice dobře inervovaná. Tahle ta schopnost se bohužel poškozením nervových vláken ztrácí. A co je velice důležité a na co se často nemyslí, je to, že i vlastní nervy, které vedou do nohy, mají takzvanou neurotrofickou funkci, což znamená, ale to se bude týkat léčby všech defektů, pokud není dobrá inervace dané oblasti, tkáň se hojí hůře. Takže plosky nohou, prstce, to bývá většinou takový první příznak diabetu. Samozřejmě může se šířit i mnohem vyše. Mm-hmm.
1: Mnohem častější, troufám si říct, jsou bercové vředy, je to tak?
2: Ano, bercové vředy je skupina velice častá, co se týče počtu pacientů, a už podle toho názvu, říká se jim bercové vředy, je to oblast v berce, která začíná někde v oblasti kotníků, ať zevních nebo vnitřních, a končí někde v oblasti kolene. Ten berec bychom mohli ještě tak pro orientaci v podstatě rozdělit na přední část, která je nad holení, nad kostí holení, a vzadu je to spíše, si myslím, lépe prokrvovaná část dorzální nad svalovými skupinami berce. A tam opravdu 75 až 80% je příčinou cévní zásobení, a hlavní roli tady hraje nedostatečnost žilního systému. Ta nedostatečnost může spočívat v prodělaných zánětech, ku příkladu. Jak jistě víte, člověk, který je nastaven žít ve vertikále, musí nějakým způsobem zajišťovat žilní návrat. Na to slouží v žilách systém chlopní po prodělaném zánětu. Tyto chlopně odcházejí, žila se stává dokonale holou trubkou, takže ve vertikále většina krve, městná svalová pumpa, nestačí odvést k pravému srdci tu krev. Narůstá tam otok a to je příčina tady těchto potíží.
1: Pane doktore, a jak poznáme, že nejde, i když máme toto onemocnění, o obyčejnou ranku, ale jde o bercový vřed, abychom opravdu vyhledali odbornou péči?
2: Tam je vždycky prvním takovým varujícím příznakem každé poranění, zvláště u lidí ve vyšším věku, které vznikne na berci, ať je to škrabanec nebo tak, vyžaduje zvýšenou pozornost, protože může být základem pozdějšího bercového vředu. A dalším varujícím příznakem je to, když už nějakou ranku, byť malou, nebo třeba někdy i poštípnutí hmyzem máme, a ona se prostě nehojí, že vyzkoušíme napřed takové ty babské recepty, potom se poradíme se sousedkou zdravotní sestrou, ta nám doporučí, abychom aplikovali nějaký dezinfekční prostředek. I přesto se rána nehojí, je čas vyhledat dermatologa a poradit se s ním a zajistit si další léčbu.
1: V jakém stádiu, co se týče bercových vředů, se vlastně dostává pacient k vám vlastně na plastickou chirurgii?
2: V podstatě k nám se dostává úplně až v tom stádiu posledním, kdy se jedná často o vředy rozsáhlé, často jsou secernující, často jsou sekundárně kolonizované druhotně. Mám na mysli, Tembercovy vřed je prostě otevřená rána, takže to je brána pro bakterie, které tam bývají často v hojném počtu a v hojném množství druhů různých, které jsou. Takže navíc jsou to pacienti, kteří mají nějakým způsobem obleněný i ten cévní systém, a v téhle fázi oni přichází k nám a nějakým způsobem je požadováno, abychom vyhojili tady tyhle ty defekty.
1: Jak, tak o tom zase za chvilku. Já připomínám, že dnes se věnujeme chronickým kožním defektům, a to s panem doktorem Ladislavem Petrášem z Fakultní nemocnice Ostrava, a číslo do našeho studia je 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Chronické kožní defekty, to je téma naší dnešní rozhlasové lékárny, ve které hovoříme s doktorem Ladislavem Petrášem, zástupcem primáře oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava. Naše číslo do studia je 59 611 22 66. Pane doktore, jak tedy na vašem oddělení nebo i na jiných chirurgiích vypadá ten zákrok, konkrétně třeba u bercového vředu, když už se k vám pacient dostane v tom pozdním stádiu?
2: Já bych začal tím, že především je toho pacienta třeba dobře vyšetřit. To znamená, musíme mít ultrazvukové vyšetření doplerovou metodou žilního systému, povrchního i hlubokého, protože na té dolní končetině tam jsou systémy dva. Jednou z příčin často cévního vzniku vředu je nedostatečnost takzvaných spojek mezi povrchním a hlubokým systémem. A mám pocit, že kdybychom neměli vyřešený tam i tento problém, který teda spíše nám pomáhají řešit kolegové z cévní chirurgie, tak bychom mohli léčit do nekonečna, nepodaří se nám nic. Další takovým krokem, který my teda používáme velice často, je prostě provedení mikrobiologického monitoringu. My musíme vědět, jaké bakterie nám bydlí na tom povrchu toho vředu. V podstatě, pokud tam bývají bakterie ze kmene streptokoku, není to dobré, protože aplikované transplantáty nebo kožní štěpy, jak se často říká, které na takový vřed byť vyčištěny přijdou, ty bakterie prostě spotřebují. Doslova jsou schopny ho rozpustit. Takže to je další. Pak, když máme, začínáme čistit. Dneska, chvála Bohu, v nemocnicích a na trhu je spousta přípravků, které podporují hojení chronických rán. Dneska já osobně mám spíše pocit, že je určitá polypragmazie, což znamená, že těch přípravků je tolik, že máme problém si často vybrat. Ale je třeba si vytvořit nějaké portfolium prostě a s tím pracovat. A až máme spodinu vředu připravenou, to znamená, není chabá, objevují se tam zdravé granulace prokrvené, pak většinou u nás teda dochází k aplikaci transplantátů nebo, jak se říká, kožní štěp, prosím nezaměňovat se sadařstvím. Jedná se o to, že kůže, která se odebírá, není v plné tloušťce. Je to kůže štěpená a ta se přikládá na defekt spolu s bandažováním krátkotažnými obinadly, které jsou součástí léčby takových vředů, necháváme dohojit a musím říct, že často býváme úspěšní.
1: Mm-hmm. To jsem se právě chtěla zeptat, do jaké míry můžete vlastně tu nemocnou a zničenou tkáň vyléčit a vlastně zrekonstruovat?
2: Rekonstrukce a vyléčení, se obávám, že jsou dvě různé věci, my ji nevyléčíme. Aha. My ji pouze rekonstruujeme, uzavřeme nebo respektive vytvoříme zase integrální kůži v jednom povrchu, ale ty změny patologické nebo patofyziologické, které v té tkaní proběhnou, my bohužel nejsme schopni často dovést do původního stavu, to nejde.
1: Pane doktore, provádí se tyto zákroky vždycky v celkové anestezii nebo i v lokální, je ta možnost?
2: Pokud je pacient, má spoustu vedlejších chorob a je na tom špatně, využíváme spíše tu možnost udělat zákrok v lokální anestezii nebo v nějakém druhu bloku ve spolupráci s anesteziologem. Pokud jsou to rozsáhlé defekty a pacient je zdravý, využíváme spíše celkové anestezie.
1: Musíte tento zákrok třeba opakovaně provádět v rámci let, když se situace zhorší?
2: Ano, často se to stane, ale tam v podstatě hraje roli ošetřovatelská péče a přístup pacienta k tomu vlastnímu defektu. Protože pokud nějakým způsobem, ale my to nemáme pacientům za zlé, často jsou to starší lidé, často žijou sami, že? Často nejsou schopni si ani aplikovat kompresivní pomůcku, jednali se o bercové vředy cévního původu, elastickou punčochu nebo vybandažovací nohu. Takže stane se to, musíme znovu třeba i.
1: Nakolik často se setkáváte s chirurgickou léčbou dekubitů a co to vlastně je?
2: No, dekubity, to jsou takzvané tlakové vředy, neboli proleženiny se jim říká. Jsou to defekty, které vznikají nad tlakovými body, to znamená, jsou to místa na lidském těle, kde kůže je velmi tenká, podkožní tkáň buď je rovněž tenká, anebo chybí. A jsou zatěžovány specifickým způsobem třeba v poloze na znaku pacientů různých. Velkou skupinou lidí, kteří trpí tady tímto druhem defektu kožních, jsou lidé, kteří mají transverzální myšní lezy. To znamená, mají nějakou plegii, často skončí třeba na vozičku. Takže u těch je to opravdu velký problém. A jinak, když si představíme ležícího člověka, tak ty proleženiny mohou vznikat od zátylku přes lopatky, trny obratlové, páteře, přes oblast gluteální, to znamená hýždí, pad, ve všech těchto místech.
1: No a tomuto vážnému zdravotnímu problému se tedy budeme věnovat ještě jednou po písničce, kdy budeme pokračovat v rozhovoru s doktorem Ladislavem Petrášem z Fakultní nemocnice Ostrava. Pokud máte nějaký dotaz na téma chirurgická léčba chronických kožních defektů, tak nám zavolejte na číslo 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Jak vznikají, jak se léčí a operují chronické kožní defekty? Tomu se dnes věnujeme společně s doktorem Ladislavem Petrášem, zástupcem primáře oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava. Pane doktore, už jsme nadnesli téma proleženiny, dekubity. Už jste také zdůraznil, že vlastně nejde o žádná povrchová kožní, řekněme, nějaké změny. O co jde právě u těch proleženin?
2: Já bych se vrátil k Titaniku a k tomu ledovci. Dekubit to je typický defekt, který má efekt ledovce. To znamená, příčina je v hloubce a my ji nevidíme. A rozsah toho patologického procesu je stejně tak velký jako ten ledovec, který se skrýval pod hladinou. To, co vidíme na povrchu, to je pouze špička toho ledovce, to znamená kožní defekt nebo tak. Takže často se jedná o proces, který toho pacienta ohrožuje mnohem více na zdraví, než se původně zdá.
1: Jak až hluboce tedy vlastně do toho těla dekubity zasahují, abych to tak nazvala, do svalů nebo i kostí třeba?
2: Já bych nechtěl lidi strašit nebo vykládat prostě nějaké věci. Ano, tak přesně, jak jste řekla, postihují kosti, působí osteomyelitidu, zánět kosti, zasahují až do mezi svalů, často od toho vlastního kožního defektu i třeba 25 a 20 cm i více daleko.
1: Jak tomu předcházet? Tak to je určitě velké téma, protože lidí, kterých se to může týkat, není zrovna málo.
2: Ano, důležitá je prevence a to jak u lidí, kteří trpí nějakou plegií, to znamená, je třeba používat antidekubitální podložky, je třeba pravidelně udržovat hygienu, to bývá někdy docela problematické. U starších lidí je třeba polohovat pacienta pravidelně, protože ta příčina vlastně vzniku toho dekubitu je v omezení krevní cirkulace v tlaku mezi tím vnitřním pevným bodem proti podložce. Tam v podstatě, když hodnota toho tlaku převýší určitou hodnotu perfuze tkaňové, vzniká dekubitus. A může vzniknout třeba, je to tak, příčina taková, zapomene se, může se stát, u pacienta správně podložit během operačního výkonu. Pata je za 2 hodiny operace s pěkně zralým dekubitem.
1: Když si představíme pacienta, který má nějaké vážné chronické onemocnění, má třeba i obezitu, nadváhu, jsou to přitěžující okolnosti?
2: Jsou nesmírně přitěžující okolnosti, protože manipulace s takovými pacienty bývá velice obtížná. Když si představíte, že ten pacient dospěje až k operačnímu výkonu, vy musíte toho pacienta podle národního plánu péče o dekubity polohovat v pravidelných intervalech. Většinou se to dělá co 60 minut. Na to potřebujete mít buď pomůcky, anebo potřebujete mít dostatek personálu. A to je, si myslím, ta hlavní bolest, co se týče péče o pacienty s dekubity, protože ten personál, a myslím od lékařského počínaje po ošetřovatelský, sesterský personál, nám v současné době velice, velice citelně chybí.
1: A možná jenom stručně, podle čeho vy si vlastně vybíráte pacienty, kteří jsou případně vhodní k operaci dekubitu, tedy proleženin?
2: Je to v podstatě dané celkovým stavem toho pacienta. Pacienti často bývají podvyživení, já vím, že teďka vám to připadá divné, ale mívají nízké hladiny celkové bílkoviny, mají nízké hladiny albuminu. To je známka, která v podstatě nám dopředu tak trochu říká, že ten pacient z rezerv, které má jeho organismus, není schopen uhojit tu operaci v podstatě, která často bývá velice komplikovaná. Pro takové pacienty dneska je ideální možnost, i když taky neřeší všechno, používat léčbou takovou semichirurgickou pomocí podtlakové terapie.
1: Mhm. Jak vidíte budoucnost vlastně v tomto směru léčby chronických kožních defektů?
2: Já jsem vždycky měl takové přání, které bylo vždycky nerealistické, že asi v tomhle malém státě by mělo vzniknout nějaké centrum, které se léčbou dekubitu bude zabývat, ale ten problém vidím v tom, že takové centrum by bylo nesmírně náročné ufinancovat. Potřebovalo by spoustu lékařského personálu. U těch lékařů se zastavím, protože zabývat se pouze byť operativou dekubitálních defektů nebo tak, třeba technicky je velice zajímavé, ale psychicky náročné nesmírně. Musel by se zajistit dostatečný počet personálu, takže já to vím, že spíše to bude taková trochu nadále partizanská léčba a každý podle svého nejlepšího vědomí a nejlepšího svědomí, které má, se bude o takové pacienty s určitým úspěchem starat a léčit.
1: A já vám za to děkuji. Čas vymezený pro dnešní rozhlasovou lékárnu končí. Naším hostem byl doktor Ladislav Petráš, zástupce primáře oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava. Moc děkuji za všechny rady, informace a těším se někdy zase na shledanou, pane doktore.
2: Děkuji.
1: A děkuji i vám, vážení posluchači, za váš poslech, za váš zájem. Tématem našeho pořadu budou za týden zdravotní problémy způsobené horkým letním počasím, tedy jak jim předcházet a čeho se vyvarovat. Pro tuto chvíli se od mikrofonu loučí a pěkný den vám přeje Naďa Čvančerová.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucom zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší finajmout dál. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší finajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já. Jo, jako já.

0: kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší ty najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: Skončila Lékárna Českého rozhlasu Ostrava, další vám nabídneme samozřejmě příští čtvrtek. Zítra po 11. hodině tady bude opět host Českého rozhlasu Ostrava a ne jen tak ledajaký. Ostrava zažívá svoji festivalovou sezónu jako každý rok. Teď aktuálně probíhají Beatsy, no a za pár týdnů tady budou Colorsy a přijde do rozhovor výkonná ředitelka festivalu Colors of Ostrava Petra Řezničková. Vyspovídá jí Iva Piskalová zítra po 11. hodině.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak tohle byly Mandraže, 11 hodin 56 minut. Za chvíli do studia přijde i Lucie Kociánová a nabídne vám rozhlasové zprávy. Hned po nich už se můžete těšit na hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bude poledne, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová.
2: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Hygienici začínají s kontrolami dětských táborů. Silnice mezi Těrlickem a Žermanicemi je opět průjezdná. Ostrava nabízí finanční podporu i začínajícím kulturním akcím. Odpoledne bude polojasno, teploty až 27 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Hygienici začínají kontrolovat první dětské tábory. Letos zmírnili některé požadavky. Už třeba nemusí být pevný počet umyvadel nebo toalet na počet dětí. A sami malí táborníci se nově taky budou moct zapojit do přípravy teplých jídel. Pokračuje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
3: Dneska je to postavený tím stylem, že ten organizátor musí zajistit, aby to bylo hygienicky bezpečné. A současně naším cílem bylo i odřezávat takovou tu administrativu, kterou provozovatelé mají relativně hodně.
2: Loni podle něj hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili asi v 80 případech. Letos se zaměří mimo jiné na pestrost stravy.

0: Těrlicko dokončilo opravu cesty mezi Žermanickou a Těrlickou přehradou. Čaploveckou ulici zničili v září 2024 povodně. Kvůli tekoucí a spodní vodě ujel svah i z částí silnice. Stavební firma vytvořila podzemní kotvení, které podloží zpevnilo. Je v hloubce 10 metrů, říká starosta David Běgun za naše Těrlicko.
1: První varianta říkala, uděláme jenom opěrnou stěnu dole na patě svahu a bude to stačit. Nicméně pro počty na Vysoké škole báňské říkali, že tomu tak nebude. Zkusili jsme druhou variantu, silnější stěnu, ani ta bohužel nebyla možná, a tak jsme museli přistoupit právě na tu variantu té injektáže, kde tady byl celý ten svah provrtán, ať už šikmými vrty anebo kolmými vrty.
0: O peněžní podporu Ostravy mohou letos požádat i organizátoři, kteří pořádají novou kulturní událost nebo festival. Na vznikající akce město vyčlenilo 5% z 12 milionů korun určených na kulturní granty. Podle náměstkyně ostravského primátora Lucie Baránkové-Vilamové z hnutí ANO potřebuje živá kultura finance právě na startu.
2: Je tam vyčleněn nějaký budget na to, aby se mohly ucházet i nové projekty, to znamená, které ještě na území města nebyly. Je to proto, aby se kultura rozvíjela, posouvala dál samozřejmě. Zájemci se mohou přihlašovat v druhé polovině září.
0: Soudní dvůr Evropské unie potvrdil rekordní pokutu pro americkou společnost Google. Za zneužití svého operačního systému pro mobilní telefony má zaplatit v přepočtu asi 100 miliard korun. Podle rozsudku Google využíval dominantního postavení systému Android k potlačování konkurence v oblasti vyhledávacích služeb.
3: Počasí.
0: Odpoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až skoro jasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 23 až 27 stupňů. V noci pak bude zpočátku jasno, po půlnoci od západu přibude oblačnost, zítra ráno se objeví i přehánky a během dne očekávejte méně oblačnosti až na polojasno. V noci teploty klesnou na 16 až 12 stupňů. Přes den vystoupají na 21 až 25 a zítra na horách naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 na 69. kilometru ve směru na Frýdek místech dávejte pozor. Je tam odstavený porouchaný kamion. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Čtyři minuty popolední, tak tohle byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. A zatímco já už za hodinu odejdu od mikrofonu, Lucie tady s váma bude trávit celý den až do 7 do večera. Si ráda, Lucie?
0: Velmi, velmi.
4: Přece jenom máme krásně vychlazené studio, je nám tady dobře a za malou chvíli začne i hudební pošta. Kdyby byla nějaká písnička, kterou by si mohla přát, která by to byla?
0: Já bych možná chtěla něco od Evy Farné.
4: Od Evy Farné, no tak uvidíme, jestli někdo z posluchačů vyslyší přání Lucie Kociánové, protože tobě jen tak pustit nemůžu. 596 11 22 66, to je telefonní číslo do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava, do jediného pořadu, ve kterém si písničky vybíráte sami. A na vaše telefonáty se těší Vladimír Šmehlík, tak tedy krásné poledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A dnešní hudební poštu začínáme v Karviné, míříme za Karlem. Karle, dobrý den.
2: Krásný dobrý poobědě, pane Vladimíre Šmehlíku, zdravím vás, celý Český rozhlas Ostrava na Moravě, přesně posluchačů a celé rozhlasové rodinky. A dneska má krásné narozeniny naše milá, vážená paní Miroslava Cigonková z Dětmarovic zálesí. Přejeme jí hodně štěstí, lásky, pohody, žádnou nehodu. Zdraví pevné jako chřen a celý splní každý sen, pevné nervy a hodně, hodně zdravíčka a boží požehnání z celého srdce přeje strejda Karel z Karviné. Děkuji vám za vyřízení a všem přeju krásný víkend.
1: Mě rádo se stalo, mějte se dobře. Díky, Karle, naslyšenou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Pro první písničku jsme si zajeli do Karviné. No a teď se k Ostravě trošku přiblížíme, míříme totiž do Havířova. A v Havířově nás čeká paní Zdenka. Hezký dobrý den.
1: Hezké odpoledne vám, pane Vladimíre, všem do rozhlasu a taky pro všechny posluchače. Dnešní písnička a psání je pro Jarušku do Černé Hory zase opožděně. Jaruško, kamarádko, přeji ti hodně štěstí, zdraví a pohody, ať ještě spoustu let si můžeme popovídat telefonem a moment, to ti přeje kamarádka Zdenka Závěřová a určitě celé tvé rodině. Písničku posílám taky všem na ulici Karvinskou k nám na Pečovatelsky a celé rozhlasové rodince. Děkuji, Zdenka.
0: Mějte se hezky, paní Zdenko, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A míříme za třetím hudebním přáním, tentokrát za paní Aničkou do Hati. Hezký dobrý den.
2: No, hezký dobrý den vám přeju. A přeju všem posluchačům. Písničku bych chtěla poslat do Ludgerovy Čarce Smolkové, která měla meniny, já jsem se nedovolila. A poděli mě, poděli byl Pavlík, že to nám mě taky meniny, a taky jsem se nedovolila. Tak jim se jo, hodně zdravíčka, hodně štěstíčka a hodně lásky o vše. To vám přeje vaše kamarádka Anička a panu Radiněvi přeju hodně lásky a hodně dobrýho požehnání a vaše polepší.
1: Já se polepším. Dobře, dobře, já už ten telefon budu zvedat jenom vám, Aničko. My bychom mohli spolu mít i pořad celý, třeba na hodinu. Co vy na to?
2: No, to jo.
1: Že bychom pokecali.
2: Je, to by nás nikdo neposlouchal.
1: No, aspoň bychom se pobavili. No. Tak jo, mějte se moc hezky a ozvěte se mi. A samozřejmě, až na to přijde, tak já vám to zvednu, ale já prostě nikdy nevím, kdo mi zrovna volá. No, tak se mějte hezky.
2: To je fajn, aspoň ty baby nebudou žádný na mě.
1: Přesně tak. Tak to byla Anička a rozhlasové studio Hať. Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Taky děkuju, hezky se mějte.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a máme na telefonní lince další paní Aničku. Paní Anna nám volá z Ostravy. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, já vás moc zdravím, pane Šmehlík. Dnes slaví narozeniny Peťa Jakubovský z Prahy. Taťka a dva brachové mu přejou hodně štěstí, hodně zdraví. Já se připojuju taky. A ještě Marek Zajac ze Šumavy. Oběma zdraví, štěstí, pohodu, ať se jim daří v práci, máme je rádi, těšíme se na ně a já děkuji za výběr písničky. Naslyšenou.
1: Rádo se stalo, mějte se hezky.

0: Před malou chvílí jsme byli v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava v Ostravě a teď se podíváme na Valašsko. Míříme do Horní Bečvy, tam nás čeká paní Drahomíra. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore. Dneska bych chtěla poslat písničku naší vnučce Nikolce Matušíkové, která oslavila včera krásné 12. narozeninky. My bychom jí chtěli přát hodně štěstí, zdraví, ať má mnoho kamarádů, ať je veselá holka jak doposavať a také, ať si užije prázdnin vrchovatě a načerpá síly do dalšího roku. To jí přeje mamka Liduška, taťka Roman, babička a děda Roučkovi z Rožnova, babička a děda z Horní Bečvy Matušíkovi a také bratranci Kádíček, Davidek a ještě jsou dva kluci. Takže všechno nejlepší.
0: A my taky přejeme všechno dobré a zdravíme vás na Horní Bečvu, paní Drahomíro.
1: Děkuji za zavolání, nashledanou.
0: Naslyšenou.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
2: A v hudební poště teď z Horní Bečvy zpátky do Ostravy volá nám paní Olga. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den. Dnes slaví se krásné narozeniny prababička paní Tonička Matysová z Ostravy Antošovic. Milá Toničko, přejeme vše nejlepší, co jen život může dát. Zdraví, štěstí, lásku, osobní a rodinnou pohodu. To vše ti přeje bývalá sousedka Olga, manžel Jindřich, pradědeček, se psem Hartem, dcera Renátka s celou rodinou, syn Martin s celou velkou rodinou a hlavně pravnoučci Toníček, Tobíček, Jeníček a všichni přátelé a známí. A hlavně tě zdraví sestra Jarmila. Děkuji vám za písničku, přeji krásný den a brzy zase naslyšenou.
2: Rádo se stalo a budu se na vás těšit, paní Olgo, mějte se hezky.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. No a za malou chvíli teda zamíříme za dalším hudebním přáním, konkrétně do Ostravy Poruby, protože odtama nám teď volá paní Irena. Hezký dobrý den přeju.
4: Dobrý den všem. Já bych vás chtěla poprosit o krásnou písničku pro kolektiv děvčat ze školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové v Porubě. Chtěla jsem jim poděkovat za jejich těžkou a vonavou práci a popřát všechno nejlepší jako o prázdninách a po celou dobu, co je znám, tak je všechny zdravím a jsou to děvčata pod vedením paní Lužarové. Tak krásnou dovolenou všem a dík za vaši práci. Irena Filtovská, děkuji.
3: Tak to je krásné přání. My všem kuchařinkám z Havlovky přejeme všechno dobré a posíláme písničku.
4: Souhlasím, děkuji.
3: Mějte se, naslyšenou.
4: Taky.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Mám tajnou skříň a v ní fotky z našich výletů.

Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, tohle bylo Nedivoč, no a my před sebou máme poslední přání dnešního vysílání. Bude ho mít Ondřej z Velkých Karlovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Šmehlík, srdečně vás zdravím a všechny posluchače Českého rozhlasu Ostrava a prosím o zahrání písničky. Dodatečně bych chtěl popřát panu Pavlovi Mazáčovi z Halenkova a jeho synovi Petrovi Mazáčovi k svátku, k pondělnímu svátku a přeji jim hodně zdraví, štěstí Božího, požehnání, ochranu Panny Marie a co jim daří, to jim přeji všichni přátelé a známí a celá jejich rodina a taky všichni heligonkáři a harmonikáři, protože oba dva jsou harmonikáři.
0: Tak my jim taky přejeme všechno dobré a vám taky. Mějte se dobře v Karlovicích. Naslyšenou.

Skončila hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava s datem 2. července. Blíží se 13. hodina a blíží se další zprávy. Pro dnešek se od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava loučí Vladimír Šmehlík. Mějte se krásně na Moravě a ve Slezsku a buďte dobří. Budu se na vás těšit zase v sobotu.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Kvůli problémům s jednotným hlášením povolila finanční správa zhruba tisícovce firem odklad daňového přiznání. Spojka S1 v Opavě bude do neděle neprůjezdná. Vysoká škola Báňská v Ostravě nabízí nový obor zaměřený na dostavbu bloků v Dukovanech. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 25. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Asi 1000 českých firem nemusí letos podat daňové přiznání do 1. července, jak nařizuje zákon. Kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele jim finanční správa povolila až 3-měsíční odklad, říká Jan Bonaventura, daňový poradce a jednatel poradenské společnosti Bradford Consulting.
2: Finanční správa vydala v minulém týdnu metodickou informaci, na základě níž budou finanční úřady v zásadě automaticky povolovat prodloužení lhůt pro podání daňového přiznání k dani z příjmu, pokud ten subjekt byl postižen administrativou spojenou s jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele.
0: Ode dneška až do neděle bude uzavřená část silničního obchvatu Opavy. Jak potvrdil opavský magistrát, silničáři budou měnit asfaltový povrch na takzvané spojce S1 mezi kruhovými objezdy u Kauflandu a Globusu. Objížďka vede ulicemi Těšínská a Ratiborská. Dočasně budou odkloněné také příměstské autobusy. V Ostravě se budou vzdělávat technici se zaměřením na jadernou energetiku. Tamní Vysoká škola báňská reaguje na velkou poptávku kvůli dostavbě jaderných zdrojů v Dukovanech.

0: Nový obor propojí energetiku se strojírenstvím.
1: Tak pracuje svařovací robot. Umí vyrábět 3D tiskem třeba i složité kovové součásti. Cílem je absolvent, který umí přesnou strojařinu a zvládá taky přesné předpisy spojené s jadernou energetikou, říká děkan strojní fakulty Vysoké školy báňské Ivo Hlavatý.
2: Ti studenti můžou jít do technologie, můžou být energetici a to třetí je právě ten jaderný pohled, takže to je to novum, které tady ještě není.
1: Škola čeká velký zájem. Přijímací řízení do dvouletého navazujícího magisterského programu už začalo. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Lesní cesta mezi Skřítkem a Zříceninou hradu Rabštejn v Jeseníkách je znova přístupná turistům a cyklistům. Uzavřená dočasně byla kvůli opravám povrchu, který byl ve špatném stavu. Doplňuje mluvčí lesů České republiky Eva Jouklová.
3: Udržujeme ji primárně kvůli přístupu do lesů při našem hospodaření a dopravě dřeva, ale teď po opravě je ideální i pro cyklisty. Degradovaný makadam nahradil asfaltový povrch. Cyklotrasa číslo 62-61 je tak v celém úseku znovu průjezdná.
4: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno, po půlnoci od západu přibude oblačnost. Zítra ráno se objeví i přehánky a během dne pak očekávejte méně oblačnosti až polojasno. V noci teploty klesnou na 16 až 12 stupňů, přes den vystoupají na 21 až 25 a na horách naměříme okolo 16.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Frýdku Místku se v křižovatce ulic Bruzovská a Revoluční srazila dvě auta. A se zdržením počítejte taky v Bruntále, kde v křižovatce ulic Pionýrská a Jesenická vyšetřují nehodu policisté. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Hudba je pro něj nejen profese a zdroj obživy, ale hlavně celoživotní vášeň. Na hudební scéně působí řadu let, věnuje se především vlastní tvorbě, ale spolupracuje i s dalšími hudebníky. Letos připomíná nedožité 80. legendárního Petra Nováka. Petr Bende je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Zdravím a moc děkuji za pozvání.
4: Alex a host.

0: Zpěvák a hudebník Petr Bende je naším hostem. Máme za sebou prázdniny, no už je to trošku déle, ale přeci jenom prázdniny jsou většinou ve znamení festivalů. Měl jste napilno?
1: No, měl jsem napilno, zapať pánbu jsem měl napilno, hráli jsme s kapelou hodně, to možná teďka je slyšet i na mém hlase, použitém po třech koncertech za víkend. Tak jsem rád za to, že kapela funguje vlastně, letos slavíme takové malé výročí, i když teda Petr Bende Band funguje od roku 97, ale letos je to 20 roků vlastně od pomyslné Superstar, od soutěže, kterou jsem prošel, tak jsme zrovna u víkendu jsme slavili takovým velkým koncertem ve Velké Bíteši, tak jsem za to rád, že ta cesta neustále pokračuje.
0: 20 let od Superstar, kde jste vlastně obsadil druhé místo? A kdy ta soutěž vám asi hodně dopomohla k tomu, že jste tam, kde jste dneska?
1: Tak byl to určitý stupínek 100%, ano. Ale myslím si, že bez těch jako začátků, které jsem měl dávno předtím, tak nevím, jestli bych tam došel možná. Možná třeba ne, možná bych to minul. I když vlastně do té soutěže mě přihlásil vlastně kamarád, já jsem tak nějak pudově tam úplně to necítil, ale dneska jsem, když se ohlédnu zpátky, díky přátelům, který jsem tam potkal a zkušenostmi, který jsem tam nabral, který byly v tom malém čase naprosto neskutečné, tak jsem za to rád, protože mě to nasměrovalo zase trošku jiným směrem.
0: Mm-hmm. Připomínal jste si nějak tu soutěž, myslím tím, sledoval jste nebo prohlížel jste si třeba nějaké fotky z té doby, videa z té doby?
1: No...
0: Hodně jste se změnil, jako v tom dobrém slova smyslu.
1: To vám děkuju. No já vlastně už teďka celou tu dobu, co jsem připravoval ten koncert vlastně, kde jsem měl teda jako svoji kapelu a cymbalistu a měl jsem tam dva vzácné hosty, což jsme se po 20 letech potkali s Ali a Mirim na pódiu. A ještě jsem pozval Šárku Vaňkovou, s kterou jsem si zaspíval, oba dva byli úplně výjimeční. Já jsem celou tu vlastně asi půl rok zpátky jsem měl takovou v uvozovkách kampaň na svých sociálních sítích, kde jsem každou neděli založil jsem takzvaný vzpomínkovník a tam jsem každou neděli dával nějaké útržky, ať už videa nebo fotky z mého šuplíku, který se k tomu vázali i třeba jako nikdy nezveřejněný zákulisí z úplně prvních castingů a tak. Takže jsem v tom docela jel vlastně. Uvědomil jsem si, že těch 20 let uběhlo strašně rychle. Vůbec mi to vlastně nepřipadá, že je za mnou tolik věcí. Dostal jsem ještě od mých fanoušků, jsem dostal takovou knihu, která je snad jenom první částí, má to přes 100 stran. A tam je jenom úplně úvod celých těch věcí, co se odehrály za ten první rok. Takže... Je to super se trošku vracet někdy, aby si člověk mohl zase říct, že nějaká práce je za ním a že to mělo smysl, že se může dívat zase dopředu na nějakou novou třeba autorskou tvorbu nebo nové projekty.
0: 20 let, ruku na srdce. Jste spokojený tam, kde jste dnes? Nebo třeba během té cesty 20 leté jste si někdy říkal, že jste mohl něco udělat jinak?
1: Vždycky je možno udělat něco třeba lépe, nebo lépe natočit píseň, nebo lépe ji složit, nebo ji vydat v jiném datumu, kdyby to třeba mělo lepší dopad, já nevím. Já se jako k těm věcem moc nevracím. Já se snažím jako všem těm projektům, no písničkám, nebo deskám, který jsem vlastně vydal, kterých je poměrně dost, myslím, že přes 10 desek, nevím, jestli přesně to říkám, ale pro mě to období bylo plodné, tak vlastně každé té desce jsem věnoval úplně maximum. Takže když se ohlednu zpátky, tak poslechnu si třeba nějakou nahrávku. Nedávno jsem poslouchal svoji první desku v autě, jsem si říkal, musím si to po snad 20 letech poslechnout. A vlastně jsem byl velmi mile překvapen, jak to ještě dneska vlastně skvěle hraje, což může teda Milan Cimf, producent, s kterým jsme natočili toho hromadu a který mě taky strašně krásně nasměroval. Že jsem měl ten pocit, že to je fakt jako super. Já někdy mám v tom svém životě se někdy ohlížím jako zpátky. Teď jsme nedávno zrovna s přítelkyní se o tom bavili a že mám pocit, jak kdybych prožil těch životů víc. Nikdy tenhle ten pocit jako někdy tenhle ten pocit ze mě jako vypadne, no. Protože to období ze začátku mojí takzvané setkávání se s muzikou, ať už to bylo přes rodiče od 5 let třeba do první kapely, která nastoupila ve 13 a hrál jsem s ní v podstatě docela dlouhou dobu, až jsem přešel do Třebíče k Big Beatům, ke kapele Carmen a dalším tam, které jsou docela vyhlasné vlastně dodnes. Tak to je taková část toho Big Beatového života, který mě vlastně naplňoval. Už to bylo teda dětství jeden život, pak ten Big Beat, který vlastně na té Jižní Moravě nám krásně mě pomohl a strašně myslím, že mi dal obrovskou školu. A pak je to období toho třetího vlastně života někdy po té Superstar, kdy se všechno úplně přetočilo o 180 stupňů. A teď prožívám třeba takové zase období, kdy jsem strašně jako vnitřně spokojený. Dělám si vlastně, na tom říkám, že jsem si vytvořil takový svůj vlastní underground. Protože že si vlastně tak trošku dělám, co chci a vlastně zpívám to, co chci a snažím se dělat to, co chci a zaplať pámu to někoho zajímá.
0: Tak rozhodně, myslím, že posluchač Alex a host určitě. Pojďme si vás zahrát a za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je Petr Bende.
2: Alex a host. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Petr Bende, který letos připomíná nedožité 80. narozeniny legendárního Petra Nováka. Jak k tomu došlo, že zrovna vy jste se toho chopil?
1: To je dlouhá cesta, no. Já to tak mám ze vším vlastně. Mě trošku, něco mě déle trvá, něco mě méně déle trvá, něco vyjede na povrch úplně strašlivou rychlostí, některé písně třeba, ale zrovna písně Petra Nováka. Jednak je mám spojené s dětstvím, s mojí rodnou vesničkou Újezd u Hrosic, kde jsem u vohníčku hrával svoje vlastní písně, mezi tím drhnul různé věci na kytaru a samozřejmě byly tam i písně Petra Nováka. Jak jsme se bavili předtím o těch životech, tady se to trošku tak jako propojuje, kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu stát na pódiu prostě s takovými legendami, jako je Ivo Plicka, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, kapela George and Beethovens a můžu je s velkou pokorou považovat za své kamarády, tak jim řeknu, že se úplně zbláznili tehdy, třeba ve 13 letech. Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým jako pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď, protože bylo na všechno spousty času, to si všichni pamatujeme. Tak jsem seděl doma a vlastně hledal jsem teda, říkal jsem si, tak to uděláme, ale jak to udělat trošku jako lépe, než jenom s kapelou naskoušet písně Petra Nováka a někde zahrát. To mě připadlo hrozně málo, nemáme rád polovičaté věci. Tak jsem oslovil a hledal jsem aranžéra, abych měl člověka, který by mi zaranžoval písně Petra Nováka pro symfonický orchestr. Protože jsem si říkal, že by si ty skladby zasloužily tohleto velké sdělení s velkým symfoniákem. A celkově jsem trošku k tomu chtěl přistoupit, takže přesně tu kapelu jsem tam nechtěl vůbec dávat. A zůstala vlastně jenom symfonický orchestr, já s kytarou, po případě s křídlem, s klavírem. No, tak to jsme teďka přeběhli vlastně nějakých 18 roků a on vzal stíbůrek, asi rok a půl jsme psali noty a vlastně v roce 2022 až po nějakých těch, jak jsem říkal, 18 letech byla premiéra v Hradci Králové s Filharmonií Hradec Králové a následně za 2 roky jsme teďka vydali album s Filharmonií Bohuslava Martinu ze Zlína, živý koncert.
0: Tak s největšími hity.
1: S největšími
0: tedy
1: hity.
0: Tedy Petra Nováka.
1: No je to takový průřez vlastně. Mm-hmm. Já jsem původní ještě věc, musím říct, to je velmi zásadní informace, jak se vymknout tomu revivalu, to jsem neustále nosil v hlavě, protože ono, jako zpívat Petra Nováka, jinak na to nemám hlas, mám úplně jiný hlasový prostě fond. Možná jsme jako, že zpívám nahoře, tak to je tak asi jediné, ale chtěl jsem k tomu přistoupit, tak spíš sám za sebe, ale dřív, než jsme vlastně úplně napsali první notu, než se vůbec jako do notového papíru něco zaneslo, tak jsem chtěl takové jako posvěcení. Samozřejmě, když se píše nový notový záznam, musí člověk mít svolení všech dědiců, autorů, což jim vlastně všem strašně moc děkuju, protože všichni mě to podovolili jako jedinému v České republice po strašně dlouhé době. I paní Daniela Jakubková, která je vlastně majitelkou práv písní Petra Nováka. A já jsem chtěl takový, nejenom takhle, tyhle ty papírové věci, jak se říká, abych mohl, ale vlastně chtěl jsem mít to posvěcení od těch lidí, kteří s tím Petrem hráli. Takže vlastně já jsem zavolal manažerovi a basistovi Georgem Beethoven z Karlovy Novákovi, kterého jsem osobně znal. A řekl jsem mu svůj záměr. Setkali jsme se v Praze na pivku spolu a tak jsme probírali, fakt celý skoro den jsme probírali, jak na to. A já jsem říkal, pro mě zásadní je, aby si řekl všem, Karlu Kahovcovi, Viktorovi Sodomovi, všem muzikantům, kteří jsou okolo, že to chci vlastně dělat a chtěl jsem po nich to posvěcení, protože mě zajímalo, jestli s tím souhlasí. Kdyby s tím nesouhlasili, tak bych do toho vlastně nešel, i když bych ty práva měl.
0: Souhlasili, pánové, a vy jste tedy do toho šel a my se ještě ke koncertům a k té desce s největšími hity Petra Nováka ještě dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Petr Bende.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
5: Světý jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Naším hostem je hudebník, zpěvák Petr Bende, který se věnuje především vlastní tvorbě, ale udělal, dá se říct si, výjimku v případě legendárního Petra Nováka. Je to taková výjimka, že zpíváte jeho písně, že jste naspíval desku s jeho písněmi?
1: Je to výjimka, no. Je to vlastně projekt, bych to nazval, jako no. Protože dostat se k jeho písním, jak jsme říkali, nebylo úplně jednoduché. A byl jsem rád, že mi bylo podovoleno vlastně těmi žijícími autory a vlastně lidmi, kteří kolem toho Petra stáli, vlastně se do toho vůbec pustit. Chtěl jsem se vyvarovat hlavní věci, to jsem neřekl, že kdyby někdo, třeba Karel Kahovec, seděl s vámi na rozhovoru a vy jste se ho dotazovala, což byste se určitě dotazovala, pane Kahovec, nevadí vám, že vám Bende krade Nováka?
0: Tak to bych to asi neformulovala.
1: No, tak já to říkám tak, jak jsem to měl v hlavě, tak jsem, proto jsem se jich všech ptal, aby Karel Kahovec, můj kamarád, dneska můžu říct, jsme si nedávno psali tak nádherné vyznání, jsem rád, že můžu vedle nich stát na pódiu, tak by řekl, ne, Petr se mě na to zeptal, my jsme s tím souhlasili. Takže to bylo pro mě velmi zásadní. Mm-hmm. Tak jsem to myslel. Jednak ty písně jsou takový průřez. Vlastně pomáhali mi s tím vlastně všichni, ať od Ivo Plicky přes George Beethovens. Jsou tam skladby, které jsou vlastně od roku, tuším, že 67 až do poslední desky, která vyšla, myslím, že 96. nebo 7. roce. Tak je takový průřez vlastně ať už písničkářskou formou, písničkářskou tvorbou, nebo vlastně je tam i jedna píseň Dívenka z Duhy, která je celkem neznámá, je to z vlastně představení Semaforského, kterou pro ní složil, který pro Petra Nováka složil pan Jiří Suchý a Ferdinand Havlík, takže to jsou takové i jako trošku vybočení, ale samozřejmě nechybí tam na té desce Já budu chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Hvězdičko blízkavá, Povídej a prostě další, které jsou naprosto zatelně zapsané ve všech uších a srdcích lidí, tak, si myslím, do dneška.
0: Tak, Petr Novák by 80. narozeniny oslavil letos 6. září, ano, jak jinak ho připomenout takového zpěváka, než jeho písněmi. Cítil jste i určitou odpovědnost?
1: Odpovědnost na prvním místě. A hlavně taky jako vlastně neponičit vlastně ty skladby. Spíš něco dodat a zanechat tam tu emoční stránku, která si myslím, že tím jako naprosto je prolnuta. Takže to jsem měl jako na paměti a taky jsem měl na paměti to přistoupit k tomu trošku jako po svém, nebýt nějakým copyrightem vlastně a ten pocit do toho vložit trošku svůj, vlastně toho kluka s tou kytarou, který obdivuje písně Petra Nováka, líbí se mu to a chce je vlastně posunout jak těm lidem, kteří by je třeba rádi znovu slyšeli, tak k těm, kteří je třeba vlastně nikdy vůbec neslyšeli, ať už to je mladší publikum, anebo jsou to lidé, kteří třeba tu písničku znají a vůbec neví, od koho je.
0: Máte jednu nejoblíbenější píseň Petra Nováka, nebo dvě třeba?
1: Myslím si, že Já budu chodit po špičkách je taková jako velmi zásadní. Dodnes se tam v té písni na začátku, jak jsem projížděl různě texty po internetu, tak tam se zpívá Zavři pusu a jdi spát. Ale někde je napsáno i zavři oči a jdi spát. Uhum. To si všichni možná pletou, ale já to můžu tady aspoň s dovolením teda uvést na pravou míru. Ivo Plicka přiletá, že žijící v Americe a přiletá každého půl roku do Prahy. Teď máme na podzim zase sezení spolu. Tak vždycky jdeme a povídáme si o jeho životě a jeho zajímá i moje nějaká autorská tvorba. A tak mi říkal vlastně, že ta věta je správně zavři pusu a jdi spát. Je z toho důvodu, že jeho maminka byl hodně, psal po nocích si různé básničky a furt povídal a mluvil a ta maminka mu vždycky říkala, zavři pusu a jdi spát. Takže to je vlastně použitá vzpomínka jeho na jeho maminku. Takže abyste si to všichni zapamatovali, to jsem chtěl jenom říct.
0: Takže zavři pusu a jdi spát. Dobře, ano, Petr tak. Bende je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hudebníkem Petrem Bendem, který letos tedy připomíná nedožité osmdesátiny legendárního Petra Nováka, připomíná je jeho písněmi, natočil desku, která obsahuje takový, byste říkal, průřez jeho životem, jeho kariérou hudební. Kromě toho, co vás ještě čeká, co vaše tvorba, zbývá na ní čas?
1: Zbývá, no, už mám nachystanou písničku teďka v září, už ji mám natočenou docela delší dobu, jedu teda po singlech vlastně. Ta doba desková je taková jaká zvláštní, vlastně sice jsem jako nevydal řadové album roku 2016, a těch písniček vyšlo poměrně hodně. A já jsem se rozhodl pro tuhle cestu, když teď už jich bude skoro 10 vlastně těch skladeb, mezi tím vyšly asi tři živá alba, živé album mám hrozně rád, tak se snažím těm písničkám každé dát vlastně ten svůj obývák, já tomu říkám. Když vyjde deska, vlastně tak je tam třeba plácnu 13 písní a je to takové jako celistvé, mám to teda taky rád a chystám se na to, to slibuju už další dobu, ale teď se snažím mít po písničkách, takže už je připravená jedna, kterou chci teďka v září dát ven a hnedka v zápětí bych chtěl ještě možná stihneme před Vánoci dát druhou. A to je takový, pro mě trošku se to snoubí k tomu Petru Novákovi, protože s Ivo Plickou jsme se rozhodli psát dál. Ivo Plicka píše dál texty a poslal mi několik svých textů, já už jsem jeden z hudebnil. A zrovna sedíme tady v Ostravském a chtěl bych tady natočit právě ve studiu Ostravském jednu píseň s textem Ivo Plicky. A bude to takový uzavřený kruh vlastně k té desce. Vlastně i písně Petra Nováka se tady natáčely, takže to takové trošku se vracím do těch kruhů vlastně, kde to celé začínalo.
0: Petr Novák, to jsem si uvědomila, zemřel v roce 97.
1: Ano.
0: A vaše kapela začala hrát v roce 97, je to tak?
1: Je to tak?
0: Vychází to.
1: To jsem se vůbec, jsem si to ani neuvědomil.
0: Tak sotva skončilo léto brzy a vy už jste vlastně zmínil Vánoce, brzy o nich začneme opět mluvit. Chystáte i třeba něco netradičního, tak jako v minulosti s cymbálem, cymbál Big Band, myslím, že to byl takové netradiční úpravy vánočních koled?
1: No letos bude vánoční turné mít 29. ročník, což je úplně neuvěřitelná doba. Od doby, kdy jsme s klukama z kapely, kdy si odehráli první koncertíky na Moravě, tak je mi ctí, že můžeme jezdit po celé republice. Dokonce jsme zavítali i do zahraničí, do Paříže, do Švýcarska, do Vídně. Letos možná vyjde Londýn, kde bude možná startovat. Ale jak jsem říkal, no já mám rád míchání stylu, takže letos je to takové, mám tam solo cymbalistu, Michala Grombí říká, turné samozřejmě už je naplánované v tuhletu chvíli, takže kdo se mrkne, tak už uvidí i termíny na mých stránkách, nebude tam chybět kapela. A rozhodl jsem se vzít sebou mého kamaráda, vy jste zmínila ten cymbal Big Band a to bylo přesně v roce 2015, ale ta velká sestava. A tam byl hostem Richard Tesařík, který oslaví taky osmdesátiny. Tak jsem Richardovi, že jsme dlouholetí kamarádi, hráli jsme spolu Hamleta, divadle Kalich, tak jsem ho oslovil a pojede s námi jako vzácný host, na což se teda moc těším, že Richard to je dravec. Úžasný zpěvák s úžasným tembrem a zazpomínáme nejenom na nesmrtelné hity jeho bandu, ale i podíváme se trošku na Hamleta. Takže oslovíme tam možná i nějaké skladby z této doby.
0: Říká Petr Bende, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Petr Bende, zpěvák a hudebník a také už trojnásobný tatínek. Vy jste se stal otcem, lépe tatínkem, letos už po třetí. Nemyslím jako letos po třetí, celkově po třetí, ono to zní zvláštně, že?
1: To zvládlo, letos bylo by to zajímavé.
0: Tak, nicméně dva vaši synové jsou už velcí, dá se říct, že skoro dospělí. Budou hlídat?
1: No to se uvidí, zatím to nechávám na nich, ale jsou v pohodě a oba dva se mi věnují více sportu teda a na toho malého se těším, uvidíme, no třeba ta muzika u něj propukne a bude pokračovat.
0: Čili u těch vašich dvou starších vede sport, ne muzika?
1: Vede sport. Jsem na to rád, protože mají své už, jako mají svůj pohyb a je to super, že mají svůj koníček.
0: Je v něčem teď to otcovství jiné?
1: Je určitě více pro mě klidové, že už vím vlastně, co bude následovat. Víc si to užívám, i když jsem ve vyšším věku, tak ta energie tam pořád je a je to, za mě je to jako super. Vlastně ani jsem to nečekal, že to bude tak jako fajn vlastně.
0: Tak vy jste to, že očekáváte třetího potomka, odtajnil písní a klipem Pár tajných souřadnic. Jak vás to napadlo? Kdy vás to napadlo?
1: Ta písnička mě provází v další dobu vlastně, ale jak nejlépe vlastně oznámit tuto jako novinku než písničkou, která se k tomu šťastnému období vlastně i v mém životě trošku váže. No. Pár tajných souřadnic je vlastně myšleno tak, že člověk hledá neustále vlastně nějaké svoje spojitosti, ať už je to s muzikou, s životem, s přáteli, s kamarády. No a co nás vlastně nejvíc spojí na tom světě, jsou děti. A ty nám dávají do života úplně jinou možnost jednak vyjadřování, jednak pocitů, citů, lásky. Takže tak asi bych to jako nazval.
0: Kdo vymýšlel ten videoklip, kde se na konci přidá malý bílý hrníček s červenými puntíky a je jasné, co to znamená?
1: Já jsem chtěl po Mailovi Baslovi, což je režisér, můj dlouholetý kamarád, Valach, pán, se kterým jsme už natočili toho docela hodně, tak on má výborné nápady a vždycky, když mu hodím nějakou variantu, protože já jsem nechtěl nějaký zamilovaný příběh lidí, které se vodí za ruce a u nás byl na kafi, když jsme to probírali a máme doma takovéhle hrníčky vlastně, no. A to celé vlastně se postavilo na těch hrncích. Takže hrníček, větší hrníček a pak to úplně ten nejmenší hrníček. Kdo to neviděl, tak se samozřejmě podívejte.
0: Ano, také doporučuji. Petr Bende je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jsme víc.
1: Alex a host je stále hudebník Petr Bende. My jsme teď doposlouchali píseň Pár tajných souřadnic. Jejíž klip odhalil to, že zpěvák Petr Bende bude, teď už je, po třetí tatínkem. Ale vraťme se prosím ještě k Petru Novákovi. Od jehož narození by letos uplynulo 80 let, přesně 6. září. Vy dokonce to jeho výročí připomenete i koncertem, který by měla vysílat Česká televize.
2: Ano, je to tak. Jednak jsme album teďka pokřtili krásně, to bylo přesně 7.9. Nedávno teďka zpátky s kapelou Georgem Beethoven. Byl jsem rád, že u toho byli chlapci vlastně z kapely i Karel Kohovec a Viktor Sodoma a další, Luboš Pospíšil. A vlastně k tomu se váže vlastně k té desce, protože to živý záznam koncertu vlastně s Filharmonií Bohuslava Martinů, s dirigentem Robertem Kružíkem, a ten jsme natočili minulý rok, je zpracován a odvysílá ho, nevím přesné datum, teda ještě někdy na podzim nebo možná mezi svátky, Česká televize, takže sledujte, budu rád, když se na to podíváte, protože se mi podařilo docela nevídaná věc, jednak natočit samozřejmě ten koncert s tímto obrovským tělesem a za druhé ještě dát dohromady početný tým legend, ať už to byl Ivo Plicka nebo již zmiňovaní lidé Koren, George Beethoven, Karel Kohovec a další muzikanti, a ty jsem měl ve studiu a zpovídal jsem je. Takže vlastně prolnuté ty písně budou ještě takovým malým dokumentem, kdy právě lidé, ještě Petr Janda tam byl, konce se objevil, a další, tak budou povídat příhody vlastně a své pocity k Petru Novákovi, a to celé bylo prolnuté vlastně těma písničkama. Takže trošku takový netradiční koncert, za který jsem rád.
1: Takže i takové vzpomínání na Petra Nováka od lidí, osobností, kteří s ním byli,
2: kteří spolupracovali. Kteří s ním stáli na pódiu, přesně tak, nebo po jeho boku celá ta dlouhá léta.
1: Tak a co vás ještě dalšího na podzim čeká? Vím, že i pro Český rozhlas se chystáte zaspívat.
2: Ano, určitě se objevím i na vlnách, že tuším, že to bude Český rozhlas dvojka a Olomouc. Těším se do Olomouce, prý Bohemia Rádio, kde zahrajeme s kapelou a určitě nebudou chybět i taky písničky Petra Nováka, které i kapelně jsme pro tenhle ten pořad vlastně speciálně upravili. Tak se moc těším a děkujeme za pozvání.
1: Tak to vypadá, že máte před sebou nabitý podzim. Vyjde vám nějaký čas na zábavu, i když myslím si, že hudba je pro vás zábavou dostatečnou?
2: Určitě vyjde. Já většinou hrajeme o víkendech, takže já přes týden mám více času samozřejmě na děti, na rodinu. A teď já jsem odhodil vlastně minulý pár týdnů zpátky, jsem odhodil takovou tu velkou věc, kdy jsme měli velký koncert 20 letů od Superstar, jak jsem to zmiňoval na začátku, a teď veškerou svoji vlastně iniciativu budu věnovat ať už rodině, anebo teda přípravě vánočních koncertů a dvou novým singlům, který bych chtěl letos, aby ještě vyšly. A samozřejmě promu desky největších hitů Petra Nováka.
1: Tak ať se vám to všechno vydaří. Moc děkuji, že jsme si mohli popovídat, a mějte se moc hezky. Petr Bende byl naším hostem.
2: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně, hezký den.
0: Alex a host.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Dobrovolní hasiči napříč krajem pokračují s odstraňováním následků bouřek. Pavel si podle Babiše vykládá ústavu po svém, na summit by podle něj jezdit neměl. Společnost CETIN bude zjišťovat zájem lidí ve Frýdlantu nad Ostravicí o optickou síť. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Na některých místech v kraji po středečních bouřkách stále zasahují dobrovolní hasiči. Jde třeba o obec Bukovec na Frýdecku-Místecku. Tamní dobrovolníci jsou v terénu a řeší především popadané stromy a větve. Dobrovolní hasiči pracují taky v Jakartovicích na Opavsku.
2: Spadlo 47 mm během 50-minutové srážky. Pro vypráhlou půdu po těch obdobích extrému, co byly, tak to je velmi hodně.
3: Jiří Michalisko je jakartovický zemědělec. Půda podle něj nemohla zadržet tolik vody a stekla z polí do obce, kde se dostala některým lidem do domu. Řešit to musí tamní dobrovolní hasiči, vysvětluje vedoucí jednotky Miroslav Krčmárík.
4: Ještě tak lidi volají, že třeba máme jim vypucovat sklepy.
3: Voda z okolních kopců sebou vzala i menší stromy. Koryto tamního potoka Hvoznice ale vydrželo. Z Jakartovic Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel si podle premiéra Andreje Babiše z ANO vykládá ústavu po svém. Babiš to řekl serveru Deník.cz v reakci na spory ohledně letošního summitu NATO v Ankaře. O účasti prezidenta rozhodl minulý týden předběžným opatřením ústavní soud. Premiér Andrej Babiš i tak dál trvá na tom, že by jezdit neměl. Podle Babiše totiž nemá vliv na témata, která budou lídři členských zemí na letošním summitu projednávat.
5: Hlavní problém pana prezidenta je, že on si vykládá ústavu, jak chce. Tenhle summit NATO bude úplně jiný než ty předcházející. Teď jde o ekonomické záležitosti, jde o peníze, pan prezident na tyhle věci nemá vliv.
0: Ministerstvo zahraničí taky už dalo prezidentovi na summit v Ankaře mandát. Ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Rozšířilo taky jeho delegaci. Prezident sebou může vzít víc lidí z Hradu.

0: Lidé v Krnově teď můžou posílat návrhy na změny jmen tamních autobusových zastávek. Město totiž připravuje aktualizaci názvů a hledá nápady u svých občanů. Podle radnice už můžou být některá jména zastávek zastaralá nebo nelogická. Podrobnosti jsou na webu města Krnov. Své nápady můžou lidé posílat do 12. července. Lidé ve Frýdlantu nad Ostravicí by se mohli dočkat rychlejšího internetu. Společnost CETIN společně s městem plánuje výměnu původních kovových rozvodů a zavedení optických kabelů do dalších lokalit. O samotném přechodu na optickou síť rozhodne i zájem obyvatel.
1: Lidé na začátku srpna dostanou do svých schránek informační dopis. Součástí bude i souhlas s umístěním přípojky na pozemku nebo v bytovém domě. Za případné dotažení přípojky lidé platit nebudou. Z Frýdlantu nad Ostravicí František Kuča, Český rozhlas. Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno, po půlnoci od západu přibude oblačnost. Zítra ráno se objeví i přehánky a během dne pak očekávejte méně oblačnosti až polojasno. V noci teploty klesnou na 16 až 12 stupňů. Přes den vystoupají na 21 až 25 a zítra na horách naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě v ulici Plzeňská zasahují složky IZS u nehody dvou osobních aut. Počítejte tam se zdržením. Na místě je průjezdný pouze jeden jízdní pruh. A v Opavě se v ulici Ratiborská na příjezdu ke křižovatce s ulicí Holasickou taky bouralo. Místem je nutné projíždět opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Přeji vám krásnou odpoledne, 4,5 minuty po 14. hodině, to je okamžik, kdy skončily aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Celé dnešní odpoledne pro vás připravuje Lucie Kociánová, no ale před námi je celé odpolední vysílání, pravidelné pořady i rubriky určitě chybět nebudou, stejně jako aktuality a zajímavosti. Začneme u povodňových map, kdy budou ty nové, řekneme už za malou chvíli. V polovině hodiny prozradíme něco víc o hojení při výměně kyčelního kloubu, protože nápad českých vědců by mohl přinést zajímavé výsledky. No a chybět nebude ani náš seriál Příběhy z muzejního depozitáře, tentokrát o jednom úspěšném modelu čeho. To vám řekneme v druhé půlce hodiny. Karel Gott, Bee Gees a nebo třeba Václav Neckář. To už je nabídka muziky, tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Hezké léto, to vám přeje od mikrofonu za všechny Iveta Dadamová.

0: Hezké odpoledne vám všem. Společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava. Pojďme se věnovat jednomu z prvních témat dnešního odpoledního vysílání. Nejdříve na konci léta budou hotové povodňové mapy, které nechává zpracovat Česká asociace pojišťoven. Původně měly být hotové už teď, ale práce nabraly zpoždění. Ty mapy budou sloužit jako podklad pro stanovování pojistného. Pro některé lidi v povodňových oblastech ale může změna znamenat problémy. Máme pro vás samozřejmě podrobnosti. Ty zjišťoval reportér Adam Tomáš, kterého už vítám v ostravském studiu Českého rozhlasu. Adame, dobré odpoledne.
1: Přeji dobrý den. Ty problémy můžou nastat například u lidí na Bruntálsku kolem řeky Opavy. Existují totiž 4 povodňové zóny. Jednička znamená nejnižší riziko, 4 extrémní riziko. A právě s tím můžou aktualizované povodňové mapy pohnout. Může se totiž stát, že některé nemovitosti spadnou do nejhorší zóny a v takovém případě to mohou zohlednit pojišťovny.
0: Pojďme k detailům, co by to pak mohlo znamenat pro lidi.
1: Většina pojišťoven se v podobných případech obvykle pokouší s klienty jednat o nových podmínkách pojistky. Povodňové mapy jsou sice nástroj pro rozhodování, ale velkou roli hraje i obchodní politika konkrétní pojišťovny. Pokud se někdo ocitne ve 4. zóně, nemusí to nutně znamenat výpověď ze smlouvy. Může se ale stát, že pojistka nebude příliš dobrá, pojistné může být vyšší a částka vyplacená v případě škody minimální. Dům ve 4. povodňové zóně je pak na víc těžce prodejný. Už teď mi ale asociace pojišťoven řekla, že nové mapy budou přísnější.
0: Adame, co všechno ty mapy zohledňují a proč nakonec právě Česká asociace pojišťoven jejich vydání odložila?
1: To zpoždění vlastně navazuje na to, s čím vším teď ty mapy budou počítat. Nová generace má obsahovat ohromnou spoustu nových dat, například od Českého hydrometeorologického ústavu. Přibudou další vrstvy, jako třeba mimořádné srážky, extrémní vítr, kroupy, blesky, tíha sněhu, ale i zemětřesení. Do map výrazněji zasáhnou zkušenosti s nekapacitními mosty, které se při povodních chovají jako bariéry, a pak si voda hledá jinou cestu nejen po proudu, ale i proti proudu. Mapy budou počítat se vznikajícími protipovodňovými opatřeními, ale taky s takovými v uvozovkách detaily, jako jsou opravy a modernizace uzávěrů kanalizací. A tím, že ta mapa bude mít tolik nových dat, práce na ní trvají déle, než se původně čekalo. Hotové budou buď na konci léta nebo na podzim a lidé si je budou moci prohlédnout, nicméně je to služba spoplatněná.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportér Adam Tomáš. Adame, díky za všechny informace.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příjemné letní odpoledne vám všem na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Se teď budeme věnovat jednomu nápadu českých vědců. O co jde? Umělý kloub na míru, který zároveň léčí. Tak takový kloubní implantát by v budoucnu mohli dostávat čeští pacienti. Na jeho vývoji teď pracují odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické a také lékaři z Motolské nemocnice. Základem je vytištěný 3D implantát přímo na míru, který je ale porézní a díky tomu se do něj může dát léčivá látka, která se postupně uvolňuje do těla. I proto si vědci pořídili nejmodernější 3D kovovou tiskárnu.
1: Teď můžete vidět, zrovna tiskneme model implantátu ve formě kolene.
2: S Jiřím Kubáskem z Ústavu kovových materiálů a korozivního inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické jsme teď v místnosti, kde stojí taková velká bílá krabice.
1: Se jedná o velmi přesný stroj z pohledu detailů. Se dá využít při přípravě porézních struktur, které napodobují kostní tkáň.
2: Teď zrovna bylo vidět, jak přejela hlavice a ten pruh je celý šedivý.
1: Nejprve se tam nahrne vrstva prášku.
2: Teď tam začíná blikat ten laser a vytvářet nějaký tvar.
1: Čím se nám ta vrstva spojí s podkladovým materiálem a celý proces může pokračovat dál.
2: Za tu chviličku, co si povídáme, tiskárna vytvořila čtvrtou vrstvu. Kolik jich tam je, aby z toho mohl být implantát vhodný pro koleno?
1: Já vám to hned řeknu, tady v tomhletom případě máme celkem 1300 vrstev.
2: Profesor Dalibor Vojtěch teď má tady před sebou 2, 4, 6 různých dílů do lidského těla.
3: Ano, toto je krátký dřík do kyčelního kloubu, to je část ramenního kloubu, toto je část kotníku, prostě 3D vytištěný titán, dobře proroste kost a umí v sobě uchovat ty léčiva jako zásobník.
2: Jak mi ale ve vedlejší, podstatně těžší laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické ukazuje Dalibor Vojtěch, tak zatím je to o hledání vhodných materiálů.
3: Ta hmota musí sloužit jako nosič, který je pro tělo nezávadný a hlavně se v těle přesnou rychlostí rozkládá. Tady vidíme krásné vzorky.
2: Zespodu je ten implantát, pak vidíme porézní materiál, který je napuštěný takovým bílým práškem nebo hmotou.
3: Je tam materiál na bázi stříbra, které má antibakteriální účinek a je tam antibiotikum vancomycin proti zánětům pooperačním.
2: Umělé klouby by tak v budoucnu mohly mít v sobě různá léčiva pro konkrétní pacienty. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Krátce po půl třetí odpoledne ráda připomínám, že velká letní soutěž Českého rozhlasu Ostrava křížem krajem, ta se vrací i letos. Naše turistická výzva tentokrát míří do Beskyd. A to znamená, že nejen pro nadšence, ale i milovníky turistiky a beskydské přírody máme opět letní soutěž, která potrvá až do 31. srpna. Můžete navštěvovat vybrané horské chaty a vrcholy v moravskoslezských Beskydech. Co je zapotřebí udělat, ať se můžete zúčastnit, hlavně sbírat razítka a také soutěžit o atraktivní ceny. Více informací určitě znáte nejen z našeho vysílání, ale kdykoliv je najdete také na našem rozhlasovém webu ostravarozhlas.cz.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Můžu slíbit i písničky, které nestárnou, třeba s Valdemarem Matuškou a nebo kapelu Činasky, to ještě do 15. hodiny. Ale za malou chvíli nabídneme další díl seriálu Příběhy z muzejního depozitáře. Tentokrát to bude o úspěšném modelu jednoho kávovaru s trochu tajemným jménem, který Ostravské muzeum nabízí návštěvníkům v rámci aktuální výstavy věnované kávě i kavárně. Podrobnosti ty přidáme, ale za chvíli.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: muzejního depozitáře.
1: Byl to legendární prvorepublikový československý kávovar, který zvládl přípravu překapávané kávy. Kávovar Lamka, ten můžete vidět ve vitríně v Ostravském muzeu. A tak s historičkou Evou Ševčíkovou si ho prohlédla i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
2: Kávovar Lamka, takové zvláštní jméno, paní Ševčíková. Je to nějaké zkratkové slovo toto?
3: Je to rozhodně zkratkové slovo, to jste poznala na první pohled. Vidíme vlastně přístroj na kávu z 30. let 20. století, který ano, nese toto označení Lamka. A pod tady tímto názvem se skrývá vlastně název Lamplotův kávostroj. Už z toho názvu je patrné, že se dostáváme trošku hlouběji do minulosti, protože autorem tady tohoto převratného vynálezu byl brněnský obchodník s kávou a s čajem Hubert Lamplota. A Hubert Lamplota byl opravdu takový český Julius Meinl, který obchodoval teda s kávou a s čajem a dovážel i vzácné koření. Ale byl taky převratný v tom, že vynalezl tady tento Lamplotův kávostroj, který ve své době byl opravdu velmi moderní a neuplatnil se jenom u nás, ale dokonce i v zámoří a v zahraničí, protože vlastně Hubert Lamplota si všiml toho, že ta káva, když kdyby prochází tím procesem, tak trošku mění chuť.
2: Ano.
3: A on měl i své dílny, ve kterých vlastně přišel s tím, že když tam dojde ke galvanickému pokovení, tak vlastně odstraňuje takovou tu pachuť, kterou potom jak kdyby ti lidé, jak kdyby při pití kávy vnímali. Takže i v tomto byl vlastně tento kávostroj Lamplotu velmi převratný.
2: Lamplotova doba, to je doba o století zpátky. My se dostáváme vlastně prostřednictvím vaší aktuální výstavy věnované ostravské kavárně, protože právě kávovar Lamka je jedním z exponátů, pěkně si tam hoví za sklem vitríny a popíšme ho teda, jak vypadá, z jakého materiálu.
3: Vidíte, že je to poměrně takový střídmý design, který odpovídá vlastně tomu funkcionalismu těch 20. 30. let 20. století s tím, že se skládá ze dvou částí, kdy ta vrchní je vlastně kdyby taková nádoba. Vlastně
2: hrnec.
3: Je to hrnec, přesně tak. Je to hrnec, ve kterém se skrývá filtr, který mohl být vlastně textilní, papírový nebo kovový, což je tady tento náš případ. A de facto je to v podstatě takový pradědeček našich překapávačů na kávu, kdy vlastně jste nemusela být připojena ani k elektřině a lila se vlastně do toho hrnce horká voda, samozřejmě tam byla umístěna támhletá káva a vlastně pomalu se ta káva překápávala do té spodní části, která vlastně vizuálně připomíná konvičku, byla dvouplášťová, aby vlastně držela i tu teplotu té kávy a byla designově velice hezká, takže potom v té konvičce jste si tu kávu odnesla ke stolečku a tam už jste ji v klidu a v pohodlí konzumovala.
2: No a je to záležitost spíš jako luxusního vybavení kavárny, anebo byl Lamka v každé domácnosti?
3: No, Lamka rozhodně patřil do každé domácnosti, on se specializoval jak na výrobu těchto přístrojů pro domácnost i pro kavárny, ale samozřejmě, protože to byl podnikatel a měl to prostě v oku a v duši, tak se samozřejmě snažil, aby ty jeho přístroje byly prostě všude.
2: No tak přijďte se podívat, na výstavě můžete kávovar Lamka prozkoumat a obdivovat. Eva Ševčíková z Ostravy, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Ráno jednala Bezpečnostní rada státu. Kdo se jí zúčastnil a proč, řekneme za chvíli. To protože podrobnosti přidáme v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava, kde rozhodně nejen k tomuto tématu chybět nebudou. Tak příjemný poslech a dobré odpoledne s námi. Český rozhlas.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Za účasti prezidenta Petra Pavla jednala ráno Bezpečnostní rada státu. Frýdek Místek chce znovu rozjet stavbu kanalizace v Lískovci. Havířovský zimní stadion získá nový chladící systém. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty maximálně 25 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Ráno jednala Bezpečnostní rada státu. Zúčastnil se jí i prezident Petr Pavel. Ten se tak poprvé setkal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO poté, co premiér odmítl jejich společnou schůzku ohledně blížícího se summitu NATO v Ankaře. Podle prezidentova mluvčího Víta Koláře se ale Bezpečnostní rada tomuto tématu nevěnovala. Kolář řekl, že projednávala jiné věci, které Petr Pavel považuje za důležité.
2: Chtěl slyšet debatu účastníků k těmto věcem. Byly to samozřejmě věci koncepční a strategické, otázky krizového řízení, odolnosti České republiky a připravenosti na mimořádné situace. Týkalo se to také akceschopnosti bezpečnostních složek i otázky kybernetické bezpečnosti.
1: Poprvé po převzetí funkce se dnes rady zúčastnil nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Město Frýdek Místek znovu připravuje stavbu kanalizace v Lískovci. Kromě části Gajerovice je většina Lískovce zatím bez odvodu odpadních vod. Jak už dříve řekl náměstek primátora Jiří Kajzar z hnutí Naše město FM, přípravy kanalizace v Lískovci už v roce 2009 narazily na nesouhlasy některých majitelů pozemků.
3: Pokud nebudou pozemky, bohužel nemůžeme prostě pokračovat dál, takže už jednáme s vlastníky o tom, že ty pozemky nějakým způsobem získáme pro výstavbu kanalizace.
1: Pokud město potřebné souhlasy získá, nechá zrevidovat už hotovou projektovou dokumentaci z minulosti. Cenové stropy na paliva zítra vzrostou o desítky haléřů. Vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Benzín zdraží o 29 haléřů. Litr bude zítra stát nejvíc 40 korun a 93 haléřů. Za naftu zaplatí řidiči v Česku zítra nejvíc 37 korun a 1 haléř. Oproti dnešku je to o 27 haléřů víc. Ceny paliv chce vláda určovat nejméně do 19. července. Ledová plocha Havířovského zimního stadionu bude mít nové chladící desky. Modernizovaný systém bude úspornější. Současně přibudou nové mantinely a střídačky. Stavební firma demontovala původní chladící desky, které už dosloužily, říká ředitel správy sportovních a rekreačních zařízení Nazim Afana.
4: Dochází k tomu po mnoha letech, kdy se vrstvila jedna deska na druhou, nyní se odebraly všechny tři desky, které tam původně byly. A

0: se dávat zcela nová moderní technologie, založená také na čpavku, ale s mnohem menším objemem toho čpavku.
1: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno, po půlnoci od západu přibude oblačnost. Zítra ráno se objeví i přehánky a během dne pak očekávejte méně oblačnosti až polojasno. V noci teploty klesnou na 16 až 12 stupňů. Přes den vystoupají na 21 až 25 a zítra na horách naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě na kruhovém objezdu Rudné ulice nad dálnicí D1 dávejte pozor, stala se tam nehoda. A zdržíte se i ve Slezské Ostravě, kde na Bohumínské na vjezdu na Českobratrskou ulici narazilo auto do obrubníku, tak s tím počítejte. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Příjemné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Můžu slíbit, že se vydáme třeba na Vsetínsko a prozradíme, jaké byly následky včerejší bouřky ve Velkých Karlovicích a také v Karolince. Podrobnosti tedy za chvíli. V polovině hodiny vás pozveme na zámek v Bílovci, kde chystají novou expozici a komu ji chtějí věnovat. I to vám prozradíme v polovině hodiny. A samozřejmě nechybí pravidelná rubrika, letní rubrika Zámecké léto, kdy je průvodcem František Kinský. V druhé půlce hodiny, tak jako vždy, odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Michal David, Zuzana Norisová a nebo třeba Eva Farná. Nabídka muziky, alespoň velmi stručně, chybět nebude, toho bude mnohem více, tak příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a už míříme na Vsetínsko ve Velkých Karlovicích i v Karolince. Odklízejí totiž následky včerejší bouřky. Řeka se tam během pár minut proměnila z klidného toku v rozvodněný živel a z okolních kopců natekla do údolí voda s bahnem i kamením. Hasiči vyjížděli k desítkám případů. Co všechno bouřka napáchala, tak to zjišťovala přímo na místě naše reportérka.
1: Stojím u zadního vchodu do sklepa základní školy ve Velkých Karlovicích. Dobrovolníci právě vynášejí ven promáčené koberce a rozkládají je na trávníku před školou. Opatrně scházím po zablácených schodech dolů. Uvnitř mi školník Zdeněk Dorňák ukazuje, co všechno velká voda zničila.
2: No zničeného, jako takhle zdají věci až tak není, protože naštěstí tady se skladují takové samé starší věci, ale samozřejmě co je za dřeva, tak je napité, bude rozklížené, takže bude muset jít pryč. Nějaké elektrospotřebiče, které byly na zemi, to taky odnesli.
1: Ve Velkých Karlovicích se řeka během chvíle zvedla z 90 cm na téměř 2,5 metru. Že to nakonec dobře dopadlo, je hlavně zásluha hasičů.
2: Bez hasičů, kteří nám pomohli tady s čerpadlama, bychom dneska plavali ještě stále.
1: Na pomoc dorazili s výkonnou technikou i hasiče z nedaleké Karolinky. Právě tam ale padaly kroupy, ucpaly kanály i propustky a voda neměla kudy odtékat. Uprostřed leta tak zbělala i tamní sjezdovka.
3: Bylo to opravdu tak, ty kroupy byly extrémní, nadělalo to spoustu škod.
1: Voda se valila ze sjezdovky dolů a zaplavila letní dětský park.
3: Té vody z toho kopce teklo takové množství, že nám to tady zase zebralo bláto, kamení, drenáže, které máme udělané, ty se ucpaly a samozřejmě spoustu bláta a kamení se dostalo až do toho dětského parku, který máme na dojezdu sjezdovky.
4: Co ty nafukovací atrakce? Neutrpěly nějakou škodu právě v tom silném proudu vody, návalu krup?
3: Samozřejmě je to od bláta, nevypadá to tady zatím moc hezky, ale já věřím, že po denním, dvoudenním zásahu to zase dostane do formy.
1: Říká Jan Dudek a pokračuje ve smívání bahna ze sjezdovky vodou. Náměstím v Karolince se ozývá fukar. Pracovník města Jaroslav uklízí schodníků spadané větve a listí.
4: Kde to bylo nejhorší, když teď s pokarem procházíte Karolinku?
5: Všecko, střed města, potom nejhorší to bylo tam nahoře, na Kalincově, tam to teklo vlastně přes cestu, až na cyklostezku, tady u městského bytového podniku, tam jak jsou koleje přejezd, tam to taky teklo přes cestu, je to hodně, no.
1: Z náměstí se přesunuju k řece Bečvě, u splavu, kterému místní říkají Dlažďák, mě čeká nezávislý radní Karolinky, Vlastimil Rapant.
6: Tady se spoustu lidí chodí každý večer koupat, jde vidět, jak kde až voda byla, takže o nějaké 2 metry výš, než je nyní. Prakticky během 10-15 minut se z líné řeky stal první povodňový stupeň, pak druhý a nakonec i třetí.
7: Největší škody jsou hlavně na zahrádkách, kdy letošní úroda byla kompletně pobita.
4: V Karlince přišli lidé o to nejcennější, o švestky.
7: Letos nebudou ani trnkové knedlíky, ani slivovice.
1: Škody vyčíslí vedení města v nejbližších dnech. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jaký to je? A Eva Farná v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Teď už ale míříme na Novojičínsko. Zámek v Bílovci, ten měl v minulosti málem zaniknout. Skutečnou katastrofou pro něj znamenal požár v květnu roku 1945. Obrázek o tom, jakou škodu tehdy oheň způsobil, si lidé mohou udělat díky černobílé fotografii, která je hned za vstupem do objektu. Ale nechybělo ani štěstí, a to třeba v podobě kastelána Eduarda Valeše. Když jeho dnešní následovníci zámkem provázeli redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Ivu Havlíčkovou, jeho zásluhy při výkladu často zmiňovali.
1: Takhle vypadal potom 45. roce.
2: Zámek
1: bez oken. Z ničeho. Je to tady jenom obvodové zdivo a možná trošičku funkční komín, nic víc.
2: My jsme se s Milanem Varcochou, jedním z kastelánů, zastavili u staré historické fotografie. Tak dnes už zámek vypadá jinak.
1: Podstatně lépe. A to zase díky tomu, že náš bohužel již zesnulý kamarád Eda Valeš vlastně přebral v roce 2010 tenhle ten zámek, který byl vlastně sklad léčiv. A sklad léčiv ukončil tady činnost a ten Eda Valeš to vzal a začal tvořit k obrazu svému a díky němu to teď vypadá, jak to vypadá.
2: Takže zámek se po 45. roce využíval různě.
1: Gleda s čemu. Potom tu byl asi 15 let, opravdu 15, možná 20 let, tu byl ten sklad těch léčiv.
2: A to je vlastně trojkřídlá budova, renesanční zámek v Bílovci, tak ta jeho historie úplná sahá až kam?
3: Do poloviny 14. století, kdy zapisujeme první registry od vlastně existence Voka z Vokovic, po kterém i Vokinštát byl zámek pojmenován nebo nese to jméno a vlastně měl několik proměn. Původní hrad nebo tvrz, která tady stála, byla na kamenném základu, dřevěné konstrukce. Posléze se zámek přestavuje na renesanční dílo architektonické, které má ještě 4 křídla a v 18. století se silničních Scholtic, když vlastně se stali majiteli, tak po vyhoření se zámek kompletně rekonstruoval na barokní sídlo s tím, že se zbořilo čtvrté křídlo, kde byla věž a kde byla vstupní brána s padacím mostem.
2: Říká Rosana de Montfort, kastelánka zámku, také kurátorka, umělkyně.
1: Ale ještě bych se vrátil, jestli můžu, k té historii té přestavby v tom 45., kdy teda utekli sedlničtí před gestapem, že jo, nebo před Němci a zazdili ty věci veškeré dolů do sklepa a zahladili stopy, jako že tady nic není. A město se teda rozhodlo, že to opraví a to se jim xkrát vrátilo, protože když začali dělat rekonstrukci, tak tuhle tu místnost objevili. A bylo sepsáno, že tam bylo zhruba tehda na tehdejší poměry nějakých 3 miliony korun, co ohodnotili zlato a různé věci. Takže se jim to vrátilo, ale nevíme, jestli to použili na opravu, protože na to jakoby schválené peníze už byly na tu rekonstrukci, na tu opravu toho zámku.
2: Takže to zlato ze zámku nevíme, kde je.
1: Ne. Bohužel ne a už se to ani nikdy nezvíme, takže nemá smysl už pátrat.
2: Tak my půjdeme po šipce zámecká expozice. Můžeme. Tak tady jsme kde, pane kastelane?
1: Tady se nacházíme v galerii na chodbě, kde jsou portréty vlastně celého rodu. Tohle to je unikát, který jsme se snažili dostat do Guinnessovy knihy rekordů, ale asi se to úplně nepovede. Ale o celé té expozici, té rodové obrazárny, by vám víc řekla tady autorka těchto portrétů, Rosana de Montfort.
2: Kolik jich je, paní de Montfort?
3: Je tady na 30 replik majitelů sednických Scholtic, ale také zpřízněných rodů Thun-Hohenstein, Colloredo Melch a Bartenstein a různých takových osobností, které tady pobývaly nebo byly zpřízněni s rodem sednických Scholtic.
2: To je tady specialita Bíloveckého zámku.
3: Takový benjamínek naší sestavy, kterou tady máme, je Petr van Sedlnický, kterého jsme našli až v Castle Amerongen v Nizozemí, kde pana Eduarda Valeše kontaktovali s tím, že mají někoho z našich předků. Pan Eduard Valeš samozřejmě diplomaticky domluvil povolení k replikaci jejich originálů a tak tady visí obraz, který má
2: je
3: asi...
2: Ten pan s tím zlatým přehozem přes rameno.
3: Ano, má krásný saš a je to velký fešák. Když jsem ho malovala, tak jsme se chvilku dívali z očí do očí a musím říct si, že je opravdu fešák.
1: A my můžeme teda dovnitř, kde můžeme navštívit jakoby naši nejnovější expozici, a to je modrý porcelán, takzvaný cibulák.
2: A těch kusů je tady požehnaně.
1: Těch kusů je tady skoro 7 000, jeden krásnější než druhý. Je to tady momentálně nejnavštěvovanější výstava.
0: A zámkem v Bílovci se s námi na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava můžete projít i po písničce. Teď už ale Hana Zagorová. Hezké odpoledne.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Významnou roli při obnově zámku v Bílovci na Novojičínsku měl určitě kastelán Eduard Valeš. Podílel se na rekonstrukci interiéru, navrácení mobiliáře i vzniku expozic, které citlivě vycházely z historických pramenů. Nedávno zesnulému kastelánovi teď na zámku, proto chystají jeho vlastní expozici. Zámkem z 16. století provedli redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Ivu Havlíčkovou jeho následovníci Rosana de Montfort a Milan Varcocha.
1: A my jsme teď v takzvaném hraběnčině pokoji.
2: Ano, toto byla původně mimochodem velká jídelna a sál pro hosty, který díky tomuhle nápadu, že potřebují reprezentační pokoje pro sebe, pan hrabě a paní hraběnka, tak si tu velkou jídelnu rozdělili. Vidíme tady ještě původní římsy, zeď, která tady se nachází, tak je to takzvaná žiletka, není to plná zeď, má pouze nějakých 15 až 20 cm v příčce, takže tady je vidět, jak velký ten sál původně byl. Nyní je tady holčičí pokoj pro paní hraběnku, která tady trávila den a mohla tady přijímat návštěvy, zatímco pánové se bavili ve zbrojírně.
1: A tady za rohem je krásná místnost, pokud se nepletu.
2: Ano, pojďte.
3: Hraběnka, když už měla dost těch, jak říkala Rozana, dívčích radovánek, já tomu říkám dámské radovánky, tak si tady bouchla dveřma a šla si tady odpočinout do své ložničky, kde měla vlastně svoje soukromí.
1: Tady se mi líbí rondel, kruhový krásný pokoj.
3: Tady byla její pracovna a jestli se ještě podíváme za roh, tak tam měla i své harmonium, takže oni byli strašně kulturní, zvali tady, ať to byli muzikanti, ať to byli malíři, byl tady malíř Šulmán, malíř Košvíc, byl tady mimo jiné spisovatel Karel Máj na návštěvě. Mimo jiné traduje se, ale to už zase starší historie, že za Marie Terezie tady pobýval i chvíli baron Trenk a jeho panduři.
1: A z těch původních ještě exponátů říkáte, že se vám sem tam něco vrací. Co by se dalo vybrat?
3: Tady byla tahle ta postel, nebo tu nám vrátili. Tahle ta je opravdu hraběnky.
1: Postel s dřevěným čelem.
3: Tenhle ten dobový stůl, tohle to je místnost, kde pobýval správce, říkalo se teda pan správec. Ten správce vlastně řídil veškerý chod všeho, ať domácnost, ať to byly služky, ať to byla venkovní práce, všechno řídil tady tenhle ten pán, takže...
1: Důležitý člověk.
3: No možná, že nejdůležitější člověk, jo, na kterého se pan Sedlnický prostě mohl obrátit, spolehnout a jedno s druhým, takže... Nejdůležitější člověk.
1: Tak pokoj správce vlastně hned v sousedství jídelny.
2: Tady jsou takové kusy nábytku, které tady samozřejmě od jakživa patřily. Jsme teda v té jídelně a můžeme se podívat na krásný sideboard nebo jídelník nebo příborník a nebo krásnou vitrínu, která je teda původem skoro viktoriánská, bych řekla.
1: Ano, tady další vlastně kruhový pokoj nebo rondl, jak říkáte.
2: Ano, toto je místnost, která bude věnovaná Eduardovi, jelikož jako takový první kastelán tohoto zámku si zaslouží za svou dlouholetou práci nějakou poklonu a on tady na tom zámku je. Věřím, že jestli existují duchové, tak je tady s námi zrovna teď, kouká se na nás a je rád, že na něj v dobrém vzpomínáme. Proto tady v rondelu umístíme jeho expozici osobních předmětů, které rád používal, ale také uniform, které rád nosil a on je nosil i na přehlídky a vlastně veškeré zámecké akce. Takže zde je 1, 2, 3, 4 krásné nýšky z okny, které jsou vedutou veškeré industriální periferie tehdejšího zámku a já věřím, že zrovna tady by byl šťastný. Takže nejenom klobouky, nejenom uniformy, ale i osobní předměty jako brýle nebo nějaké prostě foťáky, čepice. Chtěli bychom tady udělat nějakou expozici, která bude věnovaná jemu. Mimo jiné budeme sbírat i všechny jeho fotografie, které tady pověsíme v jednotném dekoru.
1: Nevím, jestli jste mluvila o holinkách. Ty už to jsou.
3: Ke každé uniformě měl jiné holinky. Mimo jiné k těm uniformám bych se vrátil, protože ne, že je rád nosil, ale strašně rád do nich oblíkal i nás ostatní. Takže jsme chodili na různé přehlídky. V Chorvatsku jsme hráli pandury, nebo byli na náde města a dělali jsme pandury, nebo dělali, hráli pandury. Dělali jsme zámecko-bíloveckou gardu, dělali jsme první světovou válku. Tady s Fenixem z Nového Jičína jsme spolupracovali, kdy jsme zase hráli třeba partizány. Mimo jiné předloni jsme otvírali zámek tím, že nás napadlo tady gestapo a my jsme bránili zámek slovy a neubránili, že jo.
1: Tak dodávají Kastelánové Rosana de Montfort a Milan Varcocha. Z Bílovce Iva Havlíčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Po loňském velkém úspěchu vám i letos na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava nabízíme pravidelnou rubriku nazvanou Zámecké léto. A to znamená, že celé prázdniny vás veme k návštěvě našich památek. Průvodcem je i tentokrát František Kinský, který nás pozve na další z řady zámků Čech, Moravy i Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet na Jižní Moravu, kde na skále nad řekou Rokytná střeží město pod sebou zámek Moravský Krumlov. Pokochat se tam můžete i monumentálními plátny z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Na místo se vydal Zdeněk Truhlář.
3: Společně s průvodkyní Evou Fruvirtovou se hned za pokladnou dostáváme do dlouhého tunelu.
4: Původně to byl vjezd do města a dnes se tady nachází krásná expozice. Když ji projdete až na konec, tak narazíte na Vlčí jámu, což byl původně obranný prvek hradu.
3: To znamená, byl tady padací most.
4: Zřejmě tady byl padací most a sloužilo to k tomu, aby se nemohl dostat nikdo dovnitř těch nepřátel.
3: Procházíme dále a narážíme na stavbu, která vypadá jako kaple, ale není to kaple.
4: Je to takzvaná lucerna, která byla snesena ze zámecké věže a návštěvníci tady mohou vidět a obdivovat vůbec vlastně práci tehdejších mistrů.
3: Vcházíme na nádherné arkádové nádvoří.
4: Zámek v Moravském Krumlově patří k těm prvním na Moravě, kterým se říká takzvaný arkádový zámek. A za těmi arkádami, za tou přestavbou, stojí páni z Lipé a konkrétně italský architekt Leonardo di Bisogno. Tady se dostáváme na chodbu, ze které je krásný výhled na anglický park, který nechala založit kněžna Eleonora. Ten park je obrovský, dá se tam jít na piknik, ale zahrát i třeba disc golf.
3: Prohlídka Krumlovského zámku pokračuje v takové pěkné místnosti, kde jsou odhaleny fresky. Předpokládám, že jsou to původní fresky?
4: Jsou to původní fresky, datace je kolem roku 1530 a nebyly objeveny na žádném jiném zámku než tady u nás.
3: Vstoupili jsme do šlechtických komnat, což jsou opravdu krásné reprezentativní prostory. Ten mobiliář je tady původní.
4: On byl odvezen, ale po několika desítkách let se vrátil zpět. To znamená, to, co tady návštěvník uvidí, tak je opravdu ten původní nábytek dotýkaný právě lidmi, šlechtici, kteří zde na zámku pobývali a žili.
3: Když už jsme u těch majitelů, jaká je vlastně historie zámku v Moravském Krumlově?
4: Původně to byl hrad z 13. století. Největší rozkvět zámek zažil v 16. století, kdy majitele byli Lichtensteinové, kteří zde byli až do roku 1908 a po nich přebírá zámek šlechtický rod Kinských. No a potom ten osud byl trošku tragický.
3: Co se potom se zámkem stalo?
4: Na základě Benešových dekretů jim byl zámek odebrán. Během druhé světové války bylo město Moravský Krumlov poměrně dost poničeno. Jako zázrakem zámek přežil, takže se semka nastěhovaly různé úřady, byly tady byty a také potom v těch 50. letech armáda. Následně se zde vyráběl zahradní nábytek a také zde bylo odborné učiliště železničářské a teprve později, o mnoho let později, v tom zdevastovaném stavu koupilo město tento zámek a dá se říct, že ho opravdu zachránilo.
3: Zámek Moravský Krumlov rozhodně stojí za návštěvu, ovšem jedním z těch hlavních lákadel a na to nesmíme zapomenout je také Muchova Slovanská epopej.
4: Uvidíte tady 20 monumentálních pláten, na kterých Alfons Mucha stvárnil historii slovanských národů.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Moravský Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Thank you.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Podíváš.
1: To byl Pokáč na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. 15 hodin, téměř 56 minut. Je jasné, že mám pro vás pozvání také k aktuálním zprávám. Co uslyšíte v 16 hodin? Třeba i to, že zástupci vlády jednali s firmami, které působí na Ukrajině. Proč? Řekneme v 16 hodin. Po 16. hodině to je čas na čtvrteční humoriádu. Hostem té dnešní by měla být Saskia Burešová. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne s námi.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Zástupci vlády jednali s firmami, které působí na Ukrajině. O cenu stavebních inženýrů usiluje hned 6 staveb z Moravskoslezského kraje. Dobrovolní hasiči z Frýdku Místku budou mít modernější zásahové vozidlo. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 25. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Vláda pomůže českým firmám s jejich podnikáním na Ukrajině. České televizi to pojednání s představiteli kabinetu řekl viceprezident ukrajinsko-české obchodní komory Richard Benda. Zástupce firem na úřadu vlády přijal premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle Bendy by se na pomoci podnikatelům měla podílet Národní rozvojová banka.
2: Pan ministr Havlíček se zasadí osobně o to, aby Národní rozvojová banka konečně mohla plnit svoje, řekněme tomu, závazky ve smyslu poskytování garancí za aktivity českých firm na Ukrajině.
0: Vicepremiér Havlíček zároveň připravuje podnikatelskou misi na Ukrajinu. Její součástí má být i setkání s tamními vládními činiteli. Soud poslal trojici mužů za krádež měděných kabelů na železniční trati u Lipníku nad Bečvou do vězení. Uložil jim tresty od 1 roku do 3,5 roku. Událost v listopadu zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou. Dva dopravci a správa železnic škodu vyčíslili na zhruba 2,5 milionu korun. Do konce letních prázdnin můžou zájemci hlasovat, která ze 70 staveb či rekonstrukcí v Česku získá cenu veřejnosti od České komory autorizovaných inženýrů. Mezi nominovanými je i 6 staveb z Moravskoslezského kraje. Porota inženýrské ceny kladně hodnotí zejména technické řešení a stavební náročnost projektů. Hlasovat lze na stránkách komory.
3: Stavební inženýry zaujaly bytové domy ve Slezské Ostravě, rodinný dům v Čeladné, Karvinská pěší lávka, obnova obchodního domu Ostravica, přestavba Těšínského divadla a taky park s biotopem na ostravském sídlišti. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Dobrovolní hasiči z Frýdku Místku dostanou nové výjezdové vozidlo. Nový podvozek teď čeká na nastrojení u dodavatele. Auto bude vybavené pro zásahy u požárů, dopravních nehod a jiných mimořádných událostí. Firma má dokončený zásahový vůz dodat do konce roku. Původní vozidlo dostane jiná jednotka dobrovolných hasičů.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno. Po půlnoci od západu přibude oblačnost. Zítra ráno se pak objeví i přehánky a během dne očekávejte méně oblačnosti až polojasno. V noci teploty klesnou na 16 až 12 stupňů. Přes den vystoupají na 21 až 25 a zítra na horách naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě v ulici Olomoucká na křižovatce s ulicí Vítkovskou ve směru do centra zasahují složky IZS.

0: vážné nehody. Osobní auto tam srazilo chodce. Počítejte na místě s možným zdržením. A na silnici 442 u odbočky na Klokočůvek zasahují také složky IZS u nehody. Tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda.
3: Uplynulo už 23 hodin od našeho posledního setkání a mnohem víc času od toho, kdy tu s námi ve studiu byla i Saskia Burešová. Už je tu zase a já ji vítám. Hezké odpoledne nebo ráno.
4: Krásné odpoledne, jsem ráda, že jsem tady s vámi.
3: Začínáme takhle léto, už dorazilo i k vám, Saskio, nějak...
4: Ano, myslíte ty čtyřicítky, ty dorazily v plné síle, ano.
3: A takže koupání ve vlastním potom máme všichni
4: tak,
3: za sebou.
4: Tak, ano, ano, bylo
3: na
4: to nádherné. Na
3: nějakém koupališti nebo pláž nebo výlet
4: někam.
3: Ne,
4: já jsem byla ve studiu, točili jsme tobogán, ale byla tam klimatizace, tak to snad dobře dopadlo. A druhý den jsme šli na výstavu. Bohužel ta klimatizace moc nefungovala, takže opravdu to bylo koupání ve vlastním potu.
3: Ano, tak my si teď užijeme ale dobré české zábavy a humoru, který vytáhneme z archivu už za chvíli.
1: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to zahájila a teď slovem výběrem prvním taky zahájí tu dnešního Moriádu Saskia Burešová. Co to bude?
1: Bude to scénka Bedřichem Zelenkou, s kterým jsem shodou okolností účinkovala mnohokrát a mám na něj hezký vzpomínky.
0: Tak je probereme potom a konečně doma se jmenuje ta ukázka z roku 1967.
2: Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na Pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptease.
3: Hlejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
2: Prokletě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
0: Zelenka na přání Saskie Burešové. Vy jste určitě se museli nějak potkat, minimálně uvést nějaký pořad, kde
1: Bedřich vystupoval. Já jsem ho uváděla mnohokrát, on byl vždycky takový, já můžu říct o něm, že byl veselá kopa, jo? Že to byl člověk, který rozdával smích nejenom na tom jevišti, ale i v zákulisí, což nebývá u těch komiků vždycky pravidlem. Byl takový vysoký, hubený, prostě, ale byla s ním strašná legrace, ale mimo jiné, jenom tak pro zajímavost, jeho bratr byl známý scénárista a dramaturg Československé televize Otto Zelenka. velmi známá osobnost. A jinak, pokud jde o Béru, tak vím, že napsal spoustu nádherných scének, nejenom pro sebe, ale taky tu slavnou scénku, možná, že někteří starší diváci nebo posluchači si vzpomenou na scénku Hlustvy sihák.
0: Ano.
1: Ano, s Miroslavem Homolou a Lubomírem Lipským, to bylo velice oblíbené. Jinak Béda Zelenka umřel v 89 letech, hrál taky ve filmu, hrál v televizi a byl taky úspěšný jako televizní autor.
0: Hmm. Tady se projeví to kalendárium Saskie, jak má to naštudováno, všechno ví. A jsou to ještě navíc ty osobní vzpomínky právě na toho Bedřicha Zelenku. No, byl to vlastně kumšt ve své době vystupovat. Tohle byly takové ty monology, dnes bychom tomu řekli stand-upy, jak se populární a tohle, a prostě pobavit si to, napsat si to, zapamatovat si to v případě televizního vystoupení. Právě,
1: a hlavně on si to sám psal taky pro sebe, takže to je to cennější.
0: To si vždycky říkám jako, proč se rozhodlo tohle použít pro sebe a tohle dal někomu jinému? Jestli si to lepší schovával pro sebe?
1: Já myslím, že takhle neuvažoval. Já myslím, že ne. A on měl spoustu dobrých přátel, takže jim taky přál.
0: Jo. Co budete si přát vy, vážení? Obracím se na vás teď dnes poprvé v Humoriádě, jestli budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, jeho povídání nazvané Cizina a památky, a nebo si dopřejeme první dopis Sally v podání Uršuly Klukové. Varianta B nabízím já proti, jiné jméno, jiný šuplík v archivu bychom mohli otevřít na vaše přání. Kdo získá víc hlasů, jde do vysílání. Taková jsou pravidla. Takže vybírejte ze dvou ukázek. Bedřich Zelenka, Cizina a památky, nebo Uršula Kluková, první dopis Sally. Číslo do studia 731 800 900 je v provozu, stejně jako to SMS-kové 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku si vybíráte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Je to Humoriáda dnes s Patrikem Rozehnalem a Saský Burešovou a máme tu na telefonu taky vás, co rozhodujete a vybíráte si mezi ukázkami. Jedna je s Bedřichem Zelenkou, druhá s Uršulou Klukovou. Komu byste rádi dali hlas? Dobrý den, přejeme tedy.
3: Krásné dobré odpoledne, ahoj Patriku, u telefonu Ondra, zdravím tebe i paní Sesky Burešovou, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Já hlasuji pro Ačko a přeji všem krásné letní dny a případně příjemnou dovolenou a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Dobře,
4: ano,
2: děkujeme.
4: Ano, my vám taky přejeme krásné chvíle.
2: Ale to, kdo tam je dál?
5: Dobrý den, já z Brna, Ačko.
2: Ačko. Dobře, Bedřich Zelenka dostává bod od vás, zabral. Ještě někdo se ozve, určitě telefonu
6: ano,
2: je dost.
6: Ano, dobrý den, tady Jarka a Lucka, Brno, nemocnice. A my bychom chtěli Ačko. Děkujeme.
2: Brzké uzdravení a návrat domů v plném zdraví. Mějte ano, se hezky.
6: Děkujeme.
2: Není zač, jsme rádi, že voláte i takto. A myslím si, že máme rozhodnuto. Ono to i
4: je to jasný. Je to jasný.
2: Dobrý výběr na začátku. Budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou. Cizina a památky.
7: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to také, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí jonský sloup, tamhle je schátralý koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hoteliérů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšlo dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutují, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš? Co ti nadělil Ležíšek? No léle. Lakolóni. Lohot, lako, laponci. V Austrálii vesele poskakujou. Hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.
2: Humoriáda. Cestování a památky, tak jaké bylo cestování a kam třeba příjemné, Saskio, kdy v životě?
4: No tak já jsem po revoluci chtěla dohonit všechny ty resty, kde jsme ještě nebyli, tak jsme projezdili křížem, krážem Evropu a nejdál, co jsem kdy byla, jsme byli na Kubě. Mm-hmm. Si tenkrát dopřál, měli jsme nějaký výročí svatby. A co mě tam zaujalo, že ti lidé byli vlastně hrozně chudí, ale oni byli tak nenároční. A hlavně, oni měli pořád dobrou náladu. Já vím, že to dělá asi sluníčko a krásný počasí a moře a tak. Ale co se mně nejvíc líbilo, tam v každém dvoře prostě vždycky byla skupinka lidí a oni hráli. A jakmile šel někdo dookolo, tak vždycky nás zatáhli a my jsme s nima zpívali Guantanamera, no nádherný. A víte, a co člověk se tak krásně naladil. A bylo mu dobře, to se mi strašně líbilo, taková ta veselá, bezstarostná povaha. Oni nic neměli, tak oni vlastně po ničem nemuseli moc toužit.
2: To je pravda. A neustále zpívali, tam byla teda taky, takže si to pamatuju.
4: Je to pravda.
2: A jsou zpěvní, družní, příjemní a takový je vlastně, člověk obdivuje ano. V té nouzi, co mají, no tak právě. Jak ten život si dokáží užívat.
4: Ale něco asi na tom bude.
2: Jo. Tady třeba řekněme evropské státy nebo místa, kam jste třeba jezdili rádi.
4: Itálie, ta je krásná, jako. No samozřejmě, jako spousta památek a Řím a dokonce jsem byla pozvaná tenkrát na Aidu do Verony, kde jsme seděli v takových krásných kožených křeslech, to se mi líbilo, byli jsme pozvaní, jinak bych si to asi nemohla dovolit v té době, ale bylo to nádherný.
2: Zabloudili jste někdy někde? Ztratili jste
4: se? Jo, v Basu, v Anglii jsme zabloudili. To bylo hrozný, protože jsme jeli nějakým autobusem a oni nás vysadili na neobvyklém místě. No a my jsme si tak jako různý ty hospůdky tam prohlíželi s manželem a zapomněli jsme na čas. Já říkám, Ježišmarja, za chvíličku už musíme na to stanoviště. Jenomže já jsem najednou ztratila orientaci. Tak jsem se ptala těch lidí, jako kde je autobusová zastávka, nebo kde jsou ty autobusy. A oni nás poslali na autobusové nádraží, jenomže tam to nebylo. A teď vysvětlete anglicky, že to je místo, kde obvykle stávají nějaké autobusy. Hele, to bylo to strašné. Já jsem opravdu byla bez sebe, ale podařilo se to, my jsme to skutečně našli a dokonce včas. To byla jsem na sebe pyšná.
2: Jak v krizové situaci ze sebe dokáže vyplodit ano. I to, co netuší, že by řekl.
4: Jasně.
2: A zachrání se tedy. Tak cestování jsme probrali díky tedy vysílání Bedřicha Zelenky. Budeme vybírat další ukázku z archivu, zatím si ji necháme pro sebe a vám pustíme další písničku. Posloucháte Humoriádu a bude zpívat Marek Stracek.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Dál v Humoriádě za další ukázkou vybírá Saskia Burešová. Koho?
2: Já mám hrozně ráda komickou dvojici Milana Lasicu a Julia Satinského. Tak doufám, že se divákům nebo posluchačům strefím do vkusu.
1: Právě o těch dvojicích komických bude řeč i z jejich úst. Dobře, ukázku máme, pustíme si kousek.
3: Víte, na čo jsem myslel po celý ten čas?
4: Viem, na jedlo.
3: Nie. Vynímočne nie. Ale vrtá mi v mysli taká jedna neodbitná tá... No, ako sa to volá?
4: Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
3: Nie.
4: Doktor Pasteur?
3: Netreba, až taká neodbitná nebola. Aj. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
4: No.
3: No
4: a my dvaja, však. Aby ste si nemuseli namáhať pamäť, nie?
3: Máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
4: Prosím?
3: Na čo nosiť drevo do mora, som povedal.
4: Drevo do lesa, nie?
3: Však hovorím, na čo nosiť drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať.
4: No.
3: Boli ste už v lese?
4: Nie?
3: Tam je krásne, to zhnité lístie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese.
4: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
3: Už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
4: Kto?
3: Pamäť sa mi vrátil.
4: Tak na túto chvíľu, vážení diváci, čakám už rok. Tak čo ste chceli povedať?
3: Ja?
4: No tak si spomeňte, no ja vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko.
3: No, v tom prípade číslovky.
4: No.
3: Jeden, dva... Už to mám!
4: No.
3: Áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice, komické dvojice.
4: No.
3: Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
4: No. Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
3: Môže?
4: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
3: No, vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú muži.
4: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na tohle téma se dá ještě hovořit a taky ukázka pokračuje. Zdali bude pokračovat i ve vysílání, o tom budete rozhodovat za malou chvíli vy. Tak tuhle dvojici, Milan Lasica a Julie Satinský, jak má ve vzpomínkách uloženou?
2: No Saskia? Já moc dobře, protože když jsem před lety účinkovala ve známém kinoautomatu, který režíroval režisér Janík Roháč, tak měl samozřejmě spoustu přátel, mimo jiné právě taky Milana Lasicu a Julia Satinského. A oni, když byli v Praze, tak jim skončilo někde představení, tak vždycky po našem představení právě do toho světozoru za námi chodili. A já jsem vždycky obdivovala jejich chytrý humor, protože já obdivuju právě ten chytrý humor.
1: Nakousli jsme kinoautomat, což je pokračování toho úspěšného projektu vlastně z Expo, pak to přeneseno sem. Tady to fungovalo tedy ve světozoru.
2: Ano.
1: S kým jste se střídali v tom moderování?
2: No, původně to bylo tak, že uváděl na té světové výstavě, to uváděl Mirek Horníček, ano, a Zuzka Neubauerová. A když potom jsme přešli do Prahy, tak nás bylo víc, takže z těch mužů tam byl Eda Hrubeš, byl tam Vašek Čapek, z žen tam byla tedy Zuzka Neubauerová, byla jsem tam já, Jarka Panírková.
1: Ano. A jak to fungovalo? Podobně muselo být asi to kino nějak uspůsobeno? Jak se hlasovalo?
2: Samozřejmě, tam se museli udělat různý ty tlačítka, zelená, červená, že můžu paní vpustit. Ano. A teď se mohli rozhodnout diváci v sále, když zmáčkli červenou, nevpustit, zelenou vpustit. Co myslíte, že vyšlo? Pustit. Ona byla odhalená, to je to důležité říct.
1: Opravdu to takhle fungovalo?
2: Opravdu.
1: Nebyl to, jak se dneska říká, fake?
2: Podvod. Prosím, ne, podvod. Ne, opravdu.
1: Protože když třeba vzpomíná Pepa Dvořák na natáčení Kuchaře Svatopluka, což byl podobný model, ale v televizi, tak samozřejmě fungovalo to v té televizi, ale ty žárovky, které jsme rozsvěcili, na to se spolehnout tehdy nedalo.
2: Fungovalo tak, jak mělo.
1: Tak, jak mělo. A jak dlouho to fungovalo?
2: No, bohužel jenom 2 roky. Mm-hmm. Protože pak jedna dáma tam pozvala delegaci z ústředního výboru KSČ a oni, když to zhlédli, tak zjistili, že ten předfilm, kdy Mirek Horníček říká, že no vidíte, jak jsme byli úspěšní v cizině, ale ono je to vždycky tak, že doma nejste proroky. Takže jakmile vybočíte z onoho kýženého středu, tak vám hned dají najevo, že se tam zase musíte rychle vrátit. No a pak řekli, že vůbec to má takový nějaký, nemá to ten správný kulturně politický dopad, no a zrušili to celé.
1: A tak aspoň ty 2 roky.
2: 2 roky a my jsme měli neustále vyprodáno odpoledne a večer, každý den představení, to by se bylo hrálo dál, samozřejmě by se to zaplatilo mnohokrát, ale takhle to skončilo.
1: Vzpomíná Saskia Burešová na Kinoautomat, tedy i v pražské verzi. A teď vy rozhodněte, jestli s Milanem Lasicou a Juliem Satinským budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích, anebo si poslechneme, jak se dělá hit z úst Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Měla by to být a mohla by to být ukázka ze Silvestra Československé televize. Vybíráte si ale vy 731 800 900, to je telefon do studia, anebo SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla. Tak do toho.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Doufám, že zmatení nejste teď. Posloucháte Humoriádu, vybíráte si, hlasujete, dohlíží na to dnes Saskia Burešová. A teď tedy jenom shrnutí. Milan Lasica, Julius Satinský, Ačko, Bčko, Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Na telefonu je kdo jako výběrčí?
4: Dobré odpoledne, tady Vláďa z Bavory. Ten nejlepší, krásný den.
3: Děkujem.
4: A si Bčko.
3: Varianta B. Děkujeme. Děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Kukeňová Sturnová, prosila bych Ačko.
3: Pokračovat tedy.
6: Děkujem.
3: Děkujeme za to zavolání do Humoriády, za účast a vítáme dalšího.
7: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a paní Sasky.
6: Ano,
7: tady
6: den.
7: Monika z Karlových Varů.
6: Ale
7: hlasuji pro Bčko. A ještě jsem chtěla vzkázat, že se moc těším na příští čtvrtek na festivalovou Humoriádu.
3: A uvidíme se ve Varech. Dobře.
6: Zdravíme do Karlových Varů.
3: Děkuji.
7: Ano, děkuji.
3: Taky těším, se těším.
7: Vidíme.
3: Výborně.
7: Takže děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
3: I vy, děkujeme za zavolání, ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím oba dva ve studiu.
6: Děkujem.
8: A přála bych si Bčko a chtěla bych paní Burešové poděkovat za pěknou besedu z komunitního centra v Cílkový ulici.
6: Ježiš, děkuju.
8: Moc se mi to líbilo.
6: Ano, děkuju vám.
8: No, mějte se hezky, děkuji,
6: naschledanou.
3: Děláme si radost vzájemně, to je fajn a já už taky znám vítěze. Podle těch hlasů je to Milan Lasica a Julius Satinský. A rozhodli jste vy, vybrali jste si a budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích.
9: To byl taky trochu morbidný humor. Ten.
10: České komické dvojice neexistují a víte proč?
9: Nevím.
10: Nevíte?
9: No povedzte mi to, povedzte mi to. Já si na vás tak strašně vážím, že vy mi odpověte na všetko, na čo si len spomeniem. Povedzte
10: to. To není taký kumšt zase, čo? Tak já vám to vysvětlím. Pozrite se, na čom jsou založené také ty mužské komické dvojice, no?
9: Nevím.
10: Tak nevíte. Viděli jste už směšnou ženu, co?
9: Viděl. No.
10: Tak to jste si mysleli vy, ale nie ona. Na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlupý, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
9: A jeden je, čo já viem.
10: A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obi dve štíhle, krásne a inteligentné.
9: Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia a že by obidve boli strašne, ale strašne inteligentné. No ale poznáte vy také dve?
10: poznám, no. Ano? Naše ženy. Seru stále.
9: No vidíte, na tie som zabudol, ale nie, že im to navrhnete.
10: Ne.
9: Začínam chodiť po estrádach a ja by som doma varoval deti.
10: Veď vy nemáte deti.
9: Nie? A vidíte, zase som zabudol. No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
10: Nie, jedine s mužmi. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná, a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy, no.
9: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom?
10: Väčšinou s vlastným.
9: Taká, ktorá vlastného nemá?
10: No tak tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, tak bude vaše přání ještě vyslyšeno, ještě vám dáme k hlasování. Já chci možná využít té příležitosti, nevím, jestli se do té doby uvidíme. Sašo, vás čekají narozeniny.
6: No jo,
3: kulatiny.
6: No jo, už se to provalilo, já to chtěla ututlat.
3: Chystáte se na to nějak sama
6: nechystám,
3: pro sebe?
6: Nechystám,
3: nebo pro rodinu, aspoň oslavu, nebo
6: jo,
3: tak?
6: Jo, nějak všechno se kolem mě nějak chystá, ale já se moc nechystám. Já vždycky říkám, to je trizna, to není oslava.
3: Tak co by bylo takovým nejhezčím dárkem?
6: Zdraví.
3: To je pravda.
6: No, protože když máte zdraví, máte všechno, když nemáte zdraví, nemáte nic.
3: Ano, a když je člověk zdravý, může vyrazit jenom oslavit ostatním, ano, aby to nebylo tak na něj jenom strženo a tak. Takže ať se to vydaří, ty oslavy, ať je u toho zdraví a dobrý humor, protože
6: tak,
3: ten
6: ano,
3: zdraví
6: humor,
3: ještě umocňuje.
6: Je
3: přesně tak. No a my bychom měli dát posluchačům poslední možnost vybrat se. Já do té hry vrátím zpátky ukázky, které nevyhrály, to znamená Uršula Kluková z prvního souboje a z toho druhého Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp, varianta B. Ačko Uršula Kluková, Bčko Uhlíř Šíp. Vy si teď klidně vyberte, zavolejte nám své rozhodnutí 731 800 900 nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: 731 800 900, náš telefon, humoriádnický ve studiu dnes Saskia Burešová. Na výběr poslední ukázka, buď to bude Uršula Kluková, nebo Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem. Rozhodujete vy? Pro co jste? Dobrý den, stišit rádio, jen požádám.
2: Ještě jednou, Milan, já vás zdravím.
3: Ano, dobrý den. Dobrý den.
2: Zdravím paní Burešová. Zdravím celý rádio vaše nejlepší. Ještě jednou paní Burešovou, teda moc zvlášť.
3: Děkuji.
1: A pro co hlasujete?
2: Super rádio a chtěl bych to Bčko teda.
1: Dobře, zapsáno.
3: Ano, díky.
1: Děkuju. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady posledná. Hlasu pro Ačko. Bydlím v Dietrichově ulici v Praze.
3: Ale.
4: Viděl jsem naproti salon dlouho.
3: Ano, ano, ano. Byl jste tam taky na návštěvě?
4: Už taky tam nebydlím, bohužel.
3: Už tam nebydlíte.
4: Vzpomínky máme, když jsem šel z 25, tak přímo proti salonu.
3: Ano.
4: Tak jenom vzpomínka, jste úžasná.
3: Děkuji.
1: Děkujeme moc za zavolání i vzpomínku a ať se daří. Kdo ještě další? Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Tak co to bude?
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví.
3: Ano, dobrý den.
5: A dám přednost dámě paní Uršule a zdravím vás oba.
3: Děkujeme.
1: My taky zdravíme. A tedy strana vítězná, jako poslední zněla. Uršula Kluková to vyhrála kousek prvního dopisu Sally.
6: Mm-hmm. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažer přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem Že mě, babo, nechytíš. Naštěstí mě objevili příslušníci VB a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pohyblivém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si velké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při rozmíšce v předním voze procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi udělal také do nosní přepážky, ale tu zatím nevyužívám, protože mezi pankáče nechodím. Ale dobře se mi odfukuje do schodu. Když to tak sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občan. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksak i na druhé ouško, ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká dorostenka, která doučovala své méně nadané kamarádky základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jako ohořelé Františky, to žádná tragédie nebyla, spíš radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší, ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. Nakonec můj chrup má své výhody. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuji a do plechovky s džusem udělám dvě dírky současně. Bohužel do lesa nesmím, protože hlodavci mi závidí a házejí po mě žížky. Také mě mrzí, že mi kluci z vozovny ve Vokovicích přezdívají bílý tesák a koupili mi k Ježíšku obojek s nápisem Trhej.
0: Humoriáda.
1: Udělat dvě dírky do džusu, to už ví jenom pamětník, protože to byly ty plechovky klasické.
3: Tak, Uršula je úžasná komička a my vlastně těch českých komiček máme hrozně málo, ale já ještě na ní prozradím, že taky báječně vykládá karty a je to ezoterička. Tak to se musela prasknout.
1: Moc si zdravíme, možná i poslouchá a taky se brzo chystá do Humoriády. Tak se na to těšíme. Dnes na návštěvě byla, hodinku s námi pobyla a já jsem za to moc rád, Saskia Burešová. Tak ať se daří a krásné léto, Saskia.
3: Děkuji moc krát a přeji všem krásné léto.
1: Nezapomeňte poslouchat i zítra, máme přes prázdniny každý všední den pro vás, i v ty sváteční, to znamená i v pondělí Humoriádu, ale zítra to bude jako host Marie Formáčková. I na to se těší Patrik Rozehnal a na to, že nám zase pomůžete a pobavíte se. A samozřejmě dál poslouchejte Český rozhlas.
7: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Kvůli problémům s jednotným hlášením dostala asi tisícovka firem odklad na odevzdání daňového přiznání. Vysoká škola Báňská v Ostravě nabízí nový obor zaměřený na dostavbu bloků v Dukovanech. Společnost CETIN bude zajišťovat zájem lidí ve Frýdlantu nad Ostravicí o optickou síť. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 25. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Asi tisíc českých podniků letos nemusí dodržet termín pro řádné podání přiznání k dani z příjmu za rok 2025. Finanční správa totiž před koncem června vydala metodický pokyn, podle kterého mají finanční úřady schvalovat odklady firmám, které se potýkaly se zvýšenou administrativou kvůli jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatele. O odklad museli požádat do konce června, říká Jiří Nesrovnal z Komory daňových poradců.
2: Bude se zohledňovat i ta individuální konkrétní situace při těch žádostech. Pokud budu mít jednu paní na dohodu o provedení práce, tak k téhle žádosti by byl jiný přístup, než když to je zaměstnavatel, který má 1000 lidí.
1: Maximální přípustný odklad jsou 3 měsíce. Některé firmy tak budou moct daňové přiznání podat až na konci září. Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi taky drony ze sbírky drony Nemesis, neudělali podle kriminalistů nic protiprávního. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdil Českému rozhlasu Ivo Černík z okresního státního zastupitelství v Prostějově. Kriminalisté případ odložili a předali ho armádě k případnému kázeňskému řízení. Ta teď prověří, jestli jednání vojáků neporušovalo služební povinnosti a vnitřní předpisy. V Ostravě se budou vzdělávat technici se zaměřením na jadernou energetiku. Tamní Vysoká škola Báňská reaguje na velkou poptávku kvůli dostavbě jaderných zdrojů v Dukovanech. Nový obor propojí energetiku se strojírenstvím.
3: Tak pracuje svařovací robot. Umí vyrábět 3D tiskem třeba i složité kovové součásti. Cílem je absolvent, který umí přesnou strojařinu a zvládá taky přesné předpisy spojené s jadernou energetikou, říká děkan strojní fakulty Vysoké školy Báňské Ivo Hlavatý.
4: Ti studenti můžou jít do technologie, můžou být energetici a to třetí je právě ten jaderný pohled. Takže to je to novum, které tady ještě není.
3: Škola čeká velký zájem. Přijímací řízení do dvouletého navazujícího magisterského programu už začalo. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Lidé ve Frýdlantu nad Ostravicí by se mohli dočkat rychlejšího internetu. Společnost CETIN společně s městem plánuje výměnu původních kovových rozvodů a zavedení optických kabelů do dalších lokalit. O samotném přechodu na optickou síť rozhodne i zájem obyvatel.
5: Lidé na začátku srpna dostanou do svých schránek informační dopis. Součástí bude i souhlas s umístěním přípojky na pozemku nebo v bytovém domě. Za případné dotažení přípojky lidé platit nebudou. Z Frýdlantu nad Ostravicí František Kuča, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno. Po půlnoci od západu přibude oblačnost, zítra ráno se objeví i přehánky. Během dne pak očekávejte méně oblačnosti až polojasno. V noci teploty klesnou na 16 až 12 stupňů. Přes den vystoupají na 21 až 25 a zítra na horách naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D56 u Paskova ve směru Frýdek-Místek dávejte pozor. Leží tam na silnici předmět a brání hladkému průjezdu. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: kraji.
1: Ano, posloucháte Český rozhlas Ostrava, to znamená, že se ohlédneme za tím, jaký byl dnešní den v Moravskoslezském kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se v kraji událo, uslyšíte za chvíli. Já přidám alespoň dvě témata. Nové povodňové mapy budou hotové nejspíš až na konci léta. Proč? Řekneme za chvíli. Silnice mezi přehradami Žermanice a Těrlicko je opět průjezdná. A zpravodajský souhrn toho dnešního dne s datem 2. července s Lucií Kociánovou uslyšíte už po písničce. Tak příjemný poslech a hezké letní odpoledne.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Na některých místech v kraji po středečních bouřkách stále zasahují dobrovolní hasiči. Jde třeba o obec Bukovec na Frýdecko-Místecku. Tamní dobrovolníci jsou v terénu a řeší především popadané stromy a větve. Dobrovolní hasiči pracují také v Jakartovicích na Opavsku. Ve vodních nádržích Baška a Brušperk hygienici zaznamenali zhoršenou kvalitu vody. V Bašce koupání omezuje znečištění způsobené tlejícími vodními rostlinami. V Brušperku nelze vyloučit riziko cerkáriové dermatitidy. Ta se projevuje zarudnutím kůže, vyrážkou a intenzivním svěděním. Informovala o tom dnes krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Ode dneška až do neděle bude uzavřená část silničního obchvatu Opavy. Jak potvrdil opavský magistrát, silničáři budou měnit asfaltový povrch na takzvané spojce S1 mezi kruhovými objezdy u Kauflandu a Globusu. Objížďka vede ulicemi Těšínská a Ratiborská. Dočasně budou odkloněné také příměstské autobusy. O peněžní podporu Ostravy mohou letos požádat i organizátoři, kteří pořádají novou kulturní událost nebo festival. Na vznikající akce město vyčlenilo 5% z 12 milionů korun určených na kulturní granty. Podle náměstkyně ostravského primátora Lucie Baránkové-Vilamové z hnutí ANO potřebuje živá kultura finance právě na startu. O peníze je možné požádat v druhé polovině září. Těrlicko dokončilo opravu cesty mezi Žermanickou a Těrlickou přehradou. Čaploveckou ulici zničili v září 2024 povodně. Kvůli tekoucí a spodní vodě ujel svah i z částí silnice. Stavební firma vytvořila podzemní kotvení, které podluží zpevnilo a je v hloubce 10 metrů. Fotbalisty Ostravy posílí pravý krajní hráč Matuš Kmeď. 26-letý Slovák do Baníku přestoupil z Minnesota United a podepsal 3letou smlouvu. Klub to oznámil dnes ve své aplikaci. A důležité události z dnešního dne pro vás máme připraveny také v reportážích, které uslyšíte v této hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, a proto se pojďme věnovat tématům dnešního dne. Nejdříve na konci léta budou hotové povodňové mapy, které nechává zpracovat Česká asociace pojišťoven. Původně měly být sice hotové už teď, ale práce nabraly zpoždění. Sloužit budou jako podklad pro stanovování pojistného. Pro některé lidi v povodňových oblastech může ale změna znamenat problémy. A právě o informace jsem požádala v našem studiu už dříve odpoledne reportéra Adama Tomáše.
1: Problémy můžou nastat například u lidí na Bruntálsku kolem řeky Opavy. Existují totiž 4 povodňové zóny. Jednička znamená nejnižší riziko, 4 extrémní riziko. A právě s tím můžou aktualizované povodňové mapy pohnout. Může se totiž stát, že některé nemovitosti spadnou do nejhorší zóny a v takovém případě to mohou zohlednit pojišťovny.
0: Pojďme k detailům, co by to pak mohlo znamenat pro lidi.
1: Většina pojišťoven se v podobných případech obvykle pokouší s klienty jednat o nových podmínkách pojistky. Povodňové mapy jsou sice nástroj pro rozhodování, ale velkou roli hraje i obchodní politika konkrétní pojišťovny. Pokud se někdo ocitne ve 4. zóně, nemusí to nutně znamenat výpověď ze smlouvy. Může se ale stát, že pojistka nebude příliš dobrá, pojistné může být vyšší a částka vyplacená v případě škody minimální. Dům ve 4. povodňové zóně je pak navíc těžce prodejný. Už teď mi ale asociace pojišťoven řekla, že nové mapy budou přísnější.
0: Adame, co všechno ty mapy zohledňují a proč nakonec právě Česká asociace pojišťoven jejich vydání odložila?
1: To zpoždění vlastně navazuje na to, s čím vším teď ty mapy budou počítat. Nová generace má obsahovat ohromnou spoustu nových dat, například od Českého hydrometeorologického ústavu. Přibudou další vrstvy, jako třeba mimořádné srážky, extrémní vítr, kroupy, blesky, tíha sněhu, ale i zemětřesení. Do map výrazněji zasáhnou zkušenosti s nekapacitními mosty, které se při povodních chovají jako bariéry, a pak si voda hledá jinou cestu nejen po proudu, ale i proti proudu. Mapy budou počítat se vznikajícími protipovodňovými opatřeními, ale taky s takovými v uvozovkách detaily, jako jsou opravy a modernizace uzávěrů kanalizací. A tím, že ta mapa bude mít tolik nových dat, práce na ní trvají déle, než se původně čekalo. Hotové budou buď na konci léta nebo na podzim a lidé si je budou moci prohlédnout, nicméně je to služba spoplatněná.
0: K novým povodňovým mapám přidal podrobnosti ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava reportér Adam Tomáš.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Naším pátečním dopoledním hostem bude výkonná ředitelka festivalu Colors of Ostrava Petra Řezníčková. Kdo ji před 20 lety do týmu přivedl? Jak se mění v čase požadavky účinkujících a v čem bude jiný letošní ročník? Ptát se bude Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď v mojí

0: Kapela Kabát na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava Den v kraji pokračuje a míříme na Frýdecko-Místecko. Jak už dnes z našeho vysílání víte, po téměř 2 letech mohou řidiči a cyklisté na silnici mezi přehradami Těrlicko a Žermanice. Obec Těrlicko dokončilo opravu Čaplovecké ulice. Silnici v září 2024 totiž poničili povodně. No a došlo tam i k sesuvu půdy. Stavbaři proto museli zpevnit svah.
1: Tady byly krátery, tady bylo opravdu nebezpečné chodit a auta by tady neprojeli. Tady jsme na nějakém ukloněném terénu, kde se pohybuje poměrně velké množství vody a je tady skalní podloží, na tom skalním podloží jsou nějaké méně stabilní zeminy.
2: Podle geologa Karla Frančíka kvůli dešti a spodní vodě ujela část svahu i s polovinou cesty. Pro zpevnění podloží provrtala stavební firma svah 8-metrovými ocelovými výstužemi, říká jednatel firmy Marian Kotas.
3: Ta vozovka má nějakých 200 metrů, takže po té celé délce došlo k sesuvu a pak se došlo k tomu, že se postupně odtěžovalo to, co bylo sesunuté, a to, co nebylo, tak se začalo prvním krokem tím vrtáním těch hebek, my tomu říkáme, a vlastně, aby došlo k zajištění, tak se potom nakotvilo vlastně kontra vůči tomu svahu a převázkou se to vlastně svázalo, to znamená staticky je to zpevněné.
2: Kotvy jsou v hloubce 10 metrů. Přibyla i opěrná zeď se zábradlím, která má drenážní systém. Ten odvádí spodní vodu do blízkého potoka. Nová cesta a zpevněný svah má podle stavební firmy další velké vodě odolat. Opravená část silnice je hned u přehrady, říká starosta David Běgun za naše Těrlicko.
4: Nejvíce tady jezdí občané, kteří na té ulici Čaplovecké bydlí, ale také je to důležitá spojka mezi Těrlickem a Žermanicemi, která je jako velmi, velmi často využívaná, hlavně v letních měsících. No a taky tady vede modrá cyklostezka, takže i cyklisté tady po ní velmi často jezdili a teď už zase jezdit budou.
2: Obec za opravy zaplatila 15 milionů korun. Většinu částky pokryla dotace z programu Živel na popovodňovou obnovu. Z Těrlicka Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.
6: Telegram s adresou svět.

0: A další téma v rámci zpravodajského souhrnu Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Proč v Ostravě vznikl nový vysokoškolský obor? Hledají se strojaři, kteří umí vyrobit složitou součástku, dokážou přesně svařovat a k tomu ještě ovládají normy pro jadernou energetiku. I tak totiž vypadají přípravy na dostavbu nových jaderných zdrojů v Dukovanech a také na budování malých modulárních reaktorů. Na velkou poptávku po technických expertech už tedy reagují i univerzity. Ostravská vysoká škola Báňská otevřela proto nový obor, který propojuje strojírenství i energetiku.
1: Mám nastavené tak, že můžeme, jo? Zkusíme to teda? Je to šestý osý robot, který slouží pro průmyslové svařování, vlastně automatické.
2: Svářečská laboratoř na kraji Ostravy. Technik ukazuje robota, který umí i metodou 3D tisku vyrobit prakticky cokoliv. Třeba složitou součástku potrubních rozvodů v elektrárně. A taky se tady svařuje ručně. Ale s maximální přesností, se zařízením, které hlídá a zapisuje všechny parametry, aby byly spoje dokonale bezpečné. Tady v laboratoři budou pracovat první budoucí experti ovládající techniku i jadernou bezpečnost a všechny předpisy spojené s dostavbou Dukovan, potvrzuje děkan strojní fakulty Vysoké školy Báňské Ivo Hlavatý.
3: Ti studenti můžou jít do technologie, můžou být ve výrobě dílců komponentů v různých firmách, ať je to Škoda, JS, Doosan, Škoda Power, Sigma a další. Můžou být energetici. A to třetí je právě ten jaderný pohled. Takže to je to novum, které tady nikdy ještě v České republice, Československu, když to tak řeknu, není.
2: Hlad po absolventech je už teď velký. V dalších desetiletích budou potřeba až tři generace takových technických expertů. Stovky nebo spíš tisíce lidí, dodává Linda Navrátilová ze společnosti ČES.
4: Takže jsme velmi rádi, že vznikne další takové hnízdo i tady v Ostravě, které bude vychovávat budoucí odborníky v oblasti jaderné technologie.
2: Ostravská univerzita čeká podle Vojtěcha Gráfa, proděkana strojní fakulty, velký zájem.
5: Aktuálně máme kapacitu nastavenou na 30 studentů. Podle toho vývoje do jednoho, dvou let uvidíme, zda kapacitu nebudeme navyšovat.
2: Je to navazující magisterský program a přijímací řízení už začalo. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Dnes jsme vás už ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava informovali také o tom, že Bohumín chce zpřísnit boj s lidmi, kteří u heřmanických rybníků zakládají nelegální skládky. Vznikají tam stále a tak chce radnice tuto lokalitu monitorovat, třeba i pomocí dronů, a chystá i další opatření. Na podrobnosti jsme se už dříve ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava ptali. Po telefonu se ptal kolega Petr Soukup, mluvčí Bohumína, Jany Končítkové.
1: Bohužel nejde o běžný odpad po návštěvnicích přírody, tak jak jej známe, myslím tím třeba PET lahve nebo obaly od potravin. A nám se tam opakovaně objevují hromady stavebních sutí, pneumatiky a další části aut, kabely, staré spotřebiče. Je prostě zřejmé, že tam někdo cíleně tento odpad naváží auty, a jakmile jednu černou skládku odstraníme, tak po krátké době se objeví další.
2: My už jsme zmínili, že pomoci by měl ten dron. Jak a kdy začne ten monitoring fungovat?
1: My ten dron chceme využívat nejen kvůli černým skládkám, ale obecně ke kontrole dosáhlých a hůře přístupných lokalit, jako je právě tato, a slouží by měl při mimořádných událostech, například třeba při povodních. Než ale vybereme dodavatele, tak potřebujeme získat všechna potřebná povolení a souhlasit s přelety nad železničním koridorem, který u nás vede, a také na dálnici. To znamená, že reálně by mohl poprvé vzletnout nad Bohumínem letos na podzim.
2: Kromě dronu chystáte nějaká jiná opatření?
1: Tak my jsme na příjezdu k heřmanickému rybníku od ostravské strany už po dohodě s vlastníky pozemku instalovali závoru a bezpečnostní kameru. A musím teda zmínit velmi dobrou spolupráci s mysliveckým spolkem Pudlo Vrbice. Jeho členové vlastně pořídili na vlastní náklady fotopás. A my věříme, že právě tato kombinace těchto opatření pomohou a že lidem, kteří sem ten odpad navážejí, jejich počínání výrazně zkomplikuje.
0: Jak chce Bohumín zakročit proti lidem, kteří opakovaně zakládají skládky u heřmanických rybníků? To nám přiblížila mluvčí města Jana Končítková.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Jahoda s kapelou Mira, jestli je pohoda, třeba i to dnešní počasí, to vše probereme v následujících minutách na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, proto už vítám Evu Richterikovou z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Přeji hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak pohoda se dá říct v tom smyslu, že už nemáme ty extrémně vysoké tropické teploty, přesto kam se nám teploty vyšplhaly v Moravskoslezském kraji dnes?
2: Je to tak, dnes byl až na ráno už slunečný a teploty tak dosahovaly na 25 až 27 stupňů Celsia, což jsou pořád jako teplé letní dny, takže i když se nám ochladilo, tak stále zažíváme poměrně teplé počasí. Vítr vál mírný severní, severovýchodní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, no a na horách tam už bylo výrazně chladněji, teploty se pohybovaly kolem 16 stupňů Celsia v těch nejvyšších polohách.
1: Dnes to tedy už bylo bez těch extrémních teplot a řekla bych i bez extrémních srážek. Jak to bude vypadat dále? Co nás čeká v noci? Jaké počasí budeme mít a co zítra?
2: V noci očekáváme zpočátku jasnou nebo skoro jasnou oblohu, ale po půlnoci nás začne od západu ovlivňovat studená fronta, bude přibývat oblačnosti. K ránu se na Bruntálsku mohou už vyskytnout první přeháňky, ale ty budou slabé. Během večera a noci budou teploty klesat postupně až na 16 až 12 stupňů Celsia. Vítr povane slabý severní, severozápadní do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne nás zpočátku bude ještě ovlivňovat zmíněná fronta, zpočátku bude i zataženo a místy se vyskytnou spíše slabé přeháňky nebo občasný déšť. Postupně od západu se bude oblačnost protrhávat a převáží během dne opět polojasná obloha. Teploty budou zítra mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18. Vítr zpočátku povane slabý, ale postupně mírný, severozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, od vyšších poloh i z nárazy kolem 15 metrů za sekundu a až večer bude vítr slábnout.
1: Takový bude zítřek, to je předpověď počasí na pátek. Co víkend? Sobota a neděle budou ve znamení jakého počasí? S čím máme počítat?
2: Teploty už budou spíše o něco nižší než teď ty uplynulé dny, ale počasí se promění. Sobotu čekáme slunečnou beze srážek a až později večer bude od západu přibývat oblačnost. Teploty v noci budou mezi 14 až 10 stupni Celsia a přes den mezi 20 až 24 stupni. Také bude ještě větrno, místy povane severozápadní vítr rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a opět k večeru bude utichat. Během neděle už se ale přidá velká oblačnost. Postupně očekáváme na většině území přeháňky nebo občasný déšť. Odpoledne nelze vyloučit i ojedinělou bouřku. Teploty během noci budou mezi 15 až 11 stupni, během dne opět mezi 20 až 24 stupni Celsia. Vítr povane zpočátku slabý, ale během dne přechodně opět mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Takové počasí tedy v dalších dnech v Moravskoslezském kraji můžeme určitě očekávat. Za předpověď za to, ale už dnes děkuji Evě Richterikové z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji příjemný čtvrteční podvečer.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 2. července. A kterým tématům se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava budeme věnovat zítra? Z obce Baška na Frýdecko-Místecku pro vás budeme mít informace z dnešního podvečerního jednání zastupitelstva obce. Mimo jiné by se mělo vyjádřit k petici rodičů žáků, kteří navštěvují místní základní školu, kde vznikl spor mezi ředitelkou školy a části rodičů i učitelů. Vydáme se také do údolí Bílé Opavy v Hrubém Jeseníku. Tato turisticky oblíbená oblast totiž čelí rekordnímu zájmu lidí. Agentura ochrany přírody a krajiny proto vytvořila tabulku, která lidem na internetu ukazuje, kdy je proud návštěvníků nejsilnější a kdy naopak nejslabší. Další informace, ty se budou týkat nehodovosti v našem regionu. Moravskoslezský kraj spustil na svém datovém portálu novou interaktivní mapu. Lidé tam najdou podrobnosti o dopravních nehodách, doví se přesně, kdy a kde se nehoda stala, co bylo její příčinou a jaká škoda vznikla, nebo jestli se třeba někdo zranil. No a k tomu přidáme i pozvání do Kopřivnice na cyklus letních koncertů nebo do Archeoparku v Chotěbuzi, který si připomíná 20 let od otevření a o víkendu zve na Archeofest. Bude toho více, ale pro dnešek je to určitě vše. Tak příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Ostrava přeji.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na Ukrajinu vyrazí česká podnikatelská mise. Stát chce posílit podporu českých firem při obnově poničené země. Dobrovolní hasiči napříč krajem pokračují s odstraňováním následků bouřek. Havířovský zimní stadion získá nový chladící systém. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 25. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Na Ukrajinu nejspíš ještě letos vyrazí česká podnikatelská delegace. Povede ji ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Dohodl se na tom s firmami sdruženými v ukrajinsko-české obchodní komoře. Stát zároveň jejich investice podpoří miliardami korun.
2: Pro české firmy jsou zakázky ve válkou poničené zemi velkou příležitostí, a to hlavně v energetice, strojírenství nebo zdravotnictví, vysvětluje ministr Havlíček.
3: Jsou tam země, jako je Francie, jako je Německo a tak dál, které už dnes si připravují skutečně kobercový nálet ve smyslu podpory jejich biznisu ve formě finančních nástrojů.
2: I české firmy proto dostanou od státu, konkrétně od Národní rozvojové banky, 4 miliardy korun a další podporu, popisuje Richard Benda, viceprezident ukrajinsko-české komory.
4: Byla navýšena finanční pomoc EGAPu až na miliardu korun. EGAPu to umožní pojišťovat více obchodních případů.
2: Loni český export na Ukrajinu dosáhl v součtu skoro 40 miliard korun. Ve srovnání s rokem 2023 to bylo skoro o pětinu víc. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Na některých místech v kraji po středečních bouřkách stále zasahují dobrovolní hasiči. Jde třeba o obec Bukovec na Frýdecko-Místecku. Tamní dobrovolníci jsou v terénu a řeší především popadané stromy a větve. Dobrovolní hasiči pracují taky v Jakartovicích na Opavsku.
5: Spadlo 47 mm během 50-minutové srážky. Pro vypráhlou půdu po těch obdobích extrému, co byly, tak to je velmi hodně.
6: Jiří Michalisko je jakartovický zemědělec. Půda podle něj nemohla zadržet tolik vody a stekla z polí do obce, kde se dostala některým lidem do domu. Řešit to musí tamní dobrovolní hasiči, vysvětluje vedoucí jednotky Miroslav Krčmárík.
7: Ještě tak lidi volají, že třeba máme jim vypucovat sklepy.
6: Voda z okolních kopců sebou vzala i menší stromy. Koryto tamního potoka Hvoznice ale vydrželo. Z Jakartovic Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Ledová plocha Havířovského zimního stadionu bude mít nové chladící desky. Modernizovaný systém bude úspornější. Současně přibudou nové mantinely a střídačky. Stavební firma demontovala původní chladící desky, které už dosloužily, říká ředitel správy sportovních a rekreačních zařízení Nazim Afana.
8: Dochází k tomu po mnoha letech, kdy se vrstvila jedna deska na druhou, nyní se odebraly všechny tři desky, které tam původně byly, a bude se dávat zcela nová moderní technologie, založená také na čpavku, ale s mnohem menším objemem toho čpavku.
0: Cenové stropy na paliva zítra vzrostou o desítky haléřů. Vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Benzín zdraží o 29 haléřů. Litr bude zítra stát nejvíce 40 korun a 93 haléřů. Za naftu zaplatí řidiči v Česku zítra nejvíc 37 korun a 1 haléř. Oproti dnešku je to o 27 haléřů víc. Ceny paliv chce vláda určovat nejméně do 19. července.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno, po půlnoci od západu přibude oblačnost. Zítra ráno se objeví i přehánky a během dne pak očekávejte méně oblačnosti až polojasno. V noci teploty klesnou na 16 až 12 stupňů. Přes den vystoupají na 21 až 25 a zítra na horách naměříme okolo 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Orlové se v ulici Masarykova třída stala nehoda dvou aut. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Přeji vám příjemný podvečer, 4,5 minuty po 18. hodině. Po aktuálních zprávách na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pro vás máme dvě pravidelné půlhodinky. Už za chvíli ostravská rozhlasová rodinka a hudební klub Harenda, každý čtvrtek v druhé půlce této hodiny našeho vysílání. Tak příjemný poslech a hezký podvečer.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Ano, je tady naše čtvrteční Ostravská rozhlasová rodinka a samozřejmě písničky na přání pro vás. Pojďme si připomenout, kdo dnes slaví, ať můžete také za malou chvíli přát. Tak pojďme mrknout do kalendáře, ať zjistíme, kdo slaví dnes. Samozřejmě všechno nejlepší vám, kteří jste se narodili 2. července a slavíte narozeniny a svátek má také Patricie, tak milé Patricie, všechno nejlepší k svátku. Úvodní písnička, ta bude s Michalem Tučným a pro koho bude? Milá redakce, prosíme o písničku pro naší kamarádku Aničku. V těchto dnech oslavila krásné životní jubileum a tak bychom jí chtěli popřát ze srdce jen to nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, radosti, pohody. Brzy bude slavit také narozeniny a protože má ráda Michala Tučného, pošlete jí posledního kovboje. Tady je. K narozeninám jen to nejlepší přeje celá rodina. Snad se

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A to další blahopřání je nejen k dnešním narozeninám, ale také k úžasnému životnímu jubileu. Vážená redakce, prosíme o hudební gratulaci 2. července. Právě v tento den slaví krásné 90. narozeniny paní Marie Fridrichová z Vratimova. K tomuto významnému jubileu jí zasíláme srdečné blahopřání. Milá maminko, dnes slavíš úžasných 90 let a to už je opravdu krásné jubileum. Přejeme ti hlavně hodně zdraví, elánu, lásky, veselou mysl, dobrou náladu a ještě spoustu hezkých dnů plných radosti. Děkujeme ti za všechno, co jsi pro nás udělala a děláš, za lásku i starostlivost, kterou nám dáváš celý život. Jsme rádi, že tě máme a přejeme ti, ať máš každý den důvod k úsměvu, ať tě i nadále těší malé i velké radosti, ať víš, že na tebe stále s láskou myslíme. To ti přejí tví blízcí, dcera Marcela a Eva se zetím Radkem, syn Milan, a vnoučata Ondra, Matouš a Anička. K přání se připojuje také neteř Pavla. Tak milá paní Marie, k těm 90. narozeninám všechno nejlepší i od nás.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A také s tou naší ostravskou rozhlasovou rodinku také dnes dávám na chvíli k dispozici telefon 59 611 22 66 a můžete vybírat i písničku na vaše telefonické přání.

0: Karla Gotta jste si poslechli v ostravské rozhlasové rodince. Mezitím se dovolala paní Hanka, kterou už vítám. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Ivetko. Srdečně zdravím vás.
0: Děkuji.
1: A všechny posluchače rozhlasové rodinky. Dnešní písnička je pro radost a pohodu vám a všem těm, kterým vždycky písničku posílám. Písnička je také pro všechny posluchače. Děkuji za pěkné písničky těm, kteří mě je nechávají hrát. Paní Ivetko, děkuji za vyhledání písničky a přeji vám krásný zbytek dne a v tomto horku šťastnou cestu domů.
0: Moc děkuji, paní Hanko. Jeseníky krásné i s Bedřichem Čubou už posílám a vám přeji krásný podvečer. Naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
3: Za vodou, za horou.
2: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava.
2: Zdravím všechny harenďáky, tak jsme se konečně dožili, je tady červenec, prázdniny, dovolená, je to super. Tak možná je fajn, že tady máme kapelu, která to tady rozsvítí. Emergency Break, hrají ve složení bicí nástroje Richard Vantuch, basa Matěj Šlonc, kytara Vít Pitner a zpívají všichni tři, ale něco jako Queeny asi úplně nečekejte, možná v takové té ranné podobě, protože Emergency Break právě odbržďujeme a jdeme na to. Náš pohled.

0: Emergency break v Harendě live. Náš pohled. Pánové, vy si opravdu myslíte, že punk rock je z 90. No to snad nemyslíte vážně. Čau.
1: Čau, no.
2: Ahoj. Byl to spíš takový rým.
0: Já to chápu, že 70.
2: No,
0: by se tam
2: špatně... No, to se moc nerýmuje, no. Tady to číslo se tam rýmuje. Já jsem to spíš myslel, jak jsem to psal s tím pop-punkem, že to bylo v té době spíš takové, no, rozjeté.
0: Jasně. Byl to takový jako zase ostrůvek, kdy ten punk se dostal ke slovu
2: no,
0: trošku
2: asi
0: víc.
2: Jo, no.
0: A teď se to vrací? Jak to cítíte?
3: Já si myslím, že určitě ano. Že se to vrací jako nějakým způsobem tady tato ta hudba. Lidi na to chodí.
0: Jo, v téhleté době je trošku něčeho veselého možná neuškodí. A něčeho neúplně korektního a neúplně uhlazeného. Co si o tom myslíte? Jak to máte, pánové, vy?
3: Přesně tak. Za mě jako ta hudba jako taková, co se teďka momentálně děje, tak... Je to všechno strašně krásné, pěkné, uhlazené. Dobře se to poslouchá, jakože co se týče nahrávek jako do sluchátek a když si to člověk pouští doma, ale na tom koncertě si myslím, že spíš krom toho, teda samozřejmě, že někteří chodí víc si poslouchat tu hudbu a užít si jakoby ten, ty melodie, tak si myslím, že důležitější je ta energie, kterou my jako dáváme lidem. Že ať se všichni baví, ať jsou všichni veselí. Jo. Dneska dne je strašně moc takových ponurých písniček a takových spíš depresivních a to tam nepatří.
2: Chce to trošku syrovosti prostě.
0: Ale on ten punk kdysi v těch 70. právě úplně optimistický nebyl. Tam to heslo No Future jako úplně nenabízelo nic veselého, nic pohodového. Přece jenom to bylo trochu temnější. Měli jste možnost třeba být v nějakém klubu, kde se ten punk takový úplně fakt jako dřevní v 70. hrál, anebo máte trošku naposlouchané pistole a tady tyhle ty věci? Jako
4: jasně,
0: ty staré?
4: Jasně. Jako minimálně já určitě, ale jako dneska už je ten punk zas o něčem jiném, jo? No je to jako dost, nebo začínalo to jako dost politický jako žánr a myslím si, že se z toho stalo aj jakože víc jako odvětví, kdy prostě každý ten styl punku už si dělá tak trošku jako co chce a my jsme si vybrali prostě takový ten veselý prostě styl, kdy prostě naplníme ty lidi energii a prostě dodáme jim trošku radosti do života.
0: Jasně, čili takové to vlastně, jak v 70. se říkalo No Future, jako, tak ono se nám to trošku protáhlo na 50 let, skoro na půl století, jako tenhle ten hudební žánr, to je super. Právě já jsem letos navštívil jeden takový nejmenovaný klub, který se jmenuje CBGBs v New Yorku a tam jako jsou ty úplně dřevní začátky, tam hrály všechny ty staré party, jako, a tak pokud se tam někdy vyskytnete, doporučuji navštívit. Nic, jdeme dál, Emergency Break, tady mají hned dvě písničky, ta první se jmenuje Debil a ta druhá Fiesel.

0: Posloucháte Harendu s kapelou Emergency Brake a já jenom doporučuji, jezděte mi po těch dálnicích 130, abyste nedopadli jako v písničce Fiesel. Pánové, my jsme se 2 roky neviděli, byli jste tady na rozhovor. Co všechno se za ty 2 roky událo?
1: Tak, událo se minimálně to, že jsme vydali nové album. To je asi priorita nejdůležitější. Nahrali jsme to ve studiu Mouseville s Michalem Rudským. Myslím si, že ta kvalita těch písniček šla nahoru, toho alba, od nás a minimálně i já, za můj, jako můj názor si myslím, že jsme si trošku víc určili ten směr, kterým jsme jako chtěli jít, protože my všichni tak nějak posloucháme jako kapely takové americké typu toho pop-punku, jako jsou Blink, Sam, Green Day a tady tyhle sty. A to je asi to nejdůležitější, no, jako co nás jakoby potkalo.
0: Jasně, čili tohle to bylo album číslo 2?
1: Oficiálně album číslo 2, předtím jsme měli ještě jedno EPčko, ale oficiálně album číslo 2.
0: Čili máte možnost srovnat nahrávku předchozí s tím, co jste natočili teďka a vůbec jako ty písničky, ten posun, jakože tam je nějaký zásadní.
1: Obrovský. Myslím si, že většina lidí to uslyší, i když si to pustí přes telefon, jenom nahlas na repráku.
0: Minimálně asi bude poznat to, že kapela se sehrála, protože hrajete spolu. Kdy jste vlastně začali vůbec hrát spolu?
1: 2019 jsme začali, ale tam byly různé změny, než jsme se vůbec chytli a i mezi členy a takhle. Oficiálně v téhle sestavě to bylo před tím druhým albem ještě, to bylo rok 2022.
2: 23. No,
3: 23 jsme to vydali, 22.
1: 23 jsme to vydali, ale 22 jsme tak nějak začali tady v téhle sestavě. A dojeli jsme ty písničky, co už jsme měli všechny napsané na to album, tak jsme dojeli v té sestavě pro 3, ale výsledek nebyl úplně nejlepší za nás, všichni jsme se na tom shodli a prostě museli jsme udělat další album, nové album, které prostě lepší na to stojí.
0: A to vyšlo letos?
1: To vyšlo letos.
3: Minulej rok.
1: Vlastně.
0: Letí to, že?
1: Už je nový rok. Ano, v listopadu to bylo.
3: V listopadu?
1: Ne.
3: Říjen, tak nějak to bylo. No
2: na podzim prostě, na podzim. No.
0: Čili, já bych to shrnul, je to už dávno pokřtěno.
1: Je to pokřtěno, ano. Rozhodně, je to perfektně pokřtěno.
0: Kde to probíhalo, ten oslavný večer?
1: Probíhalo to v baráku v Ostravě a lidi si můžou aj podívat na náš YouTube kanál. Máme tam záznam z toho křestu. Bylo to opravdu velké.
0: Jste takový, úplně se mi to tak nechce říct, staromilci, že fakt jako vydáte album ještě na CDčku nebo na vinilu, anebo už jenom voskové válečky a kazety?
3: No, CDčka máme, jako a vinily bychom chtěli asi taky, ale to je dost drahé a nevíme, jestli by se to prodalo. No, já bych chtěl vinyl určitě ještě udělat. Vinily tady s Vítou sbíráme, takže nějaké doma máme.
0: A takové to...
3: No, já jsem si myslel, že to tak bude, ale ty vinily hrajou celkem dobře, jako. A je to hlavně i úplně jiný pocit, když to hraje z toho.
0: Je, a hlavně ty písničky, které jsou víc na kraji, jako.
3: Ano.
0: Ty jsou nejlepší.
1: Ale prostě člověk, když si pustí gramofonovou desku nebo CDčko, jako, tak je to něco hmotného, si člověk zastrčí, pustí a poslouchá, věnuje se tomu a nemá to jenom tak do pozadí, jak si to pouští třeba na Spotify nebo nějakých jiných takových aplikacích.
0: Takže protože to si rozmyslíš, když už to vytahuješ z toho, aby si pak šel, já nevím, mít nádobí nebo
1: ano,
0: něco.
1: Ano, člověk takové. Si s tím dá práci, že pustím si něco a věnuje se tomu a poslouchá, jako, co tím básník chtěl říct a tak, jako, minimálně za mě. Jako.
0: Jasně. Písničky, kluci, píšete o všichni 3 poctivě, anebo jste tam někdo jeden takový tvůrce, který pak přinese partituru a řekne ty tohle.
2: Jako většinou to skládáme společně i na zkušebně, že prostě všichni jsme tak nějak součástí toho procesu a sem tam třeba někdo něco jako dodělá doma, jo, nebo vymyslí třeba něco, nebo kolikrát třeba někdo i přijde s nějakým nápadem nebo riffem a potom to třeba společně doděláme, takže si myslím, že se na tom účastníme poctivě všichni.
0: A shodnete se, jste punková kapela, takže asi boxerky máte možná na zkušebně nebo něco.
2: No, čistě bez rukavic.
0: Ne, dojde někdy na nějaký takový, jakože fakt, jakože třeba tohle už ne, jako to už je moc třeba, nebo zase to je jako prostě tohle, jako sladký, nebo...
3: No, tím, že jsme 3, tak u nás funguje jako hlasování, no, taková demokracie bych řekl, no. Prostě jeden je proti a 2 jsou pro, takže smula,
0: jasně,
3: no.
0: Takže smolík.
1: Hlavně my spolu jako umíme komunikovat, my se bavíme jako nejenom v kapele ve zkušebně, ale bavíme se všude, možně chodíme spolu, jako cestujeme a tak. Takže ono to je takové, že i když si nadáváme dost prostých slov a já nevím co všechno, tak prostě stejně se to za 10 minut vyčistí, za 15, za 20 jo. A je klid. Takže stejně to jakoby prosadí se nějakým způsobem. A nějak se domluvíme vždycky.
0: Nemá často bobtnat. Hele, kluci, tak dáme si další pecku. Ta se jmenuje Fenečky, kapela se jmenuje Emergency Break, no a vy si to hrendáci užívejte.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a ze studia 1 vám hraje kapela Emergency Break. Pánové, jak to máte s koncertováním? Teď je léto, máte naplánovány nějaké festáčky prima, nebo odpočíváte spíš?
1: Spíš odpočíváme, bych řekl.
2: Jo, letošní léto odpočíváme, domlouváme něco na příští rok, protože ono přece jenom to je jako se to domlouvá hodně dlouho dopředu. Takže spíš asi to příští léto, teďka si dáme tak nějak do vču a jestli se něco najde, tak něco bude, no.
0: Takže klubová sezóna proběhla, máte nějaký takový oblíbený klub, třeba, nevím, v Ostravě, anebo někde možná i dál, jestli vyjíždíte někam třeba za hranice i Česka?
1: Co se týče klubu tady u nás, hodně teda Barák, tam hrajeme, nebo Rock Hill, a často v Ostravě, samozřejmě. Nicméně se na podzim snažíme jako domlouvat teďka, nemáme jako úplně všechny termíny dolazené, oficiálně nic ještě není, ale snažíme se doladit s jinýma kapelama, že bychom vycestovali právě jakoby po České republice do nějakých jiných měst větších, Praha, Brno, České Budějovice, co tam ještě, no, Olomouc. A za vlastně pomocí jako nějakého supportu jiných kapel, místních kapel, že bychom tam právě zahráli, ať trošku rozšíříme fanouškovskou základnu a trošku to předvedeme, to naše umění, neumění a i někde jinde po České republice.
0: Jak funguje váš management? Je to na punk, že si to děláte všechno sami na koleně, anebo máte nějaký takový ten nárazník, nějakou třeba slečnu právě, to by se možná hodilo, která to obtelefonuje, domluví, všechno zařídí, ty hotely s pojišťovnama, potom ty škody na hotelu, co jsou a tak?
3: No slečnu máme, ona stojí tady vedle. No ne, zařízem si to všechno sami. Zařízem si to všechno sami, no.
0: Jo, protože ono to není úplně jako fajn třeba někdy poslouchat, no, jako vás nikdo nezná a bude prázdný klub a kdo to zaplatí prostě, jo, přijďte, donesete 10 tisíc, no, zaplaťte si zvukaře a bude to fajn.
3: No, však právě, no.
0: To úplně není jako...
1: No, zatím to ta domluva funguje u nás tak mezi náma třema na punk a snažíme se tam nějak hlískat ty termíny a psát těm kapelám a zatím nemáme žádného manažera, bohužel. Ale kdyby se někdo samozřejmě hlásil, nejsme proti.
0: Teď vás samozřejmě spousta lidí vidí, slyší, tak možná třeba budou mít zájem si vás někam objednat na nějaké třeba obecní slavnosti, dožinky nebo něco takového, to si myslím, že to by mohlo sednout. Kde vás na internetu najdou? Máte svůj web oficiální nebo všechno na sociálních sítích?
1: Oficiální web ještě není, chystáme se na ně, ale sociální sítě, Facebook, co tam je všechno, Instagram, na Spotify samozřejmě, YouTube, tam jsou taky pěkné videa, videoklipy, e-mail, telefon, takže takhle.
0: Takže kdyby chtěl někdo třeba CDčko, tak ho zabalíte pěkně s věnováním, pošlete.
1: Přesně klidně.
2: Přesně tak.
0: Balíček. Na ty nové písničky z toho nového alba, které by šlo v loni, vznikly třeba nějaké videoklipy, jsou nějaké písničky takové jako na YouTube k vidění s nějakým třeba pěkným obsahem?
3: Jo. Postrach ulice, ten byl jako první, to jsme natáčeli videoklip vlastně z Čírofestu, kde jsme hráli minulý rok v dubnu v Praze. A potom přes to léto vlastně vznikaly další videoklipy, to byly Celebrity a Fenečky ještě. A to je všechno, že? Tři videoklipy, ne?
1: A to je všechno.
2: Jo, tři videoklipy a Teenager lyric video.
3: Pak jsme udělali ještě
2: video.
3: Teenagera, na písničku Teenager, to dělal Ryško.
2: Tady.
3: A to je vlastně, jak se tomu říká, to je lyric video, ale dělou se tam jakoby nějaký grafiky a takhle, takže to není jenom jakoby černý pozadí a text. Je to jako zajímavé.
0: Takže to všechno je ke shlédnutí na internetu, my vlastně dneska taky jsme na YouTube, takže to všechno můžete shlédnout dohromady. Když to shrnu teďka, tak máme nějaký třeba konkrétní termín koncertu, kam bychom mohli posluchače dneska pozvat, anebo žádný termín ještě neexistuje konkrétní a necháme to na jindy?
1: Má být jedna akce, ale za prvé termín nevím a není to 100% ještě potvrzené a bude to v srpnu, tuším, nebo na konci srpna. A to všechno samozřejmě budeme dávat na sociální sítě, takže se na to můžete těšit. A jinak až od toho září bude. Jasně. Všechno se chystat.
0: Zase v klubech.
1: Až přesně tak, až se to rozjede. Teďka ta festivalová sezona nám trošku zavařila. My jsme ji trošku podcenili, takže v září.
0: Klube. No tak si to užijeme aspoň tady v Harendě teďka. Milí Harendějáci, jsou tady poslední dvě pecky. Stiflerova máma a Postrach ulice. Kapela Emergency Break, pánové, bylo to super. Mějte se krásně, užívejte léto. Čau.
1: Děkujeme.
2: Ahoj.

0: Členové Bezpečnostní rady státu se dnes opět na svém zasedání věnovali nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Debatu ale znovu nedokončili. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO je důvodem mimo jiné i to, že teprve včera do funkce nastoupil nový náčelník generálního štábu. Miroslav Hlaváč se přitom na přípravě koncepce podílel, jak připomíná bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS.
1: Ten problém může být v tom, že u té koncepce se jednak řeší samozřejmě nějaké seznamy, modernizace, personál, ale také se řeší, kde se na to ty finanční prostředky vezmou. A tady tedy podle informací, které mám já, tak je ta debata právě o tom, že by to mělo být směřováno k těm 5%, respektive 3,5% a 1,5%.
0: Jednání Bezpečnostní rady se právě kvůli otázkám bezpečnosti a obrany účastnil i prezident Petr Pavel. Město Frýdek Místek znovu připravuje stavbu kanalizace v Lískovci. Kromě části Gajerovice je většina Lískovce zatím bez odvodu odpadních vod. Jak už dříve řekl náměstek primátora Jiří Kajzar z hnutí Naše město FM, přípravy kanalizace v Lískovci už v roce 2009 narazily na nesouhlasy některých majitelů pozemků.
2: Pokud nebudou pozemky, bohužel nemůžeme prostě pokračovat dál, takže už jednáme s vlastníky o tom, že ty pozemky nějakým způsobem získáme pro výstavbu kanalizace.
0: Pokud město potřebné souhlasy získá, nechá zrevidovat už hotovou projektovou dokumentaci z minulosti. Do konce letních prázdnin můžou zájemci hlasovat, která ze 70 staveb či rekonstrukcí v Česku získá cenu veřejnosti od České komory autorizovaných inženýrů. Mezi nominovanými je i 6 staveb z Moravskoslezského kraje. Porota inženýrské ceny kladně hodnotí zejména technické řešení a stavební náročnost projektů. Hlasovat lze na stránkách komory.
3: Stavební inženýry zaujaly bytové domy ve Slezské Ostravě, rodinný dům v Čeladné, Karvinská pěší lávka, obnova obchodního domu Ostravica, přestavba Těšínského divadla a taky park s biotopem na ostravském sídlišti. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Soudní dvůr Evropské unie potvrdil rekordní pokutu pro americkou společnost Google. Za zneužití svého operačního systému pro mobilní telefony má zaplatit v přepočtu asi 100 miliard korun. Podle rozsudku Google využíval dominantního postavení systému Android k potlačování konkurence v oblasti vyhledávacích služeb.
4: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno. Po půlnoci od západu přibude oblačnost. Zítra ráno se objeví i přehánky a během dne pak očekávejte méně oblačnosti až polojasno. V noci teploty klesnou na 16 až 12 stupňů, přes den vystoupají na 21 až 25 a zítra na horách naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Dálnice D1 je na 324. a půltém kilometru ve směru na Ostravu u Oder uzavřena. Nehoda dodávky a nákladního auta blokuje silnici. Na místě jsou složky IZS. Pro cestu dále na Ostravu použijte sjezd na 321. kilometru na Mankovice.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Český radio v Ostravě. Wydarzenia.
6: Dobry wieczór. Czwartek, 2 lipca 2026 roku. Imieniny Marii i Urbana. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Władze Bogumina zakupią dla strażników miejskich nowego drona. Przygotowują już w tej sprawie przetarg i niezbędne zezwolenia. Jak poinformowała rzeczniczka ratusza Jana Kączytkowa, dron będzie wykorzystywany głównie do zwalczania nielegalnych wysypisk śmieci. Chodzi nam na przykład o trudno dostępne miejsca, takie jak herzmanickie stawy, gdzie boguminianie często odkładają stare opony, sprzęt elektroniczny lub gruz budowlany. Droga łącząca leżące nad zbiornikami wodnymi Cierlicko i Sobieszowice znowu jest przejezdna. Podczas powodzi we wrześniu 2024 roku została poważnie uszkodzona, kiedy nasiąknięta wodą skarpa osunęła się wraz z fragmentem jezdni. Firma budowlana wykonała podziemne zakotwienie, które wzmocniło podłoże. Jak powiedział niezależny wójt Cierlicka Dawid Biegun, koszt inwestycji wyniósł 15 milionów.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer, Manga Vlačirat. Dnes si budeme povídat s Ladislavem Baliárem o jeho pouti do Santiago de Compostela. Uslyšíte také vzpomínky na významnou českou socioložku, publicistku, spisovatelku a zakladatelku katedry sociální práce Jiřinu Šiklovou v podání jejich přátel a spolupracovníků. Přejeme vám příjemný poslech. Mangau, šukar šuněben.

0: Píseň Jedno léto v podání Moniky Bagárové a Antonína Gondolána. Před měsícem by významná česká socioložka, publicistka a zakladatelka katedry sociální práce Jiřina Šiklová oslavila 91. narozeniny. Přestože už mezi námi není, její odkaz zůstává živý ve vzpomínkách Romů, studentů, přátel i mnoha spolupracovníků. Když se tedy řekne její jméno, co vás napadne jako první? Odpoví nám její dlouholetá spolupracovnice Jana Hradílková, se kterou v roce 1991 spolu založila neziskovou organizaci Gender Studies.
1: Tak úplně automaticky se mi vybaví Karel Holomek, což byl velký kamarád Jiřiny a taky člověk, kterýho ona si velice vážila. Oni dva byli taková velmi krásná dvojice přátel. No a samozřejmě potom její zápal pro podporu Romů v jakýkoliv situaci se ocitli, ať už to byli romští studenti, který chtěla podpořit a s velikou vervou tak činila.
0: Měla neuvěřitelnou schopnost dávat věci do pohybu.
1: Ona je člověk absolutně bez předsudků, vnitřně svobodný člověk, který je naprosto orientován na to, aby se rozpohybovaly ustrnulé věci.
0: Na Jiřinu Šiklovou zavzpomínala také Lucie Fuková, bývalá vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny.
2: Velice živelnou, pamatuje, jak se prohrabovala ve vlasech a vždycky měla takovýho kohouta a pak vždycky přemýšlela a řekla velice erudované slova. Ona nás školila, setkávala, ale často hovořila i vlastně o období komunismu a já jsem byla svědkem několika diskuzí, kdy ona vlastně reagovala na to, že spousty Romů jako bohužel vzpomínalo třeba na komunismus dobrém a jí to strašně iritovalo a vlastně s námi vedla ty diskuze a byly to opravdu obohacující diskuze, takže ona byla člověkem, který rozpohyboval věci, spousty témat a nebála se říct, co chce a jí bylo úplně jedno, jestli před ní stojí prezident nebo jestli před ní stojí Romák, ona prostě řekla, co si myslí.
0: Dcerou už zmíněného romského aktivisty a politika Karla Holomka je ředitelka Muzea romské kultury Jana Horvátová.
3: Jiřina Šiklová, no to byla hlavně velká kamarádka, no. To byla velká kamarádka celé naší rodiny. Jiřinka Šiklová zůstala jako blízkým člověkem až do svého odchodu, který já jsem si teda nesmírně vážila. Nesmírně chytrá, elegantní a statečná žena, neuvěřitelná. Tato žena a i ten Milan Šimečka a i můj táta by byli schopni skutečně žít v komunismu. Jako já si sebe asi představit neumím, ale tyhle ty lidi byli takový ryzí. Já nevím, jestli to bylo tím, že zažili druhou světovou válku, přežili, žili v hrozně skromných poměrech. Můj táta nikdy nebyl materiálně jako založený, tomu unikalo, ale to stejný ta Jiřina, ona úplně kašlala na materiální věci.
0: I když měla Jiřina Šiklová disidentskou minulost a byla vězněna, po revoluci nestála o významné politické či jiné posty. Přednášela na fakultě a působila v řadě neziskových organizací. Zemřela v květnu 2021. Její odkaz je však stále živý.

0: Poslech nám zpříjemnil Milan Bingáč Demeter a band Ivana Heráka. Svatojakubské cesty tvoří historickou síť poutních tras vedoucích do španělského města Santiago de Compostela, kde je podle tradice pohřben svatý Jakub, jeden z apoštolů Ježíše Krista. Historie sahá až do 9. století, kdy se toto poutní místo stalo jedním z nejvýznamnějších cílů křesťanských poutníků v Evropě. Iveta Durdoňová oslovila Václava Baliára, který právě navštívil Santiago de Compostela.
1: Tato pouť tak se chodí z Česka od Kutné hory, kde je svatojakubská katedrála. To je Camino asi Checo a pak vlastně další ty poutě, tak se Camino Norte, Camino France, pak je Camino Portugues a ještě Camino Primitivo, což je z Ověda, kde vlastně byl ten svatý Jakub dopaden a na to oni ho odvezli a usekli mu hlavu. Po jeho smrti tak se ty ostatky vrátily do toho Santiago a ta pouť je završená tím, že se člověk jde poklonit těm jeho ostatkům.
2: Kolik kilometrů vy jste se vydali? Jakou cestou?
1: Tak tady to Primitivo do toho Santiago je zhruba kolem 300 kilometrů. Ale pro nás ta pouť nekončila, my jsme si pak dali ještě takový dva další menší úkoly. Jsou to dvě poutě, jedna je Muchia, což je nejsevernější výběh, a pak Finistera, což znamená jakoby konec světa. Je to nejzápadnější bod Evropy, takže tam jsme šli taky. Tudíž to bylo kolem 650 kilometrů. I s tím, co člověk nachodil, to sem a tam, tak troufám říct, 480 kilometrů, jak nic, za 13 dní. Boty, to je základ, do bot jsem investoval 6 tisíc a milionkrát se mi to oplatilo. Vlastně měl jsem boty, které mají patu na zemi, takže jsou to trailové boty, tenisky, takový, který když promoknou, tak se dají rychle vysušit. Měl jsem s sebou spacák, nafukovací karimatku, bundu, měl jsem s sebou podlikačky a jedno tričko.
2: Jaký to je na té cestě s jídlem a pitím a s ubytováním nebo přespáním?
1: Každý ten poutník má možnost si vybrat, jestli chce spát v albercích, což je takový jakoby ubytovna, kde na jedné cimře spí třeba 20 lidí, je tam pračka, je tam nějaká kuchyň, kde se dá uvařit, ale to my jsme nezvolili. Jsme spali pod čirákem, vždycky nám teda z hůry přišlo místo, kde na nás nepršelo, nepadala rosa.
2: S kolika přáteli jste šel a co vás vedlo na tuto cestu?
1: Šel jsem s dvouma kamarádama, s kterými jsem vyrost, známe se celý život, dá se říct, že to jsou mý nejlepší kamarádi. Každýho nějak nás tam něco přivedlo, jakoby něco jiného. Tyhle kluci mají za sebou Peru, Kolumbii, Kubu, Indii, Nepál a jsou zkušený, ostřílený, ale prostě chybělo jim něco takovýhleho, kde ten člověk si hodí fakt klapky na oči a jde si prostě za svým cílem. A tahle pouť je spojená vlastně s takovým rituálem, to je až na té Finistere, na tom konci světa, kde máte mít nějakou věc, kterou si sebou nesete a kterou tam spálíte, což má značit jako, že spálení starých mostů. Pak se musíte vykoupat v oceánu, takže jakoby očištění té duše a toho těla. No a nakonec pozorujete východ slunce a východ znamená jakoby znovu zrození.
2: Jak to na vás tam působilo, když jste došli do toho kostela?
1: Každý to cítil jinak. Mělo to strašnou neuvěřitelnou sílu, ty lidi, co tam všichni šli, tak vlastně docházeli a byli propojeni nějakým kolektivním vědomím a vlastně ty lidi si tam notovali, i když si nerozuměli jakoby jazykem z celého světa, tak ty lidi tam všichni byli s úsměvem, objímali se, jiní seděli, další plakali, další se modlili.
2: Jak vás to posílilo, když jste se vrátil do České republiky?
1: Určitě trošku taková úcta. Mi to dalo nějak takový smysl všechno. To, že jsem se narodil svým rodičům, že jsem potomek syntů, který skoro nepřežili druhou světovou válku a to, jak oni žili a ty tradice, které máme, jak jsou svázaný se starým zákonem a jakou to má prostě hloubku, tak je pro mě mnohem větším bohatstvím než všechny peníze a majetky, baráky celého světa.
0: Říká o své cestě do Santiago de Compostela Václav Baliár. A my jsme na konci dnešního Roma Vakeren. Savorenge bud bacht, zorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný večer přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Prezident Pavel odmítl Babišovo nařčení, že si vykládá ústavu podle sebe a poškozuje tak Česko. Kriminalisté prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici. Nikoho zatím neobvinili. Zítra bude převážně polojasno s kupovitou oblačností a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Pavel si podle Andreje Babiše z hnutí ANO vykládá ústavu, jak

0: obce Vladimír Jan. Kdo je z činu podezřelý a kolika pacientů se současný případ týká, ale neupřesnil. Kriminalisté podle Vladimíra Jana v kauze zatím nikoho neobvinili.
1: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy, spáchaného na více osobách. V současné době a v této fázi trestní řízení nemůžu přesně specifikovat jednotlivé osoby, které měly být poškozeny, ani osobu, která je z tohoto jednání podezřelá. Ve věci budou probíhat úkony trestního řízení tak, aby byla celá věc náležitě objasněna.
0: Jihočeská část dálnice D3 bude hotová v polovině příštího roku. Termín dnes potvrdili zástupci ředitelství silnic a dálnic. Úsek mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm bude v provozu už na konci července. Práce se tam podařilo o měsíc urychlit. Podle Adama Kolouška z ředitelství silnic a dálnic bude zbývat dokončení úseku mezi Nažidly a Kaplicí nádražím.
2: Část z něj zprovozníme ještě v letošním roce. V listopadu letošního roku by mělo jít do provozu prvních 6 kilometrů, a to je úsek mezi Kaplicí nádražím a Kaplicí. Zbylých 6 kilometrů nám zůstane na příští rok a měli bychom zprovozňovat celý ten jihočeský úsek dálnice D3 v létě příštího roku. Sport.
0: Evropská fotbalová unie UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v korupční aféře ze svých soutěží. Do poháru se tak nově dostane Jablonec. Viktoria Plzeň převezme roli Karviné a bude hrát až ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Polepší si i Hradec Králové, který nastoupí ve druhém předkole stejné soutěže proti norskému Tromso. Jablonec čeká ve druhém předkole konferenční ligy chorvatský Varaždín. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě. Počasí. Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 325 ve směru na Ostravu je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. A v Praze v Mladoboleslavské ulici je neprůjezdný pruh po nehodě dvou osobních aut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
4: Hudba je pro něj nejen profese a zdroj obživy, ale hlavně celoživotní vášeň. Na hudební scéně působí řadu let, věnuje se především vlastní tvorbě, ale spolupracuje i s dalšími hudebníky. Letos připomíná nedožité 80. legendárního Petra Nováka. Petr Bende je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Zdravím a moc děkuji za pozvání.
3: Alex a host.

0: zpěvák a hudebník Petr Bende je naším hostem. Máme za sebou prázdniny, no už je to trošku déle, ale přeci jenom prázdniny jsou většinou ve znamení festivalů. Měl jste na pilno?
1: No, měl jsem na pilno, za pať pánbu jsem měl na pilno, hráli jsme s kapelou hodně, to možná teďka je slyšet i na mém hlase, použitém po třech koncertech za víkend. Tak jsem rád za to, že kapela funguje vlastně. Letos slavíme takové malé výročí, i když teda Petr Bende Band funguje od roku 97, ale letos je to 20 roků vlastně od pomyslné Superstar, od soutěže, kterou jsem prošel, tak jsme zrovna u víkendu jsme slavili takovým velkým koncertem ve Velké Bíteši. Tak jsem za to rád, že ta cesta neustále pokračuje.
0: 20 let od Superstar, kde jste vlastně obsadil druhé místo, a kdy ta soutěž vám asi hodně dopomohla k tomu, že jste tam, kde jste dneska.
1: Tak byl to určitý stupínek, 100%, ano. Ale myslím si, že bez těch jako začátků, které jsem měl dávno předtím, tak nevím, jestli bych tam došel možná. Možná třeba ne, možná bych to minul. I když vlastně do té soutěže přihlásil vlastně kamarád, já jsem tak nějak budově tam úplně to necítil, ale dneska jsem, když se ohlédnu zpátky, díky přátelům, který jsem tam potkal a zkušenostmi, který jsem tam nabral, který byly v tom malém čase naprosto neskutečné, tak jsem za to rád, protože mě to nasměrovalo zase trošku jiným směrem.
0: Mm-hmm. Připomínal jste si nějak tu soutěž, myslím tím, sledoval jste nebo prohlížel jste si třeba nějaké fotky z té doby, videa z té doby?
1: No,
0: hodně jste se změnil, jako v tom dobrém slova smyslu.
1: To vám děkuju. No já vlastně už teďka celou tu dobu, co jsem připravoval ten koncert vlastně, kde jsem měl teda jako svoji kapelu a cymbalistu a měl jsem tam dva vzácné hosty, což jsme se po 20 letech potkali s Ali a Mirim na pódiu. A ještě jsem pozval Šárku Vaňkovou, s kterou jsem si zaspíval, oba dva byli úplně výjimeční. Já jsem celou tu vlastně asi půl rok zpátky jsem měl takovou v uvozovkách kampaň na svých sociálních sítích, kde jsem každou neděli založil jsem takzvaný vzpomínkovník a tam jsem každou neděli dával nějaké útržky, ať už videa nebo fotky z mého šuplíku, který se k tomu vázali i třeba jako nikdy nezveřejněný zákulisí z úplně prvních castingů a tak. Takže jsem v tom docela jel, vlastně uvědomil jsem si, že těch 20 let uběhlo strašně rychle. Vůbec mi to vlastně nepřipadá, že je za mnou tolik věcí. Dostal jsem ještě od mých fanoušků, jsem dostal takovou knihu, která je snad jenom první částí, má to přes 100 stran a tam je jenom úplně úvod celých těch věcí, co se odehrály za ten první rok. Takže je to super se trošku vracet někdy, aby si člověk mohl zase říct, že nějaká práce je za ním a že to mělo smysl, že se může dívat zase dopředu na nějakou novou třeba autorskou tvorbu nebo nové projekty.
0: 20 let, ruku na srdce. Jste spokojený tam, kde jste dnes, nebo třeba během té cesty 20 leté jste si někdy říkal, že jste mohl něco udělat jinak?
1: Vždycky je možno udělat něco třeba lépe, nebo lépe natočit píseň, nebo lépe ji složit, nebo ji vydat v jiném datumu, kdyby to třeba mělo lepší dopad, já nevím. Já se jako k těm věcem moc nevracím. Já se snažím jako všem těm projektům, no písničkám, nebo deskám, který jsem vlastně vydal, kterých je poměrně dost, myslím, že přes 10 desek, nevím, jestli přesně to říkám, ale pro mě to období bylo plodné, tak vlastně každé té desce jsem věnoval úplně maximum. Takže když se ohlednu zpátky, tak poslechnu si třeba nějakou nahrávku. Nedávno jsem poslouchal svoji první desku v autě, jsem si říkal, musím si to po snad 20 letech poslechnout. A vlastně jsem byl velmi mile překvapen, jak to ještě dneska vlastně skvěle hraje, což může teda Milan Cimf, producent, s kterým jsme natočili toho hromadu a který mě taky strašně krásně nasměroval. Že jsem měl ten pocit, že to je fakt jako super. Já někdy mám v tom svém životě se někdy ohlížím jako zpátky. Teď jsme nedávno zrovna s přítelkyní se o tom bavili a že mám pocit, jak kdybych prožil těch životů víc. Nikdy tenhle ten pocit jako někdy tenhle ten pocit ze mě jako vypadne, no. Protože to období z začátku mojí takzvané setkávání se s muzikou, ať už to bylo přes rodiče od 5 let třeba do první kapely, která nastoupila ve 13 a hrál jsem s ní v podstatě docela dlouhou dobu, až jsem přešel do Třebíče k Big Beatům, ke kapele Carmen a dalším tam, které jsou docela vyhlasné vlastně dodnes. Tak to je taková část toho Big Beatového života, který mě vlastně naplňoval. Už to bylo teda dětství jeden život, pak ten Big Beat, který vlastně na té Jižní Moravě nám krásně mě pomohl a strašně myslím, že mi dal obrovskou školu. A pak je to období toho třetího vlastně života někdy po té Superstar, kdy se všechno úplně přetočilo o 180 stupňů. A teď prožívám třeba takové zase období, kdy jsem strašně jako vnitřně spokojený. Dělám si vlastně, na tom říkám, že jsem si vytvořil takový svůj vlastní underground. Protože že si vlastně tak trošku dělám, co chci a vlastně zpívám to, co chci a snažím se dělat to, co chci a zaplať pámu to někoho zajímá.
0: Tak rozhodně, myslím, že posluchač Alex a host určitě. Pojďme si vás zahrát a za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je Petr Bende.
2: Alex a host. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Petr Bende, který letos připomíná nedožité 80. narozeniny legendárního Petra Nováka. Jak k tomu došlo, že zrovna vy jste se toho chopil?
1: To je dlouhá cesta, no. Já to tak mám ze vším vlastně. Něco mě déle trvá, něco mě méně déle trvá, něco vyjede na povrch úplně strašidlou rychlostí, některé písně třeba, ale zrovna písně Petra Nováka. Jednak je mám spojené s dětstvím, s mojí rodnou vesničkou Újezd u Hořovic, kde jsem u vohníčku hrával svoje vlastní písně, mezi tím drhnul různé věci na kytaru a samozřejmě byly tam i písně Petra Nováka. Jak jsme se bavili předtím o těch životech, to tady se to trošku tak jako propojuje, kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu stát na pódiu prostě s takovými legendami, jako je Ivo Plicka, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, kapela George and Beethovens můžu je s velkou pokorou považovat za své kamarády, tak jim řeknu, že se úplně zbláznili tehdy, třeba ve 13 letech. Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým jako pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď, protože bylo na všechno spousty času, to si všichni pamatujeme. Tak jsem seděl doma a vlastně hledal jsem teda, říkal jsem si, tak to uděláme, ale jak to udělat trošku jako lépe, než jenom s kapelou naskoušet písně Petra Nováka a někde zahrát. To mě připadlo hrozně málo, nemáme rád polovičaté věci. Tak jsem oslovil a hledal jsem aranžéra, abych měl člověka, který by mi zaranžoval písně Petra Nováka pro symfonický orchestr. Protože jsem si říkal, že by si ty skladby zasloužily tohleto velké sdělení s velkým symfoniákem. A celkově jsem trošku k tomu chtěl přistoupit, takže přesně tu kapelu jsem tam nechtěl vůbec dávat. A zůstala vlastně jenom symfonický orchestr, já s kytarou, popřípadě s křídlem, s klavírem. No, tak to jsme teďka přeběhli vlastně nějakých 18 roků a on vzal Stíbůrek, asi rok a půl jsme psali noty a vlastně v roce 2022 až po nějakých těch, jak jsem říkal, 18 letech byla premiéra v Hradci Králové s Filharmonií Hradec Králové a následně za dva roky jsme teďka vydali album s Filharmonií Bohuslava Martinů ze Zlína, živý koncert.
0: Tak s největšími hity.
1: S největšími
0: tedy
1: hity.
0: Tedy Petra Nováka.
1: No je to takový průřez vlastně. Mm-hmm. Já jsem původní ještě věc, musím říct, to je velmi zásadní informace, jak se vymknout tomu revivalu, to jsem neustále nosil v hlavě, protože ono, jako zpívat Petra Nováka, jinak na to nemám hlas, mám úplně jiný hlasový prostě fond. Možná jsme jako, že zpívám nahoře, tak to je tak asi jediné, ale chtěl jsem k tomu přistoupit, tak spíš sám za sebe, ale dřív, než jsme vlastně úplně napsali první notu, než se vůbec jako do notového papíru něco zaneslo, tak jsem chtěl takové jako posvěcení. Samozřejmě, když se píše nový notový záznam, musí člověk mít svolení všech dědiců, autorů, což jim vlastně všem strašně moc děkuju, protože všichni mě to podovolili jako jedinému v České republice po strašně dlouhé době. I paní Daniela Jakubková, která je vlastně majitelkou práv písní Petra Nováka. Mm. A já jsem chtěl takový, nejenom takhle, tyhle ty papírové věci, jak se říká, abych mohl, ale vlastně chtěl jsem mít to posvěcení od těch lidí, kteří s tím Petrem hráli. Takže vlastně já jsem zavolal manažerovi a basistovi Georgem Beethoven z Karlovy Novákovi, kterého jsem osobně znal. A řekl jsem mu svůj záměr. Setkali jsme se v Praze na pivku spolu a tak jsme probírali, fakt celý skoro den jsme probírali, jak na to. A já jsem říkal, pro mě zásadní je, aby si řekl všem, Karlu Kahovcovi, Viktorovi Sodomovi, všem muzikantům, kteří jsou okolo, že to chci vlastně dělat a chtěl jsem po nich to posvěcení, protože mě zajímalo, jestli s tím souhlasí. Kdyby s tím nesouhlasili, tak bych do toho vlastně nešel, i když bych ty práva měl.
0: Souhlasili, pánové, a vy jste tedy do toho šel a my se ještě ke koncertům a k té desce s největšími hity Petra Nováka ještě dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Petr Bende.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
5: Čas lidí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Naším hostem je hudebník, zpěvák Petr Bende, který se věnuje především vlastní tvorbě, ale udělal, dá se říct si, výjimku v případě legendárního Petra Nováka. Je to taková výjimka, že zpíváte jeho písně, že jste naspíval desku s jeho písněmi?
1: Je to výjimka, no. Je to vlastně projekt, bych to nazval, jako no. Protože dostat se k jeho písním, jak jsme říkali, nebylo úplně jednoduché. A byl jsem rád, že mi bylo podovoleno vlastně těmi žijícími autory a vlastně lidmi, kteří kolem toho Petra stáli, vlastně se do toho vůbec pustit. Chtěl jsem se vyvarovat hlavní věci, to jsem neřekl, že kdyby někdo, třeba Karel Kahovec, seděl s vámi na rozhovoru a vy jste se ho dotazovala, což byste se určitě dotazovala, pane Kahovec, nevadí vám, že vám Bende krade Nováka?
0: Tak to bych to asi neformulovala.
1: No, tak já to říkám tak, jak jsem to měl v hlavě. Proto jsem se jich všech ptal, aby Karel Kahovec, můj kamarád, dneska můžu říct, jsme si nedávno psali tak nádherné vyznání, jsem rád, že můžu vedle nich stát na pódiu, tak by řekl, ne, Petr se mě na to zeptal, my jsme s tím souhlasili. Takže to bylo pro mě velmi zásadní. Tak jsem to myslel. Jednak ty písně jsou takový průřez. Vlastně pomáhali mi s tím vlastně všichni, ať od Ivo Plicky přes George Beethovens. Jsou tam skladby, které jsou vlastně od roku, tuším, že 67 až do poslední desky, která vyšla, myslím, že 96. nebo 7. roce. Tak je to takový průřez vlastně ať už písničkářskou formou, písničkářskou tvorbou, nebo vlastně je tam i jedna píseň Dívenka z Duhy, která je celkem neznámá, je to z vlastně představení Semaforského, kterou pro ní složil, který pro Petra Nováka složil pan Jiří Suchý a Ferdinand Havlík, takže to jsou takové i jako trošku vybočení, ale samozřejmě nechybí tam na té desce Já budu chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Hvězdičko blízkavá, Povídej a prostě další, které jsou naprosto zatelně zapsané ve všech uších a srdcích lidí, tak, si myslím, do dneška.
0: Tak, Petr Novák by 80. narozeniny oslavil letos 6. září. Ano, jak jinak ho připomenout takového zpěváka, než jeho písněmi. Cítil jste i určitou odpovědnost?
1: Odpovědnost na prvním místě. A hlavně taky jako vlastně neponičit vlastně ty skladby. Spíš něco dodat a zanechat tam tu emoční stránku, která si myslím, že tím jako naprosto je prolnuta. Takže to jsem měl jako na paměti a taky jsem měl na paměti to přistoupit k tomu trošku jako po svém, nebýt nějakým copyrightem vlastně a ten pocit do toho vložit trošku svůj, vlastně toho kluka s tou kytarou, který obdivuje písně Petra Nováka, líbí se mu to a chce je vlastně posunout jak těm lidem, kteří by je třeba rádi znovu slyšeli, tak k těm, kteří je třeba vlastně nikdy vůbec neslyšeli, ať už to je mladší publikum, anebo jsou to lidé, kteří třeba tu písničku znají a vůbec neví, od koho je.
0: Máte jednu nejoblíbenější píseň Petra Nováka, nebo dvě třeba?
1: Myslím si, že Já budu chodit po špičkách je taková jako velmi zásadní. Dodnes se tam v té písni na začátku, jak jsem projížděl různě texty po internetu, tak tam se zpívá Zavři pusu a jdi spát. Ale někde je napsáno i zavři oči a jdi spát. To si všichni možná pletou, ale já to můžu tady aspoň s dovolením teda uvést na pravou míru. Ivo Plicka přiletá, že žijící v Americe a přiletá každého půl roku do Prahy. Teď máme na podzim zase sezení spolu. Tak vždycky jdeme a povídáme si o jeho životě a jeho zajímá i moje nějaká autorská tvorba. A tak mi říkal vlastně, že ta věta je správně zavři pusu a jdi spát. Je z toho důvodu, že jeho maminka byl hodně, psal po nocích si různé básničky a furt povídal a mluvil a ta maminka mu vždycky říkala, zavři pusu a jdi spát. Takže to je vlastně použitá vzpomínka jeho na jeho maminku. Takže abyste si to všichni zapamatovali, to jsem chtěl jenom říct.
0: Takže zavři pusu a jdi spát. Dobře, ano, Petr tak. Bende je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hudebníkem Petrem Bendem, který letos tedy připomíná nedožité osmdesátiny legendárního Petra Nováka, připomíná je jeho písněmi, natočil desku, která obsahuje takový, byste říkal, průřez jeho životem, jeho kariérou hudební. Kromě toho, co vás ještě čeká, co vaše tvorba, zbývá na ní čas?
1: Zbývá, no, už mám nachystanou písničku teďka v září, už ji mám natočenou docela delší dobu, jedu teda po singlech vlastně. Ta doba desková je taková jaká zvláštní, vlastně sice jsem jako nevydal řadové album od roku 2016, ale těch písniček vyšlo poměrně hodně. A já jsem se rozhodl pro tuhletu cestu, když teď už jich bude skoro 10 vlastně těch skladeb, mezi tím vyšly asi tři živá alba, živé album mám hrozně rád, tak se snažím těm písničkám každé dát vlastně ten svůj obývák, já tomu říkám. Když vyjde deska, vlastně tak je tam třeba plácnu 13 písní a je to takové jako celistvé, mám to teda taky rád a chystám se na to, to slibuju už další dobu, ale teď se snažím mít po písničkách, takže už je připravená jedna, kterou chci teďka v září dát ven a hnedka v zápětí bych chtěl ještě možná stihneme před Vánoci dát druhou. A to je takový pro mě trošku se to snoubí k tomu Petru Novákovi, protože s Ivo Plickou jsme se rozhodli psát dál. Ivo Plicka píše dál texty a poslal mi několik svých textů, já už jsem jeden zhudebnil. A zrovna sedíme tady v Ostravském a chtěl bych tady natočit právě ve studiu Ostravském jednu píseň s textem Ivo Plicky. A bude to takový uzavřený kruh vlastně k té desce. Vlastně i písně Petra Nováka se tady natáčely, takže to takové trošku se vracím do těch kruhů vlastně, kde to celé začínalo.
0: Petr Novák, to jsem si uvědomila, zemřel v roce 97.
1: Ano.
0: A vaše kapela začala hrát v roce 97, je to tak?
1: Je to tak?
0: Vychází to.
1: To jsem si ani neuvědomil.
0: Tak sotva skončilo léto brzy a vy už jste vlastně zmínil Vánoce, brzy o nich začneme opět mluvit. Chystáte i třeba něco netradičního, tak jako v minulosti s cymbálem, cymbál Big Band, myslím, že to byl takové netradiční úpravy vánočních koled?
1: No letos bude vánoční turné mít 29. ročník, což je úplně neuvěřitelná doba. Od doby, kdy jsme s klukama z kapely, kdy si odehráli první koncertíky na Moravě, tak je mi ctí, že můžeme jezdit po celé republice, dokonce jsme zavítali i do zahraničí, do Paříže, do Švýcarska, do Vídně, letos možná vyjde Londýn, kde bude možná startovat. Ale jak jsem říkal, no já mám rád míchání stylu, takže letos je to takové, mám tam solo cymbalistu, Michala Grombíříka. Turné samozřejmě už je naplánované v tuhletu chvíli, takže kdo se mrkne, tak už uvidí i termíny na mých stránkách, nebude tam chybět kapela. A rozhodl jsem se vzít sebou mého kamaráda, vy jste zmínila ten cymbal Big Band a to bylo přesně v roce 2015, ale ta velká sestava. A tam byl hostem Richard Tesařík, který oslaví taky osmdesátiny. Tak jsem Richardovi, že jsme dlouholetí kamarádi, hráli jsme spolu Hamleta a divadle Kalich, tak jsem ho oslovil a pojede s náma jako vzácný host, na což se teda moc těším, že Richard to je dravec, úžasný zpěvák s úžasným tembrem a zazpomínáme nejenom na nesmrtelné hity jeho bandu, ale i podíváme se trošku na Hamleta. Takže oslovíme tam možná i nějaké skladby z této doby.
0: Říká Petr Bende, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Je s námi Petr Bende, zpěvák a hudebník a také už trojnásobný tatínek. Vy jste se stal otcem, lépe tatínkem, letos už po třetí. Nemyslím jako letos po třetí, celkově po třetí, ono to zní zvláštně, že?
1: To zvládlo, letos bylo by to zajímavé.
0: Tak, nicméně dva vaši synové jsou už velcí, dá se říct, že skoro dospělí. Budou hlídat?
1: No to se uvidí, zatím to nechávám na nich, ale jsou v pohodě a jsou jeden, oba dva se mi věnují více sportu teda a na toho malého se těším, uvidíme, no třeba ta muzika u něj propukne a bude pokračovat.
0: Čili u těch vašich dvou starších vede sport, ne muzika.
1: Vede sport. Jsem na to rád, protože mají své už, jako mají svůj pohyb a je to super, že mají svůj koníček.
0: Je v něčem teď to otcovství jiné?
1: Je určitě více pro mě klidné, klidové, že už vím vlastně, co bude následovat. Víc si to užívám, i když jsem ve vyšším věku, tak ta energie tam pořád je a je to, za mě je to jako super. Vlastně ani jsem to nečekal, že to bude tak jako fajn vlastně.
0: Tak vy jste to, že očekáváte třetího potomka, odtajnil písní a klipem pár tajných souřadnic. Jak vás to napadlo? Kdy vás to napadlo?
1: Ta písnička mě provází v další dobu vlastně, ale jak nejlépe vlastně oznámit tuto jako novinku než písničkou, která se k tomu šťastnému období vlastně i v mém životě trošku váže. No. Pár tajných souřadnic je vlastně myšleno tak, že člověk hledá neustále vlastně nějaké svoje spojitosti, ať už je to s muzikou, s životem, s přáteli, s kamarády. No a co nás vlastně nejvíc spojí na tom světě, jsou děti. A ty nám dávají do života úplně jinou možnost jednak vyjadřování, jednak pocitů, citů, lásky. Takže tak asi bych to jako nazval.
0: Kdo vymýšlel ten videoklip, kde se na konci přidá malý bílý hrníček s červenými puntíky a je jasné, co to znamená?
1: Já jsem chtěl po Mailovi Baslovi, což je režisér, můj dlouholetý kamarád, Valach, pán, se kterým jsme už natočili toho docela hodně, tak on má výborné nápady a vždycky, když mu hodím nějakou variantu, protože já jsem nechtěl nějaký zamilovaný příběh lidí, které se vodí za ruce a u nás byl na kafi, když jsme to probírali a máme doma takovéhle hrníčky vlastně, no. A to celé vlastně se postavilo na těch hrncích. Takže hrníček, větší hrníček a pak tom úplně ten nejmenší hrníček. Kdo to neviděl, tak se samozřejmě podívejte.
0: Ano, také doporučuji. Petr Bende je naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: jsme víc.
1: Alex a host je stále hudebník Petr Bende. My jsme teď doposlouchali píseň Pár tajných souřadnic. Jejíž klip odhalil to, že zpěvák Petr Bende bude, teď už je, po třetí tatínkem. Ale vraťme se prosím ještě k Petru Novákovi, od jehož narození by letos uplynulo 80 let, přesně 6. září. Vy dokonce to jeho výročí připomenete i koncertem, který by měla vysílat Česká televize.
2: Ano, je to tak. Jednak jsme album teďka pokřtili krásně, to bylo přesně 7.9. Nedávno teďka zpátky s kapelou Georgem Beethoven. Byl jsem rád, že u toho byli chlapci vlastně z kapely i Karel Kohovec a Viktor Sodoma a další, Luboš Pospíšil. A vlastně k tomu se váže vlastně k té desce, protože to živý záznam koncertu vlastně s Filharmonií Bohuslava Martinů s dirigentem Robertem Kružíkem, a ten jsme natočili minulý rok, je zpracován a odvysílá ho, nevím přesné datum, teda ještě někdy na podzim nebo možná mezi svátky, Česká televize, takže sledujte, budu rád, když se na to podíváte, protože se mi podařilo docela nevídaná věc, jednak natočit samozřejmě ten koncert s tímto obrovským tělesem a za druhé ještě dát dohromady početný tým legend, ať už to byl Ivo Plicka nebo již zmiňovaní lidé Koren, George Beethoven, Karel Kohovec a další muzikanti, a ty jsem měl ve studiu a zpovídal jsem je. Takže vlastně prolnuté ty písně budou ještě takovým malým dokumentem, kdy právě lidé, ještě Petr Janda tam byl, konce se objevil a další, tak budou povídat příhody vlastně a své pocity k Petru Novákovi, a to celé bude prolnuté vlastně těma písničkama. Takže trošku takový netradiční koncert, za který jsem rád.
1: Takže i takové vzpomínání na Petra Nováka od lidí, osobností, kteří s ním byli,
2: kteří spolupracovali. Kteří s ním stáli na pódiu, přesně tak, nebo po jeho boku celá ta dlouhá léta.
1: Tak a co vás ještě dalšího na podzim čeká? Vím, že i pro Český rozhlas se chystáte zaspívat.
2: Ano, určitě se objevím i na vlnách, že tuším, že to bude Český rozhlas dvojka a Olomouc. Těším se do Olomouce, prý Bohemia Rádio, kde zahrajeme s kapelou a určitě nebudou chybět i taky písničky Petra Nováka, které i kapelně jsme pro tenhle ten pořad vlastně speciálně upravili. Tak se moc těším a děkujeme za pozvání.
1: Tak to vypadá, že máte před sebou nabitý podzim. Vyjde vám nějaký čas na zábavu, i když myslím si, že hudba je pro vás zábavou dostatečnou?
2: Určitě vyjde. Většinou hrajeme o víkendech, takže já přes týden mám více času samozřejmě na děti, na rodinu. A teď já jsem odhodil vlastně minulý pár týdnů zpátky jsem odhodil takovou tu velkou věc, kdy jsme měli velký koncert 20 letů Moc Superstar, jak jsem to zmiňoval na začátku, a teď veškerou svoji vlastně iniciativu budu věnovat ať už rodině, anebo teda přípravě vánočních koncertů a dvou novým singlům, který bych chtěl letos, aby ještě vyšly. A samozřejmě promu desky největších hitů Petra Nováka.
1: Tak ať se vám to všechno vydaří. Moc děkuji, že jsme se mohli popovídat, a mějte se moc hezky. Petr Bende byl naším hostem.
2: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně, hezký den.
0: Alex a host.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezpečnostní rada státu jednala o nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Kvůli horku a nízkému tlaku vzduchu při bouřce na řece Dyji uhynula asi tuna ryb. Zítra bude převážně polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Členové Bezpečnostní rady státu se dnes opět na svém zasedání věnovali nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Debatu ale znovu nedokončili. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO je důvodem mimo jiné i to, že teprve včera do funkce nastoupil nový náčelník generálního štábu. Miroslav Hlaváč se přitom na přípravě koncepce podílel, jak připomíná bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS.
2: Ten problém může být v tom, že u té koncepce se jednak řeší samozřejmě nějaké seznamy, modernizace, personál, ale také se řeší, kde se na to ty finanční prostředky vezmou. A tady tedy podle informací, které mám já, tak je ta debata právě

0: Nová.
1: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku Dyje pod jez, kde mají příznivější podmínky pro život.
0: Na jez v Bulharech a taky v Břeclavi hasiči instalovali norné stěny na záchyt uhynulých ryb. Jejich likvidaci zajistí příslušné radnice. Povodí Moravy nevylučuje, že k úhynu může v následujících dnech opět dojít. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Nejvyšší soud dnes zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO proti podmíněnému trestu pro chovatele z Uherského Hradiště odsouzeného za týrání psa Blejda. Podle soudu uložený dvouletý trest vězení s tříletým odkladem a pětiletý zákaz chovu zvířat odpovídají závažnosti případu. Soudci přihlédli mimo jiné k tomu, že se muž přiznal, projevil lítost a snaží se svůj život změnit. Muž podle rozsudku nechával psa měsíce bez vody a potravy. Zachránili ho hasiči poté, co ho kolem jdoucí spatřila na parapetu. Sport. Tenista Jiří Lehečka postoupil do třetího kola Wimbledonu. Slováka Molčana porazil 3-0 na sety. Počasí. Zítra bude převážně polojasno s kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Odry stále odklízí následky vážné nehody. Na kilometru 325 je zavřená krajnice. A v Karlových Varech dejte pozor ve Vančurově ulici. Je tam rozlitý olej. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
3: Zlatá láska.
4: U dalšího příběhu silné lásky vás vítají Petr Kostka
5: a Carmen Majerová. Vybrali jsme ze stovek přihlášených manželských párů ten, který se seznámil už před téměř 60 lety.
4: Jemu bylo 18, když zahlédl 16-letou dívku. Okamžitě se zamiloval a začal se psát příběh vroucí lásky zkoušené i těmi nejtěžšími chvílemi, které mohou rodiče zažít. Jejich vztah vydržel a láska sílila. Není nic krásnějšího.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Manželský pár, který se s námi dnes podělí o svůj příběh, žije v Praze. Právě tam jejich láska začala. A dnes stále trvá.
1: Antonín a Ivanka Pavorovi do života naskočili mladí a velmi rychle. Byl to silný vztah a takový je dodnes. Jeden druhého si váží, ctí a milují. Proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Den.
3: Vy budete paní Pavorová.
4: Ano, jsem paní Pavorová. Dobrý den.
3: Tak počkáme i na manžela, vydáme se za ním. Jste doma oba?
4: My jsme oba doma.
3: Paní Pavorová, sluší se na návštěvu přijít s něčím, tak pro vás kytičku.
4: Ježiš, děkuju, je nádherná a dám si ji hned do vás.
3: Dobrý den. Vy budete Antonín.
5: A, určitě.
3: To je pro vás... Já nevím, jestli můžete sladké, ale aspoň takhle.
5: To už jsem dlouho nic nedostal.
3: To máte za těch x let, co jste spolu, tak aspoň ve tvaru srdce bomboniéra něco sladkého na zub.
5: Já se občou podělím nějak.
4: Udělejte si pohodlíčko, jestli chcete tam nebo tady.
1: Antonín Paur a Ivanka Paurová. Pár dvou krásných lidí, kteří se zamilovali roku 1964. Oba pracovali ve stejném podniku.
0: Antonín jednoho dne přišel vybírat peníze na dárek pro paní šéfovou. Netušil, že zahlédne Ivanku, zasáhne ho Amorův šíp a nebude schopen na ní přestat myslet. Zažil lásku na první pohled.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No, tak odešel, ale pak přišel a už jsme se jako bavili.
5: Vrátil jsem se, už jsme si povídali a už to bylo dobrý.
3: A pak bylo nějaké pozvání na rande, nebo jak se to vyvíjelo?
5: Vlastně, počkej, o manželku měl tenkrát zájem ještě jeden chlapec a se, nějak jsme se tam sešli u ní. A dohadovali jsme se tak, kdo bude chodit s paní, kdo nebude chodit s paní, no.
3: A to jste si to střihali, losovali?
5: Já jsem jí řekl, hele, tak si vyber, tak řekni, buď on nebo já. No a řekla já,
4: no. No, my jsme spolu povídali tak mohutně, že nás museli rozdělit v práci. Neplnili jsme plán a muž musel do Měcholup, do Balivejch, a já zůstala tady.
5: No, to byl pobočný závod a prostě mě potřebovali uklidit někam, no, abych nezdržoval.
3: A vy jste co, potom dojížděl po práci za Ivankou, no, nebo jak?
5: Prostě, samozřejmě. Takhle, já jsem dojížděl sem, protože babička, jako matka manželky, úžasně vařila. No, a na to mě vlastně ulovili potom. No. To byl další impuls, proč jsem sem vlastně začal jezdit. No.
3: Líbil jste se?
4: Oblíbila si ho, protože on nešetřil chválou, jak dobře vaří. Tak to je.
3: Mimochodem, jaký to byl rok, tedy o jakém roce mluvíme, kdy jste se takhle seznámili?
4: 1964.
3: A jak to tehdy vypadalo, když chlapec, dívka se dali dohromady, kde se scházeli, jaké byly příležitosti, jak tehdy vypadalo rande?
4: Chodilo se.
3: Po ulici?
4: Po ulici chodilo se do parku, všude.
5: Na čaj jsme tenkrát hodně chodili, jako. Já nevím, jestli vám to něco říká. Vlastně to vzniklo z Anglie, že jo, tam měli ve 3 hodiny čaj. Tak se tady taky začalo říkat na čaj, ale byla to zábava, kde hrála živá hudba. No, chodilo se tancovat, no. Naše nejoblíbenější zábava, samozřejmě, no.
3: Co se pilo? Čaj?
5: Čaj je rozhodně ne. Pivo, víno. No, pivo, jako tvrdý alkohol jsme nepili, ale pivo, víno určitě. Tenkrát za 10 korun člověk byl zlámaný, že jo. To, no, to, pivo stálo 1,20 Kč, no tak.
4: No, bylo to, chodili jsme do Luxoru a do těchto podniků, to už dneska neexistuje. A když jsem šla, tak jsem nebyla bohatá, tak táta mi dal 10 korun a muselo mi to vydržet.
3: Co tomu říkali rodiče, že jste se dali dohromady, případně co dělali třeba za práci?
4: No tak můj táta dělal na ministerstvu Rudných dolů a Hutí a máma dělala v těch Valivech a jeho tatínek taky.
3: A co tomu říkali, že jste se dali dohromady? Nebo jak jste jim to řekli, jak to vyplynulo, že vy dva patříte k sobě už?
4: No, tak muž jsem chodil, takže ho poznali. No, ale potom nastala hrůza, protože jsem přišla do jiného stavu.
3: Jak k tomu tak došlo? Byly ty čaje a pak najednou dítě na cestě? Antoníne?
5: My jsme jeli v létě na dovolenou. No a tam to bylo takový příjemný prostředí, že jsme chodili do lesa a tak prostě jsme si užívali, až se to stalo. Nějak se to vyvrbilo. Manželka měla jet za rodičema do Jeseníku, tam měli babičku, tak jsem jel s ní už a pak nás tam nechali vlastně, oni jeli zpátky, že jo. Jim končila dovolená, tak nás tam nechali jenom s babičkou a s dědou a prostě byla volnost, no.
3: Neohlídali vás?
5: Babička s dědou nás nehlídali.
4: Ne, ne, ty prostě žili svůj život, byli taky výborný, hodný a měli hospodářství, měli úplně jiný starosti.
3: Jak jste se to, Ivanko, dozvěděla to, že čekáte dítě? Jak jste na to přišla? Jak to přišlo?
4: Jako u všech ženských. Pak nepřišlo nic a tím jsem věděla, že jsem v jiném stavu.
3: To jste věděla vy. A teď? Mám to říct rodičům? Nemám? Automaticky jste se o to podělila? Nebo jste to nejdřív řekla Antonínovi?
4: Nejdřív jsem to řekla mužovi a tak nějak jsme to probírali a říkal právě, že se vememe, teda, že bude svatba. Pak jsme šli oba za rodičema, jenže já měla otce takovýho cholerika, který se hned rozčílil, tak on šel to sdělit a já se zamkla v koupelce a čekala jsem, jak to dopadne. No, neslyšela jsem nic, ale pak, když jsem přišla, tak děda seděl, tady bylo kanapé, jako valenda taková, a jenom kroutil pořád takhle hlavou.
3: A pak jste to schytala, nebo co následovalo?
4: Ne, řekl mužovi, že než si ji vemeš, tak jdi radši vem si pro vás a jdi do lesa se oběsit.
3: Ne.
4: Jo, je to tak.
5: On děda si dělal legraci, on zase tak hroznej nebyl. My jsme spolu vycházeli velice dobře, jako já, neměl s ním žádný problémy. Samozřejmě, jak by se člověk tvářil, že jo, když mu dítě řekne, jsem v jiném stavu a je ještě jí není 18, ale chvilku kejval tou hlavou, bez toho takový přepadlej, ale pak se to všechno vyřešilo.
3: Co vaši rodiče?
5: No, tam to bylo skoro špatný, protože u nich v práci byla rodinka, maminka i dceruška, už velká, byli takový jeho lehčího ražení. A on, můj táta, si to splet, že je to moje žena a její máma. A přitom to byla úplně jiná rodinka. No. Tak u mě doma říkal mámě, hele, to je děvka. A tam její máma je ještě horší. No. A měl jsem co vysvětlovat potom, no, protože máma hned na mě vletěla, co blbneš, co si to bereš. No. Tak dalo to dost práce jako jí vysvětlit, že jsou úplně vedle, že to je někdo jiný.
4: Jenže tenkrát mu šel na vojnu, měl jít teda, takže aby nám povolili sňatek. To byla taková komise. No a řekli, že ne, protože že nevydržíme, takže žádná svatba nebude.
3: To znamená, vy jako neplnoletá jste musela předstoupit před komisi a ta rozhodla, jestli ten nápadník, který způsobil to, co způsobil, je hoden toho, aby s vámi prožil život, to někdo posuzoval takhle?
4: Ano, to se posuzovalo. A pokud jako, že půjde na tu vojnu hned, tak usoudili, že prostě to nemá cenu a že spolu nevydržíme. Jenže máma dělala soudkyni z lidu, to tenkrát bylo, pomáhala, a běžela za těma známejma a pak nám to povolili.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ivanka a Antonín Paurovi se brali v Praze na Nuselské radnici. Nevěstě nechala maminka ušít šaty s kožíškem, ženich oblékl tmavý oblek.
2: Svatební hostina s 20 hosty se konala u rodičů Ivanky doma. Podávala se polévka s játrovými knedlíčky, svíčková a domácí koláče.
1: Svatebním dnem bylo úterý 29. září 1964. O dva dny později už musel Antonín rukovat na vojnu. Jak to prožíval?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Vím, že mi to bylo hrozně líto, jakože nebudeme spolu, ale nedalo se nic dělat. No. Na té vojně taky člověk by pomalinku brečel, že jo, ale nebo udělal ze sebe nějakýho hrdinu, ale měli jsme se rádi, no, bylo mi to líto, no. Pak se narodila holka, tu jsem viděl až vlastně po půl roce nějak, ani mě nepustili nějak dřív. No. Nebylo to nic příjemného.
4: Když přišla Iva na svět, vy zase manžela pryč, vaše první dítě, jak se to prožívalo, jaké to bylo stát se mámou?
5: Hezký. Líbila se mi moc, když se narodila. Volala se mámě i tátovi a říkám, jak máme hezký dítě, nádherný, no, tak nějak. Soustředila jsem se na to dítě. Měla jen 1,90 kg, ležela v krči nahoře, tam byl pro tyhle nedonošený děti, takže mě vyšoupli, tak já jsem za ní chodila, no a pak teprve se mohla, nebyla jistota, jestli ji zachráněj, ale já jsem věřila, že jo, takže.
4: Bála jste se o ní?
5: Hodně, no.
4: Jaké to je, řeknu vám, dítě potřebuje starost, musíme přesunout, je malé ještě, vemu vám vlastně dceru, rovnou teď vy ji nevidíte, jak to prožíváte?
5: No, je vám smutno, hrozně. No, ale já tam byla, dá se říct, pečená, vařena. Já tam pořád lítala, já to mám kousek, no, nosila jsem jí tam mlíko, takže snažila jsem se.
4: Po jaké době jste si ji odnesla domů?
5: No, po měsíci jsem si ji mohla vzít. No.
4: No a nechyběl vám, Antonín byl pryč tak daleko?
5: Já jsem tam jezdila hodně často, že rodiče hlídali Ivu a všichni, jak jeho rodina, tak moje rodina, nabalili mu tolika věcí, salám, já nevím, co všechno, a já to vždycky dřela do tábora a on měl kasárna ještě daleko, takže, ale nosila se mu statečně.
3: Vojna byla děsná otrava a zbytečný úplně, jo? To, když to člověk viděl, co jsme tam proflákali času úplně zbytečně, no tak takovýhle povyjažení, že přijela manželka. Dostal jsem samozřejmě vycházku přes noc, tak jsme mohli na hotelu spát spolu. Jo, takže to, vždycky se člověk na to těšil, samozřejmě.

0: Po návratu z vojny žili Antonín s Ivankou nejdříve u jeho, potom u jejich rodičů. Ještě netušili, jakou silnou bolest jim osud nachystá. Jakou zkouškou si jejich láska projde.
1: Na začátku toužili mladí manželé po vlastním bydlení. Kamarád jim pomohl získat malé útočiště v bývalé hospodářské budově Trojského zámku v Praze, ale stále to nebylo ono.
0: A tak se Ivanka rozhodla zareagovat na výzvu pro mladé. Osídlit pohraničí. Odešli na Šumavu.
2: My jsme si vybrali Srní, tam byla bytovka a mohli jsme bydlet teda tam, jenže pak, když už nějak jsme to chtěli, tak to bylo už obsazené, tak nás doporučili do Směče, tam byl fínský domek prázdný, tak se nám to líbilo. Muž nastoupil jako traktorista a já do karavína.
3: Pohraničí se tedy rodina začala rozrůstat?
2: Když jsme tam přišli, tam byli hrozně hodní lidi. Taky ze všech koutů republiky to tam osídlili a říkali, je, vy máte jen jedno dítě. Všichni tam měli plno dětí. To prý budete mít víc a byla to pravda. Říkali, tady je dobrá voda.
3: Tak ta dobrá voda přinesla kolik dětí ještě?
2: Tři. Teda měli jsme dvojčata, bohužel o ty jsme přišli, protože v Prachaticích tenkrát neměli inkubátor. Jo, to byla jenom taková nějaká verínka, tak je museli převážet do Písku a to nepřežili. Pak jsme měli syna a pak druhýho syna a to jsou Prachatičáci.
3: Jaké to bylo přijít o dvojčata pro vás, Antonine?
4: Hrozný to bylo přijít o ty dvojčata. Jsme se děsně těšili, že už jsme vlastně, to už měla holka 6 let, no a teprve jsme si mohli dovolit další děti. Tak jsme se na ně strašně těšili, ale bohužel ty podmínky tam, přece jenom to pohraničí bylo takový odstačený, že jo, nebylo to tam tak vybavený jako tady. Tady, kdyby se to stalo, tak přežili holky. Byly to dvě holky. No, pak jsme se z toho nějak vyksesali a říkali jsme, zkusíme to ještě. No a povedl se nám kluk, šikovnej, do dneška z něj máme hroznou radost. No a pak přišel neplánovaně po 2 letech ještě jeden. No a tím jsme skončili.
3: Prozraďte mi, ale ten okamžik, dvojčata se takhle převáží, jsou ohrožená v životě a pak přijde ta zpráva, jak jste se to dozvěděla, že odešli.
2: Já jsem ležela ještě, protože mi dělali císařský řez, tak jsem ležela ještě v nemocnici. Poslali telegram mužovi, že umřeli. No a pro mě to bylo hrozný, protože jsem ležela na oddělení, kde měli maminky, miminka. Takže oni se šmuchlovali s miminkama a já jsem brečela.
3: To znamená, vy tu zprávu jste dostala od manžela, protože jemu psali?
2: Oni mi to řekli, ale poslali hned tu zprávu mužovi. No a měla jsem to špatný, protože se muže ptali, koho má nechat zachránit, jestli mě nebo dvojčata. No a muž, protože jsme měli doma malou Ivu, tak řekl, že mě.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh opravdové lásky, kterou zažehli už před 60 lety Ivanka a Antonín Paurovi.
2: Za život se stěhovali celkem 7krát. Ocitli se nejen na Šumavě, ale také ve východních Čechách, na západ i východ od Prahy, aby v závěru svého života našli útočiště znovu doma, v bytě po rodičích Ivanky, kde to vlastně všechno začalo.
1: Na dno svých sil si musela Ivanka jako městské dítě sáhnout v drsných podmínkách Šumavy.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
3: Kdy vám v tom životě bylo nejvíc do pláče, kdy jste tak vnitřně se trhala, trápila? Bylo to ten okamžik, kdy jste se dozvěděla, že dvojčata nejsou, nebo to byly i jiné chvíle?
4: Tak bylo to hodně, že dvojčata nejsou, ale byla to pro mě ta chvíle, co jsme odešli teda ven, a já jsem nastoupila do Kravína. Já jsem byla jedináček a bydlela jsem tady v tomto bytě, takže žádná velká dřina, jenom uklidět a to. A tam jsem teprve poznala, co je to práce. A já jsem po nocích pomalu nespala, jak mě brněly a bolely ruce a brečela jsem. A říkala jsem mužovi, prosím tě, pojď, půjdem zpátky do Prahy. A muž řekl, chtěla jsi to? Tak to máš. A musela jsem si zvyknout. A zvykla jsem si a zžila jsem se s nima i muž. A byli jsme hrozně rádi, že jsme odešli ven. A do dneška si říkáme, že jsme šťastní lidi, protože kdyby jsme měli bydlet v Praze a vychovávat tady ty děti, tak to není ono.
5: Tam byli docela příjemní lidi, jo, takže se tam člověk zkamarádil s nima hned. A i když to byla těžká práce, tak mě to nějak nevadilo. Já jsem s tím neměl celkem problém.
4: A my vlastně jsme vždycky chtěli těm dětem, my jsme žili celý roky pro ty děti.
3: Čím vám ty děti udělali největší radost?
4: Byli hodní a dá se říct, jsou hodní i dneska. Mají nás rádi, scházíme se prakticky. Dřív jsme se vždycky scházeli třeba u Ivy nebo u Toníka, u Tomáše. Teď už to tak není, ona je trochu ta doba hektická a scházíme se tady.

0: Kdysi jeden indický mudrc řekl: obětujme svůj dnešek, aby naše děti měly lepší zítřek. Tak žijí lásku svým dětem i sobě navzájem dávají Antonín a Ivanka Paurovi.
1: A děti jim to oplácí plnou měrou. Důkazem je i to, že do našeho pořadu je přihlásili právě oni.
2: Tak měli jsme hezký život.
3: Rozhodně nám to víc dalo, než vzalo. Myslím si, že jsme prožili takový plodný a zajímavý život. Jo. Si nestěžu, někdo to bude mít třeba nějaký traktorista hloupej nebo něco. My to tak neberem. Opravdu jsme si užili a je zajímavý, že skoro všude, kde jsme byli, tak byli úžasní lidi.
4: Ale možná protože vy sami jste úžasní a tyhle věci se přitahují, ne?
3: Že bychom byli úžasní, si nějak nepřipadáme, ale opravdu jsme všude zapadli nějak a bylo to fajn.
4: Kdy jste se o Ivanku nejvíc třeba bál?
3: No, rozhodně s těma dětma. Když byla v té porodnici, tak se to nevyvíjelo, jak by mělo.
4: Co vy, Ivanko, kdy jste se o Tondu bál?
2: Když třeba na Šumavě měl žízeň a tenkrát jezdil s traktorem, neměl sebou vodu nebo tak, bylo horko a napil se z nějakého potoku a něco chytil. Musel do nemocnice, tak jsem se bála, protože muž je ještě pro mě pořád takovej hlava rodiny a živitel. Takže i když člověk taky vydělává, ale my žijeme ještě jako dřív se žilo. Takže měla jsem o něj strach.
5: Zlatá láska.
0: Příběh Ivanky a Antonína Paurových nás chytl u srdce. Proto jsme se rozhodli jim dvěma dary udělat radost.
1: Poprosili jsme Patrika Rozehnala, aby jim do kuchyně tajně nainstaloval nový kávovar na espresso a další druhý káv. A k tomu zapojil digitální rádio.
0: Manželé nic netuší, tak pozor, naše překvapení teď odhalíme.
3: No, vy nás děsíte přímo.
4: Ne, my vás chceme pozitivně překvapit.
3: Dobře, jsme připraveni.
4: Říkali jsme si, že každý si rád udělá kávu, dobrou kávu a stráví u něčeho.
2: No, jsme překvapení.
4: Namele to kávu, když si tam dáte turka a natočíte si tam horkou vodu, můžete si udělat turka, můžete si zkusit udělat i espresso nebo větší kávu, nebo když přijde návštěva, děti třeba, tak tohle k tomu máte. Není to jediná věc, ten kávovar, který tam přibyl, pojďme se na to blíž podívat. Přinesli jsme ještě digitální rádio.
2: Tak jo, prýma.
4: A to je dárek pro vás.
3: Děkujeme. Jsme překvapení, jsme opravdu překvapení.
4: Vy si to zasloužíte, ne?
3: No, to nevíme.
4: No, určitě. No. Jakou jste si vlastně dělali kdysi první společnou kávu? Jak se tehdy připravovala?
2: Mléla se byla jemnější. Je to byla vůně po celé kuchyni.
4: Děláte si vůbec i v tomhle věku a po tolika letech nějakou společnou chvilku, kdy si sednete, dáte si třeba tu kávu, popovídáte si?
3: My spolu snídáme, takže popovídáme. Po obědě si uděláme kafíčko.
2: Povídáme si.
4: Stává se i takhle po čase, že si třeba do křesla sesunete a vy se třeba o Antonína opřete a schoulíte se k němu, nebo už ne?
2: No, tak...
3: Nelži. Nechce už. Já bych jí pošmuchloval, ale to je pořád, já nemám čas.
4: Jste v jednom kole, jo?
2: No tak jsem v důchodu a pořád mě něco zajímá.
3: Jste důchodce, přesně.
4: Co je pozdrav důchodců? Nemám čas. Až si ten čas uděláte, můžeme si dát i kávu.
2: Dobře, tak dáte si...
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Tenkrát

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: 59 let. Právě tolik času jsou spolu manželé Antonín a Ivanka Paurovi. Za tu dobu se musí dokonale znát.
2: Jistě ví o svých zlozvicích, denních rituálech a v paměti mají také společně prožité chvíle.
1: Tak si je vyzkoušíme. Patrik rozehnal, jim položil stejné otázky, každého si ovšem vzal stranou. A teprve vy uslyšíte jejich odpovědi dohromady.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Jaké je manželovo oblíbené jídlo?
4: Vepřo, knedlo, zelo.
5: Plnění papejky snad nejvíc. No.
3: Kdo vybíral jméno dceři?
5: Asi jsem to chtěl, protože Iva určitě by to neřekla, protože ona je taková skromná. To.
4: Já.
3: A podle čeho?
4: No tak já jsem Ivanka. Naši mi dali Ivanka Dášenka, netušili, že jednou budu stará. A já jsem dceři dala Ivana.
3: Žárlila jste někdy?
4: Ale ano, taky.
3: Čepířil se někdy před některou?
4: Jo, taky se čepířil.
3: Jo. Jak to vypadá?
4: Hrozně. Tak nějak chce bejt jako jednička. Úžasný.
3: Otáčel jste se někdy za nějakou pěknou ženskou?
5: O, to asi jo. Jo. Tomu se člověk neubrání nějak.
3: Je uklízecí typ?
4: Ne. Absolutně ne. Je typický chlapský typ.
5: Pořád uklízí.
3: První dárek, který jste od něj dostal?
4: Punčochy. Bylo to už po svatbě, až chtěli jsme jít ven, někam se projít na Václavák, a já jsem si roztrhla punčochu a neměl jsem nějak finance. A muž říkal, tak jsem trochu, jako já říkám, já nikam nepůjdu, nemám punčochy. A on říkal, a od čeho máš mě? Já ti je koupím.
3: První dárek, který jste jí dal?
5: To si možná už zapomněla ona, ale tenkrát jsem nosil takový klipsnový, jako zlatý, ono to nebylo zlatý, ale takový klipsnový hodinky, mě se strašně líbil, jak jsem jí to koupil, ale jestli si to ještě pamatuje Iva, vůbec to nevím.
3: O, jistý kus oblečení zmínila.
5: To nebylo lepevní. Blejskavou sukni a šaty taky vlastně takový blejskavý. No, to.
3: A nemohly to být i punčochy?
5: Punčochy taky. Punčocháče spíš, ne? No, s takovýma zojama. Tenkrát vypadaly spíš jako poděvky, ale no, no ne, oni byli strašně takový, jak se kdysi nosili ty v těch vykřičených domech, jo. Ale nám se, tenkrát to fečelo, to nosil nějaká holka, jako jo. Tak.
3: Odřekla jste mu někdy rande?
4: Ani ne.
5: Rande ne, ale vyhodila mě odset. Nechtěla, abych tady spal.
3: Proč?
5: No, jsme začínali nějak. My jsme na to hned nevletěli, to je, opravdu jsem musel dobývat nějaký čas. No, to,
3: no, byla nedobytná.
5: Pevně, odsaď jsem šel, víte, kde jsou Dolní Měcholupy? Tady odsaď jsem šel do Měcholup v noci, protože mě nevzala domů, jako. A to jsem teda asi proklínal, no, to jsem možná řekl nějaký to sprostý slovo. To, no,
3: to. Takže vám zamávala sokna, vy jste šel, jo?
5: No, co mi zbývalo, práce nebudu, že jo. No, to.
3: Vaše oblíbená barva?
4: Fialová a hnědá.
5: Že by ta hnědá, to snad ne.
3: Hnědá je divná, že jo?
5: No, hnědá je divná, no. Ale když jsi říkala, tak myslím, že to má popletený.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství. Která prověřil čas.
3: V čem je muž obzvlášť šikovný, co na něm obdivujete?
4: On byl šikovný od jak živa. Umí, ať není tím vyučený, nebo prostě poradí si se všem. udělá všechno. Opraví, to mají tady taky důchodkyně, babky, které jsou vdovy, závidějí, protože spraví balkon, udělal koupelku celou, no prostě umí, ke všemu se umí postavit.
3: Antonine, to vás ctí, co ctí Ivanku ve vašich očích?
5: No ctí, že je taková poctivá, z gruntu dobrá ženská.
3: Jak to vypadá, když si tedy pohovíte, když si uděláte třeba chvilku a jen tak lenošíte, u čeho to děláte, čím ten čas vyplňujete?
5: No, buď já se tady natáhnu a ona mi čte nějaký ty zajímavosti. Máme rádi toho Nepila, že jo, Františka už.
1: Manžel se pak svalí na pohovku, manželka po něm umije nádobí a je pokoj, je pořádek.
5: Já mám to takový milý. Popovídáme si u toho, vypijeme to kafíčko, to je taková naše zábava a procházky a vejlety.
4: A rádi jezdíme, protože je to taková změna.
3: Jak jezdíte?
4: Jezdíme vlakem. Zajedem, kam chcem.
3: Vy si ráno nachystáte svačinu, zabalíte baťužek a jedete jen tak na blind, nebo si to naplánujete?
4: My si to plánujem a svačinu si nebalíme, my si vždycky někde zajdem na oběd.
3: Řekněte mi ještě, takový hezký vztah, co máte. Co pro vás znamená ta zamilovanost a co pro vás znamená láska? Je to stejné? Bylo něco z toho na začátku? Jak to vnímáte, jak to prošlo tím životem u vás?
4: No, tak na začátku byla veliká láska. A dneska máme se, já nevím, jak bych to rádi, a chceme být spolu pořád.
5: Prostě si jeden druhý vážíme, to je to nejdůležitější, bych řekl.
3: Kdy jste naposledy jeden druhého třeba pohladili, dali mu pusu nebo tak?
5: Když jdeme spát, tak mě paní vždycky pohladí a dáme si dobrou noc.
4: Je to pravda. A nebo i tu pusu.
3: A když se ráno probudíte?
5: Paní mě budí polibkem.
4: Má už snídaně hotovou, dá mu pusu, no a pak jde mu snídat a já si ustýlám a takové věci.
3: Kdyby z toho vašeho vyprávění a ze zkušenosti a moudrosti měl být návod pro ty mladší, aby dosáhli stejného výsledku, spokojeného, krásného života po boku a dožili se v takové úctě a síle i toho, co vy, co by měli dodržovat, co překonat, co přehlédnout?
4: Tak můj návod by byl, aby hodně naslouchal jeden druhýmu, když ho něco trápí nebo tak, a když ten jeden musí udělat trochu navíc, tak by to rád udělal. No a tak nějak ne hned pro každou hloupost se hádat a musí spolu hodně komunikovat a řešit to.
5: Dávat si najevo, že se mají rádi a že se potřebujou, protože se mají rádi.
3: Když teď tak sedíte i proti sobě a teď byste se podívali jeden druhému do očí, co byste mu po těch letech řekli? Jedno, dvě slova.
4: Že jsem ráda, že jsem na něj trefila a jde nám to.
5: Já jsem taky rád, že jsem na ní trefil.
3: Ale milujete ji pořád?
5: Miluji ji pořád, určitě.
4: Taky, mám ho ráda a nedovedla bych si představit najít si jinýho dětka. To by bylo asi neštěstí. Mám ráda svýho.
3: Za co byste mu třeba v životě po těch skoro 60 letech poděkovala?
4: Že to se mnou vydržel a že tak nějak jsme spíš jako kamarádi.
5: Děkuju za celý život, protože opravdu život s ní byl nádherný. Já to si nemůžu stěžovat. Miluji, pořád jí miluji.

0: Ivanka a Antonín Paurovi prožívají opravdovou lásku už skoro 60 let. Lásku, která se zrodila z jednoho jediného pohledu. Byla zkoušená odchodem hned dvou malých dětských duší, ale nikdy ji nic nezlomilo.
1: Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. V rodině, kde se lidé milují, podporují a drží jeden druhého.
0: Proto nikdy nezapomínejme na svou rodinu. Právě tam se rodí láska, po které toužíme a kterou v životě potřebujeme. To dobře vědí i Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na nového ředitele Národní galerie. Žně na Jižní Moravě začaly naplno. Úrodu nejspíš poznamená sucho. Zítra bude převážně polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pražská Národní galerie zatím nebude mít nového ředitele. Ministerstvo kultury výběrové řízení zrušilo a v nejbližší době chce vyhlásit nové. Podle ministra Oty Klempíře za Motoristy žádný z uchazečů, kteří postoupili do druhého kola, nepřinesl takovou vizi, jakou ministerstvo požaduje. Do vybrání nového ředitele bude galerii dál vést pověřená generální ředitelka Olga Kotková, která byla mezi uchazeči, ale neuspěla. Podle Klempíře není stanoven termín, dokdy by mělo být nové vedení vybrané.
2: Bude mít velmi těžký úkol dostavit nebo začít stavbu depozitáře. Bude mít těžký úkol Veletržní palác. Co vlastně s ním, jestli ho zrekonstruovat nebo jestli prostě udělat nějaký nový multifunkční prostor.
1: Jihomoravští zemědělci naplno začali se žněmi. Kombajny teď sklízí ozimé plodiny jako pšenici nebo ječmen. Podle agrární komory je na celkové hodnocení sklizně ještě brzy. Někteří pěstitelé už teď ale očekávají nižší výnosy kvůli jarnímu suchu. Například v Josefově na Hodonínsku, vysvětluje tamní agronom Roman Zimák.
3: Některé odrůdy, ty pozdější hlavně, které tu vodu prostě tak jako nenapoutaly, tak mají zrno o velikosti kmínu, bohužel, protože zima byla v podstatě suchá a nástup jara a těch vláhových podmínek

0: podanou obžalobou. Obžalovaným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, a to zejména s ohledem na výraznou společenskou škodlivost spáchaného činu.
1: Rozsudek není pravomocný. Žalobce i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Sport. Vedení druholigového Artisu Brno musí do zítřejších 16 hodin rozhodnout, jestli přijme nabídku na účast v nejvyšší české fotbalové soutěži. Tu odmítlo Táborsko. Oba kluby o tom informovali na svých webech. Počasí. Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 je mezi kilometry 194 a 188 směrem do Prahy uzavřený levý jízdní pruh kvůli údržbovým pracím. A ze stejného důvodu je uzavřený levý jízdní pruh i na D5 mezi 14. a 10. kilometrem směrem do Prahy. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná divadlo pro vaše uši.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky se vám to občas stává? Člověk třeba slyší v rozhlase kousek nějaké povídky, jenom tak jako letmo. A i když nepozná autora, řekne si, tohle už jsem ale někde viděl. No a právě povídkám, které si našly cestu do rozhlasového studia, ale i na filmové plátno nebo do televize, bude patřit to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To byl Karel Gott a zvukomalebný překlad textu. Karel Šíp je jeho autorem. Vstříc náhodám zpíval v angličtině jako Sweet Caroline Neil Diamond. Pamatujete si na televizní adaptaci povídky Antona Pavloviče Čechova Medvěd? No, jak by ne, vidíte, to se nedá zapomenout. Brilantní miniatura, dialog Jana Vericha jako statkáře Smirnova s vdovou Stely Zázvorkové. V rozhlase pak v jejich rolích paní Alena Vránová a František Hanus.
2: Milostivá paní, viděl jsem ve svém životě o hodně víc žen než vy vrabců. Třikrát jsem se kvůli ženám střílel v souboji. 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě. Ano, milostivá paní, byly časy, když jsem ze sebe dělal hlubáka, sentimentálně švéholil, lichotil, rozplýval se jako med, šoupal nohama. Miloval jsem, trpěl, vzdychal, malátněl, ochládal, žvatlal o emancipaci. Polovinu majetku jsem utratil na něžné city, ale teď, milostivá, úctivá poklona, teď mě nenachytáte, ne?
3: Co mi to tu povídáte? Kdo vás chce nachytat?
2: Já nemluvím o vás, paní, ale o všech. Všechny ženské, od malička až do hrobu se jenom upejpají, fanfrnějí, pomlouvají, nenávidí. Prolhané jsou až do morfu kostí. Jsou nicotné, malý her, nebezcitné. Z jejich logiky by člověk vyletěl z kůže. A co se týče rozumu, no promiňte, že jsem tak upřímný, ale to i ten vrabec může dát každému filozofovi v sukni flek. Vemte si, jakou chcete. Mušalín etér, polobohyně, milion vřelých vzdechů a zahledíš se jí do duše a on je to docela obyčejný krokodil. A nejvíc je v steku to, že ten krokodil si, Bůh ví proč, představuje, že jeho hlavní půvab, jeho privilegium a monopol je něžný cit. Zál to všechno čert. Copak ženská umí milovat někoho jiného než mopslíka? Vlásce umí jen fňukat a vzdychat. Kde muž trpí a obětuje se, celá její láska se projevuje leda v tom, že vrtí vlečkou a snaží se člověka pořádně přistřípnout za nos.
3: Pane, promiňte, ale mě vaše názory na ženy vůbec nezajímají.
2: Vy máte tu smůlu, že jste žena, tak to tady znáte sama podle sebe ženskou povahu. No řekněte mi na své svědomí. Viděla jste za celý svůj život ženu, která by byla upřímná, stála a věrná? No, neviděla. Stále a věrné jsou jenom staré báby a šeredy. To spíš potkáš rohatou kočku nebo bílého tetřeva než věrnou ženu.
3: No, dovolte.
2: Ano.
3: A kdo je tedy podle vás v lásce věrný a stálý? Snadné muž?
2: Ano, milostivá. Muž.
3: Muž. Muž je podle vás stálý a věrný v lásce. Podívejme se, to je novina. Muži jsou věrní a stálí. Když už jsme u toho, řeknu vám, že ze všech mužů, které jsem kdy poznala a znám, ten nejlepší byl můj neboštík manžel. Milovala jsem ho vášnivě. Celou svou duší. Jak jen může milovat mladá, inteligentní žena?
2: To známe, to znám.
3: Dala jsem mu svoje mládí, štěstí, život, své jmění. Dýchala jsem pro něho. Modlila jsem se k němu jako pohanka. A co on? Ten nejlepší ze všech mužů mě tím nejhnusnějším způsobem klamal, kudy chodil. Po jeho smrti jsem našla v jeho stole plnou skříňku milostných dopisů. A zaživa hrůza vzpomenout. Zaživa mě nechával celé týdny samotnou. Před očima mi chodil za jinými a podváděl mě. Moje peníze rozhazoval a můj cit mu byl pro smích. A já, bez ohledu na to všechno, jsem ho milovala. A byla jsem mu věrná. A to ještě není všechno. Teď, když on umřel, jsem mu věrná stále dál. Pohřbila jsem se navždycky mezi čtyřmi stěnami. A nesvléknu tenhle smutek až do hrobu.
2: Smutek. Nechápu, za koho mě máte. Jako bych přesně nevěděl, proč nosíte tuhle černou maškarádu a proč jste se pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Já do vás vidím. Je to tak tajemné a poetické. Kolem domu pojede nějaký kadet nebo zelený poeta, podívá se do okna a pomyslí si, tady žije tajemná černá vdova, která se z lásky k muži pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Že jo, jo, jo. Známe ty triky, známe.
3: Cože, jak si vůbec dovolujete tohle všechno říkat?
2: Prosím vás, pohřbila jste se zaživa, ale nezapomněla jste se přitom napudrovat.
3: Jak si to troufáte se mnou mluvit?
2: Nekřičte loskově, nejsem váš správce. Já nejsem žena, tak mám ve zvyku říkat své názory do očí. Neračte tedy křičet.
3: Já nekřičím, vy křičíte. Nechte mě loskavě na pokoji.
2: Byl rád, ale nejdřív zaplaťte.
3: Nic vám nedám.
2: Ne, milostivá, nedáte.
3: Abyste věděl, nedostanete ani rubl vám na zlost. Můžete klidně jít.
2: Podívejte, milostivá, nejsem ani váš manžel, ani ženích, tak mi laskavě nedělejte scény, nemám to rád. Ach, já toho už mám pokrť.
3: Pane, Co jste si to dovolil?
2: Co pak?
3: Jak si to představujete sednout si, když s vámi mluvím?
2: Já nevím, proč by si nemohl sednout.
3: Okamžitě vstaňte a jděte.
2: No, půjdu, až mi dáte peníze. Bože, jaký já mám vztek.
3: Nehodlám se bavit s hulváty, žádám vás znovu, odejděte, slyšíte, no tak bude to.
2: Ne, ne, ne.
3: Tak vy nepůjdete.
2: Ne.
3: Ne?
2: Ne.
3: Prosím, jak si přejete. Luko, Luko, hned sem pojď.
2: Prosím, milost paní.
3: Luko, vyveď i hned toho pána.
2: Jak si přejete, milost paní. Milost pane, račte odejít. No vidíte sám, nedá se nic. Vstaňte, pojďte. S čím si myslíš, že mluvíš? Zašlápnu tě a pokřerám.
4: Pro pána krále, pane bože, spravedlivý, co s nám to udělal. A, je mi zlé, pomozte. Dech se mi svírá.
3: Co jste to? Vždyť on snad dočistá. Luko, Luko, slyšíš, kde je Daša honem? Dašo, Dašo, Pelagejo, Dašo, kde jsou ty ženské?
4: A všechny šli na jahody, nikdo není doma. Já mi zlé, pomozte vodu.
3: Vidíte, co jste způsobil, člověče, zmizte už konečně, ať vás nevidím.
2: Radím vám, abyste se těmi chovala slušně.
3: Cože? Vy mi radíte co? Vy chrapoune, medvěde, vy barbare, monstrum jedno.
2: Co jste to řekla?
3: Řekla jsem, že jste medvěd a monstrum.
2: Dovolte, jaké vy máte právo mě urážet.
3: Tak já vás urážím. A proč ne? Proč pak bych nemohla? Nechoďte ke mně, nestrkejte do mě. Myslíte, že se vás bojím?
2: A vy si myslíte, že když jste slabá žena, poetické stvoření, že mě máte právo beztrestně urážet? To ne, ne, ne, ne. Chci souboj, chci se s vámi být.
4: Pro pána krále, lidičky, pomoc, vodu.
2: Rozumíte, chci se s vámi střílet.
3: Vy si myslíte, že se vás bojím, že se leknu těch vašich velkých pěstí a býčí šije, ale to jste na omilu, barbare jeden.
2: Povídám souboj, nikomu nedovolím, aby mě urážel a nebudu se ohlížet na to, že jste žena.
3: Vy medvěde, medvěde.
2: Já chci souboj.
3: Tak vy se chcete střílet? Dobře, jak si přejete?
2: Ano, přeju a hned.
3: Tak hned, po muži tu zůstaly dvě pistole. Ani nevíte, s jakou rozkoší vám vpálím kulku do té vaší měděné palice. Čert vás vem, jdu pro ně.
2: Jenom běž. Odstřelím tě jako kuře. Já nesím žádný malý kluk, žádné sentimentální štěně. A co já, ty baclavé stvoření, nic takového pro mě neexistuje.
4: Tatičku náš rodný, buď tak hodný, smiluj se nade mnou, odejdi odtud. K smrti si tu všechny vylekal a teď chceš ještě střílet.
2: Ano, střílet se bude, souboj bude. Však je to taky rovnoprávnost, emancipace. Odstřelím ji už z principu, ze zásady. Je to ale ženská. To mi dala. Vpálím vám kulku do té měděné palice. To je, ale jak přijela moje vyzvání. Zčervenala očí, blýskaly. Tedy čestné slovo, takovou vidím po prvém životě.
4: Tatičku, odejdi, prosím tě, o to.
2: To je, ale ženská, tohle si dám líbit. Žádné omdlívání, žádné fňukání, ale oheň, střelný prach. Raketa, že člověku líto jí zabíjet.
4: Tatíčku, náš, poslechni mě, odejdi.
2: Mou duši, líbí se mi. I ten dluh bych jí byl schopen odpustit. Teď mě přešel. Je to obdivuhodná žena.
3: Tak tady jsou ty pistole, ale než se začneme bít, ukažte mi laskavě, jak se střílí. V životě jsem ještě neměla pistoli v ruce.
4: Ach, bože můj, smiluj se nad námi. Já jdu pro zahradníka a kočího. Za co se na nás řítí taková pohroma? Lidi, kde jste, kdo?
2: Tedy totiž existuje vlastně několik druhů pistolí. Při soubojích se užívají speciální pistole Mortimer. Ty jsou na kapsle, ale vy tady máte, jak vidím, revolvery systému Smith a Wesson s trojnásobnou průbojností s centrálním úderníkem. Nádherné, nádherné zbraně. Mají cenu minimálně 90 rublů za pár. No, tedy revolver musíte držet asi takhle. Vemte ho do ruky, prosím. Tak, teď... Hmm. Teď natáhněte paží, ano. Uh-huh. Hlavu malinko zaklonit, počkejte. Ano, správně, správně, tak je to správně. Zamhuřte jedno oko. Bože, ta má oči.
3: Takhle? Je to takhle dobře?
2: A, ano, no, výborně, výborně, pak zamíříte. Natáhněte kohoutek a tím prstem dovolte.
3: Prosím.
2: Ano, tímto prstem stisknete tady tohle. Ano, to je všechno, to je všechno. Hlavně, prosím vás, si pamatujte... Nestratit klid, ano, nestratit klid a přimíření, nespěchejte, snažte se, aby se vám netřásla ruka.
3: Dobrá, to stačí. Můžeme začít. Ale tady v pokoji by se střílelo nešikovně. Pojďme na zahradu.
2: Jak chcete. No, pojďme. Jen bych vás rád upozornil, že já tedy vystřelím do vzduchu.
3: Do vzduchu? A proč?
2: Protože ostatně to je moje věc.
3: Aha, vy jste dostal strach. A tak to tedy ne, vážený pane. Jen se nevykrucujte, pojďte za mnou. Nebudu mít klid, dokud vám neprovrtám hlavu. Vy jste vážně dostal strach?
2: Ano, dostal.
3: Lžete. Proč se najednou nechcete být?
2: Protože se mi líbíte.
3: Tak já se mu líbím. On si troufá říct, že se mu líbím. Nechte těch vtipů, jdeme.
2: Dobře, dobře, pojďme tady.
3: No počkejte, počkejte, a co pistole? Vemte si tu pistoli.
2: Poříšte, ještě se pořád zlobíte. Já jsem se taky vztekal jako děl, samozřejmě, ale pochopte, no jak bych vám to jenom vyjádřil, jde tady přece totiž, nejde totiž, jde totiž, no ano, co pak já můžu za to, že se mi líbíte, no prostě se mi líbíte, rozumíte? Já jsem se do vás málem zamiloval.
3: Nepřibližujte se ke mně, já vás nenávidím.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale nikdy v životě jsem neviděl takovou ženu, já jsem prostě ztracen, jde se mnou konec, chytil jsem se do pasti jako myš.
3: Nechoďte ke mně, nebo vystřelím.
2: Jen střílejte. Víte, jak je to bude pro mě štěstí umřít před vašíma krásnýma očima? Umřít kulkou z revolveru, který drží ta maličká sametová ručka.
3: Jděte pryč! Ještě krok a střelím!
2: Rozmyslete si to a rozhodněte se hned. Jestli odtud odejdu, nebo jestli mě zastřelíte, bude konec. Rychle se rozhodněte. Jsem šlechtic, řádný člověk, mám příjem 10 000 ročně. Za jediným grošem na zemi se vrhnu jako ostříž. Mám znamenité koně, chcete se stát mou ženou?
3: Já chci souboj, jdeme se střílet.
2: Já jsem se zbláznil, zamiloval jsem se jako kluk, jako hlupák.
3: Au, puste mě, okamžitě mě pustí.
2: Já nemohu, já miluju, jako jsem nikdy nemiloval. No 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě.
3: Jestli mě nepustíte,
2: ale
3: já budu křičat.
2: Ale ani jednu z nich jsem nemiloval tak jako vás.
3: Luko, pomoc!
2: Já jsem jako limonáda, jako sirup, jako huspenina. Klečím tady na kolenou, jako hlupák nabízí vám.
3: Nechte toho člověče.
2: Je to pořádná hamba, to je ostuda. 5 let jsem se nezamiloval. Zařekl jsem se a najednou do toho zapadnu jako do závěje. Nabízí vám ruku. Rozhodněte se, ano nebo ne. No řekněte. Nechcete? Nevadí. Není třeba. Teď tedy mohu jít.
3: Počkejte.
2: Ano?
3: Nic. Jděte. Ostatně. Počkejte. Ne, jděte. Nenávidím vás. Nebo ne. Neodcházejte. Ach, kdybyste věděli, jaký mám vztek, jaký já mám vztek. Prokletý revolver. Otekly mi prsty od toho krámu. Co tu ještě stojíte? Zmizte.
2: Tedy s Bohem.
3: Ano, jděte. Kam jdete? Počkejte. Ne, nechoďte ke mně.
2: Je to vzteku. Zamiloval jsem se jako šturentík. Klečel jsem před vámi na kolenou, až mi z toho naskočila tady husí kůže. Miluju vás. To mi tady ještě scházelo, zamilovat se do vás. Zítra musím platit úroky, začíná se noseč. A teď ještě tohle do toho všeho.
3: Nedotýkejte se mě.
2: Tohle si nikdy.
3: Ruce pryč, puste mě.
2: To si nikdy neodpustím, rozumíš?
3: Já vás.
2: Neodpustím.
3: Já tě ne. Nena.
5: Tak rychle, pojďte.
4: Pojďte! Je to lupič!
5: Kde je ten hulák?
4: Rychle, tady v saloně! Za chvíli, bude pozdě!
6: Oh. Promiňte. Promiňte, milost paní.
3: Luko, běž vyřídit do konírny, aby dnes to by mu vůbec žádný oves nedávali.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Dar lásky. Tak se jmenoval starší americký film z roku 1978, natočený podle jedné z povídek humoristy O. Henryho. Občas ho ještě můžete vidět v televizi na Vánoce, tedy ten film, nikoli autora té povídky, protože právě na Vánoce tahle poetická romance o dvou mladých lidech, kteří nemají nic víc než sami sebe, právem patří.
2: Chudí lidé James Dillingham Youngovi mají ve svém majetku dvě vzácné věci, na které jsou pyšní. První z těch dvou vzácných věcí jsou Jimovy zlaté hodinky. Hodinky po otci, po dědkovi, vlastně už po pradědkovi. A druhá z těch dvou jsou Deliny vlasy. Kdyby třeba naproti v tom domě za větracím světlíkem bydlela královna ze Sáby, spustila by Dela jednoho dne svoje krásné vlasy při sušení z okna jenom proto, aby zesměšnila všechny poklady jejího veličenstva. A kdyby král Šalamoun byl v tomhle domě domovníkem a kdyby všechny svoje poklady měl dole ve sklepě, Jim by mu mohl vytasit své hodinky vždycky místo pozdravu na chodbě toho domu a viděl by slavného krále, jak si samou závistí trhá vousy z brady. Dela stojí před zrcadlem v kaštanové tunice svých vlasů. Teď je dobře vidíme. Teď víme, že jí sájí až po kolena. Ale to je pouhý okamžik. Prsty s hřebenem se vlasů opět zmocňují a nervózně upravují kaštanový poklad na Delině hlavě. Jen dvě slzy skáply dolů ze zrcadla na laciný, spíš už šedý než červený koberec. A na vlasech už sedí starý hnědý klobouk. Dveře se za nimi zavírají. Broadway září neony a reklamami. Madame Saffron je vše pro vaše vlasy. Přijďte k nám.
3: Dobrý den.
4: Přejete si, prosím?
3: Já jsem se chtěla jen zeptat.
4: Prosím.
3: Jestli taky kupujete vlasy?
4: Taky kupujeme vlasy, jenomže ne každé, slečinko.
3: A koupila byste ty moje?
4: Zajíce v pytli nekupuju.
3: Já vám nerozumím.
4: Sundejte klobouk. Uvidíme, na čem jsme.
3: Promiňte. Samozřejmě máte pravdu, nezlobte se na mě.
4: Ukažte. To by snad šlo. Nevypadají tak špatně. Můžu vám je rozpustit?
3: Jen si s nimi dělejte, co chcete.
4: Koupím.
3: Kolik dáte?
4: $15.
3: Ne.
4: Zdá se vám to málo?
3: Ne, to ne.
4: Tak 20.
3: Ne.
4: Ale víc už ani cent.
3: Ne. Ano. Ale na ruku. A hned.
4: Tady je máte. Posaďte se. Co je s vámi?
3: Nic to nic. Tak už si je vemte. Stříhejte, já spěchám.

0: Ach, Delo, Delo, okradla tě stará bestie. Ale ty to nevíš, nechceš vědět. Dostala si křídla, $20. A chceš mu za ně koupit celý svět. A lítáš po obchodech ve všech ulicích. Už 2 hodiny lítáš, 3 hodiny lítáš. Konečně už přistáváš, už konečně si našla pravý dárek pro Jima. V tom krámě snad už nejposlednějším. A je to platinový řetízek. Tepaný přívěsek k těm jeho cibulím, k těm jeho zlatým zděděným a v kapse bez řetízku uvězněným, krásně tikajícím, přesně jdoucím cibulím.
1: S takovým řetízkem. S tímhletím přívěskem k těm svým zlatým hodinkám se může můj Jim ukazovat ve všech salonech. V každé společnosti může plným právem tasit přesný čas, když se ho zeptají, kolik je hodin. Ten kožený řemínek, ten šufťácký, ten špatný, co k ním dosud měl, ten z nich strhnu a vyhodím ho do popelnice. A ode dneška se už konečně přestane Jim stydět za to jediný, co zdědil. Za to jediný, co má, co může všude ukazovat. Ten řetízek je prostej, dobře vytepaný, střídmej, stejně pevný a nepoddajný jako Jim. Žádná velká paráda, ale velká hodnota na první pohled. To jsou oni oba. Nic lepšího už jsem mu koupit nemohla.
0: A kolik tě to stálo, Delo?
1: $21.
0: Tak ještě víc než vlasy?
1: 80 centů ještě mám, když bude nejhůř.

0: Della došla s dárkem domů a s hrůzou se podívala v zrcadle na zbytky svých krásných, dlouhých, kaštanových vlasů. Vyndala gulmu, zažehla plyn a dala se do pilné práce, aby napravila skázu napáchanou samou štědrostí a samou láskou. Za 40 minut bylo všecko, co jí zbylo na hlavě, tak rozkošně chundelaté, že si připadala jako čistokrevný pudl. Zrcadlo k ní bylo kruté.
1: Jestli mě Jim nezabije dřív, než na mě vrhne druhý pohled, tak to zapijem. Až někdy, až mě přijde strach. Nevážně. Řekněte mi, co jsem měla dělat, když jsem měla jenom $1.87. Proboha. Už jde. Ach ano. To jsou jeho kroky. Vidím ho, jak stoupá po schodech v tom svým starým utíkáčku, bez rukavic. Ale na ty už jsem neměla. Až příště, Jime. Koupím ti je, až mi vlasy zase narostou. I novej zimník budeš mít, až narostou. Jen teď mě nezatracuj. Jime, mám pro tebe nejkrásnější dárek. Měj mě rád i tak, jak jsem. Jime, měj mě rád jako ostříhanou ovci. Jime, měj mě rád.
2: Ahoj, Delo.
3: Co? Ne.
1: Jime, miláčku, ty jsi přesnej jako ty tvoje hodinky.
3: Ne.
1: Já taky. Kávu už máš na stole, je čerstvá. Fantasticky voní.
3: Je. To snad není možné.
1: Co koukáš na mě jako na cizí.
3: Ne, to není...
1: Ano, Jime. Musela jsem.
3: Ne.
1: Musela jsem prodat vlasy, chápeš? Musela jsem.
3: A proč?
1: Protože je štědrý den.
3: A
1: já bych k tobě nemohla být štědrá, miláčku.
3: Kde jsou?
1: Brzy budou. Zase budou, teď mi rostou strašně rychle, ty to víš. Tak nešťastný a veselý. Jime, dej mi pusu, radujme se.
3: Která potvora tě o ně připravila?
1: Dobře mi je zaplatila, Jime. Já mám za ně krásný dárek pro tebe.
3: Počkej, tak ty je nemáš.
1: Jime.
3: Je nemáš.
1: Ty mluvíš jako blázen.
3: Ty.
1: Pamatuj se, slyšíš.
3: Ty je nemáš?
1: Ano, prodala jsem vlasy. Jedna potvora mě o ně připravila, ale já jsem je sama nabídla, protože tě mám ráda. Co pak to nejsem já i bez nich, kdo tě hladí a lípa? Nebo jsi měl rád ty vlasy víc než mě?
3: Nic nevíš.
1: I když jsem jich měla hodně, dali se spočítat, to ano. Jenom jedno nikdy nikdo nespočítá. Víš, co nikdy nikdo nespočítá?
3: Ty nic nevíš.
1: Nevíš. Ale hlad už máš, viď? Hned to bude, všecko už mám připraveno. Osmažím tě řízky, chceš?
0: Ne, Jim ještě řízky nechce. Probouzí se z tranzu. Obývá svou Delu. No, otočme se, nerušme je, buďme diskrétní.
2: Delo, odpust mi to všechno, já tě mám rád i bez vlasů, to přece víš, jenomže kdybych byl v tom prvním okamžiku omdl, tak bych se tomu vůbec nedivil.
1: Proč?
2: No, to pochopíš, až rozbalíš tenhle ten dárek pro tebe. Na, vezmi si ho.
1: Co je tam? Ten provázek je samý úzel. Řekni, co jsi mi koupil.
2: Ukaž, pomůžu ti.
1: Řebeny! To jsou ty nejkrásnější řebeny na moje vlasy.
2: Nebleč. Slyšíš? Narostou ti. No tak nebreč.
1: Já je znám. Chodila jsem se na ně dívat do výkladní skříně na Broadway. Jsou nejvzácnější želvoviny. Samej drahokam. Kde jsi na ně vzal? Já vím přesně, kolik stály.
2: Tak už nebreč.
1: Čime? Já cítím, jak mi rostou. Jak mi vlasy rostou, Čime. Miláčku. Ježíš, já jsem sobec. No vidíš, jaký já jsem sobec. Brečím štěstím z toho tvýho nádherného dárku a ten svůj, co jsem ti koupila, ten ti neukážu. Pust mě. Podívej se na něj. Zabalenej není, ale... Ten je... Co?
2: Co? Delo...
1: Koukej, jak se krásně leskne. Jak se třpití.
2: Ano.
1: Aspoň stokrát za den se teď budeš muset dívat, kolik je hodin. Kolik máš na těch svých zlatých cibulích.
2: To...
1: Dej mi je. Dej mi ty svý hodinky. Já je chci vidět v páru. Můj přívěsek. Tvoje zlatý cibule. Tohle jsem já. Tvůj přívěsek. A ty mi děláš tík-tík-tík. Ukaž mi je.
2: Já ti chci něco říct.
1: Až potom. Napřed mi dej ty svoje hodinky.
2: Prodal jsem je.
1: Komu?
2: Koupil jsem ti za ně ty tvý hřebeny.
1: Čime?
2: A teď už můžeš smažit řízky, miláčku. Pojď, pomůžu ti. Nebereš, protože nic k breku mezi námi není. Protože snad nikdo na světě nepoznal... Tolik štědrej den jako dneska my dva.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Když tu dnes v Divadle pro vaše uši vybírám tedy alespoň namátkou z titulů, které známe možná víc ve filmové nebo televizní podobě než z rozhlasu, nemůžu teď na závěr zapomenout ani na Karla Čapka. V jeho povídkách se našli filmaři stejně jako rozhlasoví režiséři. Co třeba takový Čapkův básník? Aneb jak poetické vidění světa pomůže při vyšetřování dopravní nehody? Robert Tamchina ve studiu a kolega Tomáš Rypan v režii vám společně přejí dobré dny a těšíme se zase brzy. Naslyšenou.
2: Slečno, poslala jste už pro doktora Mejzlíka?
3: Ano, pane komisaři.
2: Vstupte.
4: Dobrý den, pane komisaři.
2: Nazdar, doktore. Jak jste se vyspal?
4: No, děkuju.
2: To je dobře, mám tu pro vás jednu takovou obyčejnou nehodu. Stalo se to dnes v noci v úseku strážníka 141. Protokol se psali hned potom. Pročtěte si to sám a pak se podívejte, jestli se to auto dá zjistit, svědci a tak, však už to víte.
4: Ano, pane komisaři. Ve 4 hodiny ráno přejelo auto v Žitné ulici Opilou Stařenu a v největší rychlosti ujelo. Na místě nehody svědko... No, mnoho toho tady není. Chtěl jste ještě něco, pane komisaři?
2: Ne, jenom abyste se z toho pokusil něco vykoukat.
4: Dobrá, ale nevypadá to nějak slibně.
2: Povinnost je povinnost. Dejte mi pak vědět, ano?
4: Ano, pane komisaři. Naschledanou.
2: Naschledanou, pane kolego.
5: Strážník číslo 141 se hlásí, pane doktore.
4: Tak vy jste viděl ze vzdálenosti 300 kroků jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Co jste nejdříve udělal?
5: Nejdřív jsem běžel k té přejete, abych poskytl první pomoc.
4: Nejdřív jste měl zjistit ten vůz a teprve pak se starat o bábu. Ale možná, že bych to já udělal zrovna tak... Tak tedy číslo vozu jste neviděl. A co se jinak toho vozu týče?
5: Myslím, že byl nějaký tmavý. Možná, že byl modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět. Prokouř z výfuku.
4: Ježiši Kriste, jak pak mám potom zjistit, který to byl vůz? Co pak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich pěkně, prosím, nepřejeli jste starou bábu? No tak člověče, co s tím mám dělat?
5: Prosím... Mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Prosím, on čeká vedle.
4: Tak ho přiveďte.
5: Prosím. Svědek Králík!
6: Dobrý den.
4: Prosím, jméno a bydliště.
6: Králík Jan, studující strojního inženýrství Praha 12, Lublaňská 6.
4: Tak vy jste, pane, byl při tom... Když dnes ráno ve 4 hodiny přejelo auto Boženu Macháčkovou.
6: Ano. Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně volná. Kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil,
4: tak... Jak jste stál daleko?
6: Na 10 kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z kavárny. A když jsme byli v Žitné ulici...
4: Kdo je ten váš přítel? Toho tady nemám.
6: Jaroslav Nerad, básník. Ale ten by vám stejně nic neřekl.
4: Proč ne?
6: Protože on je takový básník. Když se stalo to neštěstí, dal se do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy, když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou rychlostí auto.
4: Jaké mělo číslo?
6: To nevím, prosím, toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu a zrovna jsem si řekl...
4: A jaký to byl vůz?
6: 4-taktní výbušný motor, ve značkách aut já se ovšem nevyznám.
4: A jakou měl barvu, kdo v něm seděl, byl otevřený nebo zavřený?
6: To nevím. Myslím, že to byl nějaký černý vůz. Ale blíž jsem si toho nevšiml, protože když se stalo to neštěstí, řekl jsem Neradovi, koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezastaví.
4: No, to je sice docela místná a správná morální reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si byl všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen, vy ovšem správně soudíte, že ti lidé jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý, ale pořádně, včasně si všimnout věcí, to ne. No, děkuju vám, pane králíku. Nebudu vás zdržovat.

0: Co pak nám nesete, pane strážníku?
1: Bydlí u vás Jaroslav Nerad, básník?
0: Bydlí.
1: Je doma?
0: Ano, pan básník je doma, ale spí.
1: Tak ho vzbuďte, musí jít se mnou.
0: Jesus, a co pak se stalo?
1: Potřebujeme v jednom případě jeho svědectví.
0: Tak to jo. Hned tu bude.
2: Co je?
0: Mají tu návštěvu, pane básník, od policie.
2: Já, od policie? Vždyť jsem nic neprovedl.
1: Jste pan Jaroslav Nerad, básník?
3: Ano, to jsem já.
1: Vracel jste se dnes ráno ve 4 hodiny domů Žitnou ulici.
3: Nevím, jestli byly zrovna 4 hodiny a jestli to byla Žitná ulice, ale je to možné. Proč ale...
1: A viděl jste, jak rychle jedoucí auto přejelo opilou žebračku?
3: Auto? Opilou žebračku?
1: Ano, váš přítel Jan Králík, studující, nám řekl, že jste byl s ním, když se to stalo. A tak potřebujeme i vaše svědectví.
3: Musí to být. Já se totiž na nic už nepamatuju, já byl v noci trochu...
1: Nalítej, co? Pane, já jsem poznal moc básníků, tak se ustrojte. Mám na vás počkat.
3: No, když to teda musí být, tak počkejte. Hned to bude. Ale já si toho opravdu moc nepamatuju.
1: Pane, to já znám, jak to po takový lepší procházce noční Prahou v hlavě vypadá. Já už toho, pane, na služebních pochůzkách viděl. O tom by se dali napsat knihy, pane.
4: Tak vy jste pan Nerad Jaroslav, básník. Pane svědku, vy jste byl při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou.
3: Ano.
4: Mohl byste mě říct, jaké bylo to auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?
3: To nevím. Já jsem si toho nevšiml.
4: Aha. Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?
3: Kdypak. Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor.
4: Aha. No tak prosím vás, co jste teda vůbec pozoroval?
3: Tu celou náladu. Víte tu opuštěnou ulici, takovou dlouhou, za úsvitu.
4: Ha?
3: A jak tam ta ženská zůstala ležet? Vždyť já jsem o tom něco napsal, když jsem přišel domů. Ne, tohle to není. Tohle taky ne. Počkejme, snad je to tohle.
4: Ukažte mi to.
3: To nic není. Ale jestli chcete, já vám to přečtu.
4: Prosím.
3: Marš tmavých domů, raz, dva zastavit stát, úsvit na mandolinu hrá, proč dívko, proč se červenáš, pojedem vozem 120 HP na konec světa nebo do Singapore. Zastavte, zastavte, vůz letí, naše veliká láska v prachu leží, dívka zlomený květ, labutí šíje, ňadra, buben a činely. Proč tolik pláču? To je celé.
4: Prosím vás, co to má znamenat?
3: No, přece to je to neštěstí s tím autem. Co pak tomu není rozumět?
4: Myslím, že ne. Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne 15. července ve 4 hodiny ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje. Tak.
3: To je jen syrová skutečnost, pane. Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň to jsou volné syreální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář podat, pak tomu rozumí.
4: Prosím vás. Počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. No tak tu máme... Marš tmavých domů, raz, dva, zastavit stát. Tak mě prosím, vyložte.
3: To je přece Žitná ulice. Takové dvě řady domů, víte?
4: A proč to není třeba národní třída?
3: Protože ta není tak rovná.
4: Úsvit na mandolínu hrá. No, dejme tomu. Proč, dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka?
3: Červánky.
4: Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa. No?
3: To asi přijel ten vůz.
4: A měl 120 HP.
3: To já nevím, to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na konec světa.
4: Ach tak. Nebo do Singapore. Pro boha vás prosím, proč zrovna do Singapore?
3: To nevím. Třeba proto, že jsou tam Malajci.
4: A jaký vztah má to auto k Malajcům?
3: Možná, že ten vůz byl hnědý. Nemyslíte? Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak bylo Singapore?
4: No tak vidíte, ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?
3: Vyberte si hnědý. To je příjemná barva.
4: Naše veliká láska v prachu leží, dívka, zlomený květ. Ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka?
3: Přece nebudu psát o opilé žebračce. Byla to prostě žena, rozumíte?
4: A co je tohle? Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. To jsou volné asociace?
3: Ukažte. Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. Co to má být?
4: Na to se právě ptám.
3: Počkejte. Něco tam muselo být, co mě připomnělo. Poslouchejte. Nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Koukejte, jak vypadá, když ji napíšete.
4: Aha. A co ta ňadra?
3: To je přece trojka, dva obloučky, ne?
4: Ještě tam máte buben a čineli.
3: Buben a čineli. To by snad mohla být pětka, ne? Napište si ji. To bříško je jako buben a nahoře čineli.
4: Počkejte. Jste si tím jist, že to auto mělo číslo 235?
3: Já jsem si žádného čísla nevšiml. Ale něco takového tam muselo být. Kde pak by se to tu vzalo? Ale víte, to místo je to nejlepší z celé básně. Skutečně nejlepší.

0: Co si přejete?
1: Je pan básník nerad doma?
0: Ano, je, ale má návštěvu, totiž dámskou návštěvu.
1: A nevadí, nebudu ho dlouho zdržovat. Přišel jsem mu jen něco říct, já jsem doktor Mejzlík od policie.
0: Tak to jo.
1: Dobrý den. Ruku líbám. Nezlobte se, že vás vyrušuju, ale musím vám něco říct.
2: Ale bože, pan policejní doktor, posaďte se, počkej kus. Hned ty papíry uklidím, to víte, mám toho tolik, že je musím dávat po židli.
1: Ne, děkuju, já hned zase poběžím. Jdu vám jenom říct, že to byl opravdu vůz číslo 235.
2: Jaký vůz?
1: Labutí šíje, ňadra, buben a činely. A Singapur taky.
2: Aha, už vím. Tak vidíte. To máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár nových básní? Teď už jim budete rozumět.
1: Ne, děkuju, nashledanou. Až jindy, až zase budu mít nějaký další případ.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
6: Je hodina před půlnocí, tady Praha, Karlínské studio Českého rozhlasu. Zdravím všechny posluchače sítě regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes osamocený ve studiu bez svých milovaných techniků, kteří se starají o čudlíky a páčky, ale snad to nebude mít vliv na to, co se bude dnes vážného probírat. Kávu už mám na stole, intimní prostředí mám nastavené, tak teď jde o to podívat se tváří v tvář, jestli to, co vy mě budete říkat, je pravda, anebo já v těch vašich úvozovkách očích poznám, že se jedná o lež a vy tu pravdu jen neumíte říct. Protože čtvrteční noční linka je na téma, když člověk neumí říct pravdu. Zkrátka to z něj neleze. Je to váš případ, vás osobně, anebo jste tou osobou, která byla v úvozovkách podvedena, ale dá se to vůbec pochopit? Čtvrteční noční linka, když člověk neumí říct pravdu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
6: Téma pravda a lež. Myslím, že asi tohle shrnuje písnička z klubu Delta Jarka Nohavici. Honza Macon přeje pěknou noc s Českým rozhlasem.
7: Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlékla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat.

ten její jav. S pravdou mě můžete leda tak políbit. Záda, ženská je ženská, tak jaký

mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. To máš, holka, marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla z rostlýho hřebce. Lec, který hlupák se do dneška opravdu hádá. Pravdy se ovšem v těch řečičkách hádá.

0: než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.
1: Jsme na startu noční linky čtvrteční z datem 2. července 2026. No nikdy člověk nelže, protože by chtěl někoho podvést. Nikdy prostě nemá odvahu říct pravdu nahlas. No a bojí se reakce, hádky, možná zklamání, nebo toho, že už potom nic nebude jako dřív. A tak raději mlčí. Doma v práci, ve vztahu mezi přáteli i sám před sebou. Dnes v noční lince budeme mluvit o chvílích, kdy člověk neumí říct pravdu. Tak je to na vás. Co jste dlouho nedokázali přiznat, komu jste pravdu neřekli a proč? A stalo se vám někdy, že vás víc než samotná pravda ranilo to, jak dlouho byla zamlčovaná? Těším se na vaše příběhy, ať už budou veselé nebo smutné. Můžete volat, můžete psát linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Už nějakou tu minutu čeká Mirek, Miroslav. Zdravím, pěkný večer.
3: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače i vás.
1: Děkuji.
3: A hned na začátek musím moc teda ocenit, že jste vlastně dal hnedka tu skvělou písničky od Jarka Nohavici, že to je úplně skvělá, vůbec se v normálních komerčních rádiích prakticky nehraje a přitom řekl bych v dnešní době tak strašně aktuální, že opravdu jako velký díky teda. Jo?
1: Tak já děkuji. Písnička... Nějaká písnička to musí otevřít a tahle ta se mi zdála úplně nejvhodnější a hudební dramaturg řekl ano.
3: Známý samozřejmě a je, řekl bych, úžasná, řekl bych, nadčasová, řekl bych, jako v dnešní době velmi prostě aktuální. Ale tak více mě k tématu, no samozřejmě pravda lež, tak samozřejmě vzpomínám si takový jeden krásný e-mail, kde jsem dostal, tam byla náš státní znak, který nám vlastně jako visí, nebo vlastně jako vlajka, co visí nad hradem. A tam máme samozřejmě jako v logu napsaný pravda vítězí, že? A takový dobrý, řekl bych, člověk udělá takovou malinkou změnu a tam bylo napsaný pravda vítězí.
1: No, to je otázka.
3: To samozřejmě jenom záměna malinkého písmenka a řekl bych, ten význam se teda významně teda mění.
1: No je to stejné, jak nonverbální komunikace, stačí ukázat, ty jsi jednička a hned ejhle, ano. No to najednou může způsobit hned jiné vady na kráse, takže tomu rozumím. Ale když se budeme držet tématu, čtvrteční ano. Noční linka, když člověk neumí říct pravdu, byl jste někdy v situaci, že zkrátka ta pravda nešla přes tu pusu, protože i když to bylo vlastně třeba v uvozovkách provalená, teď já nemyslím nevěru, ale myslím to něco, o co se jednalo, ano. Tak zkrátka nešlo to přes tu pusu, i když nešlo by to možná bylo jednodušší vlastně všechno, ale nešlo to.
3: Samozřejmě, říká, že pravda vlastně osvobozuje, to je pravda, ale na druhé straně taky rčení jako milosrdná lež, jo, samozřejmě. Jo, to

0: To znamená, že ano, někdy, jak si říká, člověk musí jako zalhat tak nějak, jako, aby, jak si říká, tomu druhému třeba nějakým způsobem se nechci nějak neublížil, anebo aby tu situaci nějak strašně jako nevyhrotil. Takže ano, jako někdy ta milosrdná lež, jak si říká, na místě.
1: Miláčku, já to řeknu jinak. Miláčku, prosím tě, teď přece jsme se dohodli, nebo teď přece víš, že my si můžeme říkat všechno. Tak si pojďme říct, co se teda stalo, nebo kde se, co teď v práci, tebe něco trápí v práci. Teď já jsem tvoje milenka, tak přece tě nemůže trápit nic jiného. Tak práce to budou, kamarádi. Teď mi to řekni, o nic nejde. Neřekne to. Stejně to neřekne.
0: Samozřejmě, takhle, myslím si, že každý člověk by měl mít nějakou takovou součitou vrbu, který by se měl svěřit. Jo. To znamená, otázka je, jak má dobrý prostě přátelé, kamarády. To jsou určitý věci, které se říká jim, pak jsou určitý věci, které se říká třeba jako manželce nebo prostě přítelkyně a podobně.
1: No a proč se nemůže říkat všechno?
0: Protože jako každý má de facto, když to řeknu, takový svý určitý, jakoby, jako myšlení, a když to řeknu, když tím člověk vlastně tím druhým člověkem jako komunikuje, tak je to určitá, jakoby, jsou to vlastně dvě jako frekvence. A pokud ty dva lidi nějakým způsobem si rozumějí, tak ty frekvence jsou víceméně docela jako sladěný.
1: Tomu rozumím, ale jo. Když přece jenom se najde, tak stejně v tom vztahu, anebo v té komunikaci je, když ty mě ale přece můžeš říct všechno, chápeš to?
0: No všechno, samozřejmě, jako otázky, jestli opravdu všechno, nebo skoro všechno, že to je samozřejmě, jako každý má, tak si říká, jsou nějakou 13. komnatu, že?
1: No, tak jsem zvědav, kam se dostaneme v rámci dnešního povídání, jestli to bude pouze o lhaní, milosrdné lhaní, i když já bych byl radši, aby to bylo o tom, když člověk neumí říct pravdu, ale budu rád, když budete poslouchat i dál, ať se dozvíme i další příběhy vás posluchačů. Díky moc.
0: A myslím si, ještě takovou poslední věc, myslím si, že to říct si jako pravdu, by si měli říct, nebo říct si říkám hlavně v srdci naši jako politici, protože ty to opravdu teda říkat neumějí.
1: Dobrou
0: to
1: věc.
0: Je prostě, to je, tam bych to teda adresoval naplno, protože skutečně tam jako se od ní skutečně pravdu jako dozvědět, to je víceméně sama takový...
1: Ale teď oni do té politiky jdou s láskou, přece tou snahou to změní, teď nemají jistě, zapotřebí.
0: Oni to myslí snává dobře.
1: No jistě, tak to aspoň bylo u všech, no. Děkuju, já už se k tomu radši vyjadřovat dál politicky nebudu, aby náhodou se to neotočilo proti mě, což se stejně otočí, ale to se dá dělat.
0: Chápu. Dobrou noc.
1: Taky.
0: Dobrou noc. Nasledanou.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu z Prahy. Zdraví Honza Macoun. Kdo jste se připojili k vysílání až teď, tak prosím pěkně dnes na téma, když člověk neumí říct pravdu. Netvrdím, že by se mělo jednat vždycky o nevěru. Ono může to být vlastně o čemkoliv. Ale existují i lidé, kteří zkrátka to neumí přes tu pusu poslat, i když už je v uvozovkách jasné, že to stejně není pravda. Tak, ale nejde to. Přece, miláčku, můžeme si říkat, co chcete. Jo, co chceme, teď jsme si to slíbili a já to taky tak ctím, ale ty asi ne, tak proč je to takový problém? Co se odehrává v tom člověku, v té hlavě? Proč to nejde přes tu pusu? Těžko říct. Tady mám příspěvek od Jany z Kolína. Měla jsem doma 3 roky velké tajnosti z dluhy. Nešlo o žádné miliony, ale pro naši rodinu to byla velká částka a začalo to nevinně. Vzala jsem si menší půjčku, abych pomohla synovi, jenže pak přišly další výdaje a já to lepila dalšími splátkami. Manželovi jsem pořád říkala, že je to všechno v pořádku. Nejhorší bylo, že jsem se ho nebála proto, že by byl zlý. Bála jsem se, že ho zklamu. Nakonec na to přišel z dopisu z banky, neřval, jen seděl u stolu a řekl, a proč si mi to neřekla? A to bolelo nejvíc. A od té doby vím, že neříct pravdu může být někdy větší zrada než samotná chyba. Ale tady je to jádro pudla. Proč si mi to neřekla? Proč to nešlo přes tu pusu? Co to je za sílu, když člověku to ne a ne přes ty hlasivky projít? Volejte právě teď 731 800 900, číslo znáte, téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to je téma, které rozděluje společnost. Já teda se přiznám, nemám rád ulhané lidi, jo, to je fakt. A už vůbec nemám rád lidi, kteří považují lhaní za jistý aktuální vztahový účet v naší aktuální společnosti, že se lež stává normou. To prostě neodpouštím. Nemířím tě tím teď na politiku nebo konkrétní politiky, ale to vůbec ne. Já se vůbec nezlobím, že někdo volil toho či onoho, tuhle stranu, tamto sdružení a podobně, ale vadí mi, že i přesto lidé, kteří nemluví pravdu, tak mohli by jí říct, jak to vlastně je, ale nechtějí, nebo to nejde, neumí. A to je to horší, když je člověk potom v té rovině, že musí se zpovídat třeba nejmenším, proč lidi lžou. A na to už potom není odpověď. Tak jak to vidíte vy?

0: tak schválně. Jak to vypadá u vás, ve vašich hlavách, ve vašich prožitcích, situacích? Co jste zažili na téma, když člověk neumí říct pravdu? Další volající je tu, ale vlastně ani nevím odkud, jenom vím, že to je Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A na téma lhaní. Lhaní je dneska součástí téhle doby, ale to není jenom dnes. Lhalo se vždycky. To jenom, že teď prostě jak je větší informovanost a víc prostě jsou různí lidi víc vidět, tak se nám to zdá, že se to stává pravidlem, ale myslím si, že tenhle to jako byl lhaní jako takový, jako bylo jak tě živa. Někdy je to milosrdná lež, někdy je to prostě někdy se neřekne pravda, protože by to tomu druhému člověku třeba ublížilo, třeba nějaká zákeřná nemoc, nebo prostě něco, co by ho zranilo, ale taky nemám ráda ulhaný lidi. Ale jsou prostě situace, kdy úplně říct pravdu natvrdo je možná víc zranitelnější než ta milosrdná lež.
0: Pak ale to, co říkáte, nebo tak, jak to vnímáme asi velmi podobně, pak to ve finále znamená, že takové to spojení, ale vždyť přece jsme si řekli a vždycky tomu tak bylo, že si můžeme říkat všechno, se s tím pádem stává z toho hrozné kliše, z téhle té věty.
1: Víte, když mi někdo řekne, že v životě nezalhal, tak tomu fakt jako nevěřím.
0: Já taky ne.
1: Nevěřím tomu, protože takového člověka neznám. Neznám, ještě jsem takového člověka nepotkala, který by v životě nezalhal.
0: A jak je možné, že existují lidé, kteří lžou, takže jim doslova ten nos roste jak Pinokiovi a přesto vlastně se nic neděje. Ty lidi nebo ta skupina lidí to bere vlastně, jako jak to vlastně může brát, takže to přijímá jako normu teda v tom případě a vlastně s tím souhlasí a je to v pořádku.
1: Víte, na to vám může třeba odpovědět, že víte, jak je to, že každý má tu svoji pravdu.
0: Aha.
1: Jo, každý má tu svoji pravdu, vy máte svoji pravdu, ten druhý má taky svoji pravdu, tak a jak je to teda v tom, kde je ta správná cesta? To je to fakt strašně jako těžký, já tohle to říct, to budu říkat jenom pravdu, ale to je moje pravda. Pro toho druhého to třeba nemusí být pravda. Je to strašně těžký v tomhletom. Jo, najít tu správnou, vybalancovat tu správnou cestu. A já zase nejsem ten člověk, který by někomu řekl úplnou pravdu, kdybych měla vědět, že to tomu člověku strašně ublíží. Že třeba ho to zraní. Že jako když někdo... Já jsem třeba zažila, že jsem měla vedle sebe člověka, který byl těžce nemocný. Těžce nemocný. A když mi lékař řekl, že třeba umře za 3 dny, já jsem to nedokázala tomu člověku prostě říct, že už má jenom třeba 3 dny nebo 2 dny. Že třeba jsem ráno věděla, že už se do druhého dne nedožije.
0: No, a jak byste reagovala třeba na to, když ten člověk celoživotně ctil to, že pravda je zásadní pro toho člověka, pro ten jeho život a vlastně ve své podstatě musíte mít přece oba dva na očích vidět, že to asi není pravda, to, co říkáte. A ten druhý člověk vlastně, co teda, jako...
1: I proto vám to říkám, že to je strašně, můj názor je na to, že to je strašně těžký. Jo, že jsou opravdu situace, kdy říct úplně naplno tu pravdu je opravdu fakt těžký. Jo, a to nemluvím o nějaké politice nebo o nějakých jiných takovýchhle věcích, to vůbec ne, o tom nechci vůbec mluvit. Ani prostě bych nerada, aby se to zatahovalo do nějakých takovýchhle
0: pořadů,
1: jak to je moje vážnost. Ale prostě
0: Je to těžký, je to těžký a je to relativní, to si znamenám u vás a je to u každé osoby jinak ke zvážení.
1: Jo, samozřejmě, jako ono je těžký se postavit před toho člověka a říct mu, hele, víš co, seš, už tady budeš jenom 2 dny.
0: Dobře, Evo.
1: Protože každý člověk tady si vždycky myslí, že je nějaká ta jiskřička naděje. A vy byste mu tu jiskřičku naděje vzal?
0: Děkuju.
1: To nevím.
0: Děkuju. Jdeme k dalším příspěvkům. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Lhali jste někdy jen proto, abyste měli klid? Neřekli jste doma něco důležitého? Tajili jste dluhy, nemoc, vztah nebo průšvih v práci? Přistihli jste někdy sami sebe, že raději mlčíte, než abyste řekli pravdu? Nebo chcete říct pravdu? Ale zkrátka pán Bůh vám nenadělil možnost odpovídat, protože to zkrátka nejde, neumíte to. Pojďme si to přiznat, za jaké situace jste si to třeba uvědomili nebo setkali jste se někdy s takovým člověkem. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tam se taky teď momentálně dívám, ano, třeba... Hezký večer všem posluchačům. Mám problém právě opačný, lidem nelžu, pokud nejde o život mě nebo jim, nebo aby jim nenarušilo vztahy. Nemám ráda lež, ať se skrývá za čímkoliv bohulibým. Byla bych raději, kdyby mi říkali pravdu do očí a ne mě za zády pomlouvali. Unesla bych to, třeba bych se i poučila ze svých chyb. Bohužel těch pomluv na mou osobu a vymyšlených lží jsem si užila na novém bydlišti až moc. Myslím si, že kdo vědomě lže, bez příčiny je bezcharakterní a s takovými jsem už na dobro skončila. Tak mě naučil život. Jsem z lidí zklamaná. Netušila jsem, že po dlouhé době, kdy jsem se odmlčela, budu zrovna psát tak smutně. Tak dobrou noc všem dobrým lidičkám. Lída. Lído, děkuju. Vážím si toho, že jste napsala. Děkuju. A neslzet, taky neslzím, protože slzy jsou většinou pro sraby, i když i chlapi taky občas pláčou a nestydí se za to. Je to fakt, než bude pět Janek Ledecký, kdo mi bude povídat po telefonním spojení. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
1: Tady Aleš, dobrý večer.
0: Aleši, zdravím vás. Voláte-li poprvé, tak řeknu rovnou vypnout rádio. Voláte-li už poněkolikáté, tak nenechte mě mluvit dál, je to vaše.
1: Volám poprvé, vypnul jsem rádio.
0: Výborné.
1: Prosím vás, co to máte za téma? To jste si vymyslel sám, nebo to vám poradili, nebo...
0: Tohle je zrovna konkrétně od paní posluchačky Květy Hořínkové z Českých Budějovic. A vidíte, to jsem ani nezvolil na úvod. Když člověk neumí říct pravdu.
1: Jo, jasně. Jenom jestli si nevymýšlíte, jestli si to nevymýšlel sám.
0: Tohle zrovna ne, ale vlastně většina, 90% těch témat je od posluchačů. Klidně přidejte i vy nějaké další.
1: Já nevím, co říct, protože to je opravdu náročné. Já si žením, já už jsem starší člověk.
0: Ano,
1: já
0: tak moudrej člověk, potřebuji. Máte zkušenosti.
1: Jasně, že potřebuju někdy to lehce zalhat, někdy víc, někdy míň. Já jsem měl synátora, a on byl, jako přiznám se, byl hodně chytrý, byl takový rovný, čistý, on teďka už je právník, už je trošku starší. A on taky jako, jako vždycky mě říkal, no to musí říct pravdu, to takhle nejde. A až potom časem zjistil, že to jsou pravdou i jsem tam někomu ublížil. Nemyslím teďka nemocí, smrt, nemyslím tak vážně. A že třeba i svoji mámě ublížil, že třeba se mě něco zeptal. Já jsem mu to řekl a řekl jsem mu, prosím tě, nech si to pro sebe. A on jak byl rovnej, tak to hnedka vypálil a zjistil, že pár lidem potom sám ublížil. Takže taky časem zjistil, že to není zas takový čistý, že je lepší sem tam něco. Nebo říkám, říct to škudé, že lež, ale to zavopalit možná.
0: No a teďka zkusme to ještě jako dopodrobná, tak jak to myslím já i přesně, podle toho na dnešního tématu. Dostal jste se někdy do situace, já to udělám tak jako přirovnání náhodné. Máte syna, najdete mu cigarety a ty cigarety držíte v ruce, syn je před vámi, evidentně jsou jeho, evidentně si je koupil nebo je někde splašil, evidentně z něj ten kouř cigaretový je cítit a on vám neřekne pravdu. Neřekne pravdu. Kde si ty cigarety vzal? Nebo to jsou tvoje? A on řekne, ne, nejsou. Ale vy víte, že to není pravda. A ten člověk neumí říct tu větu, jo, to je moje, nebo ano, to kouřím, nebo to jsem někde splašil, to jsem někde dostal, ale tu pravdu říct neumí. čím to je?
1: No to není tím dítětem.
0: Ano, a na to se ptám.
1: To je tím rodičem.
0: Takže je to výchovou.
1: Je to výchovou. Je to blbý teďka, že budu svádět na mamku, protože jsem rozvedený.
0: No,
1: ale moji mamce by lhali. Moji mamce by lhali, protože by věděli, že ona jim bude dělat tusno a bude nepříjemná a bude to nafukovat. Ale mě to řeknou, protože oni vědí, že si pokecáme, i když to možná pošel, že tak ho vykládám, ale když to probereme a já řeknu, podívej se, já kouřím, já nekouřím, já jsem v životě nekouřil, já to nepotřebuju. A je pravda, že moje děti zrovna nekouří. A taky jsem jim to našel, tu krabičku.
0: No.
1: A vždycky by řekli, no, tak jsem si zapálil. A pro mě takhle, tak když myslíš, že to je pro tebe to nejlepší, tak kouř. Ale já myslím, že na internetu máš spoustu zpráv, že to není to nejlepší. Jsou lepší radovánky na světě než kouřit.
0: No,
1: takže možná potom může i ten dospělý zrovna ten pilota.
0: Máte prostě zkrátka pocit, a asi to tedy vnímáme velmi podobně, je to výchovou, špatnou výchovou nebo nedůslednou výchovou?
1: Nedůslednou, za to ten člověk nemůže, že to je
0: tak,
1: špatný.
0: Tak neotevřenou, nesrdeční.
1: Neotevřenou.
0: No vidíte to, tak jsme se dostali i ke zdárnému vyvrcholení, já si to u vás znamenám. A děkuju vám za zavolání, poprvé, Aleši.
1: Dobrý, tak děkuju, nakonec jste mě rozkecal trochu.
0: No vidíte to, díky taky.
1: A ostatním posluchačům.
0: Klidně divákům, víte, kolik šmíralů je a kouká na kamery a pozoruje mě a pak mi pošle seznam toho, co jsem dělal a nedělal během vysílání. Je to zajímavé čtení. Děkuju.
1: Tak slavnej.
0: Kdokoliv, kdo vysílá.
1: Dobrý.

0: 23:39 ze studia z Prahy vás zdraví dnes Honza Macoun. Dneska se bavíme na téma pravda a lež. Nebo spíš bavit se na téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to tak zkrátka nemá od Pána Boha naprogramované a můžete na něj koukat a on tam stál jak solný sloup a nebyl schopný mi to říct a přitom já to vím a on to ví, že to vím, ale stejně to neřekne. Prosím pěkně, nemyslím tím pouze na nějakou nevěru. To, o to nejde. Jsou přece i podstatně obyčejnější věci, kvůli kterým se lidé dohadují, anebo kvůli kterým lžou, jako když tiskne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A další napřímo, kdo to je? Tady Honza.
2: Haló, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
2: U telefonu taky Honza.
0: Zdravím vás, Honzo, povídejte. Když člověk neumí lhát, tak co byste mi k tomu tématu řekl?
2: No, je to strašně těžký téma. Přemýšlel jsem o tom a chtěl bych říct, že na mě před chvilkou zazvonila známá, která mě okradla o telefon a já si nedokázal říct prostě pravdu, že ji nechci pustit ani na toaletu, ani aby tady se mnou šla spát. Prostě jsem nikdy s ní nic neměl, bral jsem ji jako kamarádku, ale zklamala mě.
0: A
2: nedokázal jsem jí říct pravdu.
0: No a to je přesně to, na co se vlastně dneska ptám. Čím to, že jste tu pravdu říct nemohl, protože byste ublížil jí nebo sobě, anebo vaše hlava to zkrátka naprogramovala tak, že lepší je to říct takhle, protože se tím vyhnete dalším případným otázkám. Proč nešlo říct pravdu?
2: No, ona porodila 4 děti, ale nestará se o ně.
0: Uh-huh.
2: Prostě já mám děti strašně moc rád, ale nemám je. Rodiče mi zemřeli a mě bylo 8. dubna jako Ivetě Bartošový, taky by se dožila 60. A prostě chtěl jsem říct to, že někdy je lepší mlčet, než tu pravdu říct, ale člověk by si neměl vymýšlet a nebo lhát.
0: Hmm. Děkuju i vám za zavolání.
2: Já taky děkuju a pustím rádio, abych slyšel další dotazy. No.
0: Určitě, budu rád. Dobrou noc.
2: Dobrou.
1: Noční linka.
0: Koukám i do vašich příspěvků, které jste odeslali, tady to vidím, tak třeba Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, byly zimní olympijské hry v hokeji a já jsem chtěl zrovna koukat na čtvrtfinále Česko-Spojené státy, jenomže se mi nechtělo do práce. Tak jsem musel malinko zalhat, abych viděl ten zápas, jenomže já jsem přišel do práce a pozdě šéf říká, kde jsi byl a já říkám, mě ujel autobus. To je v pořádku, říkal. No, na zaplať pámu, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Jestli myslíte to mistrovství v hokeji, které probíhalo v Praze, tam bych to i já jakože OK. Olympijské hry, tak tudy cesta nevede. Vidíte, jaký já jsem sportovní jako analfabet, absolutně, a za to může otec. Znechutil mi všechen sport na celém světě a hlavně mi do hlavy vnuknul, že úplně tím nejblbějším, nejzbytečnějším sportem je fotbal. Takže aktuální mistrovství světa ve fotbale. Jitko Zelenková, řekněte to snad za mě.

0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dnes je v rámci vysílání noční linky. A kdo se proboxoval do vysílání pravděpodobně jako poslední před půlnocí, kdo tam?
1: No to jsem já, tady paní Mirka.
0: Zdravím vás.
1: Jak vás poslouchám na to téma pravda, ale já totiž říkám, že říkat pravdu není tak velké umění, jak lhát, protože lháři musí mít výbornou paměť.
0: No, to je pravda.
1: Aby si pamatovali, co kde řekli.
0: Mm-hmm. No jo, ale jak je možné, že potom si třeba ať už kolegové v práci, nebo partneři, nebo manželé, sourozenci lžou mezi sebou, i když vědí, že přece u nich mají dveře otevřené a můžou říct cokoliv, kdykoliv, jakkoliv.
1: No přesto ne. Já nemyslím, jako jasně mezi rodinou nebo ve vážných věcech by se především měla říkat pravda. Ale takové někdy si lidi říkají pravdu a ono to vlastně ani pravda není. Něco si vymyslí, on to má za pravdu, ale já vím, že je to lež.
0: No.
1: A proto já jsem přišla na to, že hodně lidí má strašně radost, když jim něco řekne, oni si myslí, že je to pravda. A já se to vlastně vymyslím a mám z toho strašnou srandu.
0: Až takhle. No jo, ale není té lži v té společnosti dneska, v té dnešní době nějak moc?
1: Nejhorší je právě, když vzniká pravda mezi kamarádama. Tam pravda, člověk si myslí, že má kamarády a když jich nejvíc potřebuje, opravdu nejvíc, tak zjistí, že ty kamarády neměl.
0: No, na druhou stranu, podle čeho se pozná takový kamarád nejlepší nebo člověk, kterému se dá říct úplně všechno? Máte nějakou testovací oblast?
1: Já jsem to zrovna teďkom prožila, bo mi nedávno zemřel manžel. A teď bych opravdu potřebovala takovou morální pomoc nějakou. A všichni jako najednou jsou nějací chladní a nemají čas.
0: Bez citu jsou, nemají čas.
1: No ano, ano, to chci říct, že dneska jsou v dnešní době jak starší generace, tak i mladší. Je taková nějaká...
0: Ale to tak na tu mladší bych to nesváděl, na tu mladší generaci, ta se to naučila o té starší.
1: Ano, ano, ale ti starší lidi jsou takový sobci a nevím, no.
0: Samolivý.
1: Nebudu vás zatěžovat.
0: Dobře, děkuju. A nás nezatěžujete, popovídali jsme aspoň na chviličku. Ať no, vám já, nikdo já nelže, to vám samozřejmě přeju.
1: No, já to tak nemám rada, ale už jsem přišla na to, že někdy, když vím, že ten člověk by chtěl mít radost z něčeho, že se mi to nepodařilo. No tak já mu řeknu tu lež, on z toho má radost a já taky.
0: Objímám vás na dálku morálně, ať to máte v klidu, v pohodě, trochu na duši nějaké pohlazení a zvládněte to, držte se.
1: Tak, děkuji, příjemnou noc, nashledanou.

0: Tak přeci jen ještě někoho stihneme do vysílání před půlnocí. Kdo bude poslední úplně, tak hned řeknu to dobrý večer. Pak už to bude příjemná noc. Téma, když člověk neumí říct pravdu a vy víte, že to není pravda to, co říká. Tam to máte s jistou konfrontací a přesně nejde to přes tu pusu. Co vám? Půjde to? Tady Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady Soňa. Já vás zdravím moc.
0: Taky, Soni, dobrý večer. Povězte, nebudu vám lhát a řeknu, že jsem rád, že voláte, to snad je jasné. A teď jde o to, jak to vnímáte vy, to dnešní téma.
1: Jak to vnímám já? Já bych vám řekla jenom takový krátký příběh. Žila jsem prostě s jednou osobou, který byl velký podnikatel, a protože strašně rád si vymýšlel. Ale on před lidima vypadal velice, jo, se všema se bavil, ale bohužel alkohol a bylo zle. A věděla jsem o hodně jeho případech, že strašně lže, ať už mě nebo druhým lidem. Ale tady jde, jednu vám jenom řeknu, jeho rodina bydleli blízko nás, pak tam byly nějaké konflikty, tak se přestal s nima bavit a on v noci šel, oni měli před barákem tuje, už takové pomalu vzrostlé a on jim polil nevím jakou kyselinou a ty tuje prostě odešli. Mm-hmm. Takže samozřejmě volali policii a to a věděli, že to byl on. Jako neviděli ho. Ale mysleli si fakt, že to byl on. A já jsem věděla, že to udělal on a já jsem nebyla schopná prostě jim říct. Ano, byl to on. Vyšetřovalo se to potom a tak. A takových bylo více, že jsem nebyla schopná, ve mně se to bouřilo.
0: No a co, že se to zaseklo u vás? Jako, jak je to možné, že se to zaseklo? Jak, z jakého důvodu? Bála jste se třeba? Nebo no nechtěla jste mít nic společného?
1: Bála jsem se, co bude dál v té rodině, jo? A on jako podnikatel, samozřejmě, že by ztratil nějakou prestiž a tak. A nebo třeba, měli jsme jet k mojí mámě. A ona se tak nějak v něm viděla, protože fakt on se uměl přetvařovat, byl velice jako ochotný k ní. A když jsme třeba měli jet a on byl na praní, tak se nikam nejelo. A mě bylo nějak stydno, nebo nevím proč, prostě jsem té mámě nikdy neřekla, my nepřijedem, protože je na praní. Vždycky se něco vymyslelo, proč teda nejedeme, proč jsme nepřijeli.
0: A vlastně takže ve své podstatě bylo lepší, že to bylo po telefonu, protože jste nemusela koukat ještě do těch očí.
1: Tak nějak, tak nějak to bylo. A ono tady takových, dneska už teda už s ním nejsem, jo, s tím člověkem, ale to je taková, vím to, chci to říct, a neřekla
0: a
1: jsem
0: zásek.
1: To.
0: A zásek, je tam zásek. Děkuju, děkuju. Děkuji i vám za zavolání, za osmělení se, vážím si toho.
1: Jo, děkuju.
0: A jdeme do další hodiny a k dalším příběhům. Dobrou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc a zdravím všechny a mějte se krásně. Už je trochu chladno, tak doufejme, že i v Praze.
0: No jej, konečně se dá i dýchat. Oh.

přichází půlnoc a vítáme nový den a je to pátek 3. července 2026. Z pražského studia Českého rozhlasu Střední Čechy zdraví a dobrou noc přeje Honza Macoun.

0: Noční linka.
1: Ještě jednou vítáme pátek 3. července, vítáme všechny, zejména dnešní oslavence, ať už těch, kteří slaví pátek, já mu říkám jinak páteček, trochu tím provokuji, ale mně se to líbí. Svátek slaví pánové se jménem Radomír, vás je něco přes 7300, typické jméno pro Slezsko. Frýdek Místek, tam je vás úplně nejvíce, Radomíru na metr čtvereční, Ostrava, tak ještě tam přidáváme Třinec. Podle příjmenáře slaví Kašparovi, nebo Kašpar. Kašparova je vás jako šafránu v republice, tak nějak kolem 30 s tímhle příjmením. Tak ať slavíte to či ono, klid, pohodu, úsměv a hlavně ať se nám dobře dýchá. Žádné vysoké teploty, hezky klid, pohoda, svěží noc a taky písničky, které máte rádi. Dobrou noc přeji všem a čtvrteční téma Noční linky pokračuje, když neumíme lhát.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Přichází Helena Vondráčková, kam zmizel ten starý song. Taky už léta podezírám, že přece jen ví, kam se schoval, jen to nechce říct, protože to neumí. Tak zdravíme do Řitky i kamkoliv jinam, kde nás můžete poslouchat.

0: Noční linka dnes otevírá téma, když člověk neumí říct pravdu. Co jste dlouho nedokázali nikomu říct, přiznat barvu a vlastně ani jste to doteď neudělali, protože to zkrátka přes pusu nejde, i když je všeobecně jasné, že to třeba to, co říkáte, není pravdou. Jo, ví to, ale nejde to té druhé osobě přes pusu. Víte, jak se cítí taková osoba? Vůbec můžeme mít slitování s takovými lidmi? A další příspěvky, které dorazily, tady to vidím, koukám, děkuji, třeba Daniela. Všem posluchačům přeji příjemný prázdninový večer. Moje setkání s pravdou začalo v první třídě při návštěvě školního inspektora, který se zeptal, co se nám v první třídě nelíbí. Jediná jsem se přihlásila a řekla, že paní učitelka tahá Aničku za vlasy. Třída byla zakřiknutá a na otázku školního inspektora, jestli je to pravda, odpověděla, že ne. Matka musela do školy a výprask doma jak vyšitý. Byla to však pravda. Ve druhé třídě se hovořilo o soudruhu Stalinovi. Všichni, včetně učitelky, ho chválili, jak se u nás stará. Já jsem na dotaz, co si myslím, odpověděla, že moje babička říká, že je to největší zlo, co nás mohlo potkat. Opakovala se zkušenost z předchozího ročníku a já pochopila, že jsou věci, které se na veřejnosti říkat nesmí. Bohužel to tak šlo celým mým životem a dnes se někdy nestačím divit, jak ty dějiny se vykládají jinak, než jak jsem tu událost prožila. Pokud jde o vztahy, tam bych velmi zvažovala, proč některé skutky, jimž ublížím partnerovi, vytahovat při nějaké hře na pravdu. Už předchozí posluchačka právě uvedla, že vše říkat nelze. Ono nemusí jít o lež, jen o zveřejnění pravdy z poloviny. To je tak filozofická otázka, že bohužel se smrskne při vysílání na maličkosti, zatímco odpověď můžeme hledat už ve starém Římě. Zkrátka lidstvo chce být klamáno a přijímá to od svých vůdců. Daniela.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ježišmarja, jsem se tady teďka, ale tady na mě někdo svítil baterkou. Já vím, kdo to je. Tady ochrana naší budovy chodí na obchůzky a já je tak málo kdy zkoušnu. A teď jsem úplně zapomněl říct, co chci. Výkladní skříň. No, půjdeme radši k vám, posluchačům. Bude to jednodušší, bude to příjemnější a možná taky ne. Třeba člověk z toho je na smutno. Haló, Honza u telefonu. Kdo volá? A poprosím, vypněte si rádio, aby jsme si rozuměli všichni.
2: Dobrý po půlnoci, ano. Luboš ze Slovenska.
0: Ano, Luboši, zdravím vás, tak tam se asi nelže na Slovensku, ne?
2: Mám takovou zkušenost s prosazením pravdy anebo lži. Tam byl ze začátku téma o zdraví a nemoci a že tam je to někdy jako ohleduplné, ale u nás se ve zdravotnictví prosazuje více lež než pravda a mám s tím takovou zkušenost, když mám asi 13 roků rakovinu prostaty a bylo mi řečeno, že musím jít na ozařování a tak jsem prošel všetkýma možnýma institucema, včetně nejvyšších a nejlepších ozařoven v Brně, v Praze na Protonu a zjistil jsem, že třeba Proton v Praha prosadili proto, aby nemuseli jezdit do Mnichova, tak tuto ozařovnu prosadili lží za

0: ex-ministra Chládka, a to sice tím, že tam několik set lidí ozařovali s falešnou diagnózou a jenom aby byli zákazníci, kteří to zaplatí, ty 100 tisíce. Já jsem tam byl poslán jako jeden z nich a chtěli po mně 720 tisíc hotovostí hned, jakože mě vemou a už mi udělali ochotně vyšetření, které prý by mi v Brně neudělali, a Brno, že je pomlouvá a přitom jako tam posílají svoje děti, svoje rodiny. A tak jsem se dozvěděl neuvěřitelné věci související s tím, aby se dostalo to, ten Proton centrum do Prahy, tak to bylo postavené na lžích a, a tak se to i podařilo tam vlastně otevřít. No a nakonec já jsem to ozařování, ke kterému mě nutili, že tu nebudu ani 5 roků, tak jsem vůbec neabsolvoval, přestal jsem jim věřit, přestal jsem chodit na ty všechny vyšetření, protože mě řekli, že už mi to nebudou ani platit, když nepůjdu na ozařování, tak jsem přestal chodit, 2 roky jsem nikam nechodil. No a potom se otevřelo nějaké nové centrum v Brně, tak jsem to zjistil na internetu a tak jsem se tam přihlásil a bohužel ten pan primář, kdo to otevíral v Brně, tak on měl problémy, skočil do mantochy a tím se to všechno zase uzavřelo. No ale tak bych to ukončil s tím, že žiju už 13 roků bez jakéhokoliv ozařování a prošel jsem všechny tyhle ty lži, kterým se dostalo Proton centrum do Prahy, a žiju 13 roku a dokonce dostal jsem se teda díky tomu, že ten pan primář v Brně skočil do té macochy, tak si mě zebrala náhradní paní primářka, a ta je solidní, a tak mě udělala dvouletou léčbu hormonální a srazila mě ty testy úplně na nulu. Takže vlastně po 13 letech já jsem s rakovinou na nule a to už bych dávno tady nebyl, protože mojeho kamaráda třeba taxikáře Svobodu ozařovali, mladý kluk, přes 50 roků a on mi řekl, člověče, spálili mě celou prdel a já se musím furt mazat a nakonec umřel. Takže já bych dopadl.
1: Obchod se zdravím, tam se tedy podle vás tedy lže, tak jako když tiskne a já si to u vás znamenám. Děkuju a hlavně zdraví vám přeju. Hlavně zdraví.
0: Děkuju a zdravím všechny a přeju všem zdraví.

0: pátek, když člověk neumí říct pravdu. Helena napsala, všechny zdravím, já lhaní přímo nesnáším, zvláště když je lež vykalkulovaná tak, aby druhému ublížila. Taky si myslím, že nejde o neumění říkat pravdu, ale o pokřivený charakter. Protože ten, kdo lže a považuje to za nutné, je spíš známka toho, že s tím člověkem není úplně všechno v pořádku. Člověk občas nechce říct pravdu, protože nechce být netaktní nebo nechce ublížit. Tak je to asi OK, i když podle mého se všechno dá říct popravdě a zůstat taktní a citlivý druhým, jen je to víc přemýšlení a hledání správných slov. A Michal, já neumím říct pravdu třeba s některým, kteří mě zvou tam, kam ukrutně nechci. A nebo taky některým, kteří mě žádají o půjčku. Proč? Protože ti někteří by mě mohli špatně pochopit a vzít si to osobně. Podle mě je lepší odvětit jim slovy, já už mám jiný program, nemám peníze, než povědět pravdu. Chce to ale odhadnout, komu odpovědět tak a komu onak. Teď je to na vás, 731 800 900, volejte právě teď, někoho z vás vyberu tady z blikajících 6 možných okének, která mi značí, že se někdo snaží provolat sem do studia a všech 6 je obsazených, takže děkuju za to, že vás to zaujalo. Zkusíme to, halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam? Tak, tady se neslyšíme, tam je miliarda ozvěn, zkusíme zde, halo, halo, Honza.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Benešova.
0: Ano.
1: Míla, a chtěla bych se vám svěřit s takovou nepravdou pravdou. No.
0: Povídejte, Mílo, jsme jedno velké ucho.
1: Nedávno mi zemřel manžel, skolaboval, tak jsem volala záchrannou službu, kteří byli vynikající, ochotní, psychologicky krásně přistupovali k pacientovi. Dovezli nás na urgent, kde dostal základní nějaké to ošetření, injekce a mě poslali domů, a jdu domů si odpočinout, že to bude dobrý, že ho přendají na internu benešovskou. Uvedu to i s místem. No, já jsem si ještě o půlnoci tam volala, sestřička říkala, stav je stabilizovaný, je to v pořádku, přijďte si v pátek odpoledne. Jenže v 9 ráno mi někdo volal, byl to muž, ty představil se mi, že manžel stav se zhoršil, což se může stát, nejsme nesmrtelní, že ho předávají na LDN-ku. Během půl hodiny autem já jsme byli v nemocnici, manžel už byl převezený na LDN-ce a už byl mrtvej. Já jsem si ho odkryla. To znamená, že on v noci zemřel, aniž by o tom věděli. A aby ty stopy všechny smazali, tak prostě okamžitě rychle ho převezli na tu LDN-ku, kde mu nasadili kyslíkový přístroj, aby bylo vidět, že se něco dělá. No já jsem se tam málem zhroutila samozřejmě. A pan doktor na LDN-ce přišel za 2,5 hodiny. Naprostej nezájem. Sestřičky, ty se skovávaly, tak já tam seděla, on přišel, vykázal mě, že si ho vyšetří, během minuty byl venku a říká, tak manžel vám zemřel. A já říkám, pane doktore, já už to vím, 2,5 hodiny tady sedím a je mrtvej několik hodin už. Já jsem si ho odkryla a už tady ty příznaky toho úmrtí byly. No, no to víte, to je věk a to se prostě vůbec se mnou nezabýval. Já jsem se málem zhroutila, do dneška je to roka půl, já nejsem schopna se z toho dostat.
0: Zpracovat, chápu.
1: Ne, kdyby jako se mnou někdo tam promluvil, nebo mě opravdu zavolali, nebo ho nechali na té interně, vysvětlili mi to, ale bylo vidět, že to chtěli všechno sklidit.
0: A zkuste mi, omlouvám se, že do toho vstupuju, ale zkuste mi vysvětlit, proč by to dělali, jestli si dokážete položit i otázku, jako proč by to dělali, že ho přendavali, když už byl zesnulý v tu dobu?
1: Já mám dojem, on byl převezený na tu internu kolem půlnoci, protože já tam volala. Bývala bych tam i šla, kdyby jako věděla, že stav je, jako se zhoršil, ano. Nebo tak. Ne, sestřička mi řekla, že stav je stabilizovaný.
0: Ano.
1: A nic, ať si přijdu odpoledne, že budou výsledky a takový. No a v 9 telefon volal muž, jestli to byl sluha, sanitár nebo lékař, to nevím. A řekl, že ho bo převáží a my během půl hodiny se synem a on už byl na té LDNC. To znamená, že ho, já si to vysvětluju takhle, že si ho převezli.
0: Rozumím.
1: Noční, tam si ho nikdo nevšimnul. Ani nevěděli, že zemřel a zjistili to ráno při vizitě. Tak si to ale já lajc vysvětluju.
0: Na druhou stranu jsem pochopil z vašeho povídání, že vlastně, kdyby se tam k vám ten doktor nebo ten personál choval upřímněji, nebo tak, jako aby vás podrželi duševně, psychicky, tak by vlastně jste byla ochotna přijmout i jinou pravdu.
1: A kdo chce zemřít, že si má jít lehnout na internu. No, já jsem se vždycky tomu zasmála, když jsem to slyšela, říkám, to jsou pomluvy. Ale tohle to se mi stalo a já se psychicky z toho nemůžu vůbec dostat, to je to nejhorší, s tím se mi přidávají v moje potíže samozřejmě.
0: Další neduhy, které člověka trápí.
1: A teď jsem zůstala doma sama, no. Ale mě mrzí nejvíc to, že jsme se nerozloučili, že jsme si ani ruku nepodali. Prostě já jsem měla nádherný manželství, výborného manžela, žili jsme spolu 59 let.
0: Mílo, držte se, myslím na vás. Ať to bylo jakkoliv ve finále, tak teď už se to stejně nevrátí, tak hodně síly vám přeju.
1: Ale říkám, komu tím nepomůžu.
0: Teď už ne. Teď se v tom budete akorát babrat.
1: Jsem volala k vám, jsem ráda, že jsem mluvila s vámi.
0: Děkuju.
1: Mám vás ráda.
0: Děkuju.
1: Poslouchám vás 3 roky už. Takže jsem našla tu odvahu. Já jsem se bála. Já říkám, ale já to potřebuju někomu říct.
0: No to je
1: že
0: fajn.
1: Pravda by možná byla to nejlepší lék na tu moji bolest. A všichni zamlčovali a lhali, tak se nezlobte. Přeju vám.
0: Nic se neděje. Vám děkuju.
1: A mějte se hezky.
0: Za to, že jste se osmělila, Mílo, dobrou noc, držte se, že to bude lepší, tak to se může říkat jen tak do větru, ale ta hlava to musí nejdřív zpracovat a někde to zkrátka trvá. No a to víte, 59 let je 59 let. Neumím se ani představit, co se vám za guláš v té hlavě odehrává. Myšlenkový guláš. Hlavně teďka už se s tím nedá nic dělat. Tak držím všechny, nejsem dysfunkční, takže mám všechny 4 palce, takže všechny 4 teď držím, abyste se měla líp. Věřím v to.

0: Petr píše, Petr z Olomouce. Staral jsem se o maminku skoro 7 let, nejdřív to šlo, pak už potřebovala pomoc se vším a rodina mě chválila, jak jsem obětavý, a já se v tom vlastně trochu zamkl. Nedokázal jsem říct, že jsem unavený, vzteklý, nevyspalý a že někdy sedím v autě před domem a nechce se mi jít dovnitř. Připadal jsem si jako špatný syn už jen proto, že mě to napadlo. Pravdu jsem řekl až lékařce, když jsem se jí v ordinaci rozbrečel. Pomohla nám zařídit odlehčovací službu, mamince to neublížilo a mě to zachránilo zdraví. Dnes bych každému řekl přiznat, vyčerpání není slabost. Mlčet ze studu je mnohem horší. Děkuju moc. Taky na tom něco pravdy bude, ale to si člověk v tom momentu neuvědomí, že? Protože ta hlava pracuje úplně jinak. Jinak je naprogramovaná.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dneska je. Psychologové upozorňují, že lidé často nelžou kvůli zisku, ale kvůli ochraně sebe sama nebo druhých. Mnoho konfliktů přitom nevzniká kvůli samotné pravdě, ale kvůli tomu, že přišla pozdě. Zajímavé také je, že podle některých výzkumů člověk během běžného dne několikrát upraví nebo přikrášlí realitu. Často úplně automaticky, jenže hranice mezi malou milosrdnou lží a velkým tajemstvím bývá někdy velmi tenká. A právě nevyřčené věci dokážou člověka tížit celé roky. A nedej bože, když se jedná o vlastně pravdu, která se může říct. A navíc máte otevřené brány u té druhé osoby. Vždyť ty mě to můžeš říct. Vždyť takhle to máme nastavené, takhle to máme celý život. Proč nejsi schopný tu pravdu vlastně říct? Proč mekotáš? Proč říkáš něco, co je evidentní nepravda? 731 800 900. Kdo nám volá? Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
2: Šárka z Plzně.
0: Zdravím, Šárko, dobrý večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer.
0: Prosím pěkně vypnout rádio, jenom aby nás to nerušilo. Super, Šárko, voláte poprvé, nebo už jste někdy volala?
2: Poprvé.
0: Můžu vám sáhnout na nos, je to pravda?
2: Je to pravda, poprvé.
0: Dobře. No ale s tou lží máte asi nějaké zkušenosti tedy?
2: Absolutně žádný.
0: Fakt ne? Když člověk neumí říct pravdu, umíte říct každému pravdu?
2: Většinou pravdu říkám.
0: No tak už jsme u slova většinou.
2: Někdy to nejde úplně naplno.
0: Ale čím to je, že se to zasekne, že to nejde tak jako úplně?
2: Když nechci tomu člověku ublížit.
0: Takže je to o tom, aby ten člověk to neprožíval ještě hůř. Ale co vy víte, třeba ten člověk by to přijmul líp?
2: To nevím. Mně se stalo, že přítelé, s kterým jsme byli 5 let, odvezli do nemocnice do Prahy se žloutenkou. Měla jsem svolení jeho, že mě můžou dávat informace.
0: Ano.
2: Po 7 dnech přítel zemřel.
0: A kde byl zakopaný pes, jak se říká? Kde byl problém?
2: Nikdo z doktorů mi neřekl, že umírá. Věděli to. Řekli mi to, když jsem zavolala naposled, že čekali, že zavolám o 30 minut dřív, že před 30 minutou zemřel.
0: A bylo to lepší, když vám to neřekli, když to dneska berete s odstupem času, nebo jim to vlastně nemůžete odpustit dodatečně?
2: Nemůžu to pořád přijmout.
0: A bylo pro vás lepší, když vám řekli nepravdu?
2: Čekala jsem, že mi řeknou jeho zdravotní stav a ne, že je v klidu, že je v pohodě.
0: Takže špatná komunikace, na tom se...
2: Špatná komunikace a následně špatná komunikace s jeho kamarádem, kde jsem měla domluvenou urnu, všechno řízený, kde letos jsme se měli brát a jeho kamarád mi urnu vyfouknul a představil se jako jeho nevlastní bratr a byla urna vydána.
0: Ó, bože. No, na to není ani doplňující otázka.
2: Urnu si vyzvednul v březnu, do dneška jsem neměla možnost se rozloučit.
0: Proč to udělal?
2: Nevím. Nechápu, nevím. Byla jsem i s přítelovou maminkou domluvená, že si můžu urnu vyzvednout, že ho nechce. On zemřel na žloutenku, já tu žloutenku měla od něj, byla jsem v nemocnici, přišla jsem o práci kvůli tomu.
0: No.
2: Kluci mě řekli, že mi finančně pomůžou udělat sbírku, aby jsme mohli Davida vyzvednout. No, nakonec si ho vyzvednul ten jeho kamarád sám. Říkám, do dneška jsem ho ještě neviděl.
0: A máte nějaký odhad toho, proč to vlastně jako udělal, nebo vůbec netušíte? Vy měli jste špatné vztahy?
2: Vůbec netuším. Přitom kluci se pohádali před 2 rokama a přestali spolu mluvit. A nekontaktovali se nic.
0: Takže jako je to, neříkejte, že není důvod, nějaký důvod být musí. Jak jste si to vysvětlila vy v té hlavě?
2: Nijak, nechápu to pořád, toto jde k soudu.
0: Ale víte o tom, že...
2: Chci soudit.
0: Jasně, to chápu, ale na druhou stranu udrží to vaše nervy na úzdě, protože... takové to, já to řeknu teď velmi ošklivě, necitlivě, ale takové to hnípání se v minulosti přece nikdy nikomu ještě nepomohlo. Protože ten soudce bude ptát proč. Ne vás, proč byste, že byste jako neměla nárok, ale jako tam se člověk dozví tu v uvozovkách pravdu z celé té společnosti, té osoby, ale teď jde o to, jestli tu pravdu vůbec chcete slyšet.
2: David mě požádal v říjnu poslední zádní rozloučení, který bych měla vykonat já, vyzvednout urnu a vykonat jeho poslední přání.
0: No tak, to je důležité. Tak hlavně, aby se to vydařilo, ať to s tím soudem dopadne dobře, držím palce. Poslední přání, to se musí splnit. Tak vám děkuju, Šárko, děkuju moc. Držte se taky, hodně sil přeju. A do toho takové smutné písničky. Je to silné dneska to téma, hodně silné. Omlouvám se, jestli někdo měl chuť na veselější notu, ta bude příště, nebojte, až se uslyšíme v sobotu.

0: Spíš dobrý večer anebo dobrou noc. Tady je Honza, Český rozhlas, Noční linka, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady je Skotnicová, Skotnicová výstku.
0: Ano, zdravím vás, jste velmi slabonce slyšet, ale já vnímám, dám vás tady ještě čudlíkama trochu víc na hlas. Povězte k tématu, když člověk neumí říct pravdu, co byste ráda?
1: Poslouchám takové smutné příběhy a tak jsem se rozhodla, že si taky postěžuju, jestli mi dovolíte.
0: Určitě, ven s tím, jsme jedno velké ucho tady.
1: Je to 2 roky, ve vánoční svátky na Štědrý den. Můj syn dostal bolesti na hrudi, tak volal sanitku, dlouho nejela, tak sednul do auta a v té bolesti jel do nemocnice s prideskonem místecké. A tam ho nějak vyšetřili a řekli, že to má od pateře, že to nebude nic vážného a poslali ho domů. No tak on se vrátil a jak šel do schodu v bytě už, tak brečel, měl také bolesti, nemohl dýchat, také bolesti, došel do pokoje, vyvratil se, zemřel. 59 roku. Tak jsem si vzpomněla, když slyším ty paní, jak se stěžují, to jsem prožila já. A trápí mě to do dneska. Nevěděla jsem, jestli se mám nějak stěžovat na tu nemocnici, nebo co udělat, ale nakonec jsme to tak nějak museli přijet, no.
0: No, nic jiného nezbývá ve své podstatě, byť je to kruté, tak nic jiného nezbývá, tím ho nezachráníte a hlavně tím možným stěžováním si zavaří člověk ještě víc v té hlavě, než má.
1: No, že to v té nemocnici bylo asi jenom takové, já nevím, že to odbyli. A syn byl horník, jste pracoval na dole stařič, potom šel do důchodu a šel dělat na stavbu. Byl strašně pracovitý a měl rád rodinu, manželku, syna. No opravdu je nám ho líto a pořád ho vzpomínáme, pořád na něho myslíme, celá rodina. Toto je 59 roku.
0: No. Je to dost, A hlavně, když rodič přežije své dítě, tak jako co chce, že?
1: Ano.
0: Tam není o čem.
1: Já už mám 85. A tak jsem přežila syna. No děkuji.
0: Jako moje babička přežila svoje 2 vlastní děti, které zemřely tragicky a svojí vlastní vinou. Trochu tak nějak mám nasosáno od baby, jaké to je, a to zdaleka nevím a necítím úplně všechno, tak vnímám i vás.
1: Měl jsem velmi špatný ten rok, protože mi zemřeli 2 bratři, oba 2 na rakovinu a manžel zemřel taky stářím, když byl horník. A no, tak jsem zůstala sama, úplně sama.
0: No, voláte mi do rádia, voláte nám, voláte do Ostravského studia nebo do Českého rozhlasu, tak máte nás aspoň jako náhradní rodinu, která vám aspoň dělá někdy radost nebo vás dostává do nějaké formy duševní. Tak v noci se můžete vypovídat.
1: Vypovídat, ano.
0: Držte se taky, samozřejmě. Já se nezlobím vůbec. O toho jsme tady, protože nebýt vás není noční linka. Děkuju vám, držte se. Dobrou noc.
1: Já taky děkuju, dobrou noc.
0: Pomalu jsme se odklonili vlastně od toho našeho tématu, ale vlastně ve své podstatě ono se vším všechno souvisí, když člověk neumí říct pravdu a téma lež ve společnosti teď aktuálně, mně vám přijde, jako kdyby ta lež bylo až moc, ale zase mi taky přijde, že je i moc těch, kteří vlastně tiše souhlasí s tím, že se lže a že to je vlastně nějaká nová norma. Tak tohle já nepřijímám, byť jsem dřívávějíc lhal a vlastně do dneška, ale možná, že i jo. Člověk není schopný kolikrát říct úplnou pravdu, i když to víceméně mě tohle opustilo v 35. Prostě tam jsem se jednoho dne tak vytočil sám na sebe a říkám, a kašlu na to, kdo si to má pamatovat. Ale nešlo mi to ve vztahových věcech, mi to nešlo a v těch takových věrnostních. No. Člověk má velké srdce, to víte, no. Velký Honza.
2: Noční linka.

zda se lepším stávám, běžím za něčím.

0: S vámi Honza Macoun, čtvrteční noční linka. Tak třeba Honzo píše Jana, představte si, že já třeba vyžaduji v určitých věcech, aby mě lidé lhali, byť jsou to hlouposti, tak by mi pokazali náladu, týká se to například mé plnoštíhlosti. Když někdo mívá rýpavé poznámky, tak mu vždy odseknu, jestli by nebyl tak hodný a nemohl mi lhát, že přece nejsem zas tak pro tělo, někdo mě poslechne, někdo mi pravdu řekne, ale hezky řekne i plnoštíhlá si moc hezká přece. Já takové lži z milosrdenství uznávám a vůbec mi nevadí. Jak to máte vy, jak to vnímáte? Máme poslední minuty na dnešní povídání, když člověk neumí říct pravdu, píšete hodně, děkuju, říkám to třikrát. Zkusím ještě vás. Haló, Honza u telefonu, kde na druhé straně?
1: Ano, dobrý večer, alebo teda noc.
0: Ano.
1: Stanislav z Novej Dubnice.
0: Zdravím vás. Stanislave, povězte, jak se lže na Slovensku?
1: Tak jako všade vo světě. Já takto, najprv jsem ocenil vás, že si vyberáte ty nejtěžší témy. No čo už je ťažšie ako pravda a lož? No každý máme na to úplne iný názor.
0: To je fakt.
1: Každého je to niečo iné. No, to je prvé. Druhé, poviem jeden extrém lží. Taký, že ten lhár, alebo lhář, alebo klamár, keď je prichytený, tak sa nesmierne urazí a proste až do vytočenia. No a sú to, nechcem to povedať natvrdo, ale možno, že to poviem, aj určité typy, nechcem byť označený za nejakého rasistu, ale poznám to dosť zblízka. Ale nie je len tie typy, ale to je proste rozšírené dosť značne. Čiže je až tento typ, to je už extrém. No. Poviem, jako som to bral ja. No ja zase snažil som sa neklamať sprosto, lebo samého ma to proste mierne vytáča. Mm-hmm. Takže neklamal som sprosto, ale nehovoril som úplne pravdu. No to už vyžaduje trošku sofistikovanosti a možno by sa to malo aj vyučovať. Vyžaduje to už... No... Takže aby to nebolo až také, no neznám klamu, aj majú tí politici po niektorí a nie že len naši, chceme to tak vzťahovať, ale aj tí vyššie postavení vo svete, úplne sprosto, že to vidno na prvý pohľad, no ale ako nemajú s tým problém. Takže to je tento.
0: No,
1: ja hovorím, ja som to robil asi tak, že teda nie vždy povedať celú pravdu, ale proste povedať to tak sofistikovane, že neklamať, ale hovoriť to. Mám si aj skúsenosť tak ja, ale zas na druhej strane, čiže to je mne. A ja keď som hlavne teda kamarátom, keď už niekto kamarát, tak som mu pravdu povedal, aj tvrdú.
0: Mm-hmm. A čiže stál o to?
1: No tak pre... Nezariadil sa podľa toho, ale nemám skúsenosť, že by ma nechcel vidieť. Veľce radi, neustále sa so mňou proste kontaktuje.
0: No jo, ale Stanislave, ale co když se dostanete do situace, jako jsem několikrát už zmiňoval, že přece té osobě, a je jedno, jestli je to drahá polovička, kamarád, nebo spolužák, nebo nějaký kolega, soused, kdy vy víte, že tomu člověku vlastně můžete říct, vlastně je to třeba blbost, a můžete mu to říct, teď vlastně od toho se nabízí i ta protistrana, tak mi to řekni, co tě trápí, Stanislave, Stando, ale vy to nejste schopný říct, dostal jste se taky někdy do takové situace, kdy vám to prostě přes tu pusu vůbec nešlo a přitom jako nebylo o co?
1: Nie, já jsem dost jako priamě otvorený, například aj dcerám som, a aj mi to trošku vytkli, že jsem povedal, no tak Janka, ty nemáš na to, Zuzka je lepší a v športe, to je evidentné, takže ty si zase lepší v něčom jinom. No tak trošku je to mrzelo, keď bola také dievčatko, a potom mi to vytkalo, otino, ty si mi to takto povedal, no tak áno, samozrejme, však ja som není žiadny, nerobil som americkú výchovu, že no jaká si len úžasná, najlepšia, najfantastickejšia, krásne hráš na tom klavíri, absolútny antitalent.
0: Milujte, miláčku, lásko moje, milujte, áno, no. jo.
1: Takže nikdy som sa toho nedržal, proste som hovoril tak, jak som to videl a nemal som s tým zlú skúsenosť. No zlú, keby som bol veľmi citlivý, ja som samozrejme celý život taký, čiže aj v robote som bol taký, no tak pochopiteľne, že som nejako nepostúpil tým pádom, kde som mohol. No nakoniec som aj postúpil, aj som podnikal a tak. Takže ale ako pocítil som to, ale ako mi to nevadilo.
0: Musíme se rozloučit. Musíme se rozloučit. Děkuju. Děkuju. Staniславe, ať se daří, zdravím na Slovensku, ať se tam nelže.
1: Ano, děkujem pěkně.
0: A víte co, ještě je tady paní Pravda. I o ní písnička, tak dinda. Kapela, zpěvák, zpěvačka. Je to paní Pravda zkrátka.

0: Pravda zní jednoduše, že v běžném životě bývá často mnohem složitější. Někdy člověk neřekne pravdu ze strachu, jindy ze studu nebo proto, že nechce někomu ublížit. Občas si lidé nalhávají i věci sami sobě. Malé lži přitom bývají součástí každodenního života skoro každého člověka. Nic mi není, jsem v pohodě. Nebo i to bude dobré, jenže někdy zůstane nevyřčené něco mnohem většího. Nevěra, dluhy, závislost, tajný vztah nebo třeba obyčejná nespokojenost, která roky dusí celou rodinu, celý ten vztah a je to pak všechno na prd s prominutím. Pojďme uzavřít to dnešní povídání na téma čtvrteční noční linky, když člověk neumí říct pravdu. Že by někdo udělal poslední tečku, třeba vy, tak budeme-li struční, můžeme, kdo je na druhé straně?
1: Tady je Jarmila.
0: Ano, zdravím, Jarmilo, máme tak minutu, povězte. To dnešní téma, když člověk neumí říct pravdu.
1: No, já bych řekla, že je to docela složitý v tom, že každý máme nějakou povahu a říct lež, tak nemám čistý svědomí. No. Prostě mě to hryže, že jo. Na mou povahu, co mě naši, nebo můj otec učil, prostě mluvte pravdu, s tím se jako, i když, jak se to říká, natluč, bude ti natlučeno a udělej dobro, bude ti odplaceno třeba zlem, že jo. Mm. Ale to už je prostě takhle nese a i ta povaha, a i prostě ta člověku, ta citlivost, vnímavost.
0: A čím to, že vám to takhle vložil tatínek jako do duše a do života, že byste zalhala a vy jste dostala po budce, anebo vám to přátelsky vysvětlil?
1: Ano, já jsem, když jsem byla, já nevím, 7, 8 roku, tak moje sestra dostala od babičky brusle, krásný, bílý. Tenkrát to bylo, že jo, to bylo drahý a to. A já jsem nedostala nic. A já jsem je ze steku podepsala Hana Kubišová, Kubišová, že jo, neohrabaně. A on mě prostě, jako to bylo jasný, že jsem to udělala ze steku, protože, ale já jsem měla oprávněný jako stek, protože proč to nedala obou, proč to dala jenom jí? No, a takže jsem se nepřiznala a tačka si mě zavolala a povídala, tak ty budeš lhát, jo, ty budeš lhát. Takovou mi vymrskl, jak se takhle říká, z boku, takhle jako ze
0: stylu. Letěla jste daleko.
1: Že měl trefil přesně na rty a jak narazili ty rty jako mi na zuby, tak jsem opuchla, natekli mi to, pak chodil s hermánkem a otíral mi to a omlouval se, že to já tak nechtěl. Ale já jsem měla takový stek, protože já jsem říkala, já jsem přitom hrála s klukama hokej, Hana ani nějak nebruslila a dostala krásný brusle nový.
0: No.
1: Jo. Takže to je právě, to mě nastartovalo, nebo takhle mě to prostě jako utkvělo v paměti, že tady to teda opravdu se nemá. A taky jsem tak vedla svoje děti, protože i když je potřeba někdy asi láhat, je to na úkor třeba, aby se neudělalo nějak hůř tomu dotyčnímu, protože ještě vám řeknu maličkost. Mě třeba řekla paní doktorka na rovinu diagnózu takovou, že se s tím nepárala a já jsem dostala až doma šok. Doma šok. S tím, že se to teda vrazilo prý. Tak vy to máte takhle, já to nebudu jako chci prezentovat úplně, jo. Já to budu obaleně. A to se pan doktor asi spletl. To máte v každý ledvině jinak. Jedno tak, a to, co se asi překlep, no teď vy to máte, jo, ale s tím, že teda člověk, kdyby byl citlivý, no já jsem citlivá, ale to, protože brácha na to umřel ve 49. A s tím tak neobaleně, a to se mi celo teďka třikrát už u paní doktorky, takže normálně mám z toho taky husí kůžu a chci odejít po takový jednání.
0: Dost, je to v lidech, jak se říká, ale to probereme jindy, musíme končit. Omlouvám se. Dobrou noc.
1: Opravdu, jenom chci říct na závěr, stačí jenom úsměv a prostě se podívat a tak nějak tohle vlídně a ne jako tak nějak prostě
0: chápu.
1: Škaredě, jo.
0: No. Děkuju. Dobrou noc, ať se daří.
1: Tak jo, dobrou noc. Všechny
0: taky zdravím, klid, pohoda, úsměv a samozřejmě vám to věřím všem, co jste volali, vaše příběhy. Taky když dorazí příspěvek, mnohem větší problém je a taky zejména odvaha přijmout pravdu, tedy i váš, pane Macoune. Několikrát jsem vám zaslal prokazatelný důkaz, že pohádkový Honza není sám, nedokázal jste vzkaz ani jednou zveřejnit, natož přečíst. Možná tak učiníte teď, abyste snadno dokázal ovlivnitelným posluchačům, že i nepříjemnou pravdu umíte přijmout, ale je to pouhá přetvářka, tedy vlastnost tolik potřebná všude tam, kde jde o poslechovost, sledovanost a míru publicity. Otoman Zlínský. Otomane, víte. Jsou někdy příspěvky, kterým člověk zkrátka nerozumí a vlastně ani jim nechci rozumět, ale když si myslíte, že máte pravdu, když si myslíte, že mě to udělá dobře, nebo když si myslíte, že vaším příspěvkem se něco změní, tak prosím, pište dál, děkuji. Od prvního mého vysílání v Noční lince až do současné doby bez vás ty příspěvky, to by nebylo ono, to zase přiznávám. I když jejich obsah nechápu a málo kdy jim rozumím. Dobrou noc vám přeje z Prahy Honza Macoun, zdravím nejenom Otomana, ale i všechny ostatní volající, poslouchající. Děkuju, že jste se osmělili, zavolali a jinak těším se na vás zase příště. Další Noční linku vysíláme už dneska hodinu před půlnocí. Tentokrát to bude s Borkem a Borek z Brna má téma chutě a vůně prázdnin. Společně se uslyšíme v sobotu hodinu před půlnocí. No a téma, které jsem pro vás připravil tentokrát já, moje úchylka, tak dobrou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer. To mi takhle nedávno napsal jeden z vás posluchačů. Milý pane Tamchino, to už teď budete v Divadle pro vaše uši vysílat jenom samé povídky s Sherlockem Holmesem? Tak já se budu těšit a budu si je nahrávat. Tak děkuju, ale dramaturgie našeho divadla je pravda bohatší. S Sherlockem Holmesem bychom si nevystačili. Ale na druhou stranu, proč se čas od času na londýnské Baker Street nezastavit a nezaklepat? Pěkný večer.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není, tajemné zločiny. Dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V Divadle pro vaše uši mají dnes prim pánové Sherlock Holmes a doktor Watson. No a protože vybírám jejich příběhy z rozhlasového meteoru, nemůže tu chybět pokaždé ani vědecká zápletka. Právě tak, jako v případu s podivnou známkou.
2: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
3: Lamlíová, prosím.
2: Paní Lamlíová.
3: Jak to myslíte, pane?
2: Na panu Kolejovi přece.
3: Byl jako jindy, pane.
2: A jaký byl jindy?
3: Klidný a zdvořilý. Byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudák.
2: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
3: Ráda, pane.
2: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
4: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
2: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza.

0: Inspektor Kevigan, Scotland Yard.
1: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Dobrý večer.
4: Prosím, odložte si.
2: Tak. Děkujeme. Děkujeme. Inspektore, vy zde?
1: Bohužel, Holmesi, ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
3: Jakže? Místo zločinu?
2: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
1: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
2: Vražda?
1: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
4: Váš čaj, pane inspektore.
1: O, díky. Paní Lamliová, znáte slečnu Jay Hollisterovou?
4: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
1: Pan Coley s ní byl v, no, těsných vztazích.
4: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
1: Tak? A proč?
4: Promiňte, že neodpovím, pane.
1: No, Holmesi.
2: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evensem.
1: S kým?
2: Je to autor té známky na obálce dopisu.
3: S vyobrazením Conimo Maculatum bolehlavu plamatého. Memento Sokrates je nad tou kytkou napsáno.
2: Vy se nezajímáte o filatelii, milý inspektore, že?
1: Až na penzi, milý Holmesi.
2: Škoda.
3: Ani o filozofii?
1: Taky na penzi.
3: Rovněž škoda.
1: Teď musím, pánové, se seržantem do vedlejšího domu. Obávám se, že nás tam nečeká nic pěkného. Doprovodíte nás?
2: Rádi. Dovolíte však, abych se tady trochu porozhlédl.
1: No, jak dlouho?
2: Jen co dopijete ten šálek čaje, drahý inspektore.
1: V takových situacích se nikdy nemůžu zbavit tísně z očekávání toho, co spatřím.
2: Budete možná překvapen.
1: V domě se svítí, že by o ničem ještě nevěděl? Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
2: Myslíte?
1: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie, můžeme vstoupit?
5: Viděla jsem policejní vozy a sanitku a tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
1: Bohužel. Můžete nás zavést k slečně Jay Hollisterové?
5: To jsem já?
1: Vy?
5: Ano. Jsem Jay Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové, chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
1: Snad jste o tom ale mluvili.
5: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
3: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
5: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší a některé zvyky měl přímo staromódní.
2: A nakonec se mu to všechno popletlo v hlavě, když si dokonce myslel, že vás zavraždil, vidíte?
5: Možná. Ale jinak to byl velmi inteligentní člověk.
1: Kdy jste ho viděla naposledy?
5: Včera. Zašel ke mně před večeří kvůli zahradě.
1: Zahradě?
5: Ohromně tomu rozuměl. Když jsem se sem před rokem nastěhovala, byla jsem ze zahrady zoufala. Hodně mi pomáhal.
1: Dnes u vás nebyl?
5: Ne.
2: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
5: paní

0: Mliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
1: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
0: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
2: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Kohli něco velmi zvláštního.
3: Ano, zcela nezvyklého v skutku.
2: Na obálku nalepil známku.
0: A co je zvláštního na nalepení známky?
2: Za normálních okolností nic, samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Kohli osobně. A kdyby ho našla hospodyně, musel přece pan Kohli vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoliv tím dopisem.
1: Což se také stalo.
0: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
2: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
0: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
1: Zajisté.
0: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Kohli vám to přece jasně napsal.
2: Jen klid, klid, slečno Hollisterová.
1: Ano, pan Kohli byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
2: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
1: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
2: Něco? Nebo někdo?
0: Ne, pan Kohli spáchal sebevraždu.
2: Kam pak, slečno Hollisterová?
0: Promiňte, ty moje nervy.
2: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My to též uděláme tady v domě.
4: Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprhnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
0: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
2: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
0: Je to můj nevlastní bratr.
1: Podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart, ale jeho pravé jméno Holmesy je Parker, Jed Parker.
2: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
1: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška. Kdy pak se vám podařilo utéct, Parkere?
0: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Kohli.
2: Kdy?
0: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
2: No ano, firma Kohli a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parkere, hodně dlouho hledal pan Kohli známku na ten dopis?
5: Páral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
2: To právě ne.
3: To právě vůbec nemilý, pane. Tedy pane obviněný.
1: Zatím jen zadržený, doktore Watsone.
0: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
5: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
0: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
2: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a zčásti i provedl plán, aby se bez rizika zbavil nepohodlného svědka i vás. Nebýt předčasného příchodu hospodyně pana Kohliho, bylo by se mu to zřejmě i podařilo.
0: Ty mizero, ty vrahu!
5: Zmije, zákeřná zmije.
0: Chtěl jsi dědit, chtěl jsi moje peníze.
5: Jo, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
0: Mizero, ty dareváku!
2: Tato rodinná neschoda je ale pořád přijatelnější než vražda. Není-liž pravda, inspektore?
1: Paní Lamliová, můžeme poprosit ještě o čaj?
6: Jistě, pane vrchní inspektore.
2: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleyho.
1: Z okna? A v noci?
2: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
1: Ne, to nevím.
2: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
1: Musím vás zklamat, Holmesi. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
2: Z obálky dopisu pana Coleyho.
3: Ale to není známka, inspektore.
1: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
2: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel Watson. No tak mluvte, příteli, je to přece váš koníček.
3: Ano, je to miniatura malíře Donalda Evense, inspektore. Nic jiného nemaloval. Miniatury v podobě známek pro 42 vymyšlené země. Grafická dílka plná zvláštního půvabu a poezie, neobyčejně ceněná znalci a milovníky miniatur, přírody i filatelie.
1: Conium maculatum memento Socrates.
3: Ano.
1: Co to znamená, pánové?
3: Conium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
2: Pan Obadiah Coley, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
3: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
1: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
6: Váš čaj, pánové.
1: Přála jste si, paní Lamliová?
6: Promiňte, prosím, ale jak se mohlo stát, že pan Coley napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
2: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. Proto psal, co mu diktoval. Jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky bolehlavu.
1: A Sokratovi.
3: To jest známce Donalda Evense.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Cízlera jako doktora Watsona v následujícím příběhu Sherlocka Holmesa v dnešním Divadle pro vaše uši teď vystřídá pan Miloš Kopecký. Ovšem jeho přítel, geniální detektiv, zůstává stále týž. Svatopluk Beneš se v hlavní roli nemění, stejně jako Holmesova celoživotní vášeň pro včely.
2: Dobrý den, Holmes.
3: Buďte zdraví, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
3: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmes. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
3: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ni ne, ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
3: O ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
3: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
3: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: No, důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
3: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
3: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
2: Samo o sobě jistě ne, avšak...
3: Byl ten člověk nepochybně zavražděn.
2: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
3: Sprostá vražda ze zadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
2: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě, kradl tam všechno možné. Všichni to o něm vědí.
3: To je špatné.
2: Ano. Inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
3: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
2: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
3: Našel se ten kámen?
2: Ne.
3: Stalo se to určitě v noci?
2: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
3: Zahradník nemá žádné alibi?
2: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
3: Aha. Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
2: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
3: To je velice zlé.
2: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
3: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčko?
2: Ano, a mám nové pérování. Prokleté mouchy.
3: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
2: A dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
3: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
2: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz. Tak, obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
3: Nevocné. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnoval-li se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Saccharophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
2: Trochu to přeháníte.
3: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
2: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách. Ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
3: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými, jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
2: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
3: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
2: Nemohli byste pro boha mluvit o něčem jiném?
3: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel, Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd a je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
4: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás, ale léta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
5: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
4: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
5: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 6:30. Pak jsem...
4: Dobrá, dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
5: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
4: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Nočního hlídače nemáte?
5: Pro Krista pána, pane inspektor, proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
4: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že nočního hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
5: Nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím, o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
4: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
3: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
2: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
4: Říkejte mu obžalovaný.
3: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
4: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
3: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
4: Ale ano, ovšem. čtyři další lidé byli v podezření, jenže všichni čtyři mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
3: Od 8 do půlnoci?
4: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
3: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
4: Jen ti dva, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
5: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
3: Nevěřím, Gardner, ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
4: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo.
3: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
6: Těší mě, pane kolego.
7: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
6: Ne, jsem entomolog.
7: Každý se nějak živí.
3: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
7: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
4: Nezlobte se, doktore, ale...
7: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
6: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
7: To není nic objevného. Hmyz to dělá vždycky.
6: Jistě, jistě. Vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
7: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
6: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
7: To bych prosil.
6: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím kaliforidy, sarkofagidy a muscidy.
7: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muší vajíčka.
6: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
7: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
6: Určil jste ji poněkud nepřesně.
7: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodin je přiměřené okolnostem.
6: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
7: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou. Tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
6: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
7: No dovolte, co vy si...
6: No pardon, doktore Pickwicku. Není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
4: Ono totiž...
6: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
4: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
6: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata. Ten se totiž vykládá...
3: Řekněme raději... Klade vajíčka, ne?
6: Prosím, prosím, je to pro laiky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
8: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
6: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo, a že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci, nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
7: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
3: O 3. A ty 3 hodiny, doktore, mohli rozhodnout o odsouzení nevinného. Nebýt mého přítele entomologa?
5: Teda, páni, že bych tomuhle rozuměl.
3: To... Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, nemohl jste ji spáchat vy.
5: Ne.
3: Protože máte nevyvratitelné alibi.
5: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
4: Ano, to máme ověřeno.
5: Takže to tedy...
3: Jste volný, Gardner.
4: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám.
5: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto...
3: Dilema. Gardner,
5: tak.
3: Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že autoři povídek v rozhlasovém vědecko-technickém magazínu Meteor občas neodolali pokušení a k příběhům Sherlocka Holmesa přidali tu a tam nějaký vtipný odkaz na českou historii. Třeba jako v případu s ovčím sýrem, kde je pro změnu doktorem Watsonem Jiří Adamíra. No a já už se teď jenom rozloučím s přáním, abychom se ve zdraví při poslechu Divadla pro vaše uši zase brzy potkali.
2: Vypadněte. Totiž chci říct, vstupte.
3: Buďte zdrav, Holmesi.
2: Vítám vás, Watsone. Začněte se souvislým výkladem.
3: Znáte pana Barnese?
2: Říkal jsem souvislým, Watsone. Toho starého hypochondra.
3: Neřekl bych, že...
2: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podágře, skrytých nádorech. Prostě... Typický hypochondr.
3: Neřekl bych, že je...
2: Přišel jste se se mnou hádat, nebo co?
3: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
2: No proto. Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
3: Neřekl bych, že je hypochondr.
2: Watsone.
3: On totiž včera večer v pánu zesnul.
2: No to snad ne.
3: To snad ano.
2: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
3: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
2: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
3: Ne.
2: Nebo snad žlučník?
3: Ne. Infarkt myokardu.
2: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
3: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
2: k věci, Watsone, k věci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
3: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně. Přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
2: Cože? Byli u toho policisté?
3: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
2: Advokát a lékař.
3: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
2: To sem snad nepatří.
3: Jistě. Chci jenom říci, že zřízenci před oběma svědky naložili neboštíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
2: Mm-hmm. A to má být všechno?
3: I všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě za vámi přišel.
2: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
3: Ale Barnes přece nechová ovce. Chová pouze ovčácké psy.
2: Já, pravda, pravda. Tak jaká je ta nová skutečnost?
3: Jistě víte, že Barnes byl náruživým sběratelem sýrových nálepek a obalů.
2: No to není nová skutečnost.
3: Jistě, ale je podstatná. Včera večer se totiž pan Barnes právě zabýval tříděním svých nálepek. Měli je tedy rozložené v pracovně na stole, když oba jmenovaní pánové přišli na neohlášenou návštěvu, která se týkala připravovaného bridgeového turné.
2: A to je něco jiného.
3: Vášnivý sběratel se ovšem neudržel a začal hned oběma návštěvníkům zaníceně vykládat o znamenitosti a výjimečnosti své sbírky.
2: Chápu,
3: no
2: chápu.
3: A pan Pym se rovněž neudržel jakoby a řekl panu Barnesovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
2: To jest?
3: Že taková Hloupost, jako je sbírání sírových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu panu Pimovi jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu. A pan Barnes pláčí.
2: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
3: Jistě. Však také pan Barnes se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
2: Padl za své přesvědčení.
3: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
2: Jakou?
3: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pim si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
2: To je mu ke cti.
3: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
2: V pořádku. Nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
3: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž i jedna velice vzácná nálepka z ovčího síra značky Beda. Tento vzácný importovaný sír pochází z Čech a jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
2: Samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
3: Sláva.
2: Skandál v Čechách.
3: Výborně.
2: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
3: Ztratila se. Totiž, abyste rozuměl, Barnesův komorník John se na mne obrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného nařčení. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
2: Kdo?
3: No John, přece.
2: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
3: Do tváře.
2: Ano.
3: No, ti pánové, Pickwick a Pim, zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Barnes ukázal, takže si ji vštípili v paměť.
2: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových stop.
3: Zkrátka jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pim. A když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradl.
2: A mohl to učinit?
3: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
2: Kdokoliv ze služebnictva?
3: No jistě. V domě byl v tu dobu i záhradník, šofér a uklízečka.
2: Proč tedy obvinili právě komorníka?
3: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví. I jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou zácností, jako je právě český ovčí sír Beda.
2: Něco na tom je.
3: A že se obrátil na vás, na tom také není nic divného.
2: Ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již vyřčeného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. No, nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem ovčích sírových nálepek v celém hrabství je Sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
3: Ano. Takové to pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
2: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka. V mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
3: Ne. A co z toho?
2: Posadím se na roh u Oldkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce. Vyle jste už moc, ne? Viděl jste ho?
3: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
2: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k siru Oldkinovi.
3: Myslíte, že to byl John?
2: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
3: V přestrojení?
2: Ne. Už to sundávám. Tak, teď už mě může John poznat. Jsem zvědav, jak se na to bude tvářit. Ohlaste nás, prosím, u sira Oldkina. Zde je navštívenka.
4: Už tam čeká jeden pán. Sir Oldkin zatím...
2: Nevadí, počkáme také. Vy u sira Oldkina? Johne? Ale co vy tady děláte, pane Holmesi? Netušil jsem, že... Za to já jsem tušil, že vás tu najdu. Přišel jste zřejmě prodat svou sbírku, vidíte? O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku, ale teď... Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že? Ano, zde tyto tři. Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku? Neskrývám ji přece. Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi. Pardon, to není táž. Je to pouze týž druh. Ale... Tak jsem to nemyslel. No přece si nemyslíte, že bych... Ne. Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto bédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák. Ano. Jistě teď chápete ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení. Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mi rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny. Důkaz? Což je to možné? Ovšem, jen chvilinku strpení. Probůh, co to děláte? Vždyť tu nálepku zničíte. Nebojte se, nezničím. To je jen pár kapek 10% roztoku kyseliny dusičné. Vidíte? Takhle to rozetřeme vatičkou a už není nic vidět. Ano. Takže je to v pořádku. Moment. To ještě nebylo činidlo. Tohle je činidlo. Ale co je to zase za neřádstvo? Ale Johne, činidlo, povídám. Rodanit draselný. Trochu ukápneme a budeme... Ale vždyť ta nálepka bude celá nacucaná. Nebude to poprvé. No, vidíte? No, prosím, ale dělá se na ní skvrna. Ano, krásná hnědočervená skvrna. Co to má znamenat? Pane Holmesi. To znamená, Johne, že důkaz vaší neviny se nezdařil. Za to se však zdařil důkaz, že tato nálepka je totožná s tou, kterou měl váš pán na stole, když na něj padl a polil všechny nálepky minerálkou.
3: Karlovarskou?
2: Ale to snad... Ale ano, Johne. To je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek. Rodanit Draselný je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka, je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení o nálezu, vidíte.
5: No, mohu snad udělat něco jiného?
2: Nemůžete. A po druhé, až zase budete chtít napálit starého Holmesa...
4: Oh, Sir Oldkin, prosím.
5: Ne, děkuji, už není třeba. Omlouvám se, omluvte mě, hrozně spěchá.
2: My také již na návštěvě netrváme. Vyřiďte laskavě naši omluvu. Pojďte, Watsone. Zajdeme si někam na skleničku minerálky.
6: Karlovarské.
2: Správně. Zdá se, že mi z toho padoucha poněkud rozbolel žlučník.